0: letounů F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Ta se pátým rokem i díky polské podpoře brání ruské agresi. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Je totiž podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýší o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty, popisuje náměstek pro léčebné prevenční péči Petr Fiala.
1: Chystáme ten klinický provoz, to znamená stěhování lůžek, přístroje propojují do sítě, průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli navést první pacienty a přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení. Předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony. Sport.
0: Tři čeští tenisté se probojovali do třetího kola US Open. Jakub Menšík si ve čtyřech setech poradil s Rakušanem Rodonovem. Marie Bousková ve dvou sadách vyhrála nad Britkou Dartovou a Nikola Bartuňková zdolala Němku Mariovou. 6-3 v rozhodujícím setu. Naopak Kateřina Siňaková na závěrečném Grand Slamu sezóny končí. S Naomi Osakovou z Japonska prohrála 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou Grand Slamovou šampionku ale zejména v druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat.
2: A hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu.
0: Vypadl taky Dalibor Svrčina, Italovi Darderimu podlehl 1-3 na sety.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Kývalkou i na D3 za Veselým nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za odbočkou na Rosice na kilometru 182 nepojízdné vozidlo. Blokuje tam odstavný pruh, na místě už je policie. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora podobná překážka u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 stojí kamion, je označený šipkou a kužely. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: Tak dneska někde teploty nad 30 stupni, ale o víkendu by se mělo ochladit. 2:06, pátek 4. září, telefonická soutěž je tady. Zavolejte si teď o audioknihu Jiřího Havelky Tragédie Liblice, vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Jde o mysteriózně špionážní vesnické krimi z prvky utopického thrilleru, a to z dílny divadelního souboru Vo 105. Telefonní čísla 221 552 150 a nebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
3: Noční radiožurnál a Jiří Šteffel.

0: Skupina Linkin Park ještě se zpěvákem Chesterem Bennington ve vysílání Radiožurnálu. 10 minut po 2. hodině startuje telefonická soutěž. Zavolejte si o audioknihu Jiří Havelka Tragédie Liblice. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Šulc jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Šulc ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak a na telefonu Pavel. Pavle, dobrý den.
4: Dobré ráno.
0: Jak to, že nespíte dneska v noci?
4: Pracujem.
0: Pracujete a jak dlouho ještě budete pracovat?
4: No, já jsem teď začal před hodinkou.
0: Takže ještě šichta před vámi. Tak Pavle, aby vám to rychle utíkalo, tak pojďte vyhrát v telefonické soutěži. Jak už jsme tenhle týden říkali, tak vysílač Liblice B je nejvyšší stavbou v Česku. A já se ptám, kolik metrů měří? Víme nebo dáme tři možnosti?
4: Vůbec netuším. Já jsem to slyším poprvé tenhle týden, takže vůbec nevím nic.
0: Tak je to vysílač Liblice B, který už je tady mimo provoz, ale šířil signál do obrovské dály, mimo jiné třeba taky v noci do Evropy. Bylo to slyšet opravdu hodně daleko na středních vlnách. Takže se ptám, kolik metrů může taková stavba, nejvyšší stavba v Česku měřit? Za A 20 metrů, za B 30 metrů, za C 355 metrů. Ano, to jsem rád, že jste tam dal opravdu až tu poslední možnost, protože kdyby to bylo 30 metrů, tak by to možná slyšeli jenom ve středních Čechách a možná ani to ne, to vysílání. Tak Pavle, dobrá zpráva pro vás, Tragédie Liblice vaše, budete audioknihu poslouchat vy?
4: Určitě.
0: Ať se vám líbí, přeju hezký pátek, ať vám to v práci utíká, zůstaňte mi ještě na telefonu. Naslyšenou. Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Otevřeme ji zase zítra. Po 2. hodině v noci vyhrát můžete stejnou cenu Tragédie Liblice.

0: Jeden evropský šampionát tenhle týden na brněnském výstavišti skončil, další už je ve fázi finálních příprav a zatímco turnaj volejbalistek ještě hostil upravený pavilon P, prosincové euro házenkářek už přivítá nová aréna, jejíž stavba se blíží ke konci. Čtvrt roku před začátkem turnaje už organizátoři nepracují s žádným plánem B.
1: Teď už víme, že ta hala bude, moc se na to těšíme a jsme rádi, že můžeme být první sport, který bude hrát v nové té aréně.
2: Potvrzuje prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala, že i když pořadatelé prosincového mistrovství Evropy žen pro jistotu dlouho počítali i s variantou B, šampionát skutečně přivítá nová aréna na brněnském výstavišti. Stavební práce finišují.
3: Těch prací je celá řada, aktuálně se pracuje na multimediální kostce, třeba například osazování sedaček. Možná jste si mohli všimnout, když jste jeli okolo, že se dokončovaly velké LED obrazovky, které jsou na fasádě.
2: Říká mluvčí té arény Edita Smilíková s tím, že halu má provozovatel od stavbařů převzít 25. října. Euroházenkářek pak začne 4. prosince jako úplně první akce pro veřejnost.
3: Samozřejmě ten provoz bude procházet nějakými dílčími zkouškami, protože to si nemůžeme dovolit rovnou tam pustit evropský šampionát bez toho, aby jsme si byli jistí, že to proběhne v pořádku, ale opravdu je to první akce.
1: Ta hala nebude otestovaná tak, jak by byla, kdyby se tamto mistrovství hrálo za rok. Myslím si, že to bude o to náročnější, ale jsem si jistý, že všichni udělají 110% pro to, aby to mistrovství se odehrálo a nebyl žádný zásadní problém.
2: Uvědomuje si nástrahy organizování turnaje v úplně nové aréně prezident Zdráhala. Organizační starosti nemusí trápit přímo hráčky. Ty jako první zažijí podporu z tribun, které budou mít pro euro kapacitu zhruba 11 000 míst.
4: Těším se strašně moc a doufám, že se ukážu vlastně na tom mistrovství, protože ty přípravy jsou neskutečné a je to jako něco úžasného, čeho jsme schopní jako česká házená prostě, co jsme schopní vytvořit, takže se těším moc.
2: Vzkazuje reprezentační pivotka Karolína Pejšová. Brněnská aréna na konci roku přivítá jen jednu ze základních skupin mistrovství Evropy, které uspořádá dohromady 5 států. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny 30 minut. Teď Rozálie Machartová má zprávy.
3: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělá skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vyrostla o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě a veřejné správě. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi. Šumperský soud zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Norské bezpečnostní složky chystají kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. přísná opatření, včetně kontrol na hranicích. Jejich cílem je zabránit vstupu na norské území lidem, kteří by chtěli smuteční ceremonii narušit. Nejstarší evropský monarch zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Návrh akademického senátu musí ještě potvrdit prezident.
0: Sport.
3: Kateřina Siniaková a Američanka Townsendová vstoupili vítězně do čtyř hry na tenisovém US Open. Domácí dvojici Brandmajerové Broudusová porazili 6-2, 6-4. Uspěli také Marie Bousková se Španělkou Soribesovou. Ty zdolali další americký pár McNailová Kesslerová 2-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 za Břístvím a překážka na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam netvoří. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy spozorněte za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení. Uzavřený je odstavný pruh i tam opatrně. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí u sjezdu na Jindřichův Hradec na kilometru 100,5 porouchaný kamion. Je označený šipkou a kužely. A v Praze je zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. A pracují tam údržbáři. Hotovo mají mít do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
5: Motoristé se s ANO neshodnou na rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení vadí taky SPD. Co bude, když se tahle trojice neshodne? Poslouchejte dnešní díl Vinohradské 12 kdykoliv na můj rozhlas.cz už v tuhle chvíli a nebo za hodinu taky v našem nočním vysílání. Teď 4 minuty po 14:30 Robbie Williams, Katka Knechtová za chvíli, teď Foster the People.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slovenská zpěvačka Katka Knechtová ve vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 3:15. U kultury zůstaneme u té české. Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení i odbory. Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ač byl původně na programu. O státní kulturní politice včera jednal i sněmovní mediální výbor.
1: To je strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
2: Uvedl šéf resortu kultury Oto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná.
2: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
3: To je taková ukázka jako arogance moci.
2: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
4: Považuji za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
2: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO.

K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Adéla Burešová a Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy má Rozálie Machartová.
2: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Německá automobilka Volkswagen chce propustit 100 000 zaměstnanců. Plzeňští hokejisté v Lize mistrů na úvod porazili švédského vicemistra Regle. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun. Řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé prosazují, Macinka zatím neupřesnil. Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit svou efektivitu a konkurenceschopnost. Jednohlasně to schválila dozorčí rada společnosti. Do konce desetiletí plánuje po celém světě zrušit zhruba 50 000 pracovních míst.
4: Automobilka už dřív oznámila, že chce zrušit stejný počet pozic. Celkem by tak mělo zaniknout přibližně 100 000 pracovních míst. To je zhruba 15% celosvětového počtu zaměstnanců. Volkswagen zatím neuvedl, kdy začne propouštět. Podle agentury AFP je to největší restrukturalizace v globálním automobilovém průmyslu. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Volkswagen čelí tlaku na snižování nákladů a zvyšování efektivity. Minulý rok v prosinci ukončil po 24 letech provoz závod v Drážďanech. Bylo to tehdy poprvé v 88-leté historii, kdy automobilka uzavřela některou ze svých továren v Německu. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
2: Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Přestože jsou zásoby zatím o něco nižší než v předchozích letech, mělo by být podle rezortu plynu na zimu dostatek. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ.
7: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
8: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sleduji já i kolegové řadu let.
7: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
9: Umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako hodilo.
7: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Sport. Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vicemistra Regle 4-0. Vítěznou branku a svou premiérovou v dresu Škody vstřelil po polovině zápasu obránce Aleš Čech.
10: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v Lize mistrů, takže bude to drahý. Byl to jakoby pro nás první zatím nejostřejší zápas, nejtěžší. Samozřejmě byli jsme spokorní, vlastně čekali jsme, že na nás vlítnou. To vlastně nejlepší tým jako v Evropě teďka, myslím, a já jsem, že jsme zvládli super. Jak dozadu, tak dopředu, měli jsme nulu, takže super výkon od Čech.
2: Dařilo se i Pardubicím, ty porazili polský tým Tychy 6-0. Naopak hokejisté Liberce na úvod Ligy mistrů neuspěli. Na ledě finského celku Tapara Tempere Bílí tygři prohráli 3-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Rusínovem a překážka na D5 za Berounem. Na dálnici D1 máme hlášenou nehodu za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 220,5 osobní auto srazilo zvěř. Projíždějte patrně, počítejte s překážkou na vozovce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte překážku za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 je po nehodě uzavřený odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na kilometru 20 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří. A v Praze zatím stále neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně oblačnost bude ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: 3 hodiny 6 minut, přeju dobré jitro, dobré vstávání do nového dne, je to pátek 4. září. Nepál se loučí s oběťmi ničivých povodní, některé rodiny ale stále nemají koho pohřbít. Těla jejich blízkých se totiž ještě nenašla. Reportáž našeho asijského zpravodaje přímo z Nepálu, slyšíte do 5 minut.
3: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Aktuální téma posledních dnů. Lidé v Nepálu pohřbívají oběti ničivých povodní. Některé rodiny ale na poslední rozloučení se svými blízkými stále čekají. Úřady totiž stále pohřešují tisíce lidí a některé oběti odnesla voda až do sousední Indie. Rodiny tak čekají, jestli se podaří jejich blízké najít a identifikovat.
1: Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý ohlašuje poslední omytí nohou nebo štíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
2: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
1: Vysvětlí mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj co stůj.
3: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradní. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
1: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozená, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké jsi země. Všichni žijeme na jedné planetě.
1: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalí z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Z nepálského Pašupatý, David Jakš, Radiožurnál. Thank you.

0: 3 minuty po 3:15 v pátek přejeme dobré ráno. Michal Šofér, aktuálně Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici jde jedna komplikace na trase z Prahy do Brna. Za odbočkou na Velké Popovice počítejte s kolonou. Na 23. kilometru v omezení totiž uvízlo nákladní auto. Nedá se objet, podle kamer teď projíždí velmi pomalu s úžením, takže to ještě chvíli potrvá. Vytvořila se ale kolona, ta narůstá, teď začíná na nějakém 18. kilometru. Jak jsem řekl, jede to velmi pomalu, počítejte tedy se zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tohle byla zpěvačka Miley Cyrus ve vysílání nočního Radiožurnálu. Mimochodem před pár desítkami minut taky vydala nový singl na streamovacích službách. No a právě tímhle singlem odstartuje novou éru své hudební kariéry, novou desku pak chystá na 18. září. Za chvíli bude 15:30, chystáme pro vás další zprávy a taky nejnovější díl Vinohradské 12. Do té doby ještě jedno téma. Živá laboratoř postavená z českého dřeva. To je nová lesovna, kterou včera otevřela Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a je taky plná vědeckých měřících čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přichází. Lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: Celý ten panel je z několika slepených vrstev. Tady vidíme u vstupu přímo ukázku toho.
2: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva.
1: Křížem lepené. Latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme stárnutí toho dřeva, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách.
1: Jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová.
1: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Radiožurnál.

0: Dobré páteční ráno, Radiožurnál pro vás měl taky Mike Oldfield a Maggie Reilly. Za chvíli to bude další aktualizace Zelené vlny a po přehledu zpráv taky aktuální díl podcastu Vinohradská 12. Tři hodiny 30 minut. U mikrofonu je taky Rozálie Makartová.
1: Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž, tedy za 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Uvedl to šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci ve čtvrtek podepsali všechny země Vyšegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory. V Táboře začal festival malých nakladatelů Tabuk. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Juraje Horváta je cílem festivalu upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih. Sport. České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Slavií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci se provinili použitím zakázané pyrotechniky, vházováním předmětů na hrací plochu i vyvěšením nevhodného transparentu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 je kolona za Všechromy a nehoda za Vyškovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Velké Popovice se rozjíždí kolona. V omezení za Mirošovicemi na 23. kilometru uvízlo nákladní auto. Už se mu ale podařilo odjet ze zúžení, takže je to opět průjezdné. Brzdí se teď na 19. kilometru, hlavně pravý pruh je plný. Na D1 z Kroměříže do Brna dejte pozor za Vyškovem. Na kilometru 220,5 osobní auto srazilo zvěř. Je to s opatrností průjezdné. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora počítejte s překážkou u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 mezi odbočovacím a pravým pruhem stojí kamion. Je označený šipkou a kužely. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu směrem z Břevnova na Smíchov. Údržba je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojedinělé přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Motoristé tvrdí, že navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout o 20 miliard.
6: Myslím, že není možné udělat nějakou kosmetickou změnu.
7: Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenašli.
8: Ale Našlerová vidí úspory spíš v jednotkách miliard.
9: My si stojíme nad tou extrémně vysokou částkou do investic.
10: Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard.
11: Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
4: Práskli do stolu. Navíc to ale zatím nestačilo. Motoristé se s ANO hádají o rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení nicméně vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle trojice neshodne? Ptám se Julie Hrstkové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin. Dnes je pátek 4. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Šéf motoristů Petr Macinka, který mimochodem kandiduje v letošních komunálních volbách, máme povinnost to říkat a upozorňovat na to, se rozčílil, že rozpočet navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO není podle jeho představ.
6: Ten schodek je opravdu velmi vysoký, 389 miliard je opravdu velmi mnoho.
4: Řekl, že by to mohl být velký problém pro motoristy.
6: Opravdu se musí něco zásadního změnit, protože jinak to bude absolutní popření všeho, s čím jsme do politiky šli.
4: A nejde o jednotky miliard. V pondělí mimochodem ten rozpočet ale projednávala vláda. On se ozval v úterý. Nemohl se ozvat už v pondělí?
11: Co přesně se dělo na vládě, asi nevíme. On sám říká, že vlastně ministryně financí ten rozpočet představila, že to nebylo hluboce projednávané. Premiér Andrej Babiš říká, že bylo. Nicméně jenom bych upozornila, že za motoristy se už v pondělí ozval Boris Šťastný, který řekl,
4: pravda,
11: že vlastně jde pouze o první nástřel. A potom taky ekonomický expert Vladimír Pikora, který večer prohlásil, že by měl 22 bodů, díky kterým by šlo okamžitě škrtnout zhruba 80 miliard korun, že je ochotný se o tom bavit a předložit je. Takže ono to není tak, že motoristé se nevyjádřili
4: hned. Že se probudili v úterý.
11: Ne. A ono...
4: Ono to totiž tak vypadá, jako kdyby si vzpomněli na to své heslo, že chtějí pohlídat Babiše.
11: Ono je to trošku těžké, já jen nechci obhajovat nikoho, nicméně když vlastně ministerstvo financí představilo ten návrh, jako novinář můžu říct, že jsem ráda, že ho nepředstavili teda o půlnoci, ale i tak, jak to bylo představené vlastně dopoledne nebo předpolednem, tak některé věci z toho šlo vyčíst velmi těžko a i Národní rozpočtová rada, která má, bych řekla, nejlepší experty na rozpočet, tak vlastně to také dopočítávala a její stanovisko vyšlo až 3. září, takže ano, to není tak, že by se člověk, jakýkoliv expert podíval na ten rozpočet a to první, co bylo vidět, byl ten schodek a vůči tomu se vyjádřili nejenom opozice a ekonomové, ale právě i ti motoristé, že jde opravdu o velký zásah do veřejných financí.
4: O jeden z největších schodků v naší
11: historii.
4: Nominálně teda, nezapočítáme inflaci. Mluvila jste o Národní rozpočtové radě, tak ta upozorňuje na to, že je to skutečně expanzivní rozpočet, že když má dosáhnout 3,5% HDP, že může dosáhnout až 3,7% HDP, přitom tu máme to pravidlo, že by měl dosahovat jenom 3% HDP, je to maastrichtské kritérium. Kdybychom někdy chtěli přijmout euro, tak bychom to měli dodržovat.
11: Myslím, že zatím jsme se shodli, nebo naše političtí představitelé na obou stranách spektra, že ho přijmout nechceme.
4: Přesto schodek 389 miliard je to hotovostní saldo, to je hodně na to, že ekonomika roste o 1,9%, byť ten růst není tak velký, 2%, jak se očekávalo, tak stále je to růst. Je to obhajitelné?
12: Česká republika bude díky tomuto státnímu rozpočtu v roce 2027 nesrovnatelně lepším místem životu než kterýmkoliv v roce minulé vlády.
11: No obhajitelné, tak já už popisuju českou politiku tak dlouho, že se ještě pamatuju, když tady byla snaha o nějaký vyrovnaný rozpočet, nebo když ta debata byla o tom, zda schodky v řádu jednotek miliard nebo desítek miliard jsou velké nebo nejsou velké. A teď se bavíme vlastně o vyšších stovkách miliard a o úsporách, které by měly dosáhnout 10, 20, 30, i kdyby těch 80 miliard, je to vlastně naprosto nemožné. Takže ano, mít schodek za situace růstu ekonomiky je vlastně zločin, by se dalo říct, ekonomický. Druhá věc je, že Ekonomové tvrdí, že Česká republika už se dostala ekonomicky na takovou úroveň, že bude velmi těžké růst o 4-5%, jako to bylo před covidem, protože vlastně už je to transformovaná ekonomika a stabilizovaná ekonomika. Koalice sice tvrdí, že tento deficit je prorůstový.
13: Ano.
11: Ale ten růstový impuls, který samozřejmě není vůbec jasný a potom vysvětlím proč, tak on nám nedodá růst, který bude vyšší o 1 až 2 procentní body. Prostě to nevyšvihneme na ty 4%, pakliže se něco nestane. A ten schodek bude čím dál těžší zaplatit, protože ten zaplatit musíme. A vlastně my si půjčujeme stále víc peněz v době, kdy rostou úrokové sazby.
13: Ano, to je celá řada věcí.
11: Je tam prostě spousta věcí a ten deficit je prostě extrémně vysoký a není k němu opodstatnění, abychom se k tomu vrátili.
13: A já se na všechno to ještě doptám. Nicméně, když pan premiér Andrej Babiš z ANO říkal, že ten rozpočet pro příští rok bude výrazně pod 400 miliardami korun, tak těch 11 miliard není asi úplně výrazně pod, ale skoro těsně pod, bych řekl. Mimochodem taky to umožnilo to prohlasování rozvolnění rozpočtových pravidel ve sněmovně, když sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Co se nakonec stalo, že to není výrazně pod, jak sliboval Andrej Babiš?
11: No, já bych tady definici slova výrazně asi v případě Andreje Babiše úplně nerozebírala. Myslím, že můžeme být asi rádi, že to není 399 miliard korun, což by mohlo být také. Co se týká těch pravidel, tak ono pro ten rok 2027, tak tam je jenom to pravidlo na ty náklady na jádro, které jdou úplně mimo rozpočtu, což je zhruba, myslím, 30 miliard.
13: No jinak bychom byli přes 400 miliard.
11: Ano, byli bychom přes 400 miliard.
13: Na to upozorňuje i Národní rozpočtová rada.
11: Rozpočtová rada, pak je tam, myslím, 70 miliard na to.
13: A na obranu.
11: Na obranu, kde právě Národní rozpočtová rada opět upozorňuje, že nám to musí potvrdit také Evropa na to, zda opravdu půjde o ty obranné výdaje nebo ne. Protože kdyby nešli, tak to prostě a stejně tak jako tak se to započítává do schodku. Jo? Je to teda únik, ale pořád to budeme muset někdy zaplatit.
13: No, takže samozřejmě.
11: Je to vlastně úplně jedno.
13: No dobře, takže výrazně to není pod, protože to jinak nešlo?
11: Nešlo by to, ale bylo by to politicky nepopulární.
13: Protože ministryně financí Alena Schillerová říká, a dotýkám se jedné z těch věcí, o kterých vy jste mluvila, že kdyby to nebylo tak, jak to je, a je to podle ní maximum možného, takže kdo ví, kde se najdou ty úspory, co žádají motoristé, ale třeba i SPD, takže by jinak hrozila stagnace Česku, tvrdí.
11: No, to je otázka, ona to tvrdit může a bohužel to je věc, která se potvrdí až za rok a půl, až budou výsledky za příští rok té ekonomiky. To dopředu neví úplně nikdo. Zatím neexistuje jediný důvod, proč by měla přijít stagnace. Naopak bych řekla, že stagnace může přijít jako druhotný důsledek tohoto vysokého schodku, protože ta expanzivní nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne, nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne na brzdy, zvýší úrokové sazby a to zastaví

0: už můžeme koupa zapomenout.
1: Jednou.
0: Jo, jednou a rychlo dráhu na letiště, ale dobře.
1: Ale tak třeba ty investice do dopravy tam jsou, investice do zdravotnictví, ano. Vzrostou platy ve veřejné sféře, zvyšovat se mají samozřejmě důchody, valorizace
0: jo,
1: a tak
0: ale
1: dále.
0: Ale co se týká třeba těch investic do těch silnic, tak no. Samozřejmě bude fajn, když jako teda někde si dostavíme tu dálniční síť a to tempo se zvýší z těch 5 kilometrů třeba na 100 kilometrů za rok, jako což je na Českou republiku úplná paráda. Nicméně, když se budou stavět ty silnice, tak o tom také psali analytici, to je to vytěsňování investic, tak Česká republika je relativně malá země a má také omezený počet stavebních firm a stavebních dělníků a zrovna ve stavebnictví, kde roste cena materiálu a kde vlastně roste také výrazně cena práce a je velký nedostatek prostě zaměstnanců ve stavebnictví. Tak když se budou stavět ty silnice a dálnice, tak už při tomto nedostatku my vlastně jako nejsme úplně schopni uhlídat, jestli budeme stavět také nákladové prostě nějak v pořádku. A hlavně, když to stáhne prostě ten stát, tak se zase nebudou stavět byty a budou jako nedostupný, jo. A to zase jako tu ekonomiku úplně nepodpoří. Takže ona je otázka, jestli všechny ty peníze, které jdou na investice a mluvíme o tom, že to je prorůstové, tak jestli to bude vůbec prorůstové. Jo? A rozhodně to neudělá plus k tomu růstu odhadovanému jako procentní body. Můžeme se bavit o nějakých 10% o víc. Ne?
1: Takže pro investovat se z dluhu Česko dluží už 3,7 bilionů korun a jenom na ten úrokový servis ročně dáme bezmála 100 miliard korun.
0: 120, myslím, v příští.
1: No a teď to bylo necelých 100, to je prostě nepředstavitelné číslo, to jsou stovky milionů denně.
0: A bude to čím dál dražší právě, protože rostou ty úrokové sazby.
1: Ano. Tak zadlužujeme se v době, kdy vlastně je to drahé si půjčovat ty peníze, úroky na desetiletých státních dluhopisech vyrostly nad 5%.
0: A také dělají konkurence hypotékám, takže ty hypotéky porostou, jejich cena také. To je takový nepřímý dopad zadlužování, protože ty banky se mohou vybrat, jestli si koupí dlouhodobé státní dluhopisy za 5% nebo za více než procent, nebo půjčí to lidem. Nemají žádný důvod půjčovat pod 5% teďkonc a ještě budou muset nést nějaké riziko neplatičů. Tak to je třeba jeden z negativních efektů tohoto zadlužování. A co se týká té otázky, jestli se můžeme proinvestovat z krize, tak museli bychom udělat nějaký velký obrat ekonomiky. Myslím, že ani ekonomové nemají úplně jasno, co by to mělo být.
1: Daňová reforma velká nebo.
0: No, musela by tady být velká reforma školství. Jo? Museli bychom prostě začít přemýšlet, jako co chceme dělat, jestli chceme dělat další průmysl, nebo se chceme dělat IT, nebo chceme dělat. Nevím, můžeme, jako teď jsme fabrikou Evropy, můžeme být třeba IT hubem Evropy nebo čímkoliv, ale
1: vláda
0: není tady.
1: Vláda má na to ještě rok, ne? Tak většinou se velké reformy dělají v prvních 2 letech funkčního období.
0: No já třeba si myslím, přijde. Že žádná velká reforma tady není, ale obecně prostě podpořit růst několika procentními body navíc je prostě extrémně těžký. Vyžadovalo by to součinnost opozice i koalice, vyžadovalo by to nějaký nápad, vyžadovalo by to prostě opravdu jako velkou transformaci. Formace ekonomiky, která se povedla třeba těsně před vstupem do Evropské unie, právě přílevem zahraničních investorů a tím, že jsme si udělali tu montovnu, na kterou teď jako trošku, kterou haníme už mnoho let. Nicméně žádný takový další nápad tady není, takže nevím, z čeho se chceme proinvestovat, když většina peněz jsou takzvané mandatorní výdaje a to jsou důchody, sociální dávky a prostě všechny ty povinné výdaje, které tam jsou. Tam prostě není žádný velký prostor proto, abychom vůbec někam investovali a dávali to nějaký smysl. No.
1: Vy jste mluvila o šéfovi rozpočtového výboru, panu Pikorovi z Motoristů, který představil ty své plány na ušetření desítek miliard. Motoristé vidí možné škrty třeba v dotacích podle České televize i ve školství, kde by teda naopak zase rád přidával Robert Plaga za ANO, ten by tam uvítal
0: o 6 miliard
1: navíc. Ještě s kritikou se ale kromě Motoristů přidává i SPD, které je podle šéfa Tomia Okamury vysoce nespokojené s navrhovaným schodkem rozpočtu.
2: Tak já s tím schodkem toho rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen.
1: Okamura by chtěl mimo jiné zarazit peníze pro, jak říká, politické neziskovky a, jak znovu říká, dávky pro Ukrajince, ty by stopnul.
2: Ať si každý svým způsobem dělá, co chce, ale ne za veřejné peníze.
1: To znamená, jak silné pnutí to teď v koalici vyvolává ten navrhovaný rozpočet? Protože připomínám, že Motoristé slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let.
0: No tak určitě to ty vztahy v koalici rozhodně nevylepšuje. Já se třeba osobně nedomnívám, já nejsem politolog a spíše se věnuji ekonomice než politice, nicméně se nedomnívám, že

0: povede k rozpadu koalice, případně k pádu vlády.
1: Že by to byla nějaká spoura, to nevidíte?
0: Ne. Myslím, že to byl pan ministr Macinka, který řekl, že je ochotný odsouhlasit tento schodek ve chvíli, kdy uvidí strukturální reformy na další rok. A ty vláda nebo je hnutí ANO slibuje, nechali se to odsouhlasit Evropskou unii, je to ten fiskální plán vlády. A je to to, že by ten schodek ze současných necelých 3%, který to stejně není, jsou tam ty, je tam ta úniková doložka a to jádro, které tam není, takže by měl klesnout na 2%, což je nějakých 130-140 miliard korun míň na deficitu. A myslím, že už se někdo nechal slyšet, že asi se budeme muset hodně modlit, protože ano. Opravdu žádné...
1: Pan bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singh.
0: Protože žádné, prostě žádné reformy tady vůbec nejsou. No a co se týká všech těch dotací na neziskové organizace a tady těch rušení podpory Ukrajinců, tak můžeme zrušit ty politické neziskovky, o kterých tak rádi mluví motoristé i SPD. Nicméně já jsem si tady vyndala, co to třeba jsou. Je to Charita České republiky Naděje, je to Český Červený kříž, je to také sport, Česká unie sportu nebo Junák. Jo? Tak to zrušit můžeme. Nicméně třeba Charita dělá velkou práci v oblasti sociální péče, kterou stát nedělá. A
1: dělal by jí dráž, jak říká paní ministryně Schillerová.
0: No, za prvý by dělal dráž a za druhý on by mohl říct, že to dělat nechce, ale protože ti politici také jsou na té komunální úrovni, tak oni nechtějí, aby prostě se jim tam váleli lidé jako bez dozoru. Jo? Ono je to jako moc hezké být pravicový nebo hezké, jako v uvozovkách a říct, tak nebudeme nikomu pomáhat, ti lidé se za to mohou sami, prostě máme
1: to
0: tady problém.
1: To asi neříkají, ale všichni, kteří
0: no,
1: jsou.
0: Tak neříkají to samozřejmě všichni, ale jako není to tak, že přece budeme vozit do nějakých táborů, nebo jo, to prostě nějaká ta péče, nebo nějak se o ně musíme postarat, jako hezky. A ty neziskové organizace to dělají daleko levnějc, a jinak byla by tam úspora necelých 27 miliard korun a ten schodek je 390, jo.
1: SPD mimochodem nesouhlasí ani třeba se snižováním podpory v nezaměstnanosti, což je ale naopak konsolidační krok, která nynější vlády, byť se třeba odborářům nelíbí, experti v tom vidí rozhýbání mobility na pracovním trhu, takže kdybychom o to přišli, takže by to nemuselo být. Ušetřit se má 5 miliard.
0: 5 miliard za 5 rok miliard a takhle, ne, jo. Za prvé vod, ano, je to takový zajímavý myšlenkový posun, protože poslanci, ano, včetně pana premiéra Babiše, když se to schvalovalo, tak to odsouhlasili.
1: Ano.
0: Tak to byla jedna věc a byli s tím v pořádku.
1: No to platí asi rok, že jo? Nebo
0: no, ono to platí od letošního ledna,
1: letošního ledna.
0: Vlastně nemáme ani, jestli to skutečně rozhýbalo tu mobilitu pracovní síly.
1: Což má vést k tomu, aby lidé měli vyšší platy.
0: Aby lidé měli vyšší platy a pak by ten rozpočet také dostal víc jako na příjmech jako z daní a jako ze všech daní, nejenom daní z příjmu, ale také DPH a všechno tohle z toho, jo. Ale já si za mě myslím, teď nechci hodnotit, jestli je dobře nebo není, to zrušení nebo snížení té podpory od příštího roku. Já si myslím, že tady to je přesně ta debata, která ukazuje, jak strašně těžké je přijmout jakékoliv úspory. Jo? My se bavíme o 5 miliardách korun. A je to jako velká debata a je to opravdu těžké. Jo? Já jako chápu, jenom říkám, prostě je to 5 miliard. A o tom se vede debata. Teď si vemte, že bychom měli škrtnout těch skoro 390 miliard korun. Jo. Tak buď budeme muset udělat opravdu nějaký skutečně výrazný škrt, a nebo budeme muset výrazně zvýšit daně. Jo.
1: Tak ten plán je ale 0,5% bodu každý rok, že jo?
0: Ano, ten plán tady je, ale není...
1: Bodu HDP.
0: Ano, ale není tady ten plán, jak toho dosáhnout, jo. Buď bychom se museli vrátit k superhrubé mzdě, což by nám dalo těch skoro 100 miliard, a to je vlastně no-go zóna.
1: Možná víc,
0: protože možná víc, možná 120, 130, ale je to no-go zóna jak pro ANO, tak pro ODS, teda mimochodem, která to jako za pomoc ještě dalších zrušila, SPD. Pak je tady návrh, jsem viděla od pana Skořepy, který zase navrhuje třeba zrušit tu sníženou daň DPH, daň z přidané hodnoty, že by to hodilo skoro 80 miliard. No, ale teď
1: pan Skořepa, ekonomický expert.
0: Ano, no, Michal Skořepa, ekonomický expert České spořitelny. No a teď se vemte, že by teda politici zrušili tu sníženou sazbu DPH. Dostali 80 miliard, ale pak budou vysvětlat, proč ty maminky kupují to sušené mléko prostě dráž. Jo? No, proč máme drahý dětský oblečení? Jo? To je stejná jako ta debata prostě úplně všechny mezinárodní organizace. A je, mimochodem, je to i v těch doporučeních u toho fiskálního plánu na to snížení schodku. Tak se tam stále opakuje doporučení, prostě dostaňte maminky do práce a pomozte školkám, předškolním zařízením, prostě péče o děti, všechno tohle, to opakuje se to. Prostě pořád máme nejdelší rodičovskou, teď se navýšá rodičovská, takže jediná debata je, proč ta rodičovská jako se zvyšuje skokem a není tady debata, proč už tady jako strašně dlouho nemáme prostě vymyšlený nějaký systém, kde by ty ženy mohly normálně pracovat nebo zkombinovat tu péči o dítě s prací, což by bylo jako výrazně lepší úplně pro všechny.
1: To tomu já naprosto rozumím. A opozice, když to všechno kritizuje, teda ODS mluví o tom, že jde o pojídání budoucnosti, slovy šéfa ODS Martina Kupky.
2: Vláda chce reálně každý den zadlužit Českou republiku. Zadlužit
1: když Vít Rakušan ze STAN říká, že ten návrh rozpočtu je nezodpovědný.
3: Je to v téhle chvíli ekonomického růstu, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti.
1: Oni nějaký plán mají?
0: No, já si myslím, že jejich vlastně největší plán, který vláda Petra Fialy, která je teď v opozici, vlastně jsou všichni, předložila jako na dlouhodobou konsolidaci, že by byla ta důchodová reforma. Jo? To je to prodloužení věku odchodu do důchodu, který slíbila tato vláda zrušit a také slíbila změnit valorizační vzorec. Jo? Tak u toho valorizačního vzorce pořád nevíme, protože to navýšení v rozpočtu je větší než ty 300, které by mělo být, ale jako prostě, kde se tam vzalo to číslo jako na ty důchody, myslím, že nějak teď hledá jako Národní rozpočtová rada. A co se týká toho prodlužování věku, tak vláda samozřejmě slíbá, že to zastropuje, ale také se k tomu zatím jako ještě nedostala. Takže to je otázka. Takže já si myslím, že tam bude velká debata a to bude takové asi nejvíc. Trochu problém je v tom, že sice české podniky chtějí čím dál jako víc pracovní síly, ale mají velký problém zaměstnávat lidi prostě nad 50, který mají prostě do důchodu hrozně daleko. Jo? Takže já ne, jestli vyplynulo z té analýzy ministerstva práce, že každý, já ne, druhý nebo třetí člověk před důchodem, že je doma, protože buď o někoho pečuje, anebo prostě na té podpoře v nezaměstnanosti, protože je nezaměstnatelný. Jo. Takže tam bude muset jako být velký myšlenkový posun jako ze strany celé ekonomiky, že ti lidé musí být jako prostě zaměstnatelný a to. Ale jako velkou reformu jsem tady nezaznamenala.
1: No jinak to nepůjde.
0: Jinak to nepůjde, ale bude to jako hrozně těžký.
1: No a do příštího roku se ani velké reformy ale nestihnou, tam se teprve můžou třeba představit a začít se na nich pracovat, nicméně. Je Alena Schillerová teda připravená teď o tom návrhu rozpočtu ještě jednat s těmi koaličními partnery, protože má za sebou jednání s ministry, dospěla, znovu říkám, k tomu, o čem ona říká, že je maximum možného. Vláda bude schvalovat ten rozpočet na konci září, v říjnu ho bude řešit sněmovna. Tak kam se dostaneme z těch 389 miliard nakonec? Jak nízko?
0: No to kdybych věděla, to bych byla moc ráda. Myslím, že to neví ani paní ministrině. Myslím, že už ona sama avizovala, že se nedostaneme rozhodně o desítky miliard na nižší schodek. Jo, pokud bude chtít pomoci rezortu školství, který chce 6 miliard, a současně, pokud z některých ministerstev dostane nabídku, kde dál spořit, tak si myslím, že to bude zhruba na stejno a pokud uspoří, nevím, 5, 6 do 10 miliard, tak budeme mít velké štěstí.
1: Tak uvidíme za pár měsíců, respektive za pár týdnů. Moc díky, že jste přišla, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin, komentovala návrh rozpočtu pro příští rok a taky emoce, které to teda nejen ve vládě vyvolává. Další schůzky, ty budou následovat, v pondělí je koaliční rada a řešit se určitě bude i plán na další roky. Na závěr gratulace kolegům šéfredaktorovi Českého rozhlasu Plus Josefu Pazderkovi a komentátorovi a analytikovi Ondřeji Soukupovi, kteří tady u nás v rádiu vytvářejí podcast Na východ o postsovětském prostoru, dostali totiž za svou práci cenu Rudolfa Metka. Zaslouženě. Tak si je někdy poslechněte. Naslyšenou v pondělí.

0: Izrael Kamaka vyvolá ve vysílání Radiožurnálu. Pátek 4. září. Dobré ráno přejeme, máme pro vás další zprávy. Na hodinách jsou 4. U mikrofonu Rozálie Machartová.
1: Ve druhém čtvrtletí Češi měli průměrnou mzdu 52 tisíc korun. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici jako sabotáž. Menšík, Bartuňková i Bousková si zahrají třetí kolo tenisového US Open. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zhodnocení inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
3: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
1: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Vietnamský soud odsoudil v hromadném procesu k trestu smrti 11 lidí za pašování drog v zubní pastě z Francie. Do životí dostalo 19 obviněných. Podle vietnamských státních médií šlo o jeden z nejvýznamnějších hromadných soudních procesů s pašeráky drog v historii země. Před soudem celkem stanulo 227 lidí. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuty letos poprvé, říká sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
4: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím.
1: Odbornou pomoc v metropoli najdou děti například na webu Zahrada pro duši. Celostátně funguje třeba linka bezpečí. Sport. Tenista Jakub Menšík porazil Rakušana Rodionova a postoupil do třetího kola US Open. Tam se třísetovým duelem s Němkou Mariaovou probojovala také Nikola Bartuňková a postup slaví i Marie Bousková. Ta zatím na US Open nestratila ani set. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Na newyorském Grand Slamu si navíc vyrovnala kariérní maximum. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
5: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem si držela tu úroveň a taky mi dneska pomohl servis. Zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všem v podstatě soupeřka, tak i úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
1: Ve druhém kole skončil Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková. Svrčina podlehl 1-3 na sety Italovi Darderimu. Siňaková prohrála s Osakovou z Japonska 1-6 v rozhodující třetí sadě. Zelená vlna.
2: známe lepší cestu.
6: Auto v protisměru na D2. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy velmi opatrně za Podivínem. U Břeclavy na 48. kilometru dostala policie hlášení o vozidle jedoucí proti správnému směru. Pokud jedete na Bratislavu, jste před Břeclaví, zpomalte, držte se raději v pravém pruhu a tam je auto v protisměru. Na D10 pozor u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov, v okolí sjezdu do centra a na Jičín na kilometru 44,5 se na vozovce pohybují lidé. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení. Uzavřený je odstavný pruh. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí u sjezdu na Jindřichův Hradec na kilometru 100,5 porouchaný kamion. Je mezi pravým a odbočovacím pruhem a je označený s světelnou šipkou. A v Praze je opět průjezdný Strahovský tunel. Skončila tam noční údržba. Už tak projedete i ve směru z Břevnova na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupně. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 4 hodiny 6 minut, tak dneska někde teploty nad 30, ale víkend by se měl ochladit a taky častěji zaprší. Je pátek 4.9. James Blunt přijede příští rok do Prahy, teď vám ho taky zahrajeme.

0: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli bude čtvrt na pět, dobré jitro. Fibromyalgií trpí v Česku podle odhadů odborníků 2 až 4% populace. Nemoc je nevyléčitelná a velmi těžce diagnostikovatelná. Pacienty přitom zcela vyřadí z běžného života. Trpí bolestmi hlavy, svalů, velkou únavou, nemůžou spát a často jim hučí v uších. Nárok na invalidní důchod mají, podle pacientské organizace jim ale ve většině případů není přiznaný právě proto, že někteří praktici a neurologové nemoc nedokážou rozeznat a popsat.
1: Bolesti celého těla, mdloby, závratě, bodání do svalů, pískání v hlavě.
2: Popisuje příznaky fibromyalgie František Hausenblas z Ústí nad Labem. První bolesti ucítil před 6 lety. Pomoci mu nedokázal jeho praktický lékař ani neurolog.
3: Fibromyalgie se nedá změřit. Ona se nedá zjistit na rentgenu, CT vyšetření. Aby se stanovila diagnóza fibromyalgie, tak se provádí spousta dalších vyšetření, která mají za úkol vyloučit jiný závažný zdravotní stav toho pacienta.
2: Dodává Vlasta Štochlová, předsedkyně pacientské organizace Cesta proti bolesti. Nemoc se nedá léčit, je možné užívat léky pro snížení bolesti, rehabilitovat. František Hausenblas celý život pracoval na stavbách, to teď není možné. Požádal proto opakovaně o invalidní důchod. Přiznán mu ale nebyl, vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Pro posouzení není rozhodující samotná diagnóza, ale především její dlouhodobý funkční dopad na pracovní schopnosti konkrétního člověka. Posudkový orgán vychází z odborných lékařských nálezů a zdravotnické dokumentace.
2: A v tom je podle pacientské organizace Cesta proti bolesti celý problém. Vlasta Štochlová se prostřednictvím pacientů setkala s neznalostí fibromyalgie mezi některými praktickými lékaři i neurology.
3: Lékařů, kteří jsou schopni diagnostikovat fibromyalgii, je velice málo. Jsou to algeziologové a revmatologové. Praktický lékař, pokud nemá dobře zpracovanou zprávu od odborného lékaře, nemůže dobře napsat tu lékařskou zprávu pro okresní zprávu sociálního zabezpečení.
2: Konstatuje Vlasta Štochlová. Připravuje podklady pro jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Týkají se například osvěty mezi praktickými lékaři a neurology. Z Ústecka Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Na 5 minut a k tomu v pátek nad ránem posloucháte Radiožurnál. Teď aktuálně z Národního dopravního informačního centra v Ostravě Michal Šofér, Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D2 z Brna do Bratislavy teď je u Podivína uzavřená. Policie zasahuje na 41. kilometru v souvislosti s vozidlem jedoucím v protisměru. Tvoří se kolona, brzděte před ní opatrně na 40. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Michale, děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na startu nového dne taky Bruce Springsteen, za chvíli v Radiožurnálu další legenda skupina U2 a za chvíli bude půl páté. Kvůli letošnímu extrémnímu nedostatku vody na mnoha místech v Česku uhynuli raci říční. V některých regionech se proto do akce vydali dobrovolníci, kteří se zvířata snažili zachránit a přenášeli je do jiných toků. Tím podle ochranářů mohli rakům spíš uškodit nebo dokonce rozšířit račí mor.
1: Pod tím můstkem tady je ta tuňka, tady se nashromáždili raci, ta voda byla mrtvá, tak jsme ty raky vyzbírali, dali jsme je tam pod skálu, kde jsme věděli, že jsou nějaký tuňky.
2: Obyvatel Radešova na Strakonicku Jan Hartl přenesl raky z vyschlé části potoka Peklov do místa, kde v něm voda ještě zbyla. Podle Miloše Buříče z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mu tak podařilo raky zachránit. Společně s ním teď projdu koryto potoka, ve kterém je stále jen minimum vody.
3: Tamhle je rozkládající se celý rak říční. To stádium rozkladu je už veliký, už tam toho moc nezbývá.
2: Té vody je tady opravdu minimum, protože teď chodíme po obnaženém dně.
3: Momentálně v tom potoce nějaká voda je, protože nedávno tady pršelo. Nicméně ten potok byl kompletně vysušený a je to vidět i na tom dně, kde je vidět rozkládající se materiál i larvy hmyzu, který taky nepřežili to sucho.
2: Vy jste našel ještě části těla raků, teď například klepítko.
3: Ano, našli jsme dvě hlavohrudi, část zadečku plus pár klepítek. Tak tady je to zrovna takový čistší, tak ještě zkusíme zabrat tady. A máme tady jedno živýho. To je dobrá zpráva.
2: Vzniklo tady díky místním obyvatelům zřejmě několik tůní. To je ale tak maximum, co by měli lidé pro jejich záchranu dělat v případě sucha.
3: Když chcete raka říčního někam přenést, musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční a že máte lokalitu, kde přežije, který nevyschne za pár týdnů úplně stejným způsobem.
2: Větším nebezpečím pro raky říční jsou invazní druhy raku, kteří šíří račí mor, dodává ředitel agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš.
4: Běžný člověk asi úplně nepozná našeho raka od toho raka invazního. Pokud by toho raka někam přenášel do jiného toku, tak ohrozí, že prostě rozšíří tuto smrtelnou nákazu zase na další lokality. Úplně nejlepší je opravdu kontaktovat orgán ochrany přírody a domluvit se na dalším postupu.
2: V tocích, kde raci uhynuli kvůli suchu, má populace ještě naději na přežití. A to v případě, že v potoce zůstalo alespoň několik jedinců. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Skupina YouTube do zvuku, Radiožurnál v pátek 4. září. Dobré ráno přejeme, aktualizace zelené vlny do 3 minut. Čtyři hodiny 30 minut. A je tady Rozálie Machartová.
1: V Praze v podvečerních hodinách hořela onkologická klinika nemocnice na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali přibližně 20 osob. Byli mezi nimi pacienti, kliniky i personál. Budova hořela jen zvenku. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z pásma Gazy. Za rok by jich mělo odejít 250 tisíc. Za dalších 6 let pak téměř celé palestinské obyvatelstvo. Dohromady téměř 2 miliony lidí. Podle izraelského ministra obrany Izraele Kace teď země čeká na souhlas Spojených států, které mají dojednat přijetí Palestinců v konkrétních zemích. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle Povodí Vltavy kvůli suchu má dostat na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech. Sport. Čeští volejbalisté prohráli v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy. Domácí Belgii podlehli 0-3 na sety. Se stejným soupeřem se národní tým dnes v generálce na světový šampionát utká znovu. Mistrovství Evropy začne příští středu v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku. 12. etapu Vuelty vyhrál 20-letý slovinský cyklista Jakob Omrzel. Do cíle dojel s náskokem 1 minuty a 56 sekund. V průběžném pořadí závodu si stále drží první místo Španěl Enric Mas. Čech Jan Hirt je 12. 20.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu a překážka na D5 za Berounem. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se uklízí po nehodě u sjezdu na Karlovarskou dálnici. Na kilometru 26,5 havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné plynule. Na D2 z Brna do Bratislavy už upodiví na projedete, policisté tam prověřovali hlášení o vozidle jedoucím v protisměru. Nebezpečí teď už podle ní nehrozí. Na D5 z Prahy do Plzně čekejte překážku za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 je po nehodě uzavřený odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří, ale jede se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 4 minuty po půl páté, dobré ráno. Letošní léto bylo pro české sportovce mimořádně úspěšné, tak i to si připomeneme chvilku po 3:15.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Pár minut a bude 4:45. Kunovickému výrobci letadel L410 společnosti Aircraft Industries dlouhodobě chybí zaměstnanci. Už víc než rok proto nabízí zájemcům bezplatný rekvalifikační program, který absolvují přímo v areálu továrny. Firma si tak už vychovala zhruba 50 nových pracovníků.
1: Zkouším si vrtání a nýtování.
2: Ukazuje mi účastník rekvalifikačního kurzu Milan Daněk.
1: Já jsem pracoval už pro sebe 12 let a chtěl jsem si zkusit něco nového.
2: Při práci na něj dohlíží mistr odborného výcviku Pavel Pospíšil.
3: Na dílně máme základní vybavení, vrtačku, brusku, nýtovací list a ruční nářadí a zbytek technologií používáme na dílně přímo ve výrobě.
2: Tam už 11 měsíců pracuje jeden z prvních absolventů rekvalifikace, Roman Sládek.
4: Pracuji na pozici nitaře, mám na starosti tlakové klapky, které jsou součástí křídel a ještě sloupky řízení. Měl jsem už potřebu změnit své zaměstnání, protože jsem byl 27 let na OSVČ jako truhlář, takže mně to přišlo jako dobrý nápad a rekvalifikační kurz je určitě dobrý, protože bez toho bych se do výroby letadel nedostal.
2: Rekvalifikační kurzy pořádá letecká továrna každé 3 měsíce. Aktuálně hledá pracovníky na celkem 22 pozic, například nýtaře, leteckého klempíře, leteckého avionika, CNC operátora, strojního zámečníka nebo mechanika. Kurzy mají zájemci placené, říká personální ředitelka Šárka Novotná.
5: Už v momentě, kdy do toho kurzu nastupují, se stávají našimi zaměstnanci. Čili neplatí vůbec žádnou částku, je ten kurz pro ně jakoby školení zdarma a dostávají mzdu, která odpovídá tomu rekvalifikačnímu kurzu a v momentě, kdy splní zkoušky, nabíhají do reálného provozu.
2: Do výroby se účastníci kurzu můžou dostat klidně za pár týdnů. V Aircraft Industries aktuálně pracuje zhruba 1000 lidí. Jelikož společnost stále rozšiřuje výrobu, v nejbližší době by díky rekvalifikacím chtěla získat dalších 50 nových zaměstnanců. Z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Bude 5 hodin v Radiožurnálu, za chvíli přidáme taky první ranní zprávy, po nich si už poslechněte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Do té doby ještě sport, rok 2026 je opravdu naplněný velkými sportovními akcemi. Olympijské hry, světové šampionáty hokejistů i fotbalistů a další vrcholné akce v olympijských sportech. A právě tam byli v létě mimořádně úspěšní čeští reprezentanti. Hned 6 z nich si z mistrovství světa nebo Evropy přivezlo zlatou medaili.
1: Bude to souboj v cílové rovince, Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje.
2: Bude na špičku lodě Martin Fuxa, těsně je zlatý.
3: Kromě rychlostního kanoisty Martina Fuxy a vodního slalomáře Víta Přindiše vyhráli mistrovství světa taky Přindišovi kolegové Tereza Kneblová s Jakubem Krejčím, dále taky šermíř Aleksandr Šupenič a moderní pětibojař Matěj Lukeš. Evropské zlato pak přidali plavci Barbora Sémanová s Miroslavem Kneblou.
4: Kredla jde dopředu, Miroslav Kredla si domatává pro zlato, no to je neuvěřitelné.
3: A nezapomenutelné bylo i ryze české finále na tenisovém Wimbledonu. Linda Nosková v něm zdolala Karolínu Muchovou.
5: Tvrdá rána. Je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
6: Musím říct, že je to neuvěřitelný a myslím, že to musí být strašně fajn pro všechny fanoušky. Co nás ještě nejvíc těší, že často je to, nebo že je to v olympijských disciplínách a že je to často i na sportovištích, kde se třeba za 2 roky olympiáda bude konat. To znamená, že i to prostředí jim vyhovuje a že je to velký příslib do budoucna.
3: Řekl šéf českého olympijského výboru Jiří Kejval, který mluvil také o atletice. Evropský šampionát dospělých sice reprezentantům nevyšel. Junioři ale na mistrovství světa vybojovali 4 medaile. Královna sportů tak může v budoucnu českým fandům přinést spoustu radosti.
6: Já jsem optimista, je to především dobrá práce ve svazech. Ty svazy, které dlouhodobě mají dobré výsledky, tak si vždycky projdou nějakými takovými generačními výměnami, ale standardně dodávají jako špičkové reprezentanty a vozí medaile.
3: Dodal Kejval, kterého těšilo, že čeští sportovci slavili v olympijských disciplínách a skvělé výsledky reprezentantů. Navíc podle něj můžou pomoct i nejmladší generaci. Až 80% českých dětí totiž podle ministerstva zdravotnictví trpí nedostatkem pohybu.
6: To je jakoby méně příjemná diskuze, děti a sport. Necítíme ten progres tak, jak bychom si asi všichni přáli. Tady ještě velká cesta, ale určitě úspěchy českých sportovců by měly tady tomu trendu hodně pomáhat.
3: A u obřích letních úspěchů jste byli i díky vysílání Radiožurnálu Sport, jediné sportovní rozhlasové stanice v českém éteru. František Typovský, Radiožurnál.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál v 5 hodin. Jana Utendorská zprávy.
3: Ke kauze Dozimetr se po druhé schází sněmovní vyšetřovací komise. Jih Francie zasáhne další vlna veder, teploty se mají přiblížit 40 stupňům. České basketbalistky večer vstoupí do mistrovství světa zápasem s Itálií a bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Po druhé se schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání začne v 8 hodin ráno a bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci. Jejich jména komise neuvedla. Její člen Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je k jednání skeptický.
4: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
3: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do března. 9 zemí, včetně Česka, bude spolupracovat v oblasti umělé inteligence. Takzvanou pražskou deklaraci podepsaly všechny země Vyšegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohli společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
5: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejen posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
3: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlášky posoudí Evropská komise. Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce zasáhlo rekordní sucho.
6: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená na začátku prosince. Celkově pak stát na obnovu unikátní bastionové pevnosti vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Sport. Prvními soupeřkami českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně dnes budou Italky. Zápas skupinové fáze začne ve 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z ní nabídne reportážní vstupy. O přednostech favorizované Itálie, se kterou mají Češky v posledních letech vyrovnanou bilanci, mluví reprezentantka Veronika Voráčková.
7: Pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky, takže si myslím, že tam to nebude úplně tak jako ty poslední 4 zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat. Myslím si, že ty první zápasy jsou takový nepředvídatelný.
3: A hokejisté Pardubic vyhráli úvodní zápas Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Uspěla i Plzeň, která zvítězila nad švédským Regle 4-0. Naopak Liberec ve Finsku podlehl hokejistům Tapary Tampere 3-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na pražském okruhu u karlovarské dálnice a překážka na D3 za Veselým nad Lužnicí. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor u sjezdu na karlovarskou dálnici. Na kilometru 26,5 havarovalo osobní auto. Je označené a výrazněji nepřekáží. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora počítejte s překážkou u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 mezi odbočovacím a pravým pruhem stojí kamion. Je označený šipkou a kužely. Pozor na pohyb lidí okolo. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se ještě pracuje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě. Zatím projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: 5.06, přejeme dobré ráno, snad i pro vás o to lepší, že je páteční. Ranní radiožurnál začal, tak co si říct na začátku, ať se nám i dnes společně daří.

0: už od nás začínáme v Ostravě, dvě velké ubytovny. V Ostravě jich končí, jednu koupil Obod a chce jich zbourat, druhou majitel přestaví na komerční byty. Co to znamená? Zhruba tisícovka lidí, často seniori nebo rodiny s malými dětmi, teď hledá nové bydlení. Většinou jim nezbývá nic jiného, než zamířit do jiné ubytovny.
1: Kam budete bydlet?
2: Ještě nevím.
1: Nevíte.
2: Já to nemám trvalý pobyt. Budu muset až do Krnova.
3: Obyvatel ubytovny Hlubina Antonín zůstává v klidu. To Lukášem cloumá vztek.
4: Jak je to možné? Já nemám žádnou náhradu bydlení.
3: Jako otec sedmi dětí se bojí, co bude, když nesežene nové bydlení. Trvalé bydliště má ve Slezské Ostravě. Mluvčí obvodu Sandra Štrejlová potvrzuje, že žádostí o ubytování teď přibývá plno, ale zatím nemají.
5: Slezská Ostrava má k dispozici 8 vstupních bytů o velikosti 2+1 a dále azylový dům pro rodiny s dětmi.
3: Podle zástupce majitele ubytovny Hlubina Martina Sládečka už je budova z poloviny prázdná.
6: Jsme je přesunuli na jiné objekty, případně i ve spolupráci s jinými majiteli ubytoven, tak si našli bydlení i tam.
3: To ubytovna Sojva už je prázdná úplně. V 72 pokojích tu bydleli hlavně rodiny s dětmi. Před vchodem hlídá pracovník bezpečnostní služby.
7: Teď se to bude sanovat.
3: Bourat.
7: Deratizovat nejdřív.
3: Ubytovnu odkoupil za 100 milionů Obvod a podle tajemníka úřadu městské části Ostrava jich Petra Mentlíka se vystěhovali v klidu.
8: Všichni se přesunuli do nějakého jiného ubytování, ale nikoliv do městského bytu. Nebo se vrátili Orlova, Frýdek Místek, Karviná, prostě kam patří.
3: Podle Petra Mentlíka byla jen asi třetina obyvatel z Ostravy jihu. Většinou zamířili do jiné ubytovny. Ve městě jich pořád funguje 22. Z nich 13 je těch, kterým se říká problémové. Z Ostravy Marta Pilařová, Radio

0: vámi Radiožurnál. Hladiny ve vodních nádržích klesají, týká se to i Březové u Karlových Varů. Tam se vydáme v ranním Radiožurnálu ještě do 17:30. Teď se podíváme na to, co se děje. Pět hodin, 15 minut. Ochranná služba prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů sobě pro skupinu aktivistů, která si říká detektivní parta. Šéf diplomacie, který patří mezi střežené osoby, nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci, kterou odhalil, a na rozhodnutí o stažení ochranky přijímá nárok. My se tomu budeme dnes ráno také věnovat. Francie opět varuje, to před vysokými teplotami. Místy bude téměř 40 stupňů. Už včera tamní úřady oznámily, že léto bylo nejteplejší v historii měření. Průměrná teplota během 24 hodin neklesla pod 24 stupňů. No a nová předpověď počasí pro Česko s Marcelou Hálovou právě teď.
1: Vysoké teploty budou i u nás, čekáme nejteplejší den v tomto týdnu. Počasí ale bude nestabilním, čekáme převážně oblačno, přehánky se budou vyskytovat hlavně na severu našeho území. Postupně bude mraku od jeho západu ubývat, ale večer se na severu Čech zatáhne a později musíme počítat s deštěm nebo přehánkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty dnes vysoké, přímo letní, pohybovat se budou mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě dokonce tropy až 31 stupňů Celsia. V tisíci metrech nad mořem naměříte kolem 21. A také bude poměrně větrno, foukat bude mírný, v západní polovině naší republiky ale čerstvý nárazový vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: mají.
1: S vámi Radiožurnál 5 hodin 19 minut. Vůbec poprvé v historii začne vodu v řekách doplňovat pouze Slapská přehradní nádrž. Povodí Vltavy kvůli suchu totiž ještě sníží odtok z nádrže Orlíka. My se tomu dnes ráno budeme opakovaně věnovat, vydáme se k Orlíku i živě. No a potíže má také další místo, a sice přehrada Březová. Do ní přitéká méně vody, než z ní musí povodí ohřenutně vypouštět. Hladina proto klesá, no a na některých místech zůstává místo vody bahno a také obnažené břehy. Rybáři chtějí, aby vodohospodáři odtok omezili a v nádrži udrželi více vody, i když to může omezit život přímo pod přehradou.
2: Mně to tak přijde, že sem asi ani pomalu nic nepřitejká.
3: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka Teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
2: Na té hrázi to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
3: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme, kolik tady chybí vody.
2: Kilometr odhadem.
3: Jak to tu bývá hluboko?
2: Povodí
3: Ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
2: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
3: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
4: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce. Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže.
3: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.

0: Los Frequency s vraním radiožurnálu vás probouzejí nebo probírají v 5.24. My teď vyrážíme k ledu. Hokejisté Plzně totiž přehráli v prvním utkání Ligy mistrů švédského vicemistra Regle 4-0 a na úvod sezóny se prezentovali ve skvělé formě. Rozhodující úder zasadili Západočeši soupeři po polovině utkání, kdy v rozmezí 21 sekund dali góly dvě letní posily, a sice Dany Katič a Aleš Čech.
1: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v Lize mistrů, takže bude to drahý.
2: Usmíval se novic v plzeňském dresu Aleš Čech. Na jehož vítěznou trefu navázala po 21 sekundách další letní posila Dany Katič. U jeho gólu přitom nechtěně asistoval český útočník vicemistra Švédska Luboš Horký.
3: Dali gól a druhý dali hned zápěti, no, tam mě to zrovna blbě nějak nastřelilo a doklepli to do brány, si to moc nepamatuju.
2: Popsal smolný moment před gólovou dorážkou Kanaďana Katiče Luboš Horký, kterého zasáhl kotouč do ucha. Dva slepené góly Regle srazily a to už se nezmohlo na větší odpor.
3: Dali rychle dva góly a my jsme s tím chtěli něco udělat, ale neudělali jsme žádný větší tlak, nic, takže jsme ani neměli z čeho dát gól, prostě bránili dobře, hráli jednoduše a zasloužili si vyhrát. No.
2: Chválil Škodu bývalý útočník Komety. Rozjetá Plzeň si před 2500 diváky došla pro zaslouženou výhru.
4: Bylo to výborný, 4 góly, na to moc nejsme zvyklí, což si myslím, že to mohlo být dobrý. A pro diváky škoda, že nepřišlo víc, ale jenom děkujeme těm, co přišli a viděli, myslím si, že hodně kvalitního soupeře.
2: Ocenil výkon svých svěřenců asistent trenéra Škody Jiří Weber. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup dlouhodobě sledují dění v Rusku, na Ukrajině nebo v Pokavkazí, tedy v prostoru, který je sice geograficky blízko, ale často mu překvapivě málo rozumíme. Teď za to dostanou cenu Rudolfa Metka. Co člověk pochopí o Rusku až ve chvíli, kdy v něm skutečně žije? Proč je tak snadné se v postsovětském prostoru ztratit? A proč stojí za to se tam znovu a znovu vydávat? Josef Pazderka a Ondřej Soukup budou hosty Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Je 17:30. Zprávy Jana Tendorská.
4: Velcí dodavatelé energie v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie nakupují s předstihem. Současný růst cen se tak v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkou obchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu jako sabotáž. Vyšetřovatelé mají dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. A v Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit taky hřiby nebo lišky.
2: Sport.
4: Prvoligovou kabinu Hradce Králové posílil fotbalista Tomáš Čvančara. 26-letý hrotový útočník přichází z německé Borussie Mönchengladbach na roční hostování. Týmu se připojil i hned po svém přesunu do Čech. Za německý celek odehrál během dvou sezon 54 zápasů a dal 8 gólů. A záložník Alex Král se poprvé střelecky prosadil v dánské fotbalové lize. Jeho gól pomohl ke konečnému vítězství FC Kodaň 2-0 nad Norsjælandem. Po 6 kolech vede Kodaň tabulku dánské ligy o 1 bod.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na Pražském okruhu a na silnici 21 u Chebu. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 26,5 kilometru je po nehodě uzavřený pravý pruh. Na místě je šipka, kolem se jede plynule. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor při sjezdu na Jindřichův Hradec. Na 100 kilometru stojí porouchaný kamion. Blokuje odbočovací pruh a místo je označené. A silnice 21 z Chebu do Františkových Lázní je v podjezdu dálnice D6. Uzavřená, vyšetřují tam nehodu, objízdná trasa přes Komorní dvůr a Střížov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu je nad Českem hodně oblačnosti, místy se objevuje slabý déšť nebo přehánky. Teploty jsou poměrně vysoké, pohybují se aktuálně mezi 14 a 18 stupni a vysoké budou i přes den. Dnes nás čeká, co se teplot týče, letní místy, dokonce tropický den. Odpoledne teploměry ukážou mezi 24 a 29, na jižní Moravě až 31 stupňů. A poměrně teplo dnes bude i na horách, tam naměříte kolem 21 stupňů Celsia. Počasí dnes ale moc slunce nenabíjí. Bídne, počítat musíme převážně s oblačným nebem a hlavně na severu se budou objevovat přehánky. Pak bude sice od jeho západu oblačnosti ubývat, k večeru se ale nebe opět od severu zatáhne a mraky sebou přinesou déšť, ojediněle i bouřku. No a foukat bude mírný, v západní polovině Česka dokonce čerstvý jihozápadní vítr, který může mít nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. To byly zprávy. A teď už se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím, my s kolegy z kulturní redakce za chvíli s pozváním na muzikál Saturnin a ještě pro vás máme jeden převratný objev českých lékařů. Zdá se, že jedna česká studie dokonce může úplně změnit akutní plecní embolii, míněno tedy její léčbu. Detaily k tomu jsme zjistili a přidáme je za pár minut.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl šesté, hraní radiožurnál, teď o lékařích z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ti totiž přišli na to, že nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací dokonce až o 90%. Studie u více než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu pomocí léků s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sražděniny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
2: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
4: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
2: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
4: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
2: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Ten příběh budete znát, dokonale vychovaný sluha a přitom vlastně pankáč. Tak takhle vidí Saturnina režisér Tomáš Dianiška, který slavný román Zdeňka Jirotky vůbec poprvé se troufl převést do muzikálové podoby. Muzikál Saturnin už má datum své premiéry, bude to 12. září a bude to v pražské Hybernii. A my jsme se teď byli podívat na jeho zkouškách.
1: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
2: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
1: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale při 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře.

0: To ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
1: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 6:45. Hasiči večer likvidovali požár venkovní fasády onkologické kliniky Pražské nemocnice Na Homolce. Zhruba 20 pacientů musela být preventivně evakuována, převezli je do okolních zdravotnických zařízení. Centrum je dál provozu schopné a my se k tomu vrátíme podrobněji krátce po 6. hodině. Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 000 pracovních míst po celém světě. No a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně uzavření. Tak právě takový úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada firmy. Náš německý reportér Tomáš Havlín zjišťuje další podrobnosti a také se z Berlína přihlásí do ranního vysílání.
3: Kolona na D1 v Brně a uzavřená silnice 21 u Chebu. Na D1 z Prahy na příjezdu do Brna houstne provoz, zpomaluje se za sjezdem na výstaviště na stém 90. kilometru. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu pojedete 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 26. a 5. kilometru odklízejí následky nehody, místo je označené, nezdržíte se. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů se za štipoklasy srazila 2 auta, čekejte omezený průjezd. Kolony se netvoří. A silnice 21 z Chebu do Františkových Lázní je v podjezdu dálnice D6 za Chebem uzavřená, vyšetřují tam nehodu. Objízdná trasa přes Komorní dvůr a Střížov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnešní den bude velmi teplý, zamračený a také větrný. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr, který bude ale v západní polovině Čech přechodně zesilovat na čerstvý nárazový o rychlosti kolem 55 km v hodině. A podobně nestále bude i počasí. Nejprve oblačno s občasnými přeháňkami, nejčastěji na severu našeho území. Postupně se bude od jihozápadu oblačnost protrhávat. Večer se ale nebe opět, tentokrát od severu Čech, zatáhne a tato oblačnost sebou přinese déšť, přeháňky, místy i bouřky. Teploty odpoledne vyšplhají k 29, na jižní Moravě dokonce k 31 stupňům. Na horách dnes bude také teplo kolem 21 stupňů Celsia. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: To byl Damiano David, no a ranní radiožurnál teď 10 minut před 6. patří 20-leté tenistce Nicole Bartuňkové. Ta si letos poprvé v kariéře zahrála hlavní soutěž na Grand Slamu a dál pokračuje na Grand Slamových turnajích ve skvělých výkonech. Po Wimbledonu a také po Australian Open se letos dokázala probojovat také do třetího kola na dalších turnajích, konkrétně v New Yorku na US Open. A dařilo se jí a naše mikrofony byly samozřejmě u toho.
1: Je to super. Za mě celý rok je neskutečně, já bych to vůbec nečekala, že bych se mi takhle dařilo. Třetí kolo znovu tady, to pro mě strašně znamená moc, ale vím, že tu kvalitu musím stále zlepšovat, abych nad těma holkama měla ještě rezervy, což teď je stále furt 50-50 každý zápas a sbírám zkušenosti a vůbec od sebe nic neočekávám. Každý zápas s takovýma hráčkami pro mě znamená strašně moc.
2: Vyprávila v New Yorku stále teprve 20-letá Nicola Bartuňková po 30. vítězství nad Němkou Máriovou. Ta je téměř dvakrát starší než česká tenistka a vyznává specifický herní styl. Drtivou většinu míčů hraje se spodní rotací.
1: Já jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná je těžší než nějakou, která do toho furt chodí.
2: Říkala po postupu do třetího kola US Open Nicola Bartuňková. Podobně jako minulé Grand Slamy i ten závěrečný v New Yorku si užívá. Dokonce si pro turnaj připravila speciální ozdobu nechtů.
1: Mám tam jablko jako New York, Public Apple a pak Sochu svobody. Takže jo, tak tohle je takové i můj hobby, bych řekla. Chci vlastně i kam pojedu, tak pro ty fanoušky, pro ten turnaj, jako aby si toho všimli, že si toho vážím, že tady fakt jsem. Ale spíš je to taková pro mě taková radost. Malá, no.
2: Radostí pro Nicolu Bartuňkovou může být i fakt, že si na US Open zahraje ve třetím kole. Do této fáze turnaje se probojovali i Jakub Menčík a Marie Bousková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. Let's go!

0: Radiožurnál v 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Za nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Volkswagen zruší 50 tisíc pracovních míst a zřejmě i 4 továrny. Tenisté Bartuňková, Bousková a Menšík postoupili do třetího kola US Open. Po nehodě je uzavřená silnice 21 u Chebu směrem do Františkových Lázní. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Ode dneška bude z Orlíku otékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Povodí Vltavy tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
3: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
4: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
5: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
4: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Volkswagen zruší dalších 50 tisíc pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavření. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada automobilového koncernu. Předseda představenstva Oliver Blume to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
6: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde o vliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Záchranáři stále častěji potřebují při zásazích pomoc hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obézních pacientů.
7: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku.
8: Řidič sanitky František Mlínkec z bohumínské posádky volá hasiče někdy i dvakrát za směnu. Hasiči pomáhají snášet z bytů a domů pacienty kvůli nadměrné váze, ale taky kvůli úzkému schodišti nebo rozbitému výtahu, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
9: Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů.
8: Letos to za stejné období bylo o 600 více. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
10: Sport. 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při debutu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Mariovou porazila 2-1 na sety. Soupeřka české tenistky hraje velmi netradičně. U drtivé většiny úderů používá spodní rotaci. Podle Bartuňkové bylo náročné s ní ve výměnách udržet trpělivost.
11: Jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná i těžší než nějakou, která do toho furt chodí.
10: Do třetího kola postoupili i Jakub Menšík a Marie Bousková. Kateřina Siňáková s Daliborem Svrčinou v singlu končí. České basketbalistky se dnes po 12 letech vrátí na světový šampionát. V Berlíně ve 20:15 nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: kolona na D1 u Kývalky a uzavřená silnice 21 u Chebu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 hlásíte silný provoz. Osobními auty je to do omezení v Brně na 25 minut. Kamiony jsou chvílemi v pravém pruhu bez pohybu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník stojí na 17. kilometru porouchané vozidlo v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpozorněte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 27. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu, místo je označené, nezdržíte se. Silnice 21 je na výjezdu z Chebu směrem do Františkových Lázní uzavřená. Projet se nedá v podjezdu dálnice D6. Je to po dopravní nehodě. Dá se to objet přes Komorní dvůr. A na silnici 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu za Skuhorovem pracují na několika místech silničáři. Jezdí se kyvadlově. Zpoždění kolem 20 minut a směrem do Kolína jsou kolony o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně oblačno, postupně se od jeho západu i vyjasní. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá i déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: 6 hodin, 6 minut, pátek 4. září, krásné ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, krásné ráno přeju taky Kristianu Švedovi.
14: Krásné ráno, Karle, jak jsi se vyspal?
13: Já jsem se vyspal poměrně dobře, tak jak se člověk dobře může vyspat, když má budíka na pátou, ale už jsem na to zvyklý. Jak jsi se vyspal ty?
14: Já jsem se vyspal překvapivě dobře na to, že jsem spal třeba 5 hodin, tak se cítím čerstvě a těším se na ranní vysílání.
13: Vy mladí, kdy konečně dospějete a přijdete na to, že musíte chodit spát dřív, když chcete ráno vstávat. Ale odstávání samozřejmě pojďme ke sportu. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Snad i vy budete mít dobrý pátek, tak jako my tady ve studiu. Pojďme pozvat na to, co jsme si připravili v těch prvních hodinách dnešního pátečního dne. Jak my vždycky říkáme, s troškou nadsázky, bude to pestré.
14: Bude to pestré a byť se hraje třeba tenisový Grand Slam US Open a už za chvíli nás čeká vstup s naším reportérem přímo ze Spojených států, tak já osobně se třeba těším na Miroslavu Topinkovou Knapkovou. Dnes je to přesně 15 let od té doby, co získala své vlastně jediné zlato na mistrovství světa, od té doby, co byla světovou šampionkou na skifu, a tak s ní se spojíme po 9. hodině. To samé platí třeba o promotérovi, komentátorovi Pavlu Kordovi, protože začíná šipkařský turnaj Czech Darts Open. No a spojíme se třeba i s kapitánem Bohemians C, protože tento C tým vršovického klubu dnes čeká vůbec první utkání v historii.
13: Na to se taky těším, opravdu zajímavé téma, které třeba proniklo i do světových médií, a taky nejsem úplně objektivní, já se těším na Jiřího Ješka, jako by nám nestačilo, že ho tady máme každý pátek mezi 10. a 11.
14: Tak Dnešek nebude výjimkou,
13: mimochodem, tak se s námi Jirka spojí i po 7. Budeme si povídat samozřejmě o cyklistické Vueltě. Tak si to nenechme ujít, on to má vždycky takhle hrát, takový dvojboj, spojí se s námi po 7., pak si jde zaběhat a pak vyrazí pomalu, ale jistě do Prahy.
14: No, když jsme mluvili o tom vstávání, tak já jsem s Jiřím Ješkem včera komunikoval ohledně toho, kdy se spojit, a nejdřív jsem mu nabízel časy až třeba mezi 8. a 9. a Jirka Ježek mi sám od sebe nabídl, pojďme už po 7. hodině ráno, já už budu vzhůru.
13: Tak. No, ano, pokud jde o radu, jak spát, tím jsme začali, tak Jiřího Ježka, prosím vás, neposlouchejte. Na všechno ostatní ano, ale na spaní rozhodně ne. Přejeme krásný pátek.
2: Radiožurnál Sport
15: a Karel Janů.

0: 6 hodin 11 minut, pátek 4. září, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Zatímco české debutantky na tenisovém US Open Knucová, Havlíčková nebo Vidmanová už v minulých dnech vypadly v prvním kole, tak 20-leté Nikole Bartuňkové se povedlo projít už do kola třetího.
1: Porazila o 19 let starší Němku Marijovou a i to je jedno z témat pro našeho tenisového reportéra přímo ve Spojených státech Davida Prouzu. Krásné pro nás ráno.
2: Krásné pro vás ráno, pánové, a krásné ráno všem posluchačům.
1: Nikola Bartuňková dokonce ten duel otáčela po první sadě 6-7, pak v dalších zvítězila 6-2, 6-3. Ty jsi s českou debutantkou po utkání mluvil, tak jaké to bylo? Byla vyčerpaná?
2: Byla vyčerpaná extrémně a není se vůbec čemu divit. Pánové, kdybych já, a to jsem ten tenis nějakou dobu hrál, kdybych já hrál s Němkou Marijovou, tak to prostě zabalím po třech gemech, protože způsob, jakým Němka hraje, je tak, řeknu to slovo, nechutný, že obdivuju Nikolu Bartuňkovou za to, jak uměla trpělivost a jak ten zápas zvládla. Vysvětlím hned proč. Marijová zkrátka hraje všechny údery se spodní rotací. Všechno čopuje, forehandy, backhandy, voleje samozřejmě taky, tak to je logické. Jediný servis má z horní rotací, jinak prostě se vyhýbá jako čert kříži právě tomu úderu s liftem, jak se říká tenisovou hantýrkou, a v momentě, kdy nikdo jiný to takhle na okruhu nedělá, tak to z ní dělá opravdu velmi těžkou soupeřku pro každého, protože každý je zvyklý na nějaký rytmus, na nějaké automatizmy, které by měly fungovat, ale najednou proti Marijové fungovat prostě logicky řečeno nemůžou. Nikola Bartuňková vlastně mi připomínala tenistku třeba z 80. let, nebo spíše tenistu z 80. let, hnala se na síť po každém úderu víceméně, kdy měla šanci, tak letěla k síti co nejrychleji ty výměny ukončovat, protože hrát odzadu s čopující Marijovou by byla sebevražda a nakonec to Nikola Bartuňková zvládla, ale teda klobouk dolů před tím, jak se poprala se svojí soupeřkou a s tím stylem, protože to bylo opravdu nechutné.
1: Jak se na to dá připravit, nachystat, věděla to Bartuňková dopředu, když přeci jen studovala soupeřku?
2: Dá se na to trochu samozřejmě připravit, ale je to složité, protože nikdo takhle nehraje, takže nikdo vám reálně nemůže nasimulovat ten trénink přesně tak, jak byste potřebovali. Takže Nikola Bartuňková mluvila o tom, že to samozřejmě zkoušeli v rámci přípravy, ale že nikdo nebyl schopný vydržet tu čopovanou tak dlouho. Takže s ohledem na to, jak to dopadlo, tak opravdu velký klobouk dolů smekám před Nikolou Bartuňkovou v tom velmi mladém věku ve 20 letech zvládnout takhle zápas druhého kola a být po třetí v sezóně, pánové, po třetí v sezóně ve třetím kole Grand Slamu v tomhle mladém věku, když vezmeme tu minulost s tou dopingovou stopkou a se vším, tak je to opravdu neuvěřitelné, jak se Nikola Bartuňková dokázala vrátit a má tuhle sezónu opravdu neuvěřitelnou. A kdo ví, třeba vystoupá v tom žebříčku ještě víc, teď je nějaká 34. Může to být klidně v elitní 30, kdyby zvládla následující kolo.
0: Tak Nikola Bartuňková postupuje od faninky defenzivního tenisu Taťány Marijové. Pojďme dál v našem povídání s Davidem Prouzou. Davide, v singlu jde dál i Marie Bousková. Kateřina Siňaková naopak bohužel vypadla, ovšem její čas tedy přišel, hlavně její disciplína přišla v deblu po boku Američanky. Tyhle Townsendové postoupily do druhého kola, tak těžko se tě ptát samozřejmě na očekávání téhle česko-americké dvojice. Myslíš, že by mohli US Open vyhrát?
2: Myslím si, že tu otázku dostanu ještě několikrát, dostala jí Kateřina Siňaková i ode mě a je to prostě pro ní pořád stejné. Já si myslím, že Kateřina Siňaková už nenahlíží na ty Grand Slamy takovým způsobem, jako třeba někdo, kdo ho ještě nevyhrál, ale prostě soustředí se opravdu na to jenom, aby podali ten svůj, řekněme, optimální výkon. Nemusí to být nejlepší zápas v kariérách obou hráček, ale v momentě, kdy zahrají svůj standard, tak to prostě zase bude stačit třeba na semifinále, finále, bez ohledu na to, že Kateřina Siňaková si s US Open úplně netyká, pokud jde o místní kurty a obecně to, jakým způsobem se tady třeba ten míček chová na tom americkém betonu, tak stejně v té čtyřhře bude patřit k těm nejnebezpečnějším hráčkám. Tak to prostě je dané a my můžeme být jenom rádi, že má Česká republika takovouhle tenistku, protože v té čtyřhře, já jsem se díval na pár míčků, neviděl jsem celý zápas, ale to prostě bylo tak jednoznačné. Byť to skoro v tom deblu nebylo nějak ostré, že by to bylo třeba 6-1, 6-1, tak stejně prostě bylo naprosto jasné, že Taylor Townsendová s Kateřinou Siniakovou ten zápas vyhrají. A tak se taky stalo a můžu se těšit na zápas druhého kola, věřme pak i třeba třetího, čtvrtfinále, osmifinále a tak dále, protože prostě tu kvalitu tam mají neuvěřitelnou.
1: V uplynulých dnech zlobilo tenisty na US Open počasí, tak ptám se našeho reportéra přímo ve Spojených státech Davida Prouzy, jak to vypadalo v New Yorku teď? Už nárazově nepršelo?
2: Nepršelo, ale nebyla zima, tak pro jistotu, aby to bylo pestré, tak zase bylo obrovské vedro, takže jde to opravdu z extrému do extrému v New Yorku. I tím je to zajímavé, samozřejmě tenisté se prostě musí přizpůsobovat tomu, že jednou hrají zápas v teplotě okolo 20 stupňů s velkou vlhkostí, pak je najednou skoro 30 na sluníčku, pocitovka stoupá určitě mnohem ještě výš, takže třeba Jakub Menšík dnes vlastně používal během svého utkání takovou speciálně designovanou ledovou vestu, kterou dostal od svého sponzora a vypadalo to velice vlastně humorně, že on si sedl na lavičku během těch přestávek a najednou se začal oblékat, ale když se začali soustředit na to, co dělá, tak bylo vidět, že se opravdu obléká nějakou ledovou vestu, takže vlastně i teď, byť je září, tak stejně ty vysoké teploty v New Yorku můžou vás také svým způsobem zaskočit, ale upřímně radši ať je takhle, než aby pršelo, protože potom se celý ten program neuvěřitelně posouvá. A když se podíváme trochu, pánové, dopředu na ty dnešní zápasy, tak Češi jsou v akci až ve třetí, respektive čtvrté vlně a v momentě, kdyby pršelo, tak víceméně už v tuhle chvíli můžeme počítat s tím, že by hráli až znovu zítra. Takže radši ať je teplo a budeme se těšit na to, že nějaké zápasy do vysílání Radiožurnálu Sport dostaneme.
0: S Davidem Prouzou si povídáme o tenisovém US Open, tak ty ledové vesty, ty já znám třeba z cyklistiky, dobré je potom na ně nezapomenout, tak jako se to občas některému cyklistovi stane a dokonce s ní odstartuje do závodu, tak v tenisu si to myslím, že by to pro Jakuba Menšíka byl ve výměnách docela opravdu velký handicap. Ale ještě na jednu věc, Davide, se tě chci zeptat, protože ty si narazil už na ten program dál, tak opravdu těch českých hráčů a hráček je tam hodně, tak jak to všechno zvládáš třeba logisticky usledovat?
2: No někdy se to sejde, že ty duely jsou třeba tři, to pochopitelně je trošku drastické, ale zkrátka člověk musí vybrat nějaký zápas, který hraje hlavní roli a pak už se to dá zvládnout, ty další výsledky. Člověk tak nějak sleduje telegraficky, ale samozřejmě je to, myslím si, že naposled, co se to stalo, to bylo právě třeba dnes, respektive vlastně pro vás včera, kdy takhle ty zápasy se sešly v tuhle chvíli, třeba když se podíváme na ten nadcházející program, tak Jiří Lehečka, ten bude hrát určitě sám, protože je naplánovaný na teď aktuálně 23 hodin českého času, ale myslím si, že to bude ještě o poznání později. A teoreticky se můžou sejít samozřejmě zápasy Lindy Noskové a Karolíny Muchové. Obě mimochodem hrají proti Američankám, takže se dá očekávat docela zajímavá atmosféra, ale už to bude jednodušší, už to budou maximálně dva zápasy a to už se takzvaně dá zvládnout.
0: A my to tady velmi rádi budeme dál poslouchat ve vysílání Radiožurnálu Sport. David Prouza toho času v New Yorku na tenisovém US Open. Moc děkujeme, přejeme tobě dobrou noc a těšíme se na slyšenou.
2: Děkuji, pánové, krásné vysílání a všem posluchačům krásné vstávání do nového dne.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin, 24 minut, pátek 4. září, posloucháte Radiožurnál Sport a pojďme na hokej. Pardubice zvládly na výbornou vstup do nového ročníku hokejové ligy mistrů.
1: Polský mistrovský tým Tychy porazili jednoznačně 6-0, v utkání měli výraznou převahu, soupeř měl jen 11 střel na branku za celý zápas.
0: Síla Východočechů se ukázala hlavně v útoku, kde bodovali jak lídři z minulé sezony, tak taky nové posily.
2: Polský celek rychle zjistil, že šanci uspět v Pardubicích má hodně malou a znát to bylo od prvních minut. Během první třetiny třikrát inkasoval a to domácím hodně pomohlo. Pokračuje střelec dvou branek, pardubický útočník Matěj Stránský.
3: Je tam možná trošku rozdíl. Máme tady výborné hráče, ale myslím si, že to bylo i tím, že jsme na ně vletěli, dali jsme vlastně 3 góly a ono už potom se hraje těžko, když jste ten protivník, takže si myslím, že to bylo i tím, že prostě jsme na ně vletěli a potom už jsme si to kontrolovali, ten zápas na pohodu celkem, dá se říct.
2: Bodovala i druhá posila Dynama, útočník Tomáš Nosek. Ten si v zápasu připsal 2 asistence a podle něj bylo důležité soupeře nepodcenit.
4: Musím říct, že jsme věděli, že měli dobrý zápasy už loni. Gol s Frolundou, která to loni vyhrála, takže věděli jsme, že to nesmíme podcenit a myslím si, že jsme k tomu tak přistoupili. Napadlo nám tam nějaký góly, super, že jsme to zavřeli, nedostali žádný gól, takže takhle, že budeme hrát dobře zezadu, tak věřím, že ten útok máme tak silný, že nějaký gól vždycky tam natlačíme.
2: Na polské straně byl nejlepším hráčem zápasu český brankář Tomáš Fučík, který čelil 47 střelám na branku.
3: Jo, chytal skvěle, jako tam chytil další třeba 4-5 gólů, takže klobouk dolů, hodně jim pomohl a určitě vynikající golman.
2: Chválil hostujícího golmana Stránský. Kromě nových hráčů bodovali i další. Sedlák, Kondelík, Turíny, Košťálek, Roman Červenka si připsal 4 asistence.
4: Na to sebevědomí je to super a je jedno, kdo dá ty góly nebo kdo dá ty body, hlavně, že se bude vyhrávat a prostě ten tým máme tak silný, si myslím, že se můžeme porazit jakoby v našich hlavách jenom sami a musíme si prostě navzájem pomáhat a přát si.
2: Myslí si Tomáš Nosek. Pro něj šlo o první ostrý start po 12 letech, kdy naposledy okusil atmosféru pardubické haly.
4: Bylo to super. Naposledy jsem tady hrál skoro ještě jako kluk, ale ne, skoro nic se nezměnilo až na ty plexiskla, takže moc jsem si to užíval už na rozbruslení. Nějaké vzpomínky tam vyběhly, takže paráda, jsem si to užil.
2: Řekl po jasné výhře v lize mistrů nad polským týmem Tychy pardubický útočník Tomáš Nosek. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. konce Xant Ledger. Nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 6:30. Jana Utendorfská, zprávy.
2: Po druhé se schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání začne v 8 hodin ráno a bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména komise neuvedla. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku středočeských silničářů nebo VZP v souvislosti s kauzou. Výsledky má sněmovně předložit do března. Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský ropný sklad ve městě Soči v Krasnodarském kraji. Na místě vypukl požár, informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegram jde o dvě největší ruské ropné společnosti Rosněft a Lukoil. A společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži, dnes je nejhodnotější značkou světa, která podniká i v řadě dalších oblastí, jako je například umělá inteligence. Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli první zápas Ligy mistrů. Pod vedením kouče Filipa Pešána zdoleli polský tým Tychy 6-0. Úspěšně do nové sezóny vstoupili i hráči Plzně, kteří porazili švédské Regle 4-0. Poslední český zástupce v prestižní soutěži Liberec prohrál na ledě finského celku Tapary Tampere 3-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D4 před Jílovištěm. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 176 stojí kamiony v pravém pruhu. Osobními auty je to do zúžení v Brně teď na půl hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11,5 kilometru počítejte s kolonou kvůli omezení u Jíloviště. Je to na necelých 10 minut. Na silnici 56 z Ostravice do Bílé dejte pozor. Kolem nádrže Šance za odbočkou na osadu Hutě leží velký kámen. Silnice 21 je na výjezdu z Chebu směrem do Františkových lázní stále uzavřená po nehodě. Projet se nedá v podjezdu dálnice D6. Možná je trasa přes Komorní dvůr. V Praze teď klidněji než obvykle. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. A v Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Za teploty dnešního rána by se nemusel stydět ani běžný červenec. Teploty se totiž držely mezi 13 a 18 stupni a ani přes den nás nečekají průměrné zářijové teploty. Také se vrátíme do horkého léta. Na teploměrech dnes odpoledne uvidíme od 24 do 29 stupňů. Na jihu Moravy bude dokonce tropických 31. Počasí ale bude proměnlivé. Nejprve hodně mraků s přeháňkami, kterých bude nejvíc na severu. Potom bude oblačnosti od jeho západu ubývat, k večeru se k nám ale vrátí a přinese sebou další srážky a dokonce i bouřky. V noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta a víkend už nabídne mírnější teploty, nejčastěji mezi 20 a 24 stupni. V sobotu bude ještě doznívat déšť, neděle už ale bude slunečná. A podle předpokladů meteorologů budou právě o víkendu dobré podmínky pro růst hub. A to hlavně v podhorských a horských oblastech. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: John Farnham dohrává v pátečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte v 6 hodin a 38 minut. Kontroverzní návrat Nika Kyrgiose na tenisové kurty a taky další kapitola sporu mezi FIFou a UEFou.
1: To je to, o čem dnes píšou zahraniční sportovní weby. Podrobnosti přidáme s Adamem Weidenthalerem. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Začneme tím tenisem. Nik Kyrgios se po měsíčním trestu může vrátit na kurty, píše o tom britská BBC. Tak připomeňme si, proč zákaz dostal.
2: Australan měl v červnu během turnaje na Majorce pozitivní test na kokain, to je ten důvod. Kyrgios přiznal, že ho užil mimo soutěž v nočním klubu 2 dny před zápasem. Hrozil mu kvůli tomu až 3měsíční zákaz, nakonec ale dostal pouze měsíc, mimo jiné proto, že nastoupil do léčebného programu. Trest mu tedy oficiálně skončil včera. BBC ale nejspíš nepíše v souvislosti s Kyrgiosem jen o této drogové aféře, ale zmiňuje i další kontroverze, které tenistovu a kariéru doprovází. Jsou to třeba časté hádky s rozhodčími, pokuty za rozbíjení raket, anebo taky za vulgární výrazy. Britský deník ale otevírá i otázku, jestli se bývalá světová třináctka ještě dokáže vrátit mezi tenisovou špičku. Letos ve dvouhře Kyrgios odehrál jen 4 zápasy a žebříčku ATP se propadl až na 900. Ano, místo číslo 918, tak je to lépe řečeno. Naposledy nastoupil ve Wimbledonu ve 4, kde hrál s Alexandrem Bublikem.
0: Adame, pojďme od tenisu a od čísel k fotbalu, konkrétně k FIFA. Ta se znovu ostře pustila do UEFA, tak co se teď mezi oběma organizacemi děje?
2: BBC, Reuters i francouzský L'Équipe píšou o vyhrocení sporu kolem projektu Gianniho Infantina, který chtěl část komerčních práv FIFA spojených s mistrovstvím světa nabídnout soukromým investorům. UEFA proti tomu už před několika týdny ostře vystoupila. Teď se ale navíc snaží u soudu získat dokumenty, které by mohla použít v případném trestním řízení proti Infantinovi a dalším představitelům FIFA. FIFA naopak tvrdí, že UEFA proti ní vede pomluvačnou kampaň. Celá ta kauza se ale netýká jen samotného projektu. UEFA a další konfederace tlačí taky na reformu FIFA a zpochybňují další působení Infantina v jejím čele.
0: Zahraniční sportovní weby pročítal Adam Weidenthaler. Díky za to.
2: Hezký den.

0: Čech polský tým Tychy 6-0 uspěla na domácím ledě taky Plzeň proti švédskému Regle 4-0. No a třetí zástupce extraligy Liberec, ten hrál jako jediný venku a taky jako jediný na svého soupeře nestačil. Prohrál ve Finsku na ledě Tapary Tampere 3-6. Tolik hokejová Liga mistrů, my ale chceme taky otevřít jedno možná zajímavé téma, protože blíží se začátek extraligy a tím pádem se hrají přípravné duely, Kristiane.
1: A jeden takový přípravný duel se hrál v Brně mezi domácí Kometou a Oceláři Třinec. Nicméně zápas předčasně skončil už po první třetině. Bylo to proto, že Oceláři odmítli pokračovat po té, co v závěru té úvodní 20-minutovky se Jan Ščotka střetl s útočníkem Michalem Kovařčíkem a třineckého forwarda zranil.
0: Je to tak, takže vlastně nedohraná první třetina z tohohle přípravného duelu. Po tom incidentu se na ledě odehrála potyčka, zapojili se do toho i hráči ze střídaček, no a po skončení přestávky hlasatel v aréně prostě oznámil, že hosté odmítli v utkání pokračovat. Tak jaké na to máme ohlasy z obou dvou stran?
1: Tak když koukám na weby jak Ocelářů, tak Komety, tak pojďme nejprve na Borise Žabku, to je trenér právě slezského týmu Střince. Ten uvádí ve vyjádření klubovém, že se jednak takhle, pojďme ještě zmínit, že rozhodčí to neodpískali jako faul, že normálně třetina skončila a třinečtí se poradili a s rozhodčími se domluvili, že se po pauze vrátí. Nicméně není úplně Boris Žabka spokojený s tím, jak to bylo vyhodnoceno. Dali prostor rozhodčímu k vyjádření, nicméně, jak uvádí, tak byl jednoznačně přesvědčený, že by měli skončit a rozhodně tvrdí, že by se takovéhle momenty vůbec neměly stávat v přípravném utkání. Michal Kovařčík byl po tom střetu v péči záchranné služby a ta jej odvezla do nemocnice v brněnských Bohunicích. Michal Kovařčík byl při vědomí a komunikoval, ale je to těžký střet tedy.
0: On taky, Boris Žabka, řekl, že se vlastně rozhodčí o přestávce, že mu řekli, že se o přestávce podívejí na ten Ščotkův zákrok a že všechno následně proberou, ale třineští se pak dozvěděli, že žádné záběry z toho střetu vlastně rozhodčí nemají, s čímž tedy Třinec spokojený nebyl.
1: Jednoznačně a doplním i to vyjádření Libora Zábranského, to je hlavní trenér a majitel Komety Brno. Budu citovat: vysvětlení hlavního trenéra Třince k nedohrání dnešního utkání. Rozumím, chápu ho a respektuju, stejně jako celý náš kluk. Nepřejeme si nic jiného, než aby byl Michal Kovařčík v pořádku. No tak věřme tomu, že opravdu bude a že tento ošklivý moment nebudeme vídat pak třeba ani v hokejové Typ Sport Extralize, která odstartuje už 15. září od 18 hodin zápasem mezi Karlovými Vary a Oceláři Třinec. Kometa Brno, ta půjde do akce poprvé v nové sezóně 16. září na ledě Litvínova. Nabídneme vám samozřejmě na Radiožurnálu Sport pravidelné pořady s mikrofonem za hokejem a všechny duely živě.

0: Aleš Brichta je za námi, posloucháte páteční radiožurnál Sport v 6 hodin a 52 minut a ještě jednou pojďme na hokejovou ligu mistrů. Hokejisti Plzně v prvním utkání soutěže přehráli švédského vicemistra Regle 4-0 a na úvod sezóny se prezentovali ve skvělé formě.
1: Rozhodující úder zasadili Západočeši svému soupeři po polovině utkání, kdy v rozmezí 21 sekund skórovali dvě letní posily Dany Katyč a obránce Aleš Čech.
2: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gól vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v lize mistrů, takže bude to drahý.
3: Usmíval se novic v plzeňském dresu Aleš Čech. Na jehož vítěznou trefu navázala po 21 sekundách další letní posila Dany Katyč. U jeho gólu přitom nechtěně asistoval český útočník vicemistra Švédska Luboš Horký.
4: Dali gól a druhý dali hned zápěti, no tam mě to zrovna blbě nějak nastřelilo a doklepli to dobrá, než to moc nepamatuju.
3: Popsal smolný moment před gólovou dorážkou Kanaďana Katyče Luboš Horký, kterého zasáhl kotouč do ucha. Dva slepené góly Regle srazily a to už se nezmohlo na větší odpor.
4: Dali rychle dva góly a my jsme s tím chtěli něco udělat, ale neudělali jsme žádný větší tlak, nic, takže jsme ani neměli z čeho dát gól, prostě bránili dobře, hráli jednoduše a zasloužili si vyhrát. No.
3: Chválil škodu bývalý útočník Komety. Rozjetá Plzeň si před 2500 diváky došla pro zaslouženou výhru.
5: Bylo to výborný, 4 góly, na to moc nejsme zvyklí, což si myslím, že to mohlo být dobrý a pro diváky škoda, že nepřišlo víc, ale jenom děkujeme těm, co přišli a viděli, myslím si, že hodně kvalitního soupeře.
3: Ocenil výkon svých svěřenců asistent trenéra Škody Jiří Weber. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Každý

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. 2 roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
6: Tady je Radiožurnál 7 hodin. A se zprávami Jana Utendorska.
7: Plynuje v Česku dostatek, většina velkých dodavatelů zatím ceny nezvedá. Kabinet Giorgi Meloniové vládne nejdéle v poválečné historii Itálie. 3 čeští tenisté postoupili do 3. kola US Open. Na nehodu pozor na dálnici D1 na kilometru 151 směrem do Brna. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie nakupují s předstihem. Současný růst cen se tak v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velká obchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníku plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Postup ochranky prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
8: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
7: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle vládnoucím kabinetem v poválečné historii. U moci je 1413 dnů a v délce vládnutí tak překonala druhý kabinet expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari.
9: Nejstabilnější vláda v historii Italské republiky je velmi důležitý milník pro všechny Italy. Znamená to víc pracovních míst, víc bezpečnosti, víc důvěry v zahraničí. Je to díky premiérce Meloniové a bratrům Itálie.
10: Upsal v přístavním městě Bari vlivný poslanec bratrů Itálie Giovanni Donzelli. Itálie měla za posledních 80 let zhruba 70 vlád. Některé vydržely jen pár měsíců, jiné něco přes rok. Bratři Itálie očekávají, že do přístavního města na oslavy dorazí tisícovky lidí a že jim tento úspěch pomůže v kampani před parlamentními volbami v příštím roce. Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebudou v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
11: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo. Sport.
12: Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli na US Open do třetího kola. Bousková porazila ve dvou setech Britku Dartovou, Bartuňková zdolala ve třech sadách Němku Mariovou a Menšík vyhrál nad Rakušanem Rodionovem ve čtyřech setech. Ve dvou hře naopak končí Kateřina Siniaková, která prohrála ve třech setech s Japonkou Osakovou. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku, ale zejména ve druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat.
13: A hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu.
12: Vypadl taky Dalibor Svrčina, Italovi Darderimu podlehl 1-3 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D1 u Studenky a nehoda u Tasova. Na D1 z Ostravy do Brna z Bystřete za sjezdem na Studenku na kilometru 332 nebezpečná překážka.
15: Leží v levém pruhu velká pneumatika. Přímo uprostřed levého pruhu.
14: Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 151 hlásíte nehodu. Vozidlo je v odstavném pruhu, i tak se vybočuje.
16: Auto do svodidel. Ty plasty a všechno jsou zatahují do levého pruhu a vytekli tam provozní kapaliny.
14: Na místě teď hasiči uklidili trosky, vytvořila se kolona, má teď zhruba 1,5 km, zdržíte se přes 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 169 čekejte frontu hlavně kamionů, pokračují do omezení v Brně osobními auty, pojedete celý úsek více než půl hodiny. A na silnici 16 ze Slaného do Mělníka postojíte u Spomyšle, opravují tam železniční přejezd, jezdí se Kyvadlově, zdržíte se zhruba 10 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Nový most je tradiční kolona, zpomalíte už za dálnicí D11 na východní části okruhu a celý úsek pojedete zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě bude až 31. Tolik zprávy.
17: 7 hodin, 6 minut, pátek 4. září, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi. Spolu s Kristianem Švedou vás teď pozveme na dnešní fotbalový program. Já začnu v Anglii, Premier League ta nabízí jeden duel, bude se hrát od 21 hodin a Ipswich bude hostit Liverpool.
18: Krásné ráno, znovu je ode mě, tak já budu pokračovat. Pod britské ostrovy Francie a Ligue 1, Lyon bude hrát s Auxerre, za Lyon samozřejmě hraje Pavel Schulz a zápas, který bude následovat, poté Paris Saint-Germain, vítězové ligy mistrů proti Monaku, to by mohlo být dobrý duel.
17: To by měl být dobrý duel, já to vezmu ještě víc na jich, tak pod Francií je Španělsko, La Liga dneska má jen jeden zápas, 21 hodin, taky tradičně pozdní výkop Betis proti Realu Madrid a ještě půjdu drobně na východ a trošku přes moře, takže do Itálie, italská série a 20 hodin, 45 minut, Janovské FC a proti němu Como.
18: Ano, z Pirinejského poloostrova na Apeninský, tak pojďme zpátky. Už k České republice, pomalu se blížíme, pomalu ale jistě. Německo Bundesliga, jedna předehrávka, Stuttgart proti Kolínu nad Rýnem, no a když už jsem to zmínil, tak Česká republika.
17: Pojďme na to, Šance Liga ta dneska nemá žádný zápas na programu, ale Šance Národní liga ano, konkrétně 5, všechny začínají v 18 hodin, tak to vezmeme už hodně rychle. Jihlava nastoupí proti České Lípě, zdravíme bývalého kolegu Petra Madhausera toho času, trenéra České Lípy. Karviná narazí na Kladno a Prostějov bude hostit Táborsko.
18: Souboj prvního s druhým i dnes nabídne Šance Národní liga, tedy první Ústí nad Labem bude hostit rezervu pražské Slávie a ještě jsme nezmínili zápas Vlašim Třinec.
17: Posloucháte ranní Radiožurnál Sport, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 7 hodin 11 minut, krásné páteční ráno přejeme ze studia a Radiožurnálu Sport a povídat si teď budeme o cyklistice, takže jsme moc rádi, že se nám do vysílání spojuje náš cyklistický expert a kolega Jiří Ježek. Jirko, krásné ráno.
1: Vždy připraven, krásné ráno.
0: Včerejší 12. etapu 81. ročníku španělské Vuelty vyhrál o skoro 2 minuty mladý slovinský závodník. Tak Jirko, to je tak nějak podle očekávání, ne? Takhle jsme si to představovali, takhle jsme to čekali.
1: Tak takhle se to dalo říct třeba až do nějaké páté etapy, ale tím slovinským závodníkem není tady Pogačar a není jim ani Primož Roglič, u kterého by se to dalo taky čekat. Ten bojuje aktuálně na 2. místě celkového pořadí, ale vítězství včera zaznamenal a svoje první vítězství na takhle velkém závodě. Nejmladší účastník letošní Vuelty Jakob Omrzel. Taky Slovinec, velký talent, vítěz loňského ročníku Baby Giro, což je vlastně Giro d'Italia pro ty mladé závodníky. Takže ukázal, že ten talent umí využít i mezi dospělými.
2: A jak se, Jirko, podle tebe Vuelta mění s tím, že právě tam není tady Pogačar?
1: No, mění se zásadně, protože najednou šanci dostali ti, kteří původně přijeli na Vueltu bojovat o 2. místo za Tadejem Pogačarem. A teď podle mě v jejich hlavách nastala panika, že ten závod mohou vyhrát. Takže pro někoho je to trošku stres, jako třeba pro aktuálně 3. Felixe Gála, tenhle ten Rakušan z týmu Decathlon CMA CGM, tak podle mě lehce panikaří a jeho tým na to nebyl připraven, podle mě, tuhletu roli převzít, takže dělají obrovské taktické chyby, nebo aspoň v mých očích. Felix Gál podle mě jako nemá na to, aby tu celkové pořadí v té Vueltě vyhrál, ale zase je strašně sympatický, že to téměř v každé etapě on i jeho tým zkouší.
0: Možná překvapení je taky v týmu Movistar. Myslím, že ani oni nebyli připraveni na to, že budou mít aktuálně tedy lídra závodu už skoro 2 minuty, Enrika Mase, a že budou muset kontrolovat. Ale jak to tedy podle Jiřího Ježka tým Movistar a Enrik Mas zatím zvládají?
1: No, týmový start to zvládá celkem dobře, i když mají to těžké v tom, že už jedou jenom v 6 mužích. Ale Enric Mas sám, on pro mě jako nejlepší nebo zatím nejhezčí překvapení toho dění té Vuelty v momentě, kdy odstoupil Tadej Pogačar, protože Enric Mas se té role absolutně nezalekl, naopak jako využil jí a v každé etapě zatím dokazuje, že chce tu letošní Vueltu vyhrát. A já bych mu to strašně přál, protože ta jeho kariéra je taková prolnutá zraněními a nepříjemnými situacemi, takže on konečně má teď šanci tenhle ten velký závod vyhrát, a kdyby to bylo na domácí půdě, tak by to bylo úplně nejlepší.
2: 6-násobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš cyklistický expert, je s námi ve vysílání ranního radiožurnálu Sport. Na Vueltě, kterou jsme teď řešili, ale není Matyáš Vacek, který po triumfu v té úvodní časovce vyhrál i 2. etapu cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Pojďme prosím posluchačům vysvětlit, co za závody tohle vůbec je.
1: No tak tyhle ty kratší etapové závody jsou vlastně za prvé tradiční v těch místech, kde se pořádají, a určitě jako mají svůj smysl, protože mají svoje fanoušky, svoje diváky, ale pro závodníky typu Matyáše Vacka je to prostě možnost zazávodit si v kvalitní konkurenci, sice ne úplně v té top, jako je třeba na Vueltě, ale zazávodit si, pořád být v tahu a každý ten závodní den, kdy člověk navíc má tu roli toho lídra, tak je to skvělá zkušenost do budoucna. Člověk jako nejde jenom o to, že ten závodník musí být dobře na tom fyzicky, ale musí umět vyhrávat. A to se samozřejmě líp učí na těch závodech, kde ta konkurence není úplně top. ale už jenom to, že člověk jako umí vyhrávat ty nižší závody, tak mu pak pomáhá v tom, že když přijde na tu prostě šanci vyhrát potom nějaký velký závod, že to umí. Matyáš Vacek jako asi s tímhletím problémy nemá, ale pořád je dobré trénovat i to vyhrávání nebo to vítězení.
0: Takže Jirko, myslíš, že tam vyloženě Matyáš Vacek vyrazil vyhrávat a třeba si zvednout náladu, zvednout sebevědomí i před blížícím se mistrovstvím světa, protože přeci jen když se dívám do té startovní listiny i do toho, jak to vypadá v tom nizozemském závodě průběžně, tak mi přijde, že to Lidl Trek pojal právě trošku jinak než ostatní týmy, protože závodníci tohohle německého týmu jsou aktuálně první, druhý a třetí. Matyáš Vacek, Max Walscheid a Hector Alvarez, upřímně řečeno, to jsou tak kvalitní závodníci, že bych je teď čekal spíš na Vueltě.
1: No tak prostě to tak vyšlo, že buď ten závodní program směřuje u Matyáše Vacka k tomu mistrovství světa touhletou cestou, anebo prostě tým potřeboval na Vueltu poslat jiné závodníky a zase na druhou stranu, když už člověk přijede na ten menší závod, kde má pocit a i ten tým celý má pocit, že by tam měl dominovat, tak proč ne? A já si myslím, že jako každé vítězství zase zvedá i cenu Matyáše Vacka, je to dobrá reklama pro ten tým i třeba v tom prostředí, kde ten závod je. Takže i ten tým trošku někdy díky sponzorům cílí třeba na trhy těch jednotlivých firem, které se potřebují ukázat třeba tady aktuálně v Nizozemí, tak proč ne?
0: To říká Jiří Ježek v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, takhle v 7 hodin a 17 minut. Moc děkujeme, Jirko, a těšíme se po desáté tady ve studiu u příštích kilometrů.
1: Za malou chvíli vyrážím a budu se těšit.

0: skupina Rammstein, pátek 4. září, krásné ráno, jsme rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Tenistka Kateřina Siňáková na závěrečném Grand Slamu sezóny končí ve třetím kole, bohužel mluvíme o singlu.
1: Ano, s Naomi Osakovou prohrála na kurtu Artura Ashe 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou Grand Slamovou šampionku, ale zejména ve druhé sadě se trápila a předvedla v ní velký obrat.
0: Pak si spravila chuť v deblu, kde po boku Taylor Townsendové zvládla první kolo a krátce po utkání s Osakovou mluvil se světovou jedničkou ve čtyřhře, tedy s Kateřinou Siňákovou, David Prouza.
2: Máte za sebou zápas na centru, třísetová bitva s bývalou světovou jedničkou. Co pozitivního si vzít z toho zápasu?
3: Tak já určitě si moc vážím, jak jsem to otočila, protože určitě byl tam takový trápeníčko a vlastně hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5 vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu. Takže to je určitě velký pozitivum. Pak samozřejmě to mrzí, že trošku mi ten začátek utekl. Přišlo mi, že vlastně čím jsem pak líp hrála já, že konečně jsem si říkala, že to cítím, tak vlastně měla lepší odpověď na to zpátky, no.
2: Naomi Osaková je tady docela populární, loni jsem ji viděl na billboardech i na Times Square, ale přesto, když byla ta otočka, tak docela to bouřilo, tak to taky je příjemný pocit, ne? Že většinou takhle často se to člověku nestane na takhle velkém kurtu.
3: Určitě je, samozřejmě bylo znát, že fandí jí, bylo to prostě slyšet, ale ten kurt je krásný, musím říct, že dlouho mixa jsem tam hrála, ale je to náročné, je to úplně něco jiného, když trénujete, dejme tomu, v tichosti, prostě máte úplně jiný podmínky a teď najednou prostě ten šum, furt se něco děje, furt tam někdo chodí. Bylo to náročný, musím říct. Celkově na těch stadionech prostě ta ozvěna je to hodně víc slyšet, znát, prostě cokoliv tam slyšíte a není to prostě příjemný, když ona si nadhazuje a lidi tam procházejí a sedají si prostě ten balon. Snažíte se zaostřit, ale vidíte, že se tam někdo hejbe nebo prostě pro mě to je třeba náročnější, někdo to třeba vůbec nevnímá, ale obzvlášť, když třeba někdo tam je v bílý a je to něco jiného prostě, no.
2: Vás říká debl, s Taylor můžete zautočit na ten svůj společný kariérní Grand Slam deblový, kolikrát už vám to někdo předhodil, tohle téma?
3: Párkrát to bude, myslím si, že obzvlášť Taylor to hodně vnímá, ale když se nám povedl ta Paříž, tak to tam hnedka bylo vlastně a říkali jsme, my si chceme trošku užít teďka tu Paříž a US Open bude až za ty 2-3 měsíce, takže jako ale samozřejmě já to tak nevnímám, prostě chci předvíst dobrý tenis a když ty zápasy odehrajeme super, tak určitě na to máme. Je to dlouhá cesta, zase jsme první nasazený, prostě každý proti nám nemá co ztratit, hraje se jim dobře, takže není to nic jednoduchýho. O to víc samozřejmě Taylor prostě doma, myslím si, že to tam má, prostě hrozně moc ten turnaj tady chce, takže vezmeme to prostě zápas po zápase.
2: A budeme držet palce, děkuju.
3: Děkuju moc.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Tady je Radiožurnál půl osmé. Další zprávy Jana Utendorovská.
4: Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Konkrétní podobu změn teď ministerstvo spravedlnosti připravuje. Povodně v Nepálu z minulého týdne zničily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. V Nepálu a sousedním Tibetu zemřelo více než 1200 lidí. Přes 4000 dalších úřady stále pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněny v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili 2 přeživší. Na jihu Francie hrozí další vlna veder. Podle meteorologů se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření. A premiérou opery Čerta Káča Antonína Dvořáka dnes začne nová sezóna Moravského divadla Olomouc. Připravené jsou 2 verze, celovečerní pro dospělé a kratší pro děti.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím Evropy prohráli. V Belgii podlehli domácí reprezentaci 0-3. Dnes s ní budou hrát znovu. A české basketbalistky vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně čekají od 20 hodin a 15 minut Italky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Tasova a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ opatrně na kilometru 145 se zastavuje pravý pruh. Popojíždí se až na kilometr 151, tam narazilo auto do svodidel. Jede se levým pruhem s držení přes 20 minut v osobních autech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov kamiony poprvé zpomalují na kilometru 170, osobní auta přibrzdí za sjezdem na Rosice. Je to na půl hodiny do omezení ke sjezdu na Bratislavu. Kamiony postojí déle. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. kilometru kolona kvůli omezení u jíloviště na necelých 10 minut. Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka u Spomyšle opravují most, jezdí se kyvadlově, zpoždění přes 10 minut. A v Praze u Hříněvsi se v ulici Přátelství stala nehoda, u Nového náměstí se srazila 2 auta a motorka, a směrem do centra je blokovaný průběžný i levý odbočovací pruh, musí se jezdit kyvadlově, zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu je nad Českem hodně oblačnosti, místy se objevuje slabý déšť nebo přeháňky, teploty jsou poměrně vysoké, pohybují se aktuálně mezi 14 a 18 stupni a vysoké budou i přes den. Dnes nás čeká, co se teplot týká, letní místy i dokonce tropický den. Odpoledne teploměry ukážou mezi 24 a 29 na jižní Moravě až 31 stupni a poměrně teplo dnes bude i na horách, tam naměříte kolem 21 stupňů Celsia. Počasí dnes ale moc slunce nenabídne, počítat musíme převážně s oblačným nebem a hlavně na severu se budou objevovat přeháňky. Pak bude sice od jihozápadu oblačnosti ubývat, k večeru se ale nebe opět od severu zatáhne a mraky sebou přinesou déšť, ojediněla i bouřku. Foukat k tomu bude mírný, v západní polovině Česka dokonce čerstvý jihozápadní vítr, který může mít nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, 7 hodin 37 minut, pátek 4. září. Jsme rádi, že posloucháte ranní radiožurnál Sport, fotbalista Tomáš Hipšman, vodní slalomářka Amálie Hilgertová nebo americký hokejový golman John Van Beesbrook. Nejenom ti dnes slaví narozeniny, přejeme samozřejmě všechno nejlepší ze studia jediného čistě sportovního rádia v Česku a nejen pro oslavence. Máme sportovní přehled, to si hodný Adame, že jsi to takhle napsal, připravil ho Adam Weidenthaler. Krásné ráno.
1: Dobrý den. 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při debitu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Mariovou porazila 2-1 na sety. Soupeřka české tenistky hraje velmi netradičně u drtivé většiny úderů, totiž používá spodní rotaci. A podle Bartuňkové bylo náročné s ní ve výměnách udržet trpělivost.
2: Jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký, někdy možná i těžší než s nějakou, která do toho furt chodí, takže plus bylo ještě vedro, hlavně v prvním setu a pak trošku na moji stranu to bylo, že druhý a třetí set počasí bylo trošku lepší a i ona už byla trochu unavenější.
1: Do třetího kola postoupili i Jakub Menšík a Marie Bousková. Kateřina Siňáková s Daliborem Svrčinou v singlu končí. Siňáková si ale spravila chuť v deblu, po boku Američanky Townsendové porazili ve dvou setech Brandmajerovou a Broucusovou a jsou ve druhém kole. O osmifinále singlu dnes budou hrát na US Open Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
3: Pojďme na basketbal. Češky mají před sebou první utkání mistrovství světa. Večer ho zahájí zápasem proti Itálii. O vstupu do šampionátu mluvil asistent hlavní trenérky Romany Ptáčkové Martin Bašta.
4: Všichni se ohromně těšíme na ten začátek turné. Je to návrat taky po 12 letech, takže očekávání jsou určitě velká a doufám, že si to všichni tady nejenom užijeme, ale i předvedeme nějaký dobrý výkon, aby jsme si tu náladu jako udrželi.
3: Utkání českých basketbalistek z Itálií začne v Berlíně ve 20 hodin a 15 minut. Ve skupině mistrovství světa je pak čekají ještě Čína a Spojené státy. Všechny zápasy samozřejmě nabídneme v přímých přenosech.
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Slavií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě, její příznivci kromě použití zakázané pyrotechniky a vhazování předmětů na hrací plochu vyvěsili transparent připomínající zesnulého Radka Mladiče, bývalého velitele vojsk bosenských Srbů, který si v Hagu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. Fanoušci Slavie se provinili použitím pyrotechniky.
1: Fotbalový záložník Alex Král poprvé v dánské fotbalové lize FC Kodaň i díky němu zvítězil nad Norčelandem 2-0. Kodaň si tak po 6 kolech zajistila vedení v tabulce a to o bod před Midtjyllandem.
3: Hokejisté Pardubic a Plzně zahájili ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Plzeň zvítězila nad švédským Rögle 4-0 vítěznou branku a svou premiérovou v dresu Škody vstřelil po polovině zápasu obránce Aleš Čech.
5: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v lize mistrů, takže bude to drahý. Byl to jakoby pro nás první zatím nejostřejší zápas, nejtěžší. Samozřejmě byli jsme spokorní, vlastně čekali jsme, že na nás vlítnou. To vlastně nejlepší tým jako v Evropě teďka, myslím, a já jsem, že jsme zvládli super. Jak dozadu, tak dopředu, měli jsme nulu, takže super výkon od Čech.
3: Severočeský klub Bílí tygři Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince se nedohrálo, skončilo už po první třetině poté, co se zranil útočník Ocelářů Michal Kovařčík. Po souboji s obráncem Komety Janem Ščotkou ho z ledu odnesli na nosítkách. Na ledě se pak strhla potyčka, do té se zapojili i hráči ze střídaček. Třinec se na síti X oznámil, že Kovařčík při odjezdu do nemocnice komunikoval s lékaři a byl při vědomí.
1: Polské volejbalistky postoupily do semifinále mistrovství Evropy, když Nizozemky porazili 3-1 na sety. Poslední čtvrtfinále ovládlo Turecko po vítězství nad Německem taktéž 3-1. Polky se v semifinále utkají s Italkami a Turecko bude hrát se Srbskem.
3: Čeští volejbalisté v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy prohráli domácí Belgii, podlehli 0-3 na sety. Kapitán Patrik Indra litoval závěru druhé sady.
6: Druhý set jsme měli výborně rozehraný až do koncovky, kde ještě myslím, že 19-17 jsme vedli. Bohužel se nám potom nepovedlo proměnit v pár bodových situací a naopak Belgičani jich využili a ten set nakonec vyhráli.
3: V generálce na světový šampionát se Češi s Belgičany utkají znovu dnes a ten přímo šampionát začne příští týden ve středu.
0: Čeští kajakáři zakončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přendiš a skončil sedmý.
7: Jsem moc rád za finále. Samozřejmě bych odjížděl radši ještě s lepším jako výsledkem a možná i s lepším pocitem po té finálové jízdě. Nicméně všichni tady prostě makali k těmhle svěťákům, takže jsou všichni v parádní formě a nejsou to žádný svěťáky do počtu. Je to prostě jako první liga a všichni jsou na tom skvěle.
0: Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital de Gennaro, jediná Češka. V ženském finále Kateřina Beková obsadila ve Versir Marne 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové.
3: 20-letý slovinský cyklista Jakub Omrzel slaví životní úspěch. Vyhrál totiž 12. etapu Vuelty. Rozhodl útokem v závěrečném stoupání a do cíle dojel s náskokem 1 minuty a 56 sekund před domácím Urkem Berádem. Třetí skončil Kolumbiec Santiago Buitrago, Španěl Enric Mas byl 6. a v průběžném pořadí navýšil své vedení na 1 minutu a 45 sekund.
1: A český cyklista Matias Vacek vyhrál i druhou etapu ZLM Tour v Nizozemsku. Zvýšil tak své průběžné vedení na 45 sekund v závodu třetí nejvyšší kategorie UCI, tedy Mezinárodní cyklistické unie.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Adam Weidenthaler. Děkujeme.
1: Pěkný den.

0: Cesta může být cíl 7 hodin 8 a 40 minut. Jestli jste někam vyrazili, třeba do práce, do školy, tak rozhodně vám držíme palce, ať dorazíte v bezpečí. Pojďme teď na Radiožurnálu Sport na novou rubriku od nového týdne. Vám připomínáme zajímavé sportovní okamžiky vždycky toho daného dne. Vždycky se vrátíme do minulosti a o jednom z takových momentů slyšíte teď podrobněji.
1: Dnes je 4. září a proto dnešní výročí musíme zamířit na vodu a o 15 let zpátky, do roku 2011.
0: České veslování totiž nikdy nemělo úspěšnější závodnici než Miroslavu Topinkovou Knapkovou a mimořádnému zlatému úspěchu z olympiády v Londýně v roce 2012 předcházel zisk titulu mistryně světa. Česká skifařka se 4. září 2011 radovala ve Slovinsku na Bledském jezeře.
1: Miroslava, tehdy ještě jen Knapková, přitom začala tu svou finálovou jízdu nejpomaleji ze všech 6 startujících. Na prvním mezičase po 500 metrech ztrácela na vedoucí příčku víc než 8 sekund. Připomeňme, že ta trať měla 2 kilometry.
0: Ovšem česká skifařka postupně zvyšovala tempo, na posledním půl kilometru už se dostala do vedení a to už nepustila. Porazila nakonec druhou běloruskou Jekaterinu Karstenovou a třetí novozelanďanku Emu Twigovou.
1: Jak před chvílí zpívala kapela Mňágáš Džorb ve vysílání I cesta může být cíl, tak opravdu cesta Miroslavy Knapkové v tom finále na Bledském jezeře byla opravdu fantastická. Sice Miroslava Knapková už další titul mistryně světa nepřidala, ale o rok později vyhrála právě olympijské hry. Celkem nazbírala během své kariéry 5 zlatých medailí z evropských šampionátů a 2 vítězství zapsala i ve světovém poháru.
0: Profesionální kariéru ukončila historicky nejúspěšnější česká skifařka před víc než 6 lety. My jsme si to teď velmi rádi připomněli. No a v našem vysílání ostatně dnes uslyšíte taky živě. Spojíme se s ní zhruba v 9 hodin a 20 minut.

0: Tak to byla Pink v ranním radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte v 7 hodin 53 minut a rádi vás teď pozveme taky na naše večerní vysílání Česko-Itálie. Začátek mistrovství světa volejbalistek 20 hodin 15 minut Berlín. Náš reportér kolega Jakub Kanta.
1: Ženská reprezentace je na světovém šampionátu po 12 letech. Ta italská dokonce po 32, takže určitě i z tohoto hlediska to bude zajímavé utkání. Můžete se těšit na to, že to s Jakubem Kantou probereme zhruba v 9 hodin a 10 minut. No a vy o tom samozřejmě uslyšíte. Ten zápas se bude hrát v hale pro 9 tisíc diváků v Berlíně, tak jsem zvědavý, jestli třeba bude na ženský basketbal vyprodán.
0: No, je to možné, měla by tam být velmi dobrá atmosféra. Samozřejmě Češky se na ten šampionát moc těší. Ta skupina není vůbec jednoduchá. Připomeňme, že tam mají Američanky, to asi člověk nechce. Na druhou stranu v základní skupině zase asi to vnímají i tak, že zahrát si proti těm nejlepším na světě, to je vlastně za odměnu.
1: Jednoznačně, a já tady doplním, že tam mají i výběr Číny a to taky nebude nic jednoduchého. Takže Itálie, Čína a Spojené státy americké.

0: Námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
5: Je 8 hodin. Jana Utendorská má pro nás zprávy.
6: Sněmovní vyšetřovací komise má na programu druhé jednání o korupční kauze Dozimetr. Právě začíná. Vodohospodáři začnou upouštět kvůli suchu Slapskou přehradu. Tenisté Bousková, Bartůňková a Menšík jsou ve třetím kole US Open. Siněková se Svrčinou končí. Nehoda uzavřela dálnici D1 na 99. kilometru směrem do Prahy. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Po druhé se právě teď schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání je neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Ve sněmovně je naše reportérka Jana Čermáková.
7: Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Zaměřit se má taky na postupy při zadávání veřejných zakázek, na personální řízení nebo kontrolní mechanismy. Podle předsedy Jindřicha Reichla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení. Chce se podle svých slov soustředit na procesní kroky a na to, jakou nápravu je v této oblasti potřeba udělat. Opozice má výhrady. Podle člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN komise nemůže odhalit nic nového a postrádá význam, protože samotná kauza Dozimetr je před soudem. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
6: Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap.
8: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
6: Německá policie vyšetřuje další pravděpodobný pokus o sabotáž. U elektrické stanice v západoněckém Dormagnu včera našla podezřelý předmět, zřejmě odpalovací zařízení. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo už několik útoků na elektrické rozvodny. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
9: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na Žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vánoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
10: Tenistka Marie Bousková porazila ve dvou setech Britku Dartovou a postoupila do třetího kola US Open. Češka tak vyrovnala své newyorské maximum, navíc zatím nestratila ani set.
11: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem si držela tu úroveň a taky mám mohl servis, zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všim v podstatě soupeřka, tak i úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
10: Do třetího kola prošli také Jakub Menšík po výhře nad Rakušanem Rodionovem a Nikola Bartuňková, ta vyřadila Němku Marijovou. Ve druhém kole naopak skončili Dalibor Svrčina i Kateřina Siňaková. A hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion porazil polský tým Tychy 6-0, Západočeši vyhráli nad švédským Regle 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a podlehl ve finském Tampere domácí Tapaře 3-6.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Neprůjezdná D1 u Jeníkova a kolona u Ostrovačic. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Větrný Jeníkov neprůjezdná. Na 99. kilometru je stále vrtulník záchranné služby. Nedá se projet, tvoří se kolona, brzdí se na kilometru 103, udržujte uličku. Náhradní trasa z exitu 104 přes Jeníkov nebo Herálec, kamionem z exitu 112 přes Havlíčkův Brod. Zpět se vrátíte u Humpolce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 151 stojí auto po nehodě, blokovaný je už pouze odstavný pruh a kolona se rozjela, je tam už jen silnější provoz kamionů. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 172 počítejte s kolonou kamionů. Pokračuje nesouvisle do zúžení v Brně, levý pruh více zpomaluje až za sjezdem na Popůvky. Je to na půl hodiny, kamiony postojí výrazně déle. A na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany pomalu na 11. kilometru se dojíždí do kolony, před Modřicemi řeší nehodu a zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude převážně oblačno, postupně se od jeho západu vyjasní. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá i déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy.
14: 8 hodin 6 minut, pátek 4. září, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. V pražských Letňanech dnes začne 6. ročník šipkařského Czech Darts Open. Na turnaj série European Tour profesionální organizace PDC dorazí nejlepší hráči světa. Kristiane, ti úplně nejlepší.
15: Dorazí ti úplně nejlepší, už je potvrzený i Luke Littler, světová jednička, mistr světa, mladík, stále 19-letý, který ale dominuje šipkařskému světu a čeští fanoušci se můžou těšit ale i na 4 tuzemské hráče. David Rossi, Jiří Brejcha, Adam Gavlas a česká jednička Karel Sedláček včera postoupili z kvalifikace do toho hlavního turnaje. David Rossi s Jiřím Brejchou budou hrát už dnes odpoledne, Gavlas se Sedláčkem večer. Rozhodně to bude zajímavá akce, ta atmosféra, Karle, je na šipkách opravdu vynikající. Tady popisují to často i sami hráči, že je unikátní, jak všichni fandí všem. Mm-hmm. Prostě to prostředí české je jiné oproti třeba německému nebo kolikrát i tomu britskému, kde fanoušci čas od času bučí, pískají, něco se jim nelíbí, je tam nějaká negace, tak tady opravdu v Letňanech už jsem tam byl několikrát a vždy zažil čistě pozitivní emoce a je to opravdu skvělé a i proto právě ty nejlepší hráči světa se sem rádi vrací.
14: A kolik tam těch fanoušků třeba takhle se do té haly vejde?
15: No, na tu jednu, jak se říká, session, na tu jednu část hrací zhruba 3 až 4 tisíce, takže už to budou desítky tisíc, když to nasčítáme za celý ten víkend. Vlastně hraje se pátek, sobota, neděle, v neděli samozřejmě osmifinále až finále. No a rozhodně to probereme dnes ráno ještě jednou v 9 hodin a 40 minut se spojíme s organizátorem, se šipkařským promotérem, komentátorem Pavlem Kordou, tak je na co se těšit a rozhodně doporučujeme poslouchat Radiožurnál Sport.
14: Rozhodně a teď posíláme Red Hot Chili Peppers.
12: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: České basketbalistky večer po 12-leté pauze vstupují do mistrovství světa v Berlíně. V přímém přenosu radiožurnálu Sport vyzvou na úvod skupiny Italky.
1: O 3 postupová místa do play-off pak zabojují ještě proti Číňankám a Američankám. V ani jednom utkání ale Češky i kvůli absencím zraněných pivotek nebudou favoritky.
2: Se všichni těšíme, že už jsme tady od pondělka. Je to tady docela dlouhý, je to moje první mistrovství.
3: Světa má na mysli zkušená křídelnice české ženské basketbalové reprezentace Veronika Voráčková.
4: Je to pro nás obrovská odměna, čest, opravdu si vážíme toho, že jsme mezi 16 nejlepšími týmy světa a ta cesta opravdu byla dlouhá, no, začala už někdy před 3 lety a jediné, co mě mrzí, je, že spousta hráček, která se to zasloužila, tak vlastně tady dneska nemůže hrát. My jsme se dostali fakt do velmi těžké situace, ale prostě musíme se s ní poprat.
3: Zmiňuje trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková a mluví hlavně o zraněných pivotkách, Emě Čechové s Julií Reisingerovou. Ty budou duely s Italkami, Číňankami a Američankami a případně další pouze sledovat.
4: Budou to nesmírně těžké zápasy, byly by těžké, když jsme tady měli Emu a Juču. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat.
3: Ze současného, zase o něco mladšího výběru, jen jedna hráčka byla u poslední české účasti na světovém šampionátu před 12 lety. Byla to Alena Hanušová, která je teď v 35 nejstarší členkou národního týmu. Tou nejmladší je 19-letá světadivce pivotka Kateřina Kalná, která v roce 2014 teprve začínala s basketbalem.
5: No, chodila jsem do školy, byla jsem v první třídě, ale začínala jsem taky s atletikou. Vo basketu jsem neměla žádný velký mění zrovna.
3: Směje se Kateřina Kalná, která loni v létě hrála v Brně ještě na mistrovství světa basketbalistek do 19 let. Teď s jinými reprezentačními spoluhráčkami čeká první utkání na dospělém světovém šampionátu v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 20.15 proti Itálii. Z berlínské haly Maxe Schmelinga, Jakub Kanta, radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Alanis Morissette v pátečním radiožurnálu Sport je 8 hodin a 18 minut. Brazilský útočník Gabriel Martinelli po 7 letech opouští londýnský Arsenal a přestupuje do Al Hilalu. Podle médií celek ze Saudské Arábie za 25-letého fotbalistu zaplatil 60 milionů liber, tedy 1,7 miliardy korun. Martinelli se tím tak stal suverénně nejdražším prodaným hráčem Arsenalu.
1: Martinelli za Arsenal odehrál 278 soutěžních zápasů, dal 62 branek a když jsme mluvili o tom, jak zajímavý to je přestup, co se týče financí, tak na webu britské BBC, na BBC Sport, se píše i o jiném londýnském klubu, rivalovi Arsenalu, tedy Chelsea. A ten titulek zní, že z Chelsea za toto léto odešlo 39 hráčů. To pro mě bylo úplně v podstatě šokující, když jsem si to přečetl. Tak článek jsem otevřel a opravdu krásně rozepsané jsou ty jednotlivé přestupy. Velká většina těch hráčů šla na hostování, ale musíme samozřejmě podotknout, že i ty další hráči už byli na přestup a samozřejmě ty největší přestupové částky, o ty se postarali jednak Nicholas Jackson, který šel z Chelsea do Aston Villa, a samozřejmě Enzo Fernandez, ten zamířil do Manchesteru City. Ta přestupová částka je 125 milionů liber, což když přepočítáme na české koruny, tak si troufám říct, že se dostaneme někam ke 3 miliardám korun. Dokonce 3,5 miliardy korun v přepočtu.
0: Tam opravdu se pohybujeme u toho rekordu Premier League. Mluvilo se u Izáka, že to je zhruba v té stejné podobné cenové rovině. No a jak si říkal, zase Chelsea pokračuje v tom neuvěřitelném prostřídávání sestavy. Spousta hráčů odešla, spousta hráčů přišla, no a díky tomu transferu Enza Fernandéze do Manchesteru City, který se upekl tady opravdu na poslední chvíli a byl za těch tebou zmiňovaných 125 milionů liber, tak Chelsea z toho vlastně zase vyšla v plusu, je zisková.
1: A je to zarážející, Karle, opravdu neuvěřitelné.
0: Protože oběma směry prostě jsou to stovky milionů liber.
1: Tak když mluvíme o týmech Premier League, tak já ještě rychle připomenu, že jednu předehrávku dnes tato nejvyšší anglická soutěž nabídne od 21 hodin zápas nováčka Ipswiche proti Liverpoolu.

0: Páteční radiožurnál Sport je tu dál s vámi, teď pojďme na cyklistiku. Tadej Pogačar není jen jedním z nejlepších závodníků na světě, je to fenomén, který posunul hranice vytrvalosti i přes své úspěchy. Pětinásobný šampion Tour de France nezapomíná na svou rodnou zemi Slovinsko, které zviditelňuje třeba i díky amatérským závodům, které tam už 2 roky po sobě v létě pořádá.
1: Máme pro vás nesoutěžní otázku, ptáme se, jestli víte, na jakém kopci Pogačar jako mladý cyklista trénoval a kde se dnes koná zmíněný hobby závod pojmenovaný právě po něm.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to Krvavec, horské středisko v Kamnicko-Savinských Alpách, kam vede 24 kilometrů dlouhá trasa s převýšením přes 1100 metrů.
0: A právě tady vrcholí Pogy Challenge, závod pro amatérské cyklisty, který startuje v Pogačarově rodné Komendě, no a má jedno takové poměrně neobvyklé pravidlo.
1: Samotný Pogačar dá účastníkům náskok a potom se je snaží všechny dojet. Letos se na start postavilo 953 mužů a 114 žen a přestože jde o amatérský závod, tak Pogačar jim rozhodně nic nedaroval.
0: Nedokázal ale na domácím Krvavci stejně jako v tom prvním ročníku dojet úplně všechny, i přestože je to manko, které jim vždycky dá ten náskok, tak letos na Tour de France v jedné z etap Pogačar dokázal smazat během pouhých 13 kilometrů, tak tentokrát tedy 7 cyklistů dojelo předtím, než se do cíle dostal on. Nejrychlejší z nich byl Němec Frederik Niesen.
1: Mezi amatéry, kteří se pokusili Pogačarovi ujet, byli ale i Češi. Na startu se letos objevil třeba olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec nebo bývalý profesionální cyklista Zdeněk Štybar.
0: Jiří Prskavec o tom ostatně mluvil i na radiožurnálu Sport a říkal, že ho to překvapilo, jak brzy ho Tadej Pogačar dojel, že čekal, že se k němu dostane až o něco později, a tím, že byl překvapený, tak si to ani tak neužil a nedokázal se ho udržet na tak dlouho, jak plánoval. Tak třeba nějaký závazek do příštího roku, že Jiří Prskavec odstartuje rychleji a nechá se Tadejem Pogačarem dojet později.
1: No, jestli to říkám správně, i ty jsi si zkusil na letošní Tour de France jednu z etap vlastně zajet, kdy to je ten 13-kilometrový kopec, je to tak?
0: Jo, jel jsem Alpe d'Huez třeba, no.
1: A měl Alpe d'Huez a měl si vlastně docela dobrý pocit z toho, jak se ti to povedlo, a pak to zajel Tadej Pogačar třeba o půl hodiny rychleji.
0: Je to tak, měl jsem dobrý pocit, což znamená, že se držím těsně pod tím, aby Tadej Pogačar jezdil kopce přesně 2x rychleji než já, ano. A hodlám pilně trénovat v následujících letech dál, abych se na téhle cyklistické úrovni udržel. Každopádně pojďme zpátky k Pogy Challenge, protože to samozřejmě není jenom o tom, kdo dojede na vrchol jako první. Kdyby tady Pogačar chtěl, tak by to byl pokaždé on.
1: Ano, jde o třídenní akci, která má fanouškům přiblížit cyklistiku i právě Pogačarův v svět. Součástí jsou taky dětské závody a další doprovodný program. A celý výtěžek z akce slovinský cyklistický šampion věnuje na charitu.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Je půl deváté. A posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
4: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie nakupují s předstihem. Současný růst cen se tak v jejich cenicích aktuálně neprojevuje. Velkou obchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Ochranná služba prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro skupinu aktivistů, která si říká detektivní parta. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Dozorčí rada koncernu Volkswagen jednomyslně schválila rozsáhlé úspory. Zanikne 50 tisíc pracovních míst a možná taky 4 továrny. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. A v pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. Celkově pak stát na opravy unikátní Bastinojonové pevnosti vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem.
0: Sport.
4: Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slavií kvůli chování fanoušků během víkendového ligového derby. Řešit bude použití pyrotechniky, nevhodné pokřiky příznivců nebo vhazování předmětů na hrací plochu. A fotbalový záložník Alex Král poprvé skóroval v dánské lize. FC Kodaň i díky němu zvítězil nad Norčelandem 2-0. Kodaň si tak po 6 kolech zajistila vedení v tabulce, a to o bod před Midtjyllandem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Jeníkova a nehoda na D52 u Modřic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Větrný Jeníkov z kilometru 104 stále čekejte na konci zatím stojící kolonu. Nadále se postupně rozjíždí. Na 99. kilometru se po nehodě jede levým pruhem. Zpoždění kolem půl hodiny. Pokud nechcete čekat, dá se jet osobními auty přes Větrný Jeníkov nebo Herálec. Zpět se vrátíte u Humpolce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 171 hlásíte kolonu hlavně kamionů. Osobními auty je to do zúžení v Brně na 35 minut. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany pomalu před Rajhradem. Na 11. kilometru se dojíždí do kolony. Před Modřicemi vyšetřují nehodu, zpoždění přes 10 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3. kilometru pojedete pomalu na Pražský okruh. Za Ořech osobními auty zhruba 20 minut. A na silnici 16 ze Slaného do Mělníka u Spomyšle opravují most, musí se jezdit Kyvadlově. Je to na 15 minut, směrem do Slaného je fronta výrazně kratší. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Za teploty dnešního rána by se nemusel stydět ani běžný červenec, teploty se totiž držely mezi 13 a 18 stupni. A ani přes den nás nečekají průměrné zářijové teploty. To také se vrátíme do horkého léta. Na teploměrech dnes odpoledne uvidíme od 24 do 29 stupňů. Na jihu Moravy bude dokonce tropických 31. Počasí ale bude proměnlivé, nejprve hodně mraků s přeháňkami, kterých bude nejvíc na severu, potom bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. K večeru se k nám ale vrátí oblačnost od jihozápadu a také od severu a my čekáme další srážky a dokonce i bouřky. V noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta a víkend už nabídne mírnější teploty, nejčastěji mezi 20 a 24 stupni. V sobotu bude ještě doznívat déšť, neděle už bude slunečná. Podle meteorologů ale bude právě o víkendu dobré podmínky pro růst hub, a to hlavně v podhorských a horských oblastech. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut, krásný pátek 4. září všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Přestože byl fotbalový klub Bohemians Praha 1905 založený před víc než 120 lety, tak dnes ho čeká jedna premiéra.
1: První utkání v historii večer odehraje nový C tým vršovického celku, který je složený primárně z fanoušků, i proto se o něm psalo už třeba na webu britské BBC. No a tak se tomu teď budeme věnovat, a to přímo s kapitánem Bohemians C Tomášem Mutinským. Krásné ráno.
2: Dobré ráno, vám i do studia.
1: Přestože budete hrát nejnižší, tedy 9. pražskou ligu, tak jste jako tým absolvovali podpisy, smlouvy, focení a třeba i oficiální představení na hřišti v Dělíčku. Tak jaký zážitek to byl pro fanoušky a vlastně tedy nové fotbalisty Bohemians?
2: My jsme si od začátku toho projektu řekli, že i když budeme nastupovat v 9. lize, tak ten servis chceme dát prvoligový těm hráčům. Jde o zážitek, jde o vzpomínky, jde o to, že chlapi si tam plní dětský sny, tak ať je to se vším všudy, takže jsme jim ten servis chtěli dát doopravdy prvoligový. Takže jak jste říkali, podpisy smluv, focení se svým drezem s ředitelem v tiskovém středisku a samozřejmě týmová fotografie a nějaké představovací video, které obletilo celý internet v České republice.
0: Tomáši, takhle, když to krásně popisujete, tak mi to opravdu vykouzlilo úsměv na tváři, tak budou za Bohemians C v 9. lize nastupovat jen fanoušci, nebo náborem prošli třeba i nějací lidé z klubu samotného?
2: Tak podmínka je jednoduchá. Mít zelenobílé srdíčko, to je jediná první podmínka. O fotbalové výkony tolik nejde a to se nechci dotknout teď ředitele klubu, protože ten je fotbalově velmi nadaný, ale narážíte správně. V našem týmu je například fyzioterapeut A týmu Michal Fiala, ale také ředitel a spolumajitel klubu Derek Jakubovič.
1: Vy už máte za sebou tréninky i přípravné zápasy, tak v jaké je Bohemians C, nebo tým Bohemians C, sportovní formě a náladě?
2: Nálada je elektrizující, všichni se nemůžeme dočkat toho prvního zápasu, který nás čeká právě dneska večer, ale i když do toho jdeme poctivě tou přípravou, tak je nutné si uvědomit, že spousta našich hráčů dlouhou dobu nic nedělalo a právě díky tomuhle projektu si řekli, že začnou znova sportovat. Takže samozřejmě ty začátky byly krušný, trenérský tým musí reagovat na naší kondici, když to tak řeknu, a máme za sebou asi 6 tréninků, takže jdeme trošičku s handicapem do té soutěže, protože si samozřejmě představte, že jdeme proti týmům, kteří ty hráči spolu hrajou několik let, my máme za sebou 6 tréninků, ale věřím, že ta sportovní forma je na velmi dobré úrovni.
1: Kapitán nového fotbalového týmu Bohemians C, Tomáš Mutinský, je s námi na Radiožurnálu Sport. Pojďme k jednomu číslu, protože vaším cílem je na tom premiérovém večerním utkání proti tým B překonat návštěvnický rekord 9. pražské ligy. To bylo 342 fanoušků. Tak jak to aktuálně vypadá? Máte představu, kolik je třeba už prodaných vstupenek a kolik lidí čekáte?
2: Mám představu, samozřejmě nemůžeme predikovat, kolik lidí přijde z těch prodaných vstupenek, ale jste první, kteří to ví, takže exkluzivní informace přímo pro vás. Je právě prodáno 350 diváků, takže věříme, že doopravdy většina nebo všichni, kteří si koupili vstupenku, dorazí do Uhřiněvse dnes ve 20.30 na tenhle ten historicky první zápas Bohemians C a ten divácký rekord překonáme.
0: Tak Tomáši, s takovouhle podporou v zádech samozřejmě se vám bude hrát výborně i po 6 trénincích, tak nabízí se seriózně položená otázka, jaké jsou předsezónní ambice. Budete hned v té první sezóně pomýšlet na postup do 8. nejvyšší ligy?
2: Takhle, moc krát děkuju, že nám sestavujete scénář v Wrexhamu, ale takhle se na to asi nedíváme. Ten projekt byl doopravdy založen z jiného důvodu než sportovního. Rozhodně nechcem v nejbližších 3 sezónách 3x postoupit. Doopravdy ten přesah je úplně jiný. Tam jde o to, aby jsme kluky, fanoušky, chlapy vrátili znova ke sportu, začali sportovat, začali znova hrát fotbal, plnili si ten dětský sen, že budou oblékat zelenobílý dres s klokanem na prsou a sportovní výsledek je samozřejmě až na druhé na druhé koleji. Ale samozřejmě každý z nás si uvědomuje, že když si oblíkne ten zelenobílý dres, tak reprezentuje značku, jak jste sami řekli na začátku, s více než 120 letou tradicí. Takže v žádném případě nechceme k tomu přistoupit nějakým způsobem laxně, ale i když je to devátá liga, tak co možná nejvíc profesionálně vůči našemu sportovnímu umu.
1: Klub Bohemians Praha 1905 si připravil, jak už to Tomáš Mutinský popisoval, tedy v podstatě unikátní projekt pro fanoušky, kteří si můžou zahrát za svůj oblíbený tým. Vznikl celek Bohemians 1905C a ten tedy dnes od 20 hodin a 30 minut bude hrát v pražské Uhříněvsi proti Kým B. To byl kapitán tohoto týmu Tomáš Mutinský. Mockrát děkujeme za váš čas a mějte se hezky.
2: Taky mockrát děkuji, naslyšenou.

0: Mike Oldfield v pátečním radiožurnálu Sport. 8 hodin 47 minut od nás s Kristianem Švedou. Teď taky taková atletická pozvánka na dnešní večer, protože graduje Diamantová liga a na finálovém mítinku, který se dnes a zítra tedy uskuteční v Bruselu, se bude rozhodovat o majitelích diamantových trofejí.
1: Zúčastní se samozřejmě i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Nicméně ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, tak měli k tomu postupu docela daleko, ale vedle Lourdes Gloria Manuel to nebude to jediné zajímavé na tom mítinku.
0: Určitě ne, možná každý se těší na něco jiného, každý třeba máte i svoji oblíbenou atletickou disciplínu.
1: Schválně, jestli se shodneme.
0: Dobře, já se těším na 800 na půlku, protože je to jeden z těch legendárních světových rekordů, které prostě už platí třeba i déle, než někteří posluchači radiožurnálu Sport jsou na světě, včetně tebe. A drží ho Jarmila Kratochvílová, proto o něm taky samozřejmě myslím i posluchači radiožurnálu Sport vědí, no a párkrát v těch posledních letech už tady byla běžkyně, která se tomu času Jarmily Kratochvílové přibližovala, řekněme, na méně než několik sekund. A jedna taková právě aktuálně je, a je to možná zajímavé v tom, že Švýcarka Audrey Verová, o které mluvím, tak prostě, když ona ten závod vyhraje, tak to není tak, že ona by doběhla a za ní nikdo několik sekund. A tím, že právě těch výborných závodnic se teď na půlku soustředí více, včetně třeba legendární Nizozemky Femky Dresové Bolové, která právě přešla před sezonou na 800, tak jsou to extrémně zajímavé závody. No a Švýcarka Verová už se Jarmile Kratochvílové přiblížila na méně než půl sekundy, což je pořád hodně, ale přeci jenom je to o dost méně než 5-6 sekund, což už taky byly takové časy, kdy prostě půlka se běhala za 2 minuty a ten světový rekord Jarmile Kratochvílové zdál se, že tu s námi bude dál a dál.
1: No a rozhodně to vypadá tak, že tu úplně na věky být nemusí, přeci jen 42 sekundy už není mnoho, tak já doplním ještě to.
0: No na co se těšíš ty?
1: Ano, já se těším, není to úplně tak originální, ale na samozřejmě tyčkaře Armana Duplantise, ten kraluje vlastně své disciplíně nepřetržitě od roku 2021 a na 6. vítězství za sebou v Diamantové lize bude právě dnes už v pátek Armand Duplantis útočit, takže rozhodně i atletika je zajímavá a je na co se těšit.
0: No a co je taky určitě zajímavé a na co se můžete těšit je naše soutěž, protože budeme už hrát za malý okamžik.
2: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
3: Titul obhajují Pardubice.
4: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
5: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
2: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
3: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
6: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská. Je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým ze sebou máčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude.
2: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
3: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na radiožurnálu Sport.
0: My jsme moc rádi, že posloucháte v 8 hodin a 50 minut páteční radiožurnál Sport a vy, co nás posloucháte pravidelně, víte, že jdeme na soutěž. Já musím jako vždycky připomenout dvě věci. Jedna je telefonní číslo sem k nám do studia 221-552-222. To číslo se vám bude hodit za malou chvilku a taky chci říct to ještě zásadnější. Pokud jste s námi něco vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě počkejte, než tahle lhůta uplyne a dejte šanci ostatním.
1: A přesně pro všechny ostatní teď tedy soutěžní zvuk, nabídnu pár nápověd. Pokud jste poslouchali pozorně.
0: Ještě Kristiane, pojďme říct, o co hrajeme.
1: Ano, dobře, hrajeme o 2 vstupenky na 1.80. dostih St. Ledger. Ty vstupenky jsou na 6. září, to je neděle, konat se dostih bude v pražské Chuchli, v Chuchle aréně a k tomu ještě dostanete batoh.
0: A teď pojďme klidně mluvit o tom zvuku.
1: Ano, výborně. Tak pokud jste poslouchali pozorně dnešní ráno, tak už tuším na začátku sportovního přehledu to zaznělo, tak dnes.
0: Bylo to tak.

0: Ano, dnes slaví 45. narozeniny jeden bývalý fotbalista. Můžu napovědět třeba tím, že hrál za Spartu, za Jablonec a svůj poslední zápas, byl to exibiční zápas, odehrál loni v červnu a to při oslavách 80. výročí od založení právě Jablonce, právě severočeského klubu. A byť mohl v tom zápase skórovat, tak neproměnil penaltu.
1: Tak samozřejmě mě to mrzí, nebudu říkat, že ne, ale já si myslím, že to akorát dokumentuje tu moji kariéru, že žádný střelec jsem nebyl, takže a jedinou penaltu, co jsem kopal možná v kariéře v lize, tak jsem nedal, tak si myslím, že to k tomu asi sedí.
2: Tak myslím, že i docela nadhled ukázal tenhle fotbalista, tak pojďme na to, jestli jste ho poznali. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Dobré ráno, slyšíme se.
2: Nevyhrál jste v poslední době?
3: V poslední době ne.
2: V poslední době ne, dříve ano, v pořádku, to mi nevadí. Tak poznal jste toho hráče, kterého jsme vám pustili?
3: Tomáš Hipšman, podle mě.
2: Byl to Tomáš Hipšman, tak gratulujeme. Lístky na dostihy jsou vaše, zvládnete se jít podívat do chuchle?
3: Myslím, že ano, máme to kousek.
2: Výborně, tak jo.
0: A byl jste někdy na dostizích v minulosti?
3: Ne, v životě jsem nebyl.
0: Tak rozhodně doporučuji, je tam, já byl loni a je tam jednak skvělá atmosféra a jednak i se mi líbí, jak se lidé slavnostně oblečou, tak rozhodně pěkný den si můžete udělat v chuchli.
2: Já to mám ještě spojené se sázkami, mám pocit, že tam se většinou aspoň taková drobná symbolická částka na některého koníka, čemuž nikdo vůbec nerozumí dá, ono to potom lidi víc baví. K tomu ale samozřejmě nechci nabádat. Vy nám každopádně zůstaňte na lince, my si na vás musíme vzít samozřejmě kontakt, ať víme, kam tu cenu poslat a taky ještě připomínám, protože je dneska pátek, tak se vás bude týkat po písničce taky druhá část dnešní soutěže. Tak ještě jednou gratulujeme a zatím naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju.

0: 8 hodin 57 minut, krásný pátek, jsme rádi, že posloucháte dál páteční radiožurnál Sport a ještě je tu tedy druhá polovina dnešní soutěže, ještě hrajeme tradičně o bezdrátová sluchátka naší stanice a připomínám, tohle už je soutěž, která se týká tedy jen těch pěti, kteří vyhráli v ranní soutěži tenhle týden.
1: Takže znovu platí to stejné číslo 221552222 a já jsem si připravil jednu soutěžní otázku, která je tenisová. My už jsme mluvili o US Open v ranním vysílání i s naším reportérem Davidem Prouzou. Ten zmiňoval, že dnešní program bude taky zajímavý. Do akce bude třeba Jiří Lehečka proti řeckému tenistovi Tsitsipasovi. Nicméně nás tedy zajímá i ženský singlový program, protože do akce půjdou dvě české tenistky, které se proti sobě postavily ve finále Wimbledonu. Letošního tím myslím. Tak, když nám řeknete jejich jména, sluchátka jsou vaše.
0: Je to tak, myslím, že je to otázka docela jednoduchá a už jsem chtěl říct, že se mnou někdo z vás souhlasí, ale vypadá to, že si to rozmyslel, tak teď už asi ano, tak pojďme na to. Krásné ráno, slyšíme se.
2: Dobrý den, slyšíme se.
0: Dobrý den, vyhrál jste tenhle týden?
2: Ještě ne.
0: Ještě ne, tak to bohužel vám to musím položit, protože tohle je právě jen pro ty, kteří už tenhle týden vyhráli a mají možnost si zahrát ještě o sluchátka. Tak se omlouvám, mějte se hezky. V pořádku, mějte se krásně, zkuste to zase v pondělí. Tak první pokus nevyšel, tak ještě dáme druhou šanci. Tak pojďme na to, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, vás jsem slyšel před chviličkou, tak vás se nebudu ptát, jestli jste vyhrál, vy jste vyhrál.
3: Přesně tak.
0: Výborně, Jardo, tak držíme. Ještě jednou.
3: Když to nikdo jiný nechce.
0: Když to nikdo jiný nechce, výborně, přesně tak, tak nenecháme ta sluchátka ležet tady opravdu doslova na stole ve studiu radiožurnálu Sport. Tak povídejte, které dvě české tenistky byly ve finále Wimbledonu před pár týdny?
3: Linda Nosková a Kája Muchová.
0: No výborně, tak my vám k tomu, co jste vyhrál před chviličkou, přibalíme ještě sluchátka.
1: Ano, a já tedy doplním, že Linda Nosková bude hrát s Američankou Liovou, Karolína Muchová s Američankou Navarovou, ať to máme kompletní. Tak gratulujeme moc a údaje píšeme.
0: Je to tak. Mějte se krásně a poslouchejte dál radiožurnál Sport.
4: Góly v přímém přenosu.
5: Jirasor opět peláší směrem na branku sám a Jirasor dává gól!
6: Poslední míčky zápasu.
7: Je dobojováno na pražské štvanici, alespoň pokud jde o tento duel.
4: I rozhodující chvaty.
8: Už jen 3, 2, 1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz!
6: Radiožurnál Sport.
4: Díky nám jste u všech důležitých sportovních momentů v Česku i ve světě.
6: Radiožurnál Sport.
4: Každý všední den od 10 hodin do poledne rozhovory známých osobností se zajímavými hosty.
6: Radiožurnál Sport. Sportovní vysílání od rána do večera.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
10: Česko posiluje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Agresivní jízda by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Do třetího kola tenisového US Open postoupilo celkem 6 Čechů. Po nehodě popojíždí kolona na dálnici D1 u Větrného Jeníkova směrem do Prahy. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
11: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup. To jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
10: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvízly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí více než 1200 mrtvých. Další tisíce lidí stále pohřešují.
12: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trishulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Radiožurnál.
10: Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze zůstává i po včerejším požáru v provozu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra. Hasiči evakuovali 18 pacientů. Nikdo se podle Dostálové nezranil.
13: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun. Sport.
1: Celkem 6 českých tenistů postoupilo do třetího kola US Open. Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Jiřího Lehečku doplnili Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík. Ve dvou hře naopak končí Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina. Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil sedmý.
14: Jsem moc rád za finále a samozřejmě bych odjížděl radši ještě s lepším jako výsledkem a možná i s lepším pocitem po té finálové jízdě. Nicméně všichni tady prostě makali k těmhle svěťákům, takže jsou všichni v parádní formě a nejsou to žádný svěťáky do počtu, je to prostě jako první liga a všichni jsou na tom skvěle.
1: Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec, vyhrál Ital De Gennaro. Jediná Češka ve finále Kateřina Beková obsadila ve Vers-sur-Marne 10. místo při triumfu Australanky Foxové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 u Jeníkova a na D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov z kilometru 102 nadále počítejte s kolonou. Na 99. kilometru odklízejí následky nehody, zpoždění necelých 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 168 zůstává kolona kamionů. Nesouvisle pokračuje do omezení v Brně. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Rajhrad z 9. kilometru budete popojíždět, na 7. kilometru řeší nehodu, zpoždění do 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 45. kilometru zpomalíte kvůli dopravnímu omezení, je to na zhruba 5 minut. Na D10 z Turnova do Prahy na průjezdu Mladou Boleslaví dopravní omezení, kolona začíná na 46. kilometru. Pokud pokračujete směrem do Prahy, rychleji projedete levým pruhem, v pravém pruhu překáží porouchané vozidlo. A na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou se v omezení na 25. kilometru stala nehoda. Vozidla před okamžikem odjela, je tam teď kilometrová kolona a začíná se rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě bude až 31. Tolik zprávy.
0: 9 hodin 6 minut, pátek 4. září, posloucháte Radiožurnál Sport. Cyklistická Vuelta dnes pokračuje 13. etapou. Tu včerejší vyhrál slovinský závodník Jakub Omrzel. Na celkovém pořadí se vlastně nic nezměnilo. Stále vede Španěl Enric Mas před Primožem Rogličem, ale navýšil mírně svůj náskok aktuálně na 1 minutu a 45 sekund.
1: Probírali jsme to v dnešním ranním vysílání i s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem a toho můžete každý pátek v našem vysílání slyšet i v jeho pořadu. Kilometry, rozhodně zajímavé povídání o běhání, ale dnes to bude asi i víc o cyklistice.
0: Dneska to bude víc o cyklistice, bude to nejenom, ale hlavně o Vueltě. Dostaneme se i na jiná témata. Minule třeba jsme si povídali o tom, kdo kde převáží kola, jestli nad autem, za autem, v autě, pod autem, a bylo to docela, myslím, pozitivně přijato, tak i takhle zkoušíme si povídat o věcech, které posluchače zajímají.
1: Mě hodně pobavila vaše debata, myslím, z kraje Tour de France o bidonech, o té, jak se s nimi zachází během závodu a jak se k tomu přistupuje.
0: Ano, krátké poučení z toho je, prosím vás, nezbírejte ty bidony od cesty, když je tam závodníci zahodí, může v nich být ledacos, a když už je zvednete, což docela chápu, protože je to hezký suvenír, tak předtím, než je začnete používat, je důkladně a několikrát promýjte.
1: Ano, já když jedu na kole, tak zvládám ledco, občas i třeba, teď nechci z důvodu bezpečnosti někoho k něčemu nabarat, ale jízdu bez držení řídítek, ale práce s bidonem je teda, jak jsem pochopil, ještě další úroveň.
0: Musíš trénovat hlavně tady na ty věci, o kterých jsme mluvili, že je taky závodníci někdy používají, tak to opravdu nemůžeme doporučit. Teď už Imagine Dragons, poslouchejte dál Radiožurnál Sport, za chviličku o basketbalu.
4: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.

0: Imagine Dragons, 9 hodin, 10 minut, pátek 4. září. Jsme rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a teď bude řeč o basketbalu, zápasem proti Itálii. Dnes večer rozehrají české reprezentantky mistrovství světa v Berlíně.
1: Ženská reprezentace se na šampionát probojovala po 12 letech, no a my máme v Německu reportéra, který bude všechno podstatné sledovat a zápasy v přímém přenosu radiožurnálu Sport komentovat. Jakub Kanta je s námi ve vysílání, tak ti přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ty jsi byl včera na tréninku českých basketbalistek, tak jaká je nálada a atmosféra v týmu před startem světového šampionátu?
2: Tak ten trénink, sice jsem z něj viděl jen posledních 5 minut, ale vypadal celkem uvolněně, atmosféra celkem dobrá, i když samozřejmě s blížícím se startem mistrovství světa některé hráčky vypadaly a zřejmě i budou trochu nervóznější. Každopádně na rozhovorech nikdo, s kým jsem měl možnost mluvit, ne, že by se netěšil, prostě všichni už chtějí, aby to vypuklo.
0: S Jakubem Kantou si povídáme o startujícím šampionátu, o mistrovství světa basketbalistek v Berlíně. Jakube, Češky mají ve skupině vedle Itálie taky Spojené státy americké a Čínu. To všechno jsou velmi silné výběry, Američanky určitě chtějí ten turnaj vyhrát, bylo by to po páté v řadě, tak jak vlastně vidíš šance tuzemských hráček na postup?
2: No, moc velké nejsou. Rozhodně v tomhle ohledu ani já nejsem příliš velký optimista, protože když se to vezme kolem a kolem, tak chybějící pivotky, minimálně ty dvě ústřední, Reisingerová a Čechová, to je velký problém, ale není třeba, nebo české basketbalistky už v historii několikrát ukázaly, že pokud se jim třeba tak úplně nevěří, tak dokázali překvapit a dojít i celkem daleko. Nicméně ta skupina je opravdu těžká. Světové jedničky Američanky, světové čtyřky Číňanky a čtrnáctky z Itálie, k tomu 17. Češky, které ale opravdu, stejně jak říkala včera po tréninku trenérka Romana Ptáčková, tak prostě nejsou v tom nejsilnějším složení a budou muset hodně, hodně bojovat, aby jednu nebo aby aspoň jednoho soupeře porazili a tím pádem se dostali třeba na to třetí vstupové místo.
1: No a bude tady tím pádem i proto už to dnešní utkání s Itálií naprosto stěžejní v konkurenci Spojených států a Číny?
2: V mých očích to tak je. Některé hráčky to vidí podobně i podle toho postavení světovém žebříčku, jak jsem o tom mluvil, tak by Itálie teoreticky měla být tím nejlehčím soupeřem ve skupině, ale je to opravdu hodně ošidné, protože Italky mají velmi dobrou generaci, která je v nejlepších letech. Velí jim Cecilia Zandala Siniová, což je hvězda evropského, ale i světového basketbalu. Sbírali zkušenosti v WNBA a Češky, většina z nich moc dobře ví, že ta největší šance na vítězství přijde v tom prvním zápase dnes od 20:15 v přímém přenosu, kdy budou hrát s Italkami. Nicméně jsou v týmu i takové hráčky a hlavně trenérka Romana Ptáčková, která o tom včera mluvila, že si myslí, že Italky budou trochu ještě těžší soupeř než Číňanky, které mají ještě vyšší pivotky, ale už s nimi dokázaly české basketbalistky taky hrát celkem vyrovnaně, ale vracím se k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. To bylo v prakticky nejsilnějším složení.
0: Jakube, jak důležité je, že se k týmu na poslední chvíli připojila Eliška Joklová, rozehrávačka, která působí v zámořské WNBA v Minnesotě.
2: Já jsem na to hrozně zvědavý. Já se těším na to, co bude předvádět Eliška Joklová za Svobodna Hamzová, která z Minnesoty přijela pár dní nebo přiletěla pár dní před startem šampionátu, stejně jako ostatní hráčky z WNBA. Ale Eliška Joklová má za sebou teprve první měsíce v té nejlepší ženské basketbalové soutěži světa a já se těším na to, co bude ukazovat, jak se posunula, co se naučila. Možná to bude třeba chvíli trvat, ale možná bude to chvíli trvat i z toho důvodu, že nemá tak velkou herní praxi, ale myslím si, že bude hodně hladová a bude za mě patřit určitě k hlavním tahounkám. Možná by potřebovala trochu víc času na to, aby se mohla sehrát. Ten ovšem není. Mistrovství světa startuje už dnes.
1: Ty jsi už o tom mluvil, že trenérka Ptáčková hodnotila ten neúplně ideální stav kádru, tak popiš, jaká zranění trápí český národní tým.
2: Tak začnu u těch pivotek, které se skloňují nejvíc a kde je to nejpodstatnější. Prostě basketbal je sport vysokých žen pod vysokými koši, především, ovšem v českém týmu jich moc nezbylo. Julie Reisingerová, stejně tak Emma Čechová po operaci kolen, Emma Čechová, té se to stalo, je teprve to 20-letá velmi talentovaná pivotka, která si také vybojovala svou premiérovou smlouvu v WNBA v Minnesotě a hrála daleko víc na začátku než Eliška Hamzová, která byla spíš na okraji lavičky, tak Emma Čechová opravdu hrála, no, utrhla si přední skřížený, vás čeká i dlouhá pauza, ale společně právě s Reisingerovou tady budou, zatímco Julia Reisingerová už tady je. Emma Čechová by měla přijet dnes, připojit se k týmu z Ameriky a pokračovat s ním celou tou cestou během turné, jestli to budou 3 zápasy nebo víc. Ale já bych zmínil třeba i zraněnou Anežku Kopeckou, což je prostě další pivotka, která nehrála na tom posledním mistrovství Evropy vůbec špatně a teď tady kvůli zranění být nemůže. Do toho si přidejte dlouhodobě zraněnou, není to pivotka, ale podkošovou hráčku Dominiku Paurovou, ukončila kariéru Tereza Vioralová, bývalá kapitánka českých basketbalistek, s tím se na druhou stranu opočítalo, ale ty podkošové ztráty jsou opravdu velké.
0: Zápasem proti Itálii dnes večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport rozehrají české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Naše stanice bude samozřejmě u toho díky Jakubu Kantovi, se kterým jsme si teď o tom povídali. Tak Jakube, moc se těšíme, naslyšenou a děkujeme.
2: Není vůbec za co, zatím naslyšenou.

0: 9 hodin 21 minut, pátek 4. září, posloucháte Radiožurnál Sport a už jste to v našem ranním vysílání možná slyšeli, protože jsme o tom mluvili, ale velmi rádi to zmíníme znovu. Dnes je to přesně 15 let ode dne, kdy se česká skifařka Miroslava Topinková-Knapková stala mistryní světa.
1: Zlato vybojovala ve slovinském Bledu a tak si tento velký úspěch teď připomeneme přímo s historicky nejúspěšnější českou veslařkou. Miroslava Topinková-Knapková je s námi ve vysílání, tak vítejte, přejeme vám krásný den.
2: Krásný den všem.
1: Co se vám po 15 letech vybaví, když řeknu Bledské jezero ve Slovinsku a veslařské mistrovství světa 2011?
2: Tak pro mě jsou to vlastně krásné vzpomínky na tenhle závod a vůbec na to celé prostředí tam. A abych pravdu řekla, tak po dlouhý době takhle vzpomínám, protože vlastně k tomhle závodu se moc jako často nevracím. A bylo to vlastně první nějaký velký závod, kde se mi podařilo vyhrát na mistrovství světa. A najednou jsem si uvědomila, kdy jsem porazila svoji dlouholetou soupeřku Katarínu Karsten a najednou jsem si uvědomila, že to vlastně jde. Tak to byl takový krásný moment a celý to bylo vlastně úžasný, jako protože tam přijel po dlouhý době můj táta fandit a kamarádi z Brna a ta atmosféra tam byla krásná, to prostředí je nádherný, takže strašně ráda na to vzpomínám vlastně tím, že jsem ještě získala to zlato, tak to bylo úplně úžasný.
0: To jezero opravdu je krásné, ale předpokládám, že při finálové jízdě si ho závodnice asi nedokáže úplně naplno vychutnat. Pojďme k té sportovní stránce. Vy jste začala oproti ostatním skifařkám pomaleji. Na prvním mezičase po 500 metrech jste ztrácela 8 sekund na vedoucí pozici. Tohle byl tehdy plán?
2: No ten takhle plán vůbec nebyl a já si myslím, že to tak možná úplně nebylo, že tam byla nějaká chyba v tom v měření, protože to bych asi nedojela, ale ztrácela jsem opravdu hodně a je pravda, že jsem si uvědomila, že v tu chvíli jsem říkala, ale takhle to přece být nemá, takhle prostě to takhle nechtěla jsem, abych byla jako poslední úplně a nějak jsem musela hodně sebrat síly jako vnitřní a prostě bojovat a najednou jsem se pomaličku dostávala dopředu a nějak jsem viděla, že jdu přes další soupeřky a ten závěr potom už ani nevím, jak se mi to podařilo.
1: No ten finish byl famózní, ono všechny soupeřky jste nakonec předjela a právě zlato získala, tak cítila jste, že nakonec tedy druhá běloruská Karstenová a třetí novozelaňanka Twigová postupně odpadávaly.
2: To jsem nějak necítila. Já jsem cítila spíš, že mám jako velkou sílu, protože jsme měli nějakou taktiku, měla jsem natrénovaný nějaký způsob zvedání v závěru, nějaký finish jsem měla natrénovaný, tak jsem to nějak se snažila dodržet a najednou jsem viděla, že to funguje a že ta loď zrychluje a že vlastně to zrychluje natolik, že dokážu porazit ty ostatní soupeřky.
0: Miroslava Topinková-Knapková s námi v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Povídáme si přesně 15 let od dne, kdy jste se stala mistryní světa ve Slovinsku, tak když už jste zmínila, že tam za vámi výjimečně dorazil třeba i tatínek, tak vybavíte si, jaké tehdy byly oslavy?
2: Tak oslavy byly na břehu a tak já si nejvíc pamatuju, že jsme jeli společně autobusem, což se moc nikdy nestává, tak jsme jeli společně zpátky autobusem jako celý tým z Bledu do Prahy, tak to bylo veselý v tom autobuse a vlastně i na tom břehu tam vlastně to bylo takové, já jsem měla jako poslední závod, takže ono už se to celkem balilo, tak to bylo takový, v tomhle to bylo smutný, ale krásný to bylo, že vlastně tam byli ty kamarádi a ten táta a bylo to všechno takový blízko, dokonce si pamatuju, že jsme skočili i do vody, což jste normálně takhle neskáču ze stupně vítězů, tak, protože se vyhlašuje na platě, tak to bylo taky vlastně takový jedinečný, že vlastně ty fanoušci byli blízko, že jsem k ním mohla a že to bylo takový krásný to bylo.
1: Vy jste nejen mistryní světa, ale i olympijskou vítězkou a kariéru jste ukončila před víc než 6 lety, tak co je teď vaší hlavní náplní času? Dostane se Miroslava Topinková-Knapková třeba i na vodu?
2: No to bych si strašně moc přál, ale jako časově mě to úplně jako ještě nemám ten prostor a mám vlastně tři děti, tomu nejmladšímu jsou 3, takže vlastně ten veškerý čas věnuju svým dětem a snažím se být mámou a samozřejmě se nějak pohybuju u veslování, ale takový, jak bych si představovala, že bych měla sportovat nebo veslovat, to určitě není a doufám, že to jednou přijde. Občas si teďka v posledním roce jsem byla občas na nějakých závodech, sedla se jsem do Osmi Veslice a bylo to strašně skvělý takhle jako najednou být zase v tom prostředí i v tom závodním. Ne sice úplně na té špičce, ale je to fakt, je to nějak součást mě a jsem strašně ráda, že jsem vlastně mohla strávit ten velkou část toho života u toho sportu a i u toho vrcholového, protože to je strašně, strašně fajn.
0: Tak budeme moc držet palce, děti povyrostou a toho času třeba přibude. Miroslava Topinková-Knapková s námi byla v pátečním vysílání Radiožurnálu Sport. Tak ještě jednou moc děkujeme za váš čas a mějte se hezky.
2: Taky děkuju, mějte se taky moc krásně.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Přejeme ze studia Radiožurnálu Sport krásné páteční dopoledne. Bude 9:30, jsou tu aktuální zprávy.
3: Hezké dopoledne, bylo 9:30. Radiožurnál vysílá zprávy a Jana Utendorfská.
4: Ceny srpnu rostly rychleji oproti červenci o 0,3%. Meziroční růst pak byl podle odhadu Českého statistického úřadu 1,9%. Nejvíc srpnu zdražil alkohol a tabák, a to o 4,7%. Největší zlevnění pak statistici zaznamenali u nespracovaných potravin. Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a o to bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. V Indonésii se otrávilo na 2000 lidí jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Program na poskytnutí bezplatných jídel desítkám milionů školních dětí spustil loni prezident země Prabowo Subianto. Cílem je vymítit podvýživu, projekt ale doprovázejí kontroverze, včetně hromadných otrav nebo obvinění z korupce. A společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži, dnes je nejhodnotnější značkou světa, která podniká i v řadě dalších oblastí, jako je například umělá inteligence.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Domašova a překážka na D35 u Mladče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 172 hlásíte kolonu kamionů. Osobní auta jedou výrazně rychleji, a to zhruba půl hodiny do omezení v Brně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 45. kilometru zpomalíte kvůli omezení, je to na zhruba 5 minut. Na D35 z Mohelnice do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 246 hlásíte stojící auto, není tam odstavný pruh a vybočuje se.
6: Za sjezdem u Mladče je odstavený bílý auto. Chlapi dávali stavce, vystražují vesty, lety za spodidla.
5: A na silnici 13 z Teplice do Děčína postojíte v koloně na průjezdu Libouchcem. Opravují tam svodidla a jezdí se kyvadlově, zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě bude až 31. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Guns N' Roses dohrávají v pátečním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 39 minut. Do Prahy se po roce vracejí nejlepší šipkaři světa. V Letňanech budou hrát turnaj Evropské Tour Czech Darts Open, na který se kvalifikovali taky 4 Češi.
1: Vedle aktuální tuzemské jedničky Karla Sedláčka i Adam Gavlas, Jiří Brejcha a David Rossi. Třídenní akce přilákala už v minulých letech tisíce fanoušků a stejně tomu bude i letos, a tak o tom teď budeme mluvit s organizátorem, šipkařským promotérem a komentátorem Pavlem Kordou. Přejeme vám hezké ráno.
2: Dobré ráno, zdravím vás i všechny posluchače.
1: Na profilech Czech Darts Open se objevilo, že by měl hrát i Luke Littler, světová jednička mistr světa, který se objevil i v tom zápise, v tom turnajovém programu. Nicméně není ubytovaný v hotelu, jako jsou všichni ostatní. Tak jak to s Lukem Littlerem vypadá? Máte představu, co by se mohlo stát?
2: Máte vynikající informace, vás musím pochválit. A je to tak, že Luke opravdu je nalosován, měl by hrát zítra ve večerním bloku samozřejmě, jakožto nasazená jednička, ale víme, že aktuálně...
0: Tak teď nám Pavel Korda bohužel vypadl, tak věřme, že to nebude trvat dlouho a že se do vysílání radiožurnálu Sport znovu dokáže spojit. Většinou to tyhle ty technické problémy nebývají na dlouho, možná mu někdo zavolal, tak věřme, že ten hovor vyřeší rychle.
1: Je to možné, tak já mezi tím můžu nabídnout ten dnešní program, co se týče Czech Darts Open, a mezi tím se třeba Pavel Korda spojí zpátky, protože zmínili jsme 4 Čechy na turnaji v Letňanech, tak už odpoledne od 13:30 bude hrát David Rossi proti Angličanovi Gildingovi a zhruba od 14:30 odpoledne Jiří Brejcha proti Iru Williamu O'Connorovi. No a ten večerní program, ono je to rozdělené na dvě části, odpoledne a večer, tak večer od 19:30 Adam Gavlas proti Polákovi Ratajskému a od 10:00 Karel Sedláček s Australem Hetou.
0: A už bychom snad měli znovu být ve spojení s organizátorem turnaje, o kterém se bavíme, Pavlem Kordou, slyšíme se?
2: Slyšíme se, omlouvám se, já jsem měl hovor a samozřejmě to vypadlo, tak se omlouvám, možná se to může stát i po druhý, protože pořád ještě samozřejmě telefon se mi nezastaví, tak pojďme na to.
0: Já, dobře, tak byli jsme někde uprostřed toho, jestli Luke Littler dorazí nebo ne. Tak se to stalo po druhé. Tak Pavel Korda evidentně tedy je velmi mužem žádaným, což chápeme, Pavle. No tak teď se to stalo takzvaně po třetí, tak já si myslím, že...
1: Do třetice všeho špatného.
0: No dobře. Halo, halo, slyšíme se?
2: Ano, já vás slyším.
1: Možná když si nastavíte...
2: Opravdu, tak to je.
1: Na telefonu prosím dáte režim nerušit jenom na chvilku, tak by vám neměli ty telefonáty naše vysílání schazovat. Tak krátce, jestli můžeme poprosit...
2: Ano, pojďte.
1: Jo, super. Tak jo, tak o Luke Littlerovi jsme mluvili, tak z těch jmen, která jsou potvrzená, další, třeba Luke Humphries, který Czech Darts Open 3x vyhrál, tak dorazí, na koho třeba vy osobně se těšíte a kdo by mohl třeba titul získat v Praze?
2: No tak pokud přijede Littler, což my všichni doufáme, že tady bude, že, nebo že už tady někde v Praze je, tak je největším favoritem. Pokud by náhodou se stalo, že by přece jenom nebyl, tak těch favoritů je víc, nebo ta skupina těch hráčů, který můžou vyhrát, je fakt víc. Luke Humphries mezi ně rozhodně patří, Van Gerwen, Wessel Nijman, nevím, Jan Van Veen, prostě těch hráčů je opravdu hodně, který můžou titul tady v Praze získat. A těžko hledat toho hlavního favorita. Já bych si moc přál, aby titul našeho turnaje měl v držení třeba Michael van Gerwen, protože je to opravdu velikánská šipková legenda a mám k němu docela blízko, tak jemu bych třeba titul přál.
0: Už taky zaznělo, že turnaj má i české obsazení, českou účast, hned čtveřice českých hráčů by do něj měla zasáhnout. Tak jaké jsou ambice tedy, ať už Adama Gavlase s Karlem Sedláčkem nebo těch, kteří prošli úspěšně kvalifikací a třeba nejsou pro posluchače radiožurnálu Sport zas tak známý, Jiří Brejcha s Davidem Rossím. Co myslíte, že by byl z českého pohledu, z pohledu českých šipek úspěch na tomhle turnaji?
2: Tak Jirka s Davidem samozřejmě pro ně je obrovský úspěch, že se kvalifikovali. Jsou oba velmi zkušení hráči, hrajou šipky už strašně dlouho na té nejvyšší české úrovni, takže rozhodně zasloužený postup. Adam s Karlem, naši držitelé karet, byli favoriti kvalifikace a vlastně se jenom řešilo, jestli náhodou na sebe nepadnou v pavouku, protože to bylo bez nasazení. Nepadli na sebe, což byla pro ně klika. A já jsem rád, že jsou tam oba. No a samozřejmě ambice pro... Myslím si, že všichni mají opravdu těžkýho soupeře do prvního kola. Takže postoupit do sobotního dne je minimální ambicí pro každýho. A řekl bych, že třeba pro Káju, který má teda ten los opravdu jako špatný, tam má Hetu a případně Claytona, takže tam to je opravdu jako strašně těžký, ale uvidíme. Ale Kája by určitě chtěl hrát i v neděli. No. Samozřejmě všichni by chtěli hrát v neděli, to je jasný. Ale ten Kája je tak jako asi v tuhle chvíli nejustřelenější, nej, nejlíp na tom je z těch našich hráčů, takže ta šance u něj je velká, ale jak říkám, ty soupeři jsou bohužel zrovna strašně těžký.
1: Šipkařský promotér, komentátor Pavel Korda je s námi na Radiožurnálu Sport. Obrovským lákadlem toho turnaje Czech Darts Open je každoročně atmosféra. Mnoho světových šipkařů se do Česka, do Prahy rádo vrací. Je tady tím největším kouzlem opravdu to, že všichni fandí všem a není tu od publika víceméně žádná negace. Jak to místy v zahraničí bývá?
2: No, je to tak, prostě to naše publikum je v tomhle úplně výjimečný a já jsem za to strašně šťastný, že vlastně ty diváci fakt fandějí vlastně všem těm hráčům, prostě v průběhu zápasu zafandějí jednomu i druhému. Vlastně i když hrajou Češi, tak prostě a ten soupeř zahraje něco pěkného, tak i jemu se zafandí, což jako jinde vůbec jako není pravidlem, respektive se to jako nikde neděje, jo. A ty hráči jsou z toho občas překvapený, ale vždycky nadšený, jo. Takže to je vlastně jeden z důvodů, proč se nám sem vracejí a vlastně říkají do těch rozhovorů, jaký to bylo a že prostě velkou nevěří, že se něco takového mohlo stát a to, tak to je. Prostě je to tím, že ty naši opravdu fandějí všem.
0: S šipkařským promotérem a komentátorem Pavlem Kordou si povídáme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Na začátku našeho rozhovoru vám to párkrát spadlo, je evidentní, že máte za sebou docela hektické období, že spousta lidí vás schání, vy ostatně taky scháníte Luka Littlera, jestli tedy tady je nebo není, tak jenom na závěr našeho rozhovoru mě napadá, jak těžké, jak jednoduché je to vlastně komunikovat a dohadovat se s těmihle nejlepšími hráči na světě. Mají třeba i sami nějaké speciální požadavky?
2: Tak musím říct, že za tu dobu, co se šipkám věnuju, tak si myslím, že už to zas takový tak těžký pro mě není. S těma hráčema se s většinou znám a vlastně ty jejich požadavky už známe, ale oni nejsou nijak speciální. Prostě oni jako chtějí prostě přijet, chtějí si zahrát šipky, chtějí spát na dobrým hotelu, chtějí prostě to mít blízko do haly z toho hotelu a v hale mít klid, nemačkat se někde, máme opravdu velkorysý prostor v té hráčské hale. Takže vlastně jsou to jako maličkosti, který chce normální běžný člověk ve svém životě a ty hráči taky. Takže není to nic jako speciálního a to bohatě stačí na to, aby prostě rádi přijeli.
1: Pavel Korda, šipkařský promotér, komentátor, jeden z organizátorů turnaje Czech Darts Open s námi byl dnes před začátkem právě tohoto turnaje Evropské tour. Moc krát vám děkujeme, nebudeme vás dál zdržovat a mějte se fajn.
2: Díky za pozvání a přijďte se podívat do Letňan. Fakt to letos bude skvělý.
3: Když jste hrál před léty.

Hráli umile, frčeli švédi. Saxofony hráli umile, frčeli švédský košile.

0: Dnes odpoledne po 17. hodině se v našem vysílání můžete těšit na rozhovor ostravského reportéra Davida Procházky s českým reprezentantem v basketbalu Matějem Svobodou. Ten se jako ostravský odchovanec po 14 letech vrací domů.
1: Bydlet bude v Ostravě, ale hrát za Opavu a tam se sejde s dalším odchovancem NH Ostrava Jakubem Šiřinou. Spolupráce Svobody s tímto rozehrávačem by mohla Opavě hodně pomoct.
2: Šiřa je jeden z těch hráčů, na které jsem se hodně těšil, že si společně zahrajeme. Vlastně dneska už je legendou nejen Opavy, ale celé ligy, mají spoustu zápasů v reprezentaci a hrozně se těším na spolupráci s ním i na to vlastně jakoby fungování v týmu. Jsem moc zvědavý, jak vlastně funguje ve svých jako letech na té denní bázi, takže jsem na to zvědavý a těším se.
0: Celý rozhovor s Matějem Svobodou a jeho důvody návratu z Nymburka domů uslyšíte na radiožurnálu Sport po 17. hodině.
1: A později večer od 20 hodin a 15 minut bude další basketbal, tentokrát ten ženský, protože Češky dnes v Berlíně vstoupí do mistrovství světa, utkají se s Itálií a vy to uslyšíte v přímém přenosu od našeho reportéra z Německa živě.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
4: Maloobchodní tržby v červenci opět rostly meziročně o necelých 5%. Policie a brněnské úřady se snaží odstranit automaty, ve kterých si drogy kupovali i děti. Tenisté Bartuňková, Bousková a Menšík postoupili do třetího kola US Open. Silný provoz čekejte na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní, teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Maloobchodní tržby v Česku rostou už 32 měsíců v řadě. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlili meziroční růst na 4,8%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%, říká za statistiky Jana Gottwaldová.
5: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
4: Inflace pak v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Policisté a brněnské úřady se pustili do boje proti automatům s nebezpečnými psychoaktivními látkami. Některé se jim už podařilo z území Brna odstranit, další se teď snaží zrušit. Některých si mohli nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti. Několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici, popisuje vedoucí pracovního toxitýmu Martina Čermáková.
6: V rámci zpracovávání těch případů jsme vyslýchali několik osob, které si zakupovali výrobky tady v těchto automatech. Byly to převážně osoby pod 18 let. Některé automaty jsou opatřeny čtečkou občanských průkazů. Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
4: Policie provozovatele automatů podezírá z neoprávněné výroby a nakládání s psychotropními látkami. Akcie Volkswagenu zahájily obchodování výrazným růstem, připisují si zhruba 6%. Podle analytiků reagují na dohodu o reorganizaci podniku. Dozorčí rada koncernu včera jednomyslně schválila rozsáhlé úspory. Zanikne 50 tisíc pracovních míst a zřejmě také 4 továrny. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Premiérou opery Čert a Káča Antonína Dvořáka dnes začne nová sezóna Moravského divadla Olomouc. Připravené jsou dvě verze, celovečerní pro dospělé a kratší pro děti.
7: Inscenace se doslova točí kolem Káči, doplňuje dramaturg Miroslav Král.
8: Většinou se Káča dělá jako stará, ošklivá, nepříjemná, hloupá, ale my jsme chtěli Káču, která je krásná, inteligentní.
7: Hudebně i herecky náročnou roli Káči nastudovala Anna Moriová, která se v ní cítí velmi dobře.
9: Káča je hodně živelná a energická, je hodně cílevědomá, chce dostat dům, ženicha, peníze, jde si zatím.
7: Dnešní premiéra Dvořákovy opery Čert a Káča začíná v Moravském divadle v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: Sport.
10: 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při debutu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Mariovou porazila 2-1 na sety. Soupeřka české tenistky hraje velmi netradičně. U drtivé většiny úderů používá spodní rotaci. Podle Bartuňkové bylo náročné s ní ve výměnách udržet trpělivost.
11: Jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná i těžší než nějakou která do toho furt chodí.
10: Do třetího kola postoupili i Jakub Menšík a Marie Bousková. Kateřina Siňáková s Daliborem Svrčinou v singlu končí. A české basketbalistky se dnes po 12 letech vrátí na světový šampionát. V Berlíně ve 20 hodin a 15 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Itálii. Ve skupině je čekají ještě výběry Číny a Spojených států.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Humpolce a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Prahy směrem do Brna pomalu za sjezdem na Humpolec na stém prvním kilometru schořelo auto, nejen hasiči jsou na místě.
13: Blokovaný ten stoupací, jinak dva pruhy jsou průjezdný, teď tam přijala policie, kolona se tam žádná netvoří.
12: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov se kamiony poprvé zastavují na kilometru 171, osobními auty se jede rychleji, pouze kolem Kývalky se jede pomalu i v levém pruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Dobříš. Na 24. a půltém kilometru stojí porouchaná dodávka, je v odstavném pruhu, mírně se vybočuje. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 45. kilometru krátce zpomalíte kvůli dopravnímu omezení. Je to na zhruba 5 minut. A na silnici 16 ze Slaného do Mělníka u Spomyšle opravují most, jezdí se Kyvadlově na semafor, je to na 15 minut, směrem do Slaného je fronta výrazně kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jeho západu obývat. Teploty 24 až 29 stupňů na jižní Moravě až 30. Tolsko.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
14: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Krásný den všem posluchačům kilometrů Jiřího Ješka. Ve studiu vítám Martina Charváta. Martine, krásný den, jsem rád, že jsem tě pobavil hned na úvod.
15: Hezký den.
14: Vítám taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
16: Mě si taky pobavil, krásný den.
14: Jako vždycky začínáme s dobrou náladou. Docela dost se toho stalo v cyklistickém světě od minulého týdne, když jsme si tady povídali posledně, tak tě čekala cesta do Itálie, tak pojďme začít tím. Pojď připomenout vlastně nějakou velkou cyklistickou akci. Se sjel podívat na vlastní oči, jaké to tam bylo?
16: No, ve Val di Sole bylo letos mistrovství světa na horských kolech a bylo trošku výjimečné tím, že tam byly jak ty gravity disciplíny, to znamená hlavně sjezd, tak klasické olympijské cross country, takže to byl dlouhý šampionát. Já jsem teda viděl pouze finále sjezdu mužů a potom ten den olympijského cross country elitní závod žen a elitní závod mužů. Ale byla to pro mě zajímavá zkušenost, protože vlastně poprvé v životě jsem byl na mistrovství světa na bajkách. Díky tomu, že sice můj trenér Viktor Zapletal, se kterým jsem strávil podstatnou část mý kariéry, byl paralelně i trenérem Jardy Kulhavého a později se stal i šéftrenérem celé reprezentace. Takže mě vždycky lákal se tam jet podívat, ale mě to vždycky s něčím kolidovalo. A letos jsem teda využil pozvání jednoho z hlavních sponzorů toho šampionátu, takže jsem tam vlastně ani nepracoval, spíš jsem si to jako užil oproti té Tour de France, kde to byla spíš práce, ale bylo to fakt jako jiná atmosféra, ale jako strašně podobně emotivní, stejně jako třeba, když je člověk na tom Alpe d'Huez mezi těmi 100 000 diváků, tak tady fakt jako báječná atmosféra. Zase jiná skupina lidí, jiná skupina fanoušků. Třeba mě překvapilo, že tam je jako hlavní jako takový fanouškovský, já nevím, jak to říct, no, teď jsme se o tom bavili, že mi občas vypadává slovo, ale chtěl jsem říct, že prostě tam je specifické to, že fanoušci tam pobíhají s motorovými pilami, bez těch listů, teda jenom s tím motorem. A každý druhý má v ruce motorovku a pořád jí túruje. A to je jako, to vytváří tu atmosféru. Smrdí to tam, jak když člověk přijede na závody třeba v enduro na motorkách nebo na motocross, ale jako tohle mě trošku zaskočilo.
14: A co třeba, Jirko, ten sjezd, ten si říkal, že si viděl, ten mi přijde od silniční cyklistiky docela hodně vzdálený a týden před mistrovstvím světa byl svěťák a myslím, že vlastně obrázky z tohohle, když tam na závěr prostě jel ten Francouz, který vyhrál, to bylo ve Francii a tam vlastně ti fanoušci běželi tak nějak jako hned za ním a do cíle se prostě přiřítila několika tisícová masa lidí, tak tady to bylo trošku civilizovanější.
16: No, bylo to trošičku civilizovanější, protože přece jenom na mistrovství světa panují asi nějaké bezpečnostní ty opatření, ale jinak jako tahle ta fanouškovská základna, která prostě je úplně jiná než na ty výkonnostní sporty, jako je třeba to cross country nebo silniční cyklistika, dráha, cyklokros, tak tady to je opravdu takový ten punk, jo. Tyhle ty disciplíny, to je úplně jiný sport. Je to třeba jako srovnávat sjezdový lyžování a snowboard v té klasické, jako v těch pionýrských dobách. Ale jako zajímavý to bylo pro mě. Co bylo teda hodně blízko tomu sportu, který znám já, tak byla ta příprava těch závodníků. Ono sice asi každý musí být trošku šílený, když se jako spustí tady tou rychlostí mezi těma stromama, kořenama a kamenama po černý sezdovce, kde já jsem sotva jako šel a oni tam letí prostě třicítkou na tom bajku. Ale takže tam asi člověk potřebuje i trošku jiný dovednosti, než jenom ten výkon. Ale zase třeba ta příprava těch závodníků nahoře na té horní stanici lanovky, protože já jsem se byl podívat i do té startovní budky, ze který oni potom se spouštějí do toho závodu. Tak mně to přišlo jak třeba před kilometrem na dráze. Fakt jako soustředěnost, sluchátka, rozjíždění buď na válcích, nebo prostě nějakým způsobem se tam připravují, zahřívají svaly těmi gumami cvičícími. Fakt jako hrozně zajímavý. A myslel jsem si, že to jsou jako nařachaný borci, ale jako nejsou to úplně jako osvalený. Jako tam spíš podle mě jako hraje obrovskou roli to, aby byli šikovní, a i ten start je podle mě podobný hodně BMX, jakože to fakt musí být intenzivní výkon.
15: No, je to nesmírně zajímavé, jak vlastně tohle je sport, kde tu jednu chybu už prostě nezachráníš povětšinou. No,
16: pak už možná ani život.
15: No,
16: jako
15: právě, tak jsem to myslel. No. Ale každopádně dobře, že to bylo civilizovanější, protože jak si Karle naznačoval, jak běželi za ní do cíle, teď si představ, že bys jel na kole a za tou tisíc lidí s tou motorovkou.
14: Možná to je proto kontrolované, to jsou fanoušci, možná proto jezdí právě tak rychle. No a to cross country samozřejmě jeden jediný titul s tím krásným duhovým drezem, který Matěj van der Poel nemá, a ani letos to neprolomil, a tak nějak chce se mi říct, že to ani jako nevypadalo. Nebylo to zrovna, že by byl těsně od vítěze.
16: No, bavili jsme se o tom tady před vysíláním, že vlastně podle mě Matthew van der Poel si, pokud bude chtít vyhrát olympijský cross country, ať na olympiádě nebo třeba mistrovství světa, tak se té disciplíně bude muset víc věnovat. Že bohužel prostě bude muset třeba obětovat jeden rok, jednu sezónu ty silnice, nebo tu silnici mít fakt jenom jako doplněk. Protože jemu tam něco chybí. Já nevím, jak to pojmenovat, ani on sám nebyl schopný vlastně říct, co mu nešlo, ale bylo to vidět od startu, že se trápí. Oni startovali, myslím, že v 6. lajně nebo v 5. lajně, to znamená jako hodně zezadu, díky tomu, že nejezdí světový pohár ani on, ani Tom Pidcock. A vlastně startovali ze stejné pozice, ale na tom Pidcockovi, který nakonec teda jako neskutečnou stíhací jízdou ten závod vyhrál, tak ten Matthew van der Poel prostě mě přišel, se nedostal jako do těch čísel, kam by potřeboval do toho výkonu, prostě chyběla tam tomu šťáva. Jel dobře, jel tak jako furt stejně, ale na tom krátkém hodinu a půl dlouhém závodu to prostě tam potřebuješ tu výbušnost. Tom Pidcock měl a bylo na něm strašně vidět, jak chce, jak jede dopředu. Sice jako z začátku rozumně, protože třeba kdybych odstartoval já ze zadu, tak se snažím co nejrychleji se dostat dopředu. On jel Tom Pidcock tak jako zadrženě, podle mě to měl pod kontrolou, věděl, že se pořád maličko přibližuje, ale vlastně zabral až v momentu, kdy ta špice, ty Švýcaři a Francouzi plus Chilan, teď mi vypadlo jeho jméno, najdu ho, tak když už oni byli unavení, tak on teprve jako pustil to turbo a neskutečnou jízdou ten závod ovládnul.
15: No, u Matěje van der Poela, ono je to vlastně pro tu samotnou disciplínu dobře, že někdo, kdo tam jen tak přijede, tak ji nevyhraje, což kdyby to tak bylo, tak to působí něco jako alpský snowboarding v dobách Ester Ledecké a jejich vítězství, jo? Že vlastně to působí tak, oni se tady snaží, ale přijede někdo, kdo to ani nejezdí a stejně je lepší.
14: Takže... No, tak to stejně je, akorát se jmenuje jinak. Ne? Jako Tom Pidcock to nejezdí přeci.
15: No, nejezdí tolik.
16: No.
15: Ale jasně, tak jako Nové Město má za sebou tak, jako přišlo, něco.
14: Mně přišlo zvláštní, že vlastně Van der Poel i sám říkal, že neví, proč to jako takhle vůbec nešlo, protože na tom svěťáku, který jsme zmínili, dojel prostě druhý, ne? No, jako, no. Že tam, ano, on se musí prokousávat zezadu, to je jasné, protože nemá ty body, protože startuje zezadu, což v téhle disciplíně je prostě opravdu šílená nevýhoda, ale jak říká Martin, je to vlastně zaslouženě, protože když to nejezdíte, tak nemůžete odstartovat prostě z první řady jenom protože se jmenujete, jak se jmenujete. To si myslím, že je v pořádku a s tím Mathieu van der Poel ostatně problém nemá. Ale zatímco tedy o týden dřív vlastně dokázal všechny kromě jednoho dojet, tak teď tedy někde na jako kolem 30. místa, že jo, se strašnou ztrátou.
17: No, určitě no. Dokonce i třeba Ondra Cink, který jako jel takový svůj standard, ale nebylo to jako bohvěčo, jak se říká, tak nakonec jako ho začal dojíždět a samozřejmě, když viděl oranžový dres jako a vysokou postavu, tak podle mě každý závodník by jako přidal, když má šanci tenhle ten skalp si připsat. Takže Ondra Cink skončil před Mathieu van der Poelem. Ale co je fakt zajímavý, že přesně jak si říkal, že jako neměl hned tu odpověď na otázku, proč to nešlo. Ale zase na druhou stranu mohl to být jenom špatný den, protože týden předtím vleže na světovém poháru druhé místo ze stejné pozice, neměl to o nic lehčí. A Tom Pidcock vlastně, jak jsem říkal, startoval ze stejného místa, takže vlastně jakože to jde se tím prokousat. Jo. A ten závod byl jako extrémně náročný, co se týče jako převýšení i technických pasáží, že já když jsem se procházel tu trať, tak mně přišlo, že do kopce prostě extrém, horko, ale z kopce jako tak jako náročný, jako že tam si neodpočineš. Buď na tom kole musíš stát kvůli nějakému nerovnému terénu. A nebo jsou tam prudký sjezdy, kde člověk fakt musí řídit a ta tepovka neklesne. Takže jsem si říkal, že tím, že je to takhle fyzicky náročný, že ten Mathieu van der Poel bude dominovat, ale prostě se nestalo. Podle mě mu to jenom nesedlo a teď je jenom na nich, na jeho jako realizačním týmu, aby odhalili proč.
14: No. To si právě říkám, ty už si na to částečně odpověděl, ale si myslíš, že to je vůbec reálné, protože samozřejmě ta stáj, která ho platí, je prostě silniční stáj. Je jasné, že on má jednu značku kol, tak tam je to asi všechno v pořádku. To je stejně jako hlavní sponzor, s kterou on je spjatý určitě už na doživotí, tam je to jasné. Ale říkám si, jestli prostě je to jako hratelné, no jestli mu dovolí třeba jet to na jaře, já nevím, porubé a pak prostě od té doby silničku pověsit, ať už tedy v bytě v Livigniu ve Španělsku nebo kdekoliv Finde, kde Mathieu van der Poel zrovna bydlí a jako opravdu několik měsíců tomu dát, pokud chce se stát mistrem světa i v téhle disciplíně, ve které není, anebo ta olympiáda, no ale bez toho to asi fakt nejde.
17: Podle mě by mu strašně pomohlo, kdyby nějakým systémem a teď jenom třeba tím, že objíždí ty světové poháry, kdyby startoval víc vepředu. Že by byl v tom závodě hned a pak podle mě Mathieu van der Poel, když v tom závodě je, tak už nepustí. Prostě jak pitbull zacítí krev, tak prostě už by to nepustil. Ale ono je to taky trošku frustrující, když jste takový šampion, máte tu auru kolem sebe, teď nechci říct, že je nafoukanej, vůbec ne, ale jako prostě člověk, který je zvyklý jezdit vepředu, bejt vždycky tam, kde chci být a najednou se musím prokousávat přes závodníky, teď jako s veškerou úctou, jejich jméno vlastně ani neznám a třeba i nejsou na tom technicky tak dobře a chvilku mi trvá, než ho někde na vhodném místě můžu předjet, že to ty závodníky může trošku frustrovat nebo zlomit. A když se ti ještě do toho nejede úplně dobře, tak to tím vlastně jenom podpoříš tenhle ten pocit a divil jsem se, že to nezabalil, no, což jsem byl rád, protože jako furt jel, bylo vidět, jak se trápí, jak je mu to líto, jak vlastně jako si říká člověk, tyjo, tak půlka lidí přišla na mě, na souboj, jako na můj souboj s Tomem Pidcockem a Tom Pidcock už teďko jako jede sám na špici a já se tady trápím na 30. místě, tak jako samozřejmě možná, kdyby neměl to srdce toho závodníka, který on furt má, a je to neskutečný, jakože si drží tu radost z té cyklistiky, tak jako jiný člověk s takovýmhle jménem by to radši zabalil a řekl třeba, že ho bolej záda nebo prostě nějakým způsobem našel nějakou takovou lehkou výmluvu, proč to nešlo. Ale on se s tím prostě jako chlapsky porval, pak přiznal, že neví, což je taky jako hrozně jako otevřená vlastně zpověď. A trošku mi to jako nahrává celý té atmosféře na těch horských kolech, kolech, že to je takový víc jako přátelský, víc free, víc jako otevřený a jenom mi to bylo líto, no, ale zase jako když pominu Matthew Van Der Poola, tak ten závod sám o sobě byl neskutečný, už jenom tou stíhací jízdou právě Toma Pidcocka.
15: Souhlasím naprosto. U Matěje Van Der Poola vlastně ten moment, kdy on se musí prokousávat, tak bylo vidět ta frustrace poměrně dost velká vlastně loni na závodě v Novém Městě na Moravě, kdy on tam vlastně jednoho závodníka, když se snažil předjíždět zleva, tak sundal už v možná i zaváděcím okruhu, nebo tom prvním, ale zaváděcím to spíše bylo. Takže já tomu vlastně taky rozumím, přesně jak říkáš, a říkám si, jestli bude pořád trpělivost, jak jeho, tak toho týmu, že to bude zkoušet a že opravdu tohle bude ten jeho cíl a nesoustředit se na navyšování počtu vítězství například na Rubé, byť samozřejmě ta sezóna jako se v tomhle tom úplně nekryje, ale že by zkrátka se soustředil na něco jiného a pustil touhu po tomhle jednom dresu, po tomhle jednom konkrétním závodě.
14: Mně přijde, že je to o Tour de France a že tam on to bude se snažit uhádat, protože on na ní prostě nechce jezdit. To, jako to si myslím, že taky není vlastně žádné tajemství. On na Tour de France etapu vyhrál, etapy můžeme říct, vozil tam žlutý dres, on ví, že celou Tour de France vyhrát nemůže, on je prostě jiný druh závodníka a já myslím, že to říkal opakovaně, že kdyby bylo na něm, tak se tam taky nenominuje, ale prostě protože silniční cyklistika je to, co ho živí, on jako ten tým je založený na dvou lidech. A z toho ten jeden potřebuje Matěje Van Der Poola k tomu, aby byl úspěšný prostě s ním. Mám na mysli Jaspera Philipsena, tak mu to zatím vlastně tak jako nějak nedovolili tam nejet. A taky víme, že v minulých letech prostě Matěje Van Der Poola občas na té Tour de France je hodně neviditelný. Prostě pro něj podle mě to osobní cíl vlastně není vůbec žádný. On tam opravdu nemá co si dokazovat, jeho baví samozřejmě, protože je to závodník. Jak říkal Jirka, tak jsou tam ty etapy, kdy prostě může proti Pogačarovi, proti Woutu van Aertovi, to je určitě zábava. Ale tomu prostě vyjde na 2-3 dny z těch 3 týdnů a myslím si, že tohle je prostě pro něj zase nějaká výzva, no. On už taky jako není nejmladší, je to to jediné, co mu chybí. Příští výzva, když můžu zkusit udělat oslý můstek, už byl samozřejmě nominován za Holandsko, na silniční mistrovství světa, které se koná na konci měsíce a taky to už je věc, kterou vyhrál v roce 2023 v Glasgow, ale zase teď můžeme si zaspekulovat, jestli obhájce vůbec bude schopný postavit se na start, asi spíš ne, tak i tohle možná tu současnou silniční cyklistiku výrazným způsobem Jirko ovlivňuje. Mats Pedersen odstoupil z Vuelty, vypadalo to, že není 100% zdravotně v pořádku, ale zase už to všichni dávají do kontextu toho, že Mats Pedersen se prostě jel připravovat na Montreal, protože když tady Pogačar skončil po minulých kilometrech Jiřího Ješka tak, jak skončil, tak vlastně najednou ta dynamika nejenom tohohle závodu o mistra světa je úplně prostě jiná. Celý ten svět silniční cyklistiky vypadá jinak.
17: Rozhodně, já když ještě se vrátím k tomu Matthew Van Der Poolovi, tak mně přijde, že tahle ta generace těch největších šampionů, ať je to Matthew, ať je to Tadej Pogačar, oni jsou pořád jako na jednu stranu mladí kluci, který jako baví jezdit na kole a musí je to chytnout ten závod za srdce, aby byli schopní podat maximální výkon. Že ta emoce k tomu závodu je jako strašně silný motor pro to, aby mohli ze sebe vymačkat maximum. Ono samozřejmě jsou unavený psychicky, protože být šampion na každém závodě obnáší hrozný tlak. Ty lidi přijdou na tebe, organizátoři tě tam zvou, tým tě tam vysílá s tím, že ten závod vyhraješ a ty vlastně všude obhajuješ to svoje jméno. Už jenom tím, jak se chováš k fanouškům, jak seš vstřícnej před startem, v cíli k novinářům a tak dále, tak to všecko na jednu stranu bere energii, na druhou stranu to z tebe dělá toho šampiona. A pokud ten Matthew Van Der Poola chce ty bajky vyhrát a má to prostě jako svoji nějakou radost, tak podle mě to bude zkoušet, dokovať bude moc, protože to je prostě pro něj z nějakého důvodu důležitý. Já to znám ze svojí kariéry, kdy všichni mi říkali, že pro ty paralympijské závody, že už mi škodí to, že 90% závodů v sezóně jezdím se zdravejma, že prostě jezdím delší závody, že prostě v tom paralympijském světě by mi spíš jako sedělo, abych doma trénoval krátký intenzivní závody, protože ty paralympijské byly třeba na 100 kilometrů a já jezdil 200 kilometrový jednorázovky nebo prostě týdenní etapáky s profíkama. Ale prostě tam byla ta emoce, tohle jsem miloval, jako paralympijských závodů už jsem do té doby vyhrál jako desítky, ale pro mě jako bylo strašně důležitý jako soupeřit s těma zdravýma. I když jsem věděl, že mi to škodí pro ten můj jakoby core business, což bylo to hlavní, to byly ty paralympijské závody. Jo. Takže já to chápu, že prostě oni tu radost musí mít, i když to je třeba jako zní šíleně, stejně jako mi šíleně znělo, když poprvé řekl tady Pogačar, že chce vyhrát Roubaix. Jo. Jsem si říkal, on s jeho postavou, jako pro boha, proč to zkouší. Ale prostě je tam ta emoce a když on jí má, tak jako on to Roubaix jednou vyhrát může. No.
15: Posloucháte kilometry Jiřího Ješka, ty si Karle předtím naznačil řadu témat, můžeme skočit ať už na Vueltu, anebo na blížící se mistrovství světa, možná bych to vzal po pořadě, protože dění na Vueltě ovlivňuje vlastně dění na mistrovství světa.
17: To bylo, promiň, to bylo takový to, jak jsou ty lokomotivy v tom depu, nastřádaný do toho kruhu a tam jsou ty kole a těch oslých můstků si tam nastřel během té jedné věty asi 12.
15: Právě, tak jsem vybíral celou tu dobu nějaký ten mostek. A vybral jsem si jeden, který mi vlastně seděl do toho, na čím jsem přemýšlel minulé dny, a sice jak vám položit otázku a zároveň neříct rovnou svůj názor. Jak vidíte to, kam se ubírá zájem o Vueltu a to, co vlastně je akcentované z Vuelty po té, co Slovinec Tadej Pogačar na ní skončil?
14: No Jirko.
17: No mně přijde, že jako naopak, že třeba asi musíme to rozdělit na obecně sportovní fanoušky a na cyklistický fanoušky. Podle mě cyklistický fanoušek bude sledovat tu Vueltu až do konce, protože ho bude zajímat, kdo z těch překvapivých favoritů najednou, překvapivých, protože jako nikdo nečekal, že budou bojovat o vítězství, tak najednou prostě se ta možnost tady otevřela a teď prostě kdo z těch lidí bude mít šanci tu Vueltu opravdu vyhrát. A je tam i ve hře to, jestli Primož Roglič vyhraje po pátý a jako první člověk v historii, první závodník v historii, že by vyhrál Vueltu pětkrát, tak to tam je samozřejmě ve hře, takže to už samo o sobě jako dává aspoň minimálně cyklistickým fanouškům důvod se dívat do konce. U těch obecně sportovních to možná třeba jako kleslo, protože jako každý chtěl vidět, jestli dokáže vyhrát tady Pogačar i Vueltu a potom, co odstoupil, tak třeba ten zájem klesnul, ale já si myslím, že jako i naši fanoušci jsou jistě fanoušci cyklistiky, takže to budou sledovat do konce.
14: Já k tomu moc nemám co dodat, zajímá mě, jak to vidíš ty. Mně přijde, že sport je do velké míry o emocích. Tady Pogačar ty emoce vyvolává extrémně silné, ať už teda negativní v tom, že lidi říkají, že ne, proč bych jako na tohle se měl koukat, když on pořád vyhrává a když vyhrává solo a s velkým náskokem. Je strašně důležité to, co Jirka naznačil, kde prostě máme tu hranici toho fanouška, který jak moc sleduje tu cyklistiku. Protože já si nejsem úplně jistý, že pro člověka, který se cyklistice věnuje o hodně méně než my tři, tak vlastně, že je schopný najít si tam nějaký příběh, prostě proč by měl držet palce Felixu Gallovi, proč by měl držet palce Primožu Rogličovi, si myslím, že možná jako už do toho světa mimo cyklistického trošku proniklo Enriku Masovi. Já prostě nevím, já nevím, kolik toho o něm lidé, kteří cyklistiku i docela dost sledují, vědí. A proč by jako Enriku Masovi měli držet palce, proč by jim měl být sympatický. A tohle je to, co Jirka vlastně naznačil, ten celkový zájem asi o ten závod docela logicky, když na něm chybí nejlepší sportovec v tom sportu v té dané chvíli, prostě klesne. Pak můžeme si říkat, že jsme fajnšmekři a že jakoby ty etapy, které končí na kopci, teď jako konečně vidíme ten skutečný souboj muže proti muži, no ale jakoby nejsou tam ti nejlepší, že jo? A my tři to víme, tak je otázka, jestli když to někdo neví, že tam ti nejlepší a nejenom tady Pogačar nejsou, tak jestli v tom dokážou najít to, co tam hledají. Já nevím, já na tu tvoji otázku vlastně neznám odpověď. Mě asi Vuelta zajímá míň od té doby, co tam není tady Pogačar.
15: Já to mám podobně a myslím si, že odstoupení tady Pogačara podle mě dalo odpověď na otázku, kterou ty si říkal několikrát, a sice jestli už to není nuda, že tady Pogačar vítězí. A odpověď u běžného fanouška podle mě zjevně je, že to rozhodně nuda není, protože jakmile tam Tadej Pogačar už v tom závodě není, tak ten zájem drasticky opadl a běžní lidé podle mě do té doby, dokud tam byl, tak byli víc motivovaní koukat třeba i na souboj o druhé místo, než když teď se bojuje o místo první. Ale je to bez toho Pogačara. Vlastně Pogačar byl magnetem a lidé, kteří pravda budou nejspíš těmi, kteří mají menší nebo až minoritní zájem o cyklistiku, ale obecně nějak sport zajímá, tak až tím odstoupením Pogačara vlastně ztratili velkou část toho zájmu o ten závod a Pogačar, i když se předpokládalo, že vyhraje, i když na to jel, i když to tak všechno k tomu směřovalo, tak vlastně pořád byl dostatečně velkým magnetem pro ten závod, který teď podle mě tím jeho odstoupením docela utrpěl.
17: Jo, já tomu vlastně rozumím, jak když to takhle říkáte, tak já když se podívám třeba na sebe jako fanouška třeba jiného sportu, třeba fotbalového fanouška, tak samozřejmě tím, že jsem fanoušek Sparty, tak jsem sledoval kromě ligy i pohár. A když ta Sparta najednou v semifinále vypadne, tak já už jsem vlastně jako přestal sledovat, kdo pak ten pohár vyhrál, protože jako vlastně ten můj favorit vypad a to, co mě na tom zajímalo, tak vlastně opadlo. Na druhou stranu, zase když jako teď chci být vstřícný k těm, kteří tam teďko na té Vueltě bojujou, tak když je to jako strašně zajímavý, jako jak oni se vyrovnají s tím pocitem, že najednou ten závod můžou vyhrát. Mě by fakt zajímalo, co se dělo druhý den ráno v těch autobusech, ať to byl Movistar tým, ať to byl Red Bull Bora Hansgrohe, ať to bylo třeba EF Education, Ineos, prostě Bahrain, Lidl Trek, jo. Prostě všechny ty týmy, kde najednou jako se říkalo dobře, tak budeme si hlídat tady toho a budeme se snažit dostat na stupně vítězů, tak najednou my můžeme tu Vueltu vyhrát. Jo. A teď jako ty musíš být připravený tu Vueltu vyhrát v hlavě. A já si myslím, že polovina těch, kteří dneska jsou v první desíce, vůbec na to nebyli připraveni.
14: Já s tebou úplně souhlasím a zkusím to doložit příkladem z jiného závodu z téhle sezóny, na kterém chci ukázat, jak tady Pogačar prostě ovlivňuje současnou podobu silniční cyklistiky, a to je Milano San Remo. Kde on spadl v okamžiku, kdy už se myslelo, že není možné, aby on se dotáhl dopředu, tak on nejen, že se tam dotáhl, ale ten závod potom vyhrál. Ale já to teď nemyslím z jeho pohledu. Já se na to chci podívat z pohledu všech těch ostatních, kteří ten první kopec, tu čipresu, jeli prostě částečně tak, že na něj čekali, protože oni vůbec nevěděli, co mají dělat. Oni prostě v hlavě měli, že všichni věděli, jak se ten závod bude odvíjet. Oni věděli, že čipresa se pojede na rekord, naplno, nejrychleji, co se kdy v historii cyklistiky jela, že to tam tým Tadeje Pogačara napálí na 100%. A teď tady Pogačar 5 kilometrů před tím kopcem spadl. Všichni na ten kopec přijeli a prostě se na sebe dívali. Prostě nikdo nevěděl, co má dělat a čekali na něj. A až když on, prostě když ho tam ten McNulty dovezl dopředu a začali to tam prostě rubat a on pak nastoupil, tak se všichni uklidnili a řekli si jo, jo, tohle jsme věděli. A já si myslím, Mirko, abych částečně odpověděl na tuto otázku, já si myslím, že tam zavládla panika, no, protože ono je to opravdu úplně něco jiného. Jet na vítězství na Grand Tour, anebo jet na to, že bychom rádi, abychom byli na bedně. A to se teď právě změnilo. A mimochodem je to podle mě dost vidět i na tom, jak jsou ty týmy složené a jak jsou jako extrémně slabé v těch horách, protože vlastně vždycky, když se dojíždí na vrchol, tak tam ti lídři jsou strašně brzo sami. Vlastně jediný tým, který tam má nějakou podporu, je Decathlon, ale Felix Gal toho zatím jako není schopen využít a vlastně jako přijde první kopec a jede nám vepředu 7 lidí a potom se může stát, že nastoupí jeden, druhý, třetí a to vypadá jako extrémně zábavně a je to moc hezká cyklistika, ale vlastně ty týmy tam přijeli prostě s tím, že úplně, jak jsme se o tom taky bavili, že vlastně to vítězství vůbec s tím nikdo nepočítal. To prostě bylo odevzdané. My jsme sem přijeli a jedeme o druhý, o třetí flag. Možná Primož Roglič si říkal, že třeba kdyby se něco stalo, ale nevím.
15: No ten podle mě v sobě jediný bude mít tu mentalitu toho vítěze, protože ví jak na to, ale myslím si, že u něj jakoby prostě ta kondice už nebude taková jako u těch dalších, ale on to právě jako může dohnat právě tím, že ví jak, a zmíněný Felix Gall je podle mě ukázkou právě toho, že ježiš, ono by to tady jako mohlo vyjít a co budu dělat a co teďko a co s tím týmem a jak vlastně ten tým mám ideálně využít a co ten ten tým pro mě všechno může udělat a kde já můžu ušetřit. A že Felix Gall je v tom trošku ztracený, právě v tom závodě přesně tím, jak jsi říkal. Ale to je podle mě přesně ten moment, kdy se má ukázat ta mentalita toho vítěze, toho budoucího člověka, který tam jednou má být, ať už to bude nový mladý Slovinec, anebo někdo další, kdo do té desítky třeba teprve nakukuje.
14: Třeba to bude někdo, komu jsme se smáli, že zatím byl jenom párkrát druhý a vypadalo to, že nikdy nic víc ze sebe nedokáže dostat. A teď opravdu myslím nás všechny.
17: No, já to nechci kritizovat. Nechci kritizovat ty týmy, že na to nejsou připraveny, že jdou do toho závodu už jakoby s tím, že jako o vítězství bude bojovat tady Pogačar sám ze sebou. Jo. Ale jsou to přesně ty týmy, které kritizovaly UAE Emirates za to, že to je velká dominance a že mají velký budget a že prostě v téhleté éře cyklistiky nelze vyhrávat a pojďme s tím něco dělat. Tak mě to připomíná jak tu scénu ze Simpsonu, kdy Bartův dědeček je v tom důchodňáku a teď ty důchodci se tam bouří, že chtějí ven, že chtějí do světa, že chtějí do města a dělají tam prostě represe a pak teda ten ředitel řekne, no tak dobře, odemkne jim ty dveře, řekne, můžete jít a teď oni se vyhrnou, hurá, jsme svobodní, vyhrnou se na ty schody a teď na sebe koukají a ale kam půjdem? Je mi zima a bojím se, jo, mám hlad, pojďme zpátky, jo. Tak to je úplně to samý, jo, že najednou teďko, tyva, my musíme vyhrávat, co s tím budeme dělat? A nejsou na to jako mentálně nastavený. Ten tým třeba Decathlon, který je podle mě v těch horách, jak jsme říkali, nebo ty jsi to říkal teďko, Karle, že jsou ty týmy jako slabý v těch horách, tak tenhle ten tým má jako ambici s tím něco dělat, ale jako takticky to je strašný, oni prostě rozjedou tempo v momentě, kdy je to zbytečný, Felix Gall najednou nastoupí v momentě, kdy ještě by měl čekat, pak mu samozřejmě dojde, vrátí se zpátky, ale už tu ten druhý náboj nemá, protože většinou v takhle těžkém závodě máte jeden výstřel, někdo možná dva, ale ten Felix Gall prostě když se pak vrátí, tak je jasný, že už pak už čeká jenom Enric Mas, který mu odjede, jako to bylo v té včerejší etapě a bylo to krásně vidět, že i sám závodník jako může ten dres si hlídat. Jemu samozřejmě Enricu Masovi pomohlo, že byl vepředu ještě Garcia Pierna, který mu aspoň na chvíli pomohl, ale tady se nedá říct, že by byl jeden tým slabší nebo silnější, ty týmy jsou na tom podobně a je to fakt jako zajímavá cyklistika v tom, že přesně na už v patě toho posledního kopce jsou tam lídři sami a je to normálně boj proti muže proti muži a v tom momentu jako mě to třeba strašně baví.
14: Pojďme chviličku zůstat u Enrica Mase, protože to je 31-letý Španěl, jezdí za stáj Movistar, aktuálně lídr Vuelty, byl už třikrát na tomhle závodě druhý. Poprvé už před mnoha lety, byl to velký talent španělské cyklistiky, světové cyklistiky. Možná, že se asi shodneme na tom, že to tak úplně nenaplnil ta očekávání. On opravdu toho ve svém životě zas tak moc nevyhrál. On prostě nemá třeba ten sprint, takže když přijede skupinka, tak jeho dokáže v tom závěru porazit skoro kdokoliv jiný, kdo v tom světovém pelotonu je. A už se mu úplně nevěřilo. Má za sebou zdravotní problémy prostě a chtěl si něco říct, promiň.
17: No, že časovku nemá.
14: Časovku,
17: třeba,
14: přesně, časovku no. Nemá vůbec a jedna dlouhá nás čeká. Ale teď se mi zdá, že to celé od okamžiku, kdy vlastně si na sebe odmítl vzít ten červený dres v okamžiku, kdy mu ho předali, když tady Pogačar spadl v té osmé etapě, takže to opravdu chytil za ten jako nejlepší možný konec a že jestliže zrovna tady vy jste krásně rozebrali téma, kdo je vítěz, nebo otevřeli téma, kdo je vítěz a kdo není vítěz, tak prostě Enric má a to se na mě nikdo nemůže zlobit, jednoznačně byl v té kategorii lidí, kteří prostě nejsou vítěz. On prostě nevyhrává závody. Tak jako musím říct, že teď na mě zatím působí velmi dobře. V těch horách zdá se být nejsilnější, což není všechno, ale je to dost. A sám jsem zvědavý, jak se s tím jako dokáže vypořádat dál, ale mě teda hodně příjemně překvapuje. A když jsme se bavili o tom, kdo to jak sleduje, tak mě vlastně donutil, abych mu fandil, protože se mi zdá, že jezdí velmi sympaticky a vlastně mu to přeju. I se mi zdá, že je pěkné, že je to Španěl ve Španělsku, no to vždycky hodně pomůže.
15: To, jak si na sebe nevzal ten červený dres, je podle mě takovým tím důkazem, jak si zmínil ty mýmy. Jak tam je ten člověk, jak na sebe lije to šampaňské a stojí na třetím místě. Jo? A kdyby si ho vzal, tak je to vlastně tahle ta situace, protože on si jako naopak dobře uvědomuje, že tam je jako někdo, kdo byl výrazně lepší, na koho prostě neměl ve všech těch ohledech, které jste zmiňovali, ale ten tam prostě není. A že tohleto uvědomění celé té situace ho vlastně podle mě dostane víc do hry, že si právě může jako dovolit se dostat do toho, že mu musí dojít, že on musí bojovat. Teď nedokážu přesně najít ta slova, jak mi to vyjádřit, ale to, jak to gesto provedl vůči Pogačarovi a v zápětí jako začal opravdu bojovat o to, aby si ten dres sám zasloužil, tak to bylo podle mě to, čím on se vlastně dostal velmi dobře do té role lídra nejen podle čísel.
17: A co tu jeho roli toho lídra jako podtrhuje, je to, že on si za tím trikotem fakt jde, že to není, že by vyčekával ty situace, jo, že by prostě řekl, hele, tak teď mám náskok a budu si jenom hlídat Felixe Gála a Primože Rogliče, ty nejbližší soupeře, ale on v každém momentu, kdy má možnost najet pár vteřin, tak to zkusí. Zkusí to v tom kopci, v tomhle se mi strašně líbí.
15: Je to takový pogačarismus v tomhle tom. Ano. Zkusím to prostě kdekoliv. To
17: evidentně jako se nakazil. A je to dobře, stejně tak přesně, jak si říkal, Karle, je to Španěl, na španělské Vueltě to tady taky dlouho nebylo. A pro ty fanoušky je to prostě nějaký důvod k té silnici přijít. Navíc jako dobře se na to dívá, ne ten na jeho styl, teda šlapání a vůbec na to, jak na tom kole
14: sedí. Lepší než Gál teda.
17: Je trošku lepší než Gál, no. Ale to rozhodně. Jako Felix Gál si podle mě jako moc cyklistických fanoušků nenakloní tímhletím stylem, ale Enric Mas jako útočí, to se mi líbí, hlídá si ten trikot tím nejlepším možným defenzivním způsobem, že nejlepší obrana je útok. A kdyby tam nebyl on a Richard Carapaz, tak je to nudná podívaná, jo. Protože Primož Roglič, přesně jak si říkal, Martine, že už třeba ta kondice tam není, tak on si toho je dobře vědomý a šetří každý šlápnutí. Je na něm vidět, že prostě když nemusí, tak prostě neútočí. Není to ten blázen typu tady Pogačara, který by za každou cenu musel dokazovat, já jsem tady nejlepší. Ale on se touhletou defenzivní taktikou může dostat až k té časovce a pokud bude mít dobrý den, tak on může na toho Enrica Mase na těch víc než 30 kilometrech najet klidně minutu a pak už bude zase blízko a když už ucítí v tom posledním týdnu Primož Roglič krev, tak prostě podle mě navíc tím, že jako taky už není nejmladší a ta výkonnost většinou roste v těch etapových závodech, tak on v tom třetím týdnu konečně třeba si řekne, tak teď už nebudu šetřit a teď do toho dám všechno a risknu to a ten souboj o ten červený trikot bude ještě jako hodně, hodně výrazný.
14: Ještě připomeňme, že Primož Roglič je vlastně po té srážce s autem, která ho taky ovlivnila vlastně těsně před Vueltou, takže je třeba možné, že by se mohl zlepšovat. A jak ty říkáš, on je opravdu nesmírně zkušený a taky mi přijde, že opravdu přemýšlí nad každým šlápnutím, že tu energii prostě spoří na časovku, která hraje v jeho prospěch výrazným způsobem a pak je tam ještě 20. etapa, která je neuvěřitelně těžká, skoro 5000 metrů stoupání a tam si taky myslím, že by se případně jako dal udělat rozdíl, který by ten závod mohl rozhodnout a třeba zase na ten jeden den úplně v závěru čeká Primož Roglič, ono jednou se mu to stalo v negativním, to je Tour de France 2020, ale zase jindy třeba takhle na Monte Lusari dokázal tu Tomasovi sebrat Giro, tak Primože Rogliče bych určitě neodepisoval, tak Roglič versus Mas, Martine, vej, tak jsme tady pro smích, no, prostě tyhle dva myslím explicitně jsme říkali, že už s nimi nemůžeme počítat.
15: Otázka do placu, byla by podle vás staj Spojených arabských emirátů na tom v současnosti v celkovém pořadí lépe, kdyby Pogačar neřekl, že pojede Vueltu, že by zkrátka jeli na Almeidu a on by, nebo samozřejmě, že by tom byli lépe vzhledem tomu, že tam vůbec není, ale že by nějakým způsobem promlouval do tohoto souboje?
17: No, já jsem zklamaný teda jako z těch závodníků, kteří tam jsou. Samozřejmě není to ten A-team UAE Emirates. Oni je tam poslali na Vueltu právě proto, že ani jeden z nich nejel ani Giro, ani Tour de France a neměli žádný třítýdenní etapák v nohách. Takže je tam ten tým poslal a takhle, upřímně řečeno, tady Pogačar jako potřebuje maximálně dva lidi, víc asi ne, jo. Ale tady je vidět, že jako když tam ten Tadej není, tak Já jsem čekal, že třeba Sivakov okamžitě skočí do té role a bude chtít vyhrávat jednu etapu za druhou, aby ten tým nějakým způsobem zvedl hlavu a jako byl pořád vidět a byl na těch pozicích, kde by asi měl být. Ale oni z toho úplně vycouvali. A teď je to otázka, jestli to je jako nějaký mentální blok nebo mentální nastavení, že najednou prostě nám tady zmizel lídr, je nám to líto, nejsme schopni zvednout hlavu. A nebo jestli to je tou výkonností, ale v tom případě je to trošku ostuda jako takhle velkýho týmu, že tam prostě nemá nikoho, kdo by aspoň trošku byl vidět. No.
14: Tam jsou určitě jako velké zdravotní problémy už Almeidy, vlastně celý rok se tak nějak řeší, že se neví, proč mu to nejede, protože zase jako připomeň, že doufám, že se teď nepletu, on vlastně loni na Vueltě, tam byl on tím, kdo jediný jel s Jonasem Vingegaardem aspoň trošičku, jako že byl vlastně jediný, kdo tam s ním dokázal jet a myslím, že jedno to stoupání tam dokonce vyhrál. A prostě od té doby Almeida nejezdí v žádném případě to, na co jsme o něj zvyklí. Teď asi nejsilnější v těch kopcích tam měl být Jay Vine. Já jsem ho viděl v nějaké etapě, jak vlastně si z toho všeho vystoupil. Tak jsem si říkal, že to dělá chytře, že chce, jako, jak se říká, nabrat ten odstup, aby ho pak pustili do úniku v nějaké následující etapě. No a v té následující etapě on dostal dalších 20 minut. Jo. Takže tohle není, že bychom od nich chtěli, aby vyhráli etapu a oni v té etapě byli třetí nebo pátí. Kam by třeba i jako výkonnostně patřili, ale oni tam prostě nejsou vůbec. Takže ta otázka, tak jak si ji položil, jo, kdyby třeba tam tady vůbec nejel, tak by to celé možná poskládali jinak, ale takhle vlastně ti, co měli teď jakoby a čekali bychom to od nich. A viděli jsme to v minulosti, že prostě když se jelo na lídra, tak jasně tady si vyhraje pár etap. A myslím, že jsem to i já zrovna říkal 2-3 týdny zpátky, že třeba když pak tady Pogačar v závěru případně té Vuelty by šel jako do pozadí, tak já jsem přesně čekal, že půjdou po těch etapách, že jako Sivakov, Vaj, na tihle ti další lidé tam prostě dokážou vyhrávat etapu, tak jako to dokáže i tým Emirates na Tour de France. Jo. Prostě oni už mají vyhráno, tak pošlou Velence do úniku a on vyhraje etapu, že jo. Letos to tak úplně nebylo, protože chtěli i základ Deltora mít ještě na pódiu, ale oni jsou opravdu tak silní, že jsou schopní mít prostě těch cílů víc. A tady se to vůbec nedaří. Vůbec. Jsou úplně mimo, tak jak říká Jirka, a nemyslím si, že se vlastně na tom dokonce Vuelty něco stihne změnit. A možná můžu přejít k druhému týmu, který tady svoji strategii má jasnou, a to trio Wout van Aert, Christophe Laporte a tedy Matthew Brennan, což je myslím druhé jméno, které určitě stojí za zmínku zatím na cyklistické Vuelty. To ukazuje, že když se končí čímkoliv, co připomíná aspoň zdánlivě rovinu, tak prostě proti ním nikdo absolutně nemá šanci a Matthew Brennan, Jirko, to je velké jméno, taky tam byl nástup, pak trošičku nějaké zdravotní problémy, a teď to vypadá, že je prostě tam, kde jsme ho asi čekali.
17: Jako tohle se mi líbí právě na týmu Visma Lease Bike, že dobře, máme tady Sepa Kuse, který už má v nohách Tour de France a jako potřebujeme někoho do první desítky, už jenom kvůli tomu, aby jsme měli to auto někde vepředu v té koloně, ale aby sportovní ředitel dobře viděl, ale jinak oni to vsadili přesně na ty sprinterské a klasikářské etapy a přesně to trio Wout van Aert, Chris Laporte a Matthew Brennan, to je jako smrtelná kombinace. Mně se to strašně líbí, že se takhle poskládali a vlastně jsou schopní vyhrát jakoukoliv etapu, která nekončí na 10-kilometrovém kopci. A to, že Wout van Aert jako v tomhletom závodě veze ten zelený trikot a bude ho podle mě chtít dovést do konce a tímhletím závodem trénuje na mistrovství světa, tak já věřím, že je to všecko jako na dobré cestě k tomu, aby on na té bedně, minimálně na bedně, na mistrovství světa byl. A kdyby se mu podařilo v letošním roce, a teď fakt jenom spekuluju, a je to takový to kdyby, a možná víc přání než realita, tak kdyby vyhrál Rubé a mistrovství světa, tak podle mě může úplně spokojeně skončit. Jo. I když on má tu smlouvu doživotní, takže já bejt jim, tak jezdím, dokovať to půjde, protože ty cyklisti to milujou, to závodní nasazení, a málo komu se chce končit z důvodu, kdyby cyklisti to milujou, to závodní nasazení, a málo komu se chce končit z důvodu, kdyby třeba nemusel a už jako, že už se mu vlastně

0: není nějakým způsobem jako ovlivněný. On si ofrkne, jako teď to myslím fakt jako v dobrým.
1: Cyklisti jsou šílenci.
0: On si odpočine. To, že mu spravili klíční kost, nevím, jestli mu tam, já jsem teda nekoukal do těch lékařských záznamů nebo zpráv, jako který kolem toho jsou, ono jich právě moc není, ne? Nevím, jestli mu dávali nějakou destičku na tu klíční kost, asi jo, mu to zafixovali, tím pádem on už podle mě tenhle týden bude moc klidně zasednout na trenažér. A jenom tak jako to tělo udržovat, ale ta kondice, kterou měl na té Vueltě i po Tour de France, tak jako není důvod, aby se nevrátil. Já tam vidím jediný limit a to je to, že má prasklý ten obratel a jestli je jeho medicínský tým trošku rozumný, tak a jestli ten obratel je opravdu jako fakt prasklý nebezpečně, tak ho na to kolo nikdo nepustí, protože jeden pád by mohl znamenat třeba ochrnutí, jo. Mohl by ten obratel opravdu úplně se rozpadnout a to je na uvážení lékařů, jak moc ta zlomenina je vlasová nebo prostě jenom nepatrná. Samozřejmě, že i ty kosti se dneska hojí daleko rychleji než tou konzervativní metodou, jsou různý, já nevím, magnetický přístroje, různé jako nejmodernější technologické postupy, jak třeba urychlit i ten růst a to hojení té kosti. Tak tohle to všecko pomůže, ale jinak jemu se zase nic moc nestalo. Jo.
1: Já jsem s nadsázkou, když jsme se o tom bavili s kamarády, říkal, že rozhodne takzvaně třetí fotka, protože první byla z nemocnice, tu posílal Tadej, druhou teď poslala Urška Žigartová, jak už ho z nemocnice propustili a já teď opravdu netrpělivě čekám na tu třetí a já doufám, že přijde co nejpozději, protože ta třetí bude, že takhle na něčem sedí, to je úplně jasné. To kolo buď bude stát doma v trenažeru, anebo nedej bože bude venku, já doufám, že ne. A prostě to se stane, že jo? Jako to je jenom vlastně otázka času. A jak říkal Jirka, my nevíme vlastně, co přesně se mu stalo. Ani to vědět nemůžeme, protože do té lékařské zprávy nevidíme, ale Jirka řekl vlastně ta zranění, já bych k tomu jenom ještě přidal otřes mozku, protože to je vlastně to, co je asi nejmíň změřitelné, to, co je možná nejvíc individuální, my prostě nevíme, jak moc se do té hlavy praštil, jako jsou tady případy lidí, kteří potom prostě měsíce vlastně nemohli pořádně trénovat, protože prostě měli migrény. Jo, asi to není případ tady je Pogačara, když jsme ho viděli, jak vychází z nemocnice, ale prostě tohle není jakože úplně, že bychom to odepsali. Ta operace klíční kosti jenom ukazuje, že to nebylo úplně jakoby bezproblémově zlomené, že se to muselo fixovat a ten obratel vlastně jediné z lékařské komunity, co jsem k tomu slyšel, bylo, že na té nemocniční posteli měl takový ten límec, který možná posluchači znají a ten límec byl prostě takový ten měkký, že údajně, kdyby to bylo něco víc problematického s tou páteří, tak by měl prostě takový ten pevný, ten, aby se opravdu nemohl hýbat. A na to to teda nevypadá, ale jako nic víc nevíme. V hlavě tady je Pogačar, já nepochybuju, že on jede, to je jako jasné. A teď si myslím, že je přesně otázka, jestli mu to někdo vymluví, anebo zakáže. A myslím si, že jestli je to potřeba, tak já strašně doufám, že mu to někdo zakáže.
2: No napíše Carlos Sainz a už jedou v Monaku.
1: No už jedou, no. Tak s Carlosem Sainzem, ať se jezdí klidně po Monaku projíždět, jo, třeba za 2-3 týdny, ale jak říkal Jirka, no, a myslím, že vlastně v tomhle směru se vyjádřil lékař slovinského národního týmu, který řekl, že je přesvědčený o tom, že nepojede ani světový šampionát, ani mistrovství Evropy ve Slovinsku a ten jeho argument, i když taky si myslím, že do té lékařské zprávy neviděl, byl prostě jako tady Pogačarovi, teď doufám, že to nespletu, pořád ještě je 27 let, on má před sebou roky kariéry a pak desetiletí života. Vyhrál toho moc, když to dobře půjde, tak toho ještě moc vyhraje, tak by asi opravdu bylo jako strašně zbytečné, kdyby cokoliv z toho měl teď ovlivnit prostě jeden závod, který se koná za 3 týdny, tak pro boha živého věřme, že tam nejde všem jenom jako o peníze a že třeba snad se rozhodnou prostě tak, aby zdraví bylo na prvním místě. No,
0: no já to vidím zase z toho závodnického pohledu, že prostě ono mu otrne za týden, jo, a řekne si hele, tak jako dobrý, tak dobře, mám tady 4 stehy na obočí. Jak jsi mluvil o tom límci, tak já jsem si myslel, že myslíš takový ten límec, jak mají psy, aby si nešahal na ty stehy na tom obočí. To ne, jako takový ten gramofonek. To ne,
1: propisky,
0: jak ten límec. No. Ale jako on bude chtít jet, pokud jenom trošku ucejtí, že to půjde a fakt podle mě strašně

0: Ale již zaprvé na tom, na té míře toho otřesu mozku, to je fakt jako věc, kterou jsem jako nezmínil, ale jako může to tam hrát roli, ale nemyslím si, že to byl nějaký ten vyšší stupeň. A bude záležet na tom, co mu řeknou doktoři a jestli je bude chtít poslechnout, co je, jak je zlomený ten obratel. Protože to je fakt jediný risk. Ono totiž po tom zranění, po jakýmkoliv takovýmhle pádu, ty když nastoupíš do závodu, do dalšího, tak jedeš trošku jinak. Jedeš opatrnějc, což je nebezpečný, protože to smrdí hned dalším pádem. A mně se to vždycky stalo. Vždycky, když jsem se smotal někde na závodech s někým, pak jsem to jako těžce hojil, těžce léčil, slíbil jsem doktorům, že nebudu závodit, dokud nebudu úplně uzdravený. Samozřejmě, že hned třetí den jsem jel na trénink a jel jsem tak opatrně, že jsem lehnul na prvních kolejích, protože jsem je přejel jako opatrnějc, než jsem byl zvyklý. A samozřejmě to znamenalo, že jsem na ty zranění okamžitě spadnul a rozerval jsem si to, co mi ty doktoři těžce zašili. Jo. A tohle to si myslím, že je jediný riziko, ale pokud ten tady jako zjistí, že je v pořádku, tak si myslím, že tam pojede a že ho nikdo nezastaví. Ale je to fakt zbytečný přesně z toho důvodu, co jsi říkal, že má před sebou ještě roky, kdy ten šampionát může vyhrát.
1: No, ono se taky říká, že po nějakém pádu je co nejlepší vlastně tu činnost, kterou děláš, ať už to je ježdění na lyžích nebo na kole, tak na to znovu nasednout, abys vlastně se nedostal do toho je, tak co kdyby náhodou a musím opatrně a dávat na sebe pozor.
0: Takže měl vyrazit na druhý den.
2: No, mě vlastně k tomu jenom jako napadá, že on takhle nikdy nespadl. On vlastně padá docela dost, nebo docela dost, jako vybavíme si ho na zemi, ať už tehdy na Tour de France, jak na něj potom Jonas Vingegaard počkal, pamatujeme si ho na Stráde, jak spadl, jo, spadl na...
1: Pangeitu povětšinou.
2: Ano, ale
0: už
2: jsou to...
0: Už tomu šel trošku naproti v té etapě, kdy byl odjetý s tím Enrikem Masem.
2: Tak, přesně tak, ale vlastně vždycky to prostě byly takové pády, které on dokázal do nějaké míry kontrolovat a vždycky, tak jak já to říkám, kam to končilo tím, že někde tady Pogačar klouže po povrchu. A to jsou ty pády, které sice vypadají strašně, člověk se šíleně při tom sedře, ale přece jenom tenhle pád byl prostě úplně jiný. Tohle vlastně bylo ve vysoké rychlosti, on to evidentně vůbec nečekal, když najel na ten kámen. A tak nějak z těch záběrů, které byly vidět, tak on prostě přeletěl to kolo vlastně jako dopředu jako šipka a dopadl prostě částečně na rameno, částečně na hlavu. A takhle těžký pád on opravdu neměl. Tenkrát na Lutychu, když si zlomil ruku, tak měl prostě zlomenou nějakou zápěstní kůstku. Takže i na to jsem zvědavý, protože ani tuhle zkušenost Tadej Pogačar prostě ve své kariéře nemá. Naopak donedávna jsme mohli říct, že neexistuje etapový závod, který Tadej Pogačar ve své kariéře nedojel, což prostě sama o sobě je statistika jako absolutně ustřelená.
1: Ještě tehdy před Tour de France ten pád, který skončil prý jenom naraženým zápěstím, ale z toho nejsou žádné závěry, protože to bylo z tréninku, tuším, že.
0: No, ale tak jde o to, že on v tom závodě samozřejmě, jako tam je, teď se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili před Tour de France i před tou Vueltou, že jako ten Tadej může prohrát nebo nevyhrát jenom nějakou nešťastnou událostí. A tyhle ty závody, ať je to Tour de France nebo Vuelta, mají prostě přes 3000 kilometrů. A ty musíš udržet koncentraci každý kilometr. A to je prostě, to není v lidských silách, ani v nadlidských silách Tadeje Pogačara. A bylo přesně vidět, že tenhle ten moment, který mu tu Vueltu ukončil, tak to byl jeden ten blikanec, který jako člověk prostě v každý, já nevím, když se podíváme do svých minulosti, vždycky jsme měli nějakou blbost, někdo třeba naboural auto, nebo prostě já nevím, já jsem měl takovýhle zbytečný pády. To je prostě jednou za čas přijde takovýhle zatmění a ty prostě s tím neuděláš nic, musí to přijít, aby nás to zase nějakým způsobem varovalo do budoucna. A podle mě on už trošku, a teď mu to vůbec nechci vkládat, jo, ale už tam je takový to, že seš nesmrtelný a že vlastně jako tohle to nemůže přijít a že to tak prostě je, tak jak si to namlouváš, tak to bude. A pak přijde právě takovýhle jako znamení osudu. Byla to nešťastná událost. Podle mě tomu ještě jako předcházelo to, že buď měl ruku na vysílačce, nebo pil, nebo něco. Jako to není jen tak, kdyby ten kámen viděl, tak ho přeskočí, že mu ho neukázali ty kluci jeho, což jako já bejt jima, tak jedu rovnou pryč, protože s tímhletím se vrátit do autobusu, že bylo vidět, že mu nikdo ten kámen neukázal, tak to je jako, to je na velký pohlavkování. Ale prostě se sešlo jako 10 věcí najednou a jako takhle to skončilo. Takže jako nikdo nejsme nesmrtelný a udržet tu koncentraci v tom etapáku je strašně těžký.
2: Bude mistrovství světa bez tady je Pogačara horší než s ním, lepší než s ním? Bude vůbec bez něj? Co ty myslíš, Martin?
1: Bude vyrovnanější podle mě a podle mě to ukazuje, že by ten závod vlastně mohl být poměrně výrazně jiný tím, jak bude probíhat, protože jinak by všichni čekali, kdy zaútočí Pogačar a vlastně se ho drželi a doufali, že to tak nějak jako se pochytá. A podle mě teďko každý má prostor pro vlastní taktiku, což jak jsme teďko viděli na Vueltě, ne vždycky naznačuje, že to je dobré.
0: No a ten závod bude boží v tom, že to je na neskutečně jako atraktivním okruhu. Pokud tam bude Matthew Van Der Poel, pokud tam bude, já nevím, Mats Pedersen, pokud tam bude v této formě Wout van Aert, tak to bude neskutečná podívaná.
2: Remco pilně trénuje, chtěl přes 5000 metrů někde kolem Livigna, ten se taky hlásí o slovo, takže určitě spousta favoritů.
0: Remka jsem viděl odjet 150 km v dešti, už jako někde prostě příprava, protože samozřejmě v tom Montrealu může být už špatný počasí a to je jako ta dřina, kterou tomu ty závodníci dávají, tak jako nikdo tam nebude chtít jet pro druhý místo. Všichni, který jsme jmenovali, tak ty budou chtít si přijet pro tu duhu a pro ten duhový trikot a v tom to bude prostě skvělá podívaná.
2: Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já moc děkuju Martinu Charvátovi.
1: Díky, hezký den.
2: A Jiřímu Ježkovi.
0: Krásný víkend.
2: Tak a budeme se, pánové, znovu těšit samozřejmě v dalších týdnech. Já chci jenom připomenout, že jsme moc rádi, že nás posloucháte, poslouchejte nás dál. Pokud jste třeba vynechali některé starší díly, tak je určitě můžete chytit na kterýchkoliv podcastových aplikacích. My osobně doporučujeme tu rozhlasovou, tedy Můj rozhlas, tam ostatně kilometry Jiřího Ježka se
0: tvůj ocitají.
2: Můj rozhlas, náš rozhlas, váš rozhlas. A nebo pokud máte zájem vidět usměvavou tvář Jiřího Ježka, tak vlastně mě napadá, že vůbec ta nejlepší varianta je sledovat nás na YouTube. Tak se mějte hezky a přejeme krásný pátek.
3: 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macinky pro detektivní partu prověří oddělení vnitřní kontroly ochranné služby. Demolice požárem zničené budovy ve Zlíně bude pokračovat. Začíná šipkařský turnaj Czech Darts Open. V Praze ve Strakonické ulici před Lahovicemi směrem z centra popojíždí kolona. A počasí bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přehánky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Strážci totiž na pokyn Macinky neskontrolovali studio, ve kterém dávala rozhovor maskovanému muži a zůstali venku. V místnosti přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
6: Je patrné, že z vícero úhlů pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
4: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně není možné zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Cream, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. České řeky se dál potýkají s nedostatkem vody. Historicky poprvé kvůli němu povodí Vltavy začne zřejmě už dnes večer odpouštět Slapskou přehradu, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a taky dál na Labi. Ve Zlínském kraji je situaci nejhorší za posledních 10 let. Voda tam chybí v řekách i v půdě a nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder, vysvětlila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové velké sucho jsme zažili ve čtyřletém období mezi lety 2015 až 2018.
4: Rusko v noci útočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodné síti. Podle šéfa regionální vojenské správy Olega Kypera zemřel jeden člověk. Dalších pět lidí je zraněných. Kyper na Telegramu taky napsal, že údery poničily byty ve dvou více podlažních obytných budovách a zničily dva rodinné domy. Rusko v posledních týdnech útočí na přístavní a energetickou infrastrukturu v Oděské oblasti opakovaně. Po druhé dnes jedná sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Komise si na neveřejné jednání pozvala čtyři svědky, jména ale neuvedla. Má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podle předsedy Jindřicha Rajchla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení.
8: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které v té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
4: Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března.
9: Sport. Česká šipkařská jednička Karel Sedláček vstoupí do pražského turnaje Evropské tour Czech Darts Open. Večer se v Letňanech utká se světovou 23. Australanem Hetou. Sedláček prošel na hlavní turnaj z kvalifikace a v rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvil o své formě.
10: Jak mentálně, tak i po ty sportovní se cítím jako dobře a za minulý týden vlastně se mě povedlo hrát fantastický výsledek, když jsem se dokázal kvalifikovat na finále světové série. Jo, forma je, ale tam samozřejmě se rozhodne až na místě a jak to tam všechno zapadá.
9: Zápas mezi Sedláčkem a Hetou začne přibližně ve 22 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Domašova a omezení ve Strakonické v Praze. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává fronta kamionů, zastavují se na kilometru 174. Levý pruh se zastavuje jen chvílemi, je to na půl hodiny v osobních autech do omezení v Brně. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem před sjezdem na Lovosice na 47. kilometru zastavilo v dopravním omezení auto kvůli defektu a projíždí se tak pomaleji. Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka u Spomyšle opravují most, jezdí se Kyvadlově, je to tam na 15 minut a směrem do Slaného se zdržíte jen krátce. Na silnici 35 z Liberce do Turnova zbystřete za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 35. a 5. kilometru jsou na silnici větve. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice se popojíždí před Litomyšlí, zpomaluje se už v obci Řídký. Je to na necelých 20 minut. V Praze ve Strakonické směrem z centra se v Lahovičkách pohybují silničáři. Uzavřený je levý pruh, zpoždění 15 minut. Ve Vilzonově směrem do centra se jede krokem od Bulhara až na IP Pavlova. Je to na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách místy přehánky, večer pak začnou srážky ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Hezké dopoledne s radiožurnálem Sport. Pokud chcete, tak to stihnete. Řeč je o startu z českého pohledu na basketbalovém mistrovství světa v Berlíně. Češky nastoupí večer ve 20 hodin a 15 minut proti Itálii. Z hranic ze severu Čech, zhruba z Ústí nad Labem, jsou to 3 hodiny. Třeba ze Znojma byste jeli 7 hodin, stihnete to. Ale pokud ne, tak si můžete pustit náš přímý přenos. Hezký poslech.
5: Radiožurnál Sport
12: a František Kuna.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 11 hodin a 10 minut. V New Yorku ve Spojených státech je po 5. hodině ráno a tamnější svět se teprve probouzí, ale večer z českého pohledu to bude zajímavé, protože tenista Jiří Lehečka bude hrát na US Open o postup do osmifinále. Jeho soupeřem bude Řek Tsitsipas. Teď už známé výsledky. 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při debitu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Marijovou porazila 2-1 na sety. Po utkání mluvil s Nikolou Bartuňkovou reportér David Prouza.
1: Nikolo, moc vám gratuluju k postupu do třetího kola. Čeho si vážíte nejvíc na tom vítězství? Protože nebylo to jednoduché, ten styl soupeřky Marijové opravdu je takový, řekněme, neortodoxní, abych nepoužíval zlá slova.
2: No, tak byl to strašně těžký zápas od prvního míče až do posledního. Já jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně, nebo má takovou specifickou hru, že je prostě nepříjemná pro ty soupeřky a jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký, někdy možná je těžší než nějakou, která do toho furt chodí, takže plus bylo ještě vedro, hlavně v prvním setu a pak trošku na moji stranu to bylo, že druhý a třetí set počasí bylo trošku lepší a i ona už byla trochu unavenější, takže jsem se vrátila zase ke své hře a byla jsem zase agresivnější.
1: Hrajete v době, kdy už se prostě na ty soupeře dá připravit, dívat se. Nastavovali jste nějak trénink speciálně kvůli tomu? Měla jste někoho na kurtu, kdo vám čopoval prostě zprava zleva pořád?
2: Tak včera jsme se šli kouknout chvíli na zápas Ostapenko s Mariou a při rozehrávce jsem řekla Klučinovi, že aby hrál jako jenom čopy, což je samozřejmě těžký, protože samozřejmě oni to ani sami nehrají, takže tak trošku jsem se na to připravovala, zároveň ta hra je mu furt stejná a snažila jsem se furt chodit do toho a chodila jsem pak na stít, takže myslím, že tohle byl jako klíč k vítězství. No.
1: Aktivní hra Nikoly Bartuňkové znamená postup do třetího kola. Bylo těžké udržet koncentraci, protože oni ty míče některé vypadaly lehce, ale ta rotace, jak tam je obrovská, tak žádný balon vlastně nebyl lehký. To muselo být docela frustrující, ne?
2: Já vždycky říkám, že každý míč je těžký a ona to dobře četla. Prostě ví už, co hraje, je to zkušená hráčka a výborná hráčka, takže já jsem si to fakt musela uhrát a koncentrovala jsem se na sebe a nakonec se mi to podařilo. No.
1: Máte třetí kolo po třetí v roce na Grand Slamu, to je bilance, na kterou hráči třeba vůbec nedosáhnou nebo na ní dosáhnou, ale trvá jim to a vám se to povedlo vlastně v tom prvním velkém roce na okruhu WTA. Je to asi hodně čerstvé pořád, celkově si myslím, ale jak zpracováváte tu informaci, že prostě se vám takhle daří vlastně kontinuálně v průběhu roku?
2: Je to super. Za mě celý rok je neskutečný, já bych to vůbec nečekala, že bych se mi takhle dařilo před tím rokem a samozřejmě kvalitu furt musím získávat, ty zápasy jsou furt 50 na 50, takže třetí kolo znovu tady, to pro mě strašně znamená moc, ale vím, že tu kvalitu musím stále zlepšovat, abych nad těma holkama měla ještě rezervy, což teď je stále furt 50 na 50 každý zápas a já furt sbírám zkušenosti a vůbec od sebe nic neočekávám, každý zápas s takovýma hráčkami pro mě znamená strašně moc, takže za mě super, že jsem zase znova ve třetím kole a zase si zahrou s výbornou hráčkou.
1: Děkuji, moc vám děkuju a gratulace k postupu.
0: Říkala pro Radiožurnál Sport v New Yorku Nikola Bartuňková. Do třetího kola postoupili i Jakub Menčík a Marie Bousková, Kateřina Siňaková s Daliborem Svrčinou. V singlu končí. Ještě v této půlhodině budeme soutěžit o vstupenky na nedělní fotbalové derby v ženské Fortuna lize. Ve čtvrtém kole nastoupí proti sobě dva neporažené celky. V derby to bude ženský tým Sparty proti tomu slávistickému.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Je tu soutěž s dopoledním radiožurnálem Sport. Ve hře jsou dvě vstupenky na fotbalové utkání Fortuna ligy žen v neděli v 11 hodin. Nastoupí fotbalistky Sparty proti Slávii v derby v 11 hodin, tedy na Letné. To bude souboj dvou zatím neporažených týmů. Pokud chcete tyhle dvě vstupenky na nedělní duel, tak můžete zavolat do studia na 221 552 222. Soutěžní otázka zní následovně a je taková, že Sparťanky v tomto týdnu hrály zápas třetí fáze kvalifikace o Ligu mistrů neúspěšně v odvetě proti týmu, na který se ptáme. Takže pokud víte, s kým Sparťanky vypadly a nepostoupily do ženské Ligy mistrů, tak zavolejte do studia na 221 552 222. Připomínám, že ve hře jsou vstupy právě na spartianské fotbalistky, které nastoupí v neděli v 11 hodin na domácím stadionu na Letné proti slávistkám. Pohled do tabulky hovoří velmi jasně. Slávia Praha, Sparta Praha, první dvě místa, 9 bodů stejně. Slávistky skor 23-0, Sparťanky 10-1 a další góly jistě přibudou i v neděli. A vy se na to můžete podívat, pokud zavoláte do studia na 221 552 222. Ve hře jsou tedy dvě vstupenky na čtvrté kolo ženské Fortuna ligy Sparta Slávia.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme slibovali soutěž a je tady. Máme posluchače, který zná odpověď na otázku, nebo myslíme si to minimálně, jestli ví, který tým vyřadil pražskou ženskou fotbalovou Spartu v cestě do Ligy mistrů. Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, Míra, Česká Třebová.
0: Zdravíme do České Třebové, tak kdo vyřadil Spartu v cestě do Ligy mistrů?
1: Servette Genova.
0: Správná odpověď. Sparťanky nejprve doma zvítězili 3-2 a na hřišti soupeřek prohráli 0-3. Z České Třebové to není úplně blízko do Prahy na nedělní duel. Právě jste vyhrál dvě vstupenky na derby Sparta Slavia v 11 hodin dopoledne. V kolik budete vyrážet?
1: No, tak asi už ráno.
0: Ty lísky jsou dva, kdo pojede s vámi?
1: No, manželka.
0: Tak si to užijte. Děkujeme za zavolání a příjemnou zábavu.
1: Díky.
0: Naslyšenou.
1: Naslej. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Který se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986, aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. V kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 11:30. Zprávy má Jana Gulda.
8: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstvo spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Ničivé povodně v Nepálu poničily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun, informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo víc než 1200 lidí, přes 4000 dalších úřady pohřešují. V prostorách vodních elektráren jsou stále uvězněné stovky lidí. Z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. A na vysuté lávce na Rígrově stezce u Semil začínají opravy. Turistická trasa údolím řeky Jizery je proto ode dneška uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc. Vysutá lávka je ve výšce asi 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů.
0: Sport.
8: Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík. Ten přitom vstřelil postupový gól v závěrečném předkole do sítě Červené zvězdy Bělehrad. Západočeši naopak zařadili zraněného kapitána Matěje Vidru. Unie evropských fotbalových asociací o složení týmů informovala na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Ostrovačic a překážka na D8 u Lovosic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov stojí kamiony z kilometru 177. Levý pruh jede rychleji. Osobními auty je to do Brna na půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Litoměřice na 47. kilometru hlásíte stojící auto v omezení.
10: Takovýho zúžení osobáku prasklo kolo a stojícímu jízdním pruhu zúžení. Tak opatrně, tady hodně jezdí se kolem mě jenom jízdním pruhem.
9: Na silnici 26 z Domažlic do Plzně za Staňkovem postojíte v koloně, před Holíšovem odklízejí následky nehody a průjezd je omezený, zdržení 15 až 20 minut. Ve směru z Plzně je fronta poloviční. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice jsou dlouhé kolony před Hrušovou, následně se popojíždí i před Litomyšlí, zdržení celkově až půl hodiny, ve směru do Hradce zhruba 20 minut navíc. V Praze v Černokostelecké směrem z centra se hned za křižovatkou s Průmyslovou srazil kamion a osobní auto, blokují pravý pruh, jsou tam kolony od Kabla i od Ústředních dílen. A ve Strakonické směrem z centra se jede krokem z Malé Chuchle, v Lahovičkách jsou silničáři v levém pruhu, zpoždění téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
1: počasí.
8: Čekáme převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách místy přehánky. Večer pak začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na radiožurnálu Sport teď tenis bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu, informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Distanc už si ale odpykal, Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, to vypadl na turnaji v Palmě de Mallorca. Za užití drogy byl suspendován už od 4. srpna, ale od té doby se mu také zpětně započítával měsíční trest, takže po absolvování léčby může Nick Kyrgios znovu hrát.

0: Za necelé dva týdny začne hokejová Tip Sport Extraliga a hokejisté si plní povinnosti, a to nejen na ledě v rámci třeba přípravných zápasů nebo tréninků, ale také ty mediální. Česká část už je za týmy v té české části právě a na tu moravskou vyrazil náš reportér David Procházka a má slovo.
1: Hezké dopoledne, ano, Libor Zábranský, majitel, trenér, generální manažer Komety Brno, ještě před focením usedl tady v koutku Radiožurnálu Sport a poskytne nám rozhovor. Libore, včera jste hráli přípravné utkání s Třincem, které se po první třetině nedokončilo kvůli nárazu ščotky do Michala Kovařčíka, ten má otřes mozku, tak bylo správné, že se ten zápas nedohrál?
2: Tak předně dobrý den všem posluchačům. Já bych si dovolil jenom velmi stručný komentář. Tady takový situace v hokeji patří, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Naprosto respektuji rozhodnutí hlavního trenéra Třince. Rozumím tomu, chtěl chránit hráče, nejen určitě svoje hráče, ale aby se ten zápas nevymknul na kontrole. A rozhodli se ten zápas v podstatě ukončit a my to přijímáme jako fakt a respektujeme to a naopak já jeho přístup oceňuji. Co mám informace, já bych chtěl ještě Michalovi dneska odpoledne volat, tak je snad kromě toho třesu mozku, tak by mělo být všechno v pořádku, tak já samozřejmě tímto Michalovi za celou Kometu přejeme brzké uzdravení, ale nechtěl bych se vůbec pouštět do hodnocení, jestli to faul byl nebo nebyl. Tady ty situace k hokeji patří a bohužel někdy to dopadá tak, jak to je.
1: Ano, Třinec také nějakým způsobem nejtří emoce, nechává to bez komentáře. Teď k vám, zpátky k vám, jak jsem říkal, vy jste majitel, generální manažer a teď už zase i trenér, tak jak se ty role ve vás mísí?
2: Teďka bych to nechtěl říkat, že se něco ve mně mísí. Teď jsem hlavní trenér, jsem na střídečce a toto byl dlouhodobý plán, až dotáhneme do konce veškeré jednání ohledně působení Komety na multifunkční aréně, tak že se mi trošičku nebo docela dost uvolní ruce a vrátím se zpátky na střídečku a k tomu teďka směřujeme a takhle ta situace je. Ale není to nic náhodného, to je to, co jsme plánovali 4 roky zpátky už.
1: Tu vaši kompetenci generálního manažera budete dále zastávat nebo někdo v klubu zastane vaše kompetence v tomto směru?
2: Kometa má špičkový management, špičkový marketingový obchodní tým, provozní tým, tam není potřeba, abych já do těch věcí dál zasahoval jakýmkoliv způsobem a naopak si myslím, že díky jejich vynikající práci a loajalitě a to, jakou mají lásku klubu a jak se chovají jako rodina, všichni zaměstnanci klubu, tak mě umožňuje to, abych dělal to, co mě baví nejvíc a to být s klukama v šatně a pomáhat jim.
1: Libor Zábranský u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Jak jste spokojen s pohybem v kádru? Těch změn je docela dost. Přišlo dost hokejistů na mátko, jmenuji Mikiska, Nedomlil, Čajkovič, Kunc, Kusko nebo Svozil?
2: No, těch pohybů se zdá relativně dost. Na druhou stranu se spousta našich odchovanců vrátila, kteří jdou do prostředí, který znají. Milují klub, milují Brno, jsou z regionu. Kuba Brabenec, Michal Kunc a další, takže já jsem hrozně rád, že spoustu z nich jsem trénoval od dětí, od mládeže, takže se známe velice dobře, oni znají mě a já si myslím, že to je obrovská výhoda a taky si myslím, že to je trošku unikát, že máme tolik vlastních odchovanců v širším kádru A týmu.
1: Vy už jste nakousl tu velkou událost, která se chystá na leden, kdy se budete přesouvat do nové brněnské hokejové haly. 10. ledna budete hrát první zápas proti pražské Spartě, tak velká událost pro celý brněnský hokej.
2: Já si nemyslím, že to je velká událost jenom pro celý brněnský hokej a náš region, ale já si myslím, že to je událost pro český hokej jako takový, protože je to druhá největší arena v republice, nejmodernější. A myslím si, že to tu kulturu v tom hokejovém prostředí, každá takováto stavba si myslím, že posouvá hodně, hodně daleko.
1: Budeme přát celému českému sportu, ať takových hal a sportovišť vyrůstá co nejvíce. Děkuji za rozhovor, to byl Libor Zábranský z Komety Brno.
2: Děkuji moc, díky.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Pokud rádi plánujete dopředu, můžete i s námi, s Radiožurnálem Sport a také s dvěma hokejovými kluby, jak mluvil před malou chvílí v našem vysílání generální manažer, majitel a trenér brněnské Komety Libor Zábranský o 10. lednu, kdy se Kometa přesouvá do nové haly, bude to druhá největší v Česku a 10. ledna nastoupí brněnská Kometa proti pražské Spartě. V hokeji pokračujeme, kemp nováčků čeká v září českého hokejistu Adama Novotného. Toho si na letošním draftu vybral v prvním kole na celkové 24. pozici Vancouver Canucks. 18-letý útočník strávil minulou sezonu v kanadské juniorce. Jeho cílem je ale rychlý přesun právě do NHL.
1: Teď už může být, že hodně možností, že může být hlavní tým Farma nebo zpátky junior, takže to hodně otevřený, ale samozřejmě jde tam bojovat o to nejvyšší.
2: Tedy o místo v týmu v nejlepší lize na světě. Novotný cítí, že právě ve Vancouveru má velkou šanci.
1: Je to tým v rebuildu, což mi taky hodně hraje do karet. Vlastně skončili poslední a pro malých hráče to je pro mě super organizace. A když jsem tam na tom development campu, tak musím říct, že je úplně jako všichni super. Všichni se hrozně snaží pomáhat, jsou hrozně přátelský, jakože super komunikace s nima, takže zatím hodně jako pozitivní dojem z Vancouveru.
2: Na svého nového zaměstnavatele se vyptával Adam Novotný také u Filipa Hronka, který za Canucks hraje už déle než 3 roky.
1: Byli jsme spolu na ledě v Hradci, tak je taky z Hradce, že to máme hodně blízko k sobě, že jsme taky pokecali a vlastně jsme potkali Filipa Chytila na těch reprezentačních ledech, co jsme měli v Říčanech, takže to bylo super kluky takhle potkat i osobně, což taky hodně pomohlo a super, že tam mám takhle dva Čechy a těším se na to. Samozřejmě hodně chválili město, fakt jako nádhera, že jako pro život super, ta příroda je tam skutečný a fakt jako to si hodně vychvalovali a hlavně říkali prostě, že mám velkou šanci, že to je fakt tým Reboldu a oni vědí, že prostě jsou v nějaký přestavě a říkali, že tam fakt nějaká šance prostě do budoucna je, takže to je bylo super slušet taky.
2: Prozradil Adam Novotný, který s Vancouverem v srpnu podepsal 3letý nováčkovský kontrakt. Ze stěhování má radost i z praktických důvodů.
1: Co se zažil teď v Ontáriu, tak to bylo docela krutý, tam fakt jako byla šílená zima. Člověk si to užívá první měsíc, že vidí hodně sněhu, že to není v Česku tak běžný, ale pak už vás to začne trošku štvat. Každý den prostě minus 20-30 a už to fakt leze na hlavu, ale jsem rád, že v tom Vancouveru to sice hodně prší, ale není tam taková zima, takže to má nějaký svoje určitě.
2: Zatímco Novotného spoluhráči z české 20 Václav Nestrašil nebo Adam Benák budou hrát v nové sezóně univerzitní soutěž, odchovanec nového Bydžova o návratu do školních lavic nepřemýšlel.
1: Jako za mě taky určitě super cesta, máte k tomu studium, je to určitě něco jiného, ale upřímně pro mě by asi nevyhovovalo, že se hraje tak málo zápasů. Já mám rád, když se hraje prostě hodně zápasů, když jsem v tempu, mám rád prostě ty nabité sezóny, takže jsem se rozhodl pro tuhle cestu, ale věřím, že obě cesty prostě mají svoje, jo. Takže já osobně jsem se rozhodl pro tuhle cestu, protože mě to určitě nikdy moc extra nelákalo. Zatím mám rád, když se vlastně hraje v té sezóně 70 zápasů, no, takže to mě vyhovuje.
2: Řekl hokejista Adam Novotný, kterého v nejbližší době čeká boj o místo v kádru Vancouveru Canucks. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport pro vás máme teď jedno sportovně dopravní doporučení. Běžecký závod Birel Grand Prix Praha pro elitní i amatérské běžce omezí v sobotu zhruba od 16 do 22 hodin dopravu v centru Prahy. Informuje o tom pražský magistrát a jeho mluvčí Vít Hofman a upozorňuje také to, že uzavírky v trase závodu začnou platit už s předstihem. Posloucháte Radiožurnál Sport, blížíme se ke 12. hodině.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Povodí Vltavy začne kvůli suchu poprvé v historii odpouštět Slapskou přehradu.
5: Přítoky, které jdou do nádrží Vltavské kaskády, jsou velmi nízké.
4: Dozorčí rada koncernu Volkswagen schválila plán na úspory, zanikne celkem 100 000 pracovních míst.
6: Propouštění je kvůli čínské konkurenci nutné, bude se týkat i manažerských pozic a dceřiných společností.
4: České basketbalistky se vrací po 12 letech na mistrovství světa, rozehrají ho s Italkami. Na silnici 35 stojí dlouhé kolony před Hrušovou v obou směrech a počasí bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přehánky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů. Je pátek 4. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Povodí Vltavy pravděpodobně dnes večer začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je už 15 metrů pod běžnou úrovní. Dosáhne tak kritické hranice, pod kterou už nejde hladinu dál snižovat. Povodí musí vypouštět z přehrad víc vody proto, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a dál na Labi. U vodní nádrže Orlík je teď reportér Radek Duchoň.
7: Kvůli nízkým přítokům do Orlické nádrže bude pravděpodobně dnes v podvečer dosažená kóta 334 metrů nad mořem. Vodohospodáři proto sníží průměrný otok z nádrže tak, aby hladina už dále neklesala. Energetici budou využívat v omezeném provozu jednu ze čtyř turbín v elektrárně v hrázi přehrady. Bude snížený její výkon. Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí Vltavy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny se předpokládá až 1,5 metru za týden. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Radiožurnál.
4: Zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem je hladina Vranovské přehrady. Řeka Dyje je u přítoku do ní nejsušší za celých 40 let měření. Právě Vranovská přehrada je ze všech nádrží v povodí Moravy nejméně naplněná.
8: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
9: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
8: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Jako příklad uvedl Německo.
10: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
10: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
12: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
10: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Návrh podepsalo 74 poslanců ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Poslancům vadí změny, které prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Podle nich ohrožují dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabují poslaneckou kontrolu jejich rozdělování. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO tvrdí, že zákon není proti ústavní a umožní sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
13: Podle komise vrchnímu státnímu zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Chce se proto obrátit se žádostí na soudy, řekl člen komise Pavel Žáček z ODS.
14: Není jiné cesty, než získat se legitimně legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání.
13: Předseda komise za SPD Jindřich Reichl vysvětlil, proč dnes poslanci nevyslechli ani původně plánované svědky.
15: My jsme požádali o identifikační údaje, konkrétně o trvalé bydliště těch svědků právě vrchní státní zastupitelství a oni nám i tuto informaci odmítli sdělit, což já považuji už za velmi problematické.
13: Znovu se komise sejde 17. září. Z Poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech.
16: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranou průmyslem. Z Berlína Tomáš Žablín, Radiožurnál.
4: Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí víc než 1200 mrtvých, další tisíce lidí se pohřešují.
17: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trišulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Radiožurnál.
4: Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
10: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na Žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vianoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport.
18: České basketbalistky čeká po 12 letech první duel na mistrovství světa. V Berlíně nastoupí ve 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Italkám. O 3 postupová místa do play-off zabojují ještě proti 4. týmu světového žebříčku, Číně, a na závěr skupiny proti obhájkyním titulu ze Spojených států amerických. Právě úvodní dva duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude český tým konkurenceschopný.
19: Tak máme velmi těžkou skupinu, nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým, třeba než je Čína.
18: Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli do třetího kola US Open. Ve dvouhře naopak vypadly Kateřina Siňáková s Daliborem Svrčinou. Už do osmifinále můžou v dnešním programu postoupit Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: kolony na D1 u Ostrovačic a na silnici 35 před Hrušovou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 173 počítejte s kolonou kamionů. Levý pruh jede rychleji, osobními auty je to do omezení ke sjezdu na Bratislavu na více než půl hodiny. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice i opačně stojí před Hrušovou dlouhé kolony na desítky minut. Je to kvůli omezení a silnému provozu, směrem do Hradce se stojí už od odbočky na Tržek. Ve směru do Mohelnice začíná kolona už na konci dálnice D35 na 170. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách, místy přehánky, večer pak začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
7: Hezké už odpoledne s Radiožurnálem Sport. Mistryně světa Tereza Kneblová nepostoupila na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii do finále kanoistek. O medaile pojedou Martina Sadková a Václav Chaloupka. Jak se jim daří, o tom vám dáme vědět.
0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.

0: V našem vysílání se v těchto dnech pravidelně vydáváme za tenisty, tenistkami a za naším reportérem Davidem Prouzou do Spojených států, do New Yorku. Teď ale informace spíše výsledkové. Tři čeští tenisté zabojují dnes na US Open o postup do osmifinále mezi singlisty. Všechny zápasy se ale budou hrát později večer, nejdříve okolo 20. hodiny. Ve studiu je Martin Charvát, vítej.
1: Hezký den, jsem ve studiu, protože David Prouza teďko spí.
0: Ano, minus 6 hodin, 6:45, to bych se dalo pochopit asi v New Yorku, že náš reportér se připravuje na dnešní program. Pojďme začít mužským pavoukem. Jiřího Lehečku čeká souboj s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Jaké jsou jeho šance?
1: Pohledem na světový žebříček je mírným favoritem Jiří Lehečka. Tsitsipas má za sebou komplikované období, propadl se na 53. místo žebříčku. Český reprezentant je 19. S Tsitsipasem, což je bývalá světová trojka a šampion turnaje mistrů, má ale Lehečka vyrovnanou vzájemnou bilanci, dvě výhry a dvě porážky. A zvláště porážku ze čtvrtfinále Australian Open z roku 2023 by mu rád oplatil.
2: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrální dvorci. Stefanos byl v té době podle mě třetí nebo čtvrtý na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět, ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo, a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti.
1: Říkal v New Yorku Jiří Lehečka. Tsitsipas se tedy rozhodně nepodceňuje, hlavně proto, že v prvním kole vyřadil Tsitsipas nasazenou desítku Artura Fise z Francie 3-1 na sety.
2: Stefanos je jeden z těch hráčů, který když doopravdy získá nějaký to herní sebevědomí, tak je extrémně nebezpečný a doopravdy nesmí zapomínat na to, že pořád ten tenis jako umí. Sice měl nějakou trošku větší krizi na jeho poměry, ale tím prvním zápasem určitě ukázal, že tady ten turnaj hraje dobře.
1: Zápas Jiřího Lehečky se Stefanosem Tsitsipasem nezačne dříve než v 11 hodin večer českého času.
0: Bude se hrát na třetím největším kurtu v areálu s názvem Grandstand. Předtím tam bude bojovat Karolína Muchová s domácí Emou Navarovou. Češka se zatím na kurtu pokaždé zdržela 58 minut. Dá se čekat něco podobného i na potřetí?
1: To je hodně rychlý zápas, bylo by to asi překvapivé, i protože Muchová měla zatím v úzovkách hratelné soupeřky, Rakušanku Krauzovou a Britku Boltrovou. Domácí Navarová už byla třeba v New Yorku v semifinále, ale je potřeba zmínit, že Češka letos prožívá skvělý rok. Byla ve finále Wimbledonu, vyhrála turnaje série Masters v Dauha a hlavně nemá tolik zdravotních problémů. I proto letos teď nazbírala už pro ně rekordních 37 výher v jedné sezóně.
3: Jo, znovu asi jako i tím, že jsem vynechala pár těch turnajů, tak si myslím, že je to hodně pozitivní, asi moje nejlepší sezóna. Bilance je dobrá, samozřejmě asi nejdůležitější pro mě je, že prostě hraju, že se cítím dobře, že cítím, že se zlepšuju, že na něčem pracujeme a že mě to baví.
1: Takže zápas Karolína Muchová versus Američanka Emma Navarová a hrát bude také wimbledonská šampionka z Londýna Linda Nosková, která nastoupí proti Anne Liové. I tento zápas začne později zhruba okolo 20. hodiny českého času.
0: To byla pozvánka na dnešní program tenisového US Open s Martinem Charvátem. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

O víkendu bude pokračovat fotbalová šanceliga dalšími zápasy. Třeba vedoucí Slavia nastoupí proti druhé zbrojovce Brno. Tolik pozvánka na víkend. Víme také to, že vítězem ankety o hráče měsíce v první fotbalové lize se za srpen stal Martin Šubrt z Mladé Boleslavy. Mezi trenéry vyhrál Branislav Fodrek z Liberce.

Posloucháte Radiožurnál Sport a pokud si nás pustíte ve 20 hodin a 15 minut k tomu, tak můžete poslouchat první zápas českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně. Soupeřky jsou z Itálie.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
3: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%, vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km za hodinu. V noci zasáhne hlavně horské oblasti. Ojediněle se tam objeví taky bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat i dopravu. Při násilných střetech mezi povstaleckými Husii a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí, informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co proíránští povstalci zahájili pozemní ofenzivu poblíž Rudého moře a v provincii Taiz. Vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů zemřelo 42 lidí. A velkoplošné malby ve veřejném prostoru, ale taky výstavy a pouliční kulturu propojí letošní ročník Street Art Festivalu v Olomouci. Odehrávat se bude v ulicích města do konce září. Festival proměňuje Olomouc v otevřenou galerii od roku 2007. Za tu dobu tam vznikly desítky velkoplošných maleb. Sport. Ve druhé fotbalové lize se večer bude hrát o první místo v tabulce. Vedoucí Ústí nad Labem přivítá B tým Slavie. Pražani mají dvoubodovou ztrátu, stejně jako Karviná a Příbram. Právě Karviná bude hrát s Kladnem. Prostějov vyzve Táborsko, Jihlava nastoupí proti České Lípě a Vlašim se utká s Třincem. Všechny duely začnou v 18 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Domašova a zdržení na 35 u Hrušové. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je nadále silný provoz. Kamiony se zastavují na kilometru 174. Osobními auty pojedete celý úsek ke sjezdu na Bratislavu 40 minut. Na D35 a silnici 35 směrem z Hradce Králové do Mohelnice se popojíždí u Vysokého Mýta. Brzdí se na dálnici na kilometru 170 a fronta se táhne až do Hrušové. Tam je dopravní omezení, zpoždění půl hodiny, následně je ještě fronta před Litomyšlí. Ve směru do Hradce Králové se zastavíte v obci Řídký. Na silnici 26 z Domažlic do Plzně za Staňkovem vyšetřují nehodu, srazilo se osobní auto a dodávka, je tam kilometrová kolona. Ve směru z Plzně se téměř nezdržíte. Na silnici 21 z Chebu do Boru se na obchvatu Plané srazilo osobní auto a traktor, tvoří se kolony v obou směrech. V Praze ve Strakonické směrem z centra se v Lahovičkách pohybují silničáři, uzavřený je levý pruh a popojíždí se z Malé Chuchle téměř 20 minut. A na silnici 56 ve směru do Frýdlantu nad Ostravicí na 50. na 62. a půl kilometru leží na vozovce plech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách místy přehánky, večer pak začnou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Někteří hokejisté z Tip Sport Extraligy si dnes plní mediální povinnosti v moravské části, ta česká už je za týmy z Čech a míříme právě do Ostravy za naším reportérem Davidem Procházkou.
6: Hezké odpoledne z třinecké Verkarény. Teď u mikrofonu Radiožurnálu Sport sedí český reprezentant Daniel Voženílek, který se po dvou letech vrací ze švýcarského Cugu do Třince. Dobrý den, Danieli.
7: Dobrý den.
6: Danieli, nejdříve se musíme vrátit k včerejšímu nedohranému přípravnému utkání vašeho týmu na hřišti Komety Brno. po první třetině zápas byl ukončen kvůli tomu, že obránce Ščotka nastavil tělo on Michalu Kovařčíkovi, ten nedohrál, má otřes mozku, tak bylo to správné rozhodnutí?
7: Tak bylo to rozhodnutí trenéru, jestli bylo správný, to se mi těžko hodnotí, ale ta situace byla taková, že vlastně jsme nevěděli, co s Michalem je a trenéři se rozhodli, že z nějakých důvodů eskalace to nechtějí pokračovat, že je to příprava, ale je to hokej a tak se stalo. No.
6: Jak jste viděl ten zákrok? Michal Kovařčík dnes byl propuštěn z brněnské nemocnice, cestuje zpátky domů.
7: Jo, tak oni jsou to i dobří kamarádi oba dva a byl to tvrdý zákrok, ale blížší video jsem neviděl, takže vám neřeknu, jestli to bylo čistý nebo nebylo, ale každopádně to byla pecka.
6: Jasně, už jsem řekl v úvodu, že se vracíte po dvou letech ze švýcarského Cugu, splnil jste si vaše přání zahrát si v zahraničí, jak jste spokojený s těmi dvěma roky?
7: Jo, tak asi to splnilo, co jsem očekával, byla to určitě zajímavá zkušenost, nová země, nový styl hokejovej, jiný život, takže to, co jsem od toho chtěl, to splnilo a teď se těším na to, až se vrátím tady do organizace a budem hrát nějaký dobrý zápasy.
6: Ty dva roky, co jste tady nebyl, tak Třinec nezískal mistrovské tituly po těch pěti v řadě, takže s vámi by se to zase mělo vrátit do starých kolejí.
7: Tak já v to pevně věřím, že celou přípravu teďka děláme všechno pro to a i v sezóně budeme makat tak, aby jsme si dali šanci bojovat o to co nejlepší umístění a zároveň o to být připravený v playoff.
6: Daniel Voženílek, hokejový útočník Třince u mikrofonu radiožurnálu Sport. Když jsem mluvil o tom najetí do starých kolejí, tak vy jste se vrátil do těch starých kolejí, co se týče třeba zvyků tady v Třinci, bydlení a tak dále.
7: Tak bydlení mám jiný, ale nějaký zvyky tady určitě jsou, ale spoustu věcí se změnilo a i ta samotná organizace jde dopředu, takže spoustu věcí je nových, ale většina týmu zůstala stejná a podobná, takže tady jsou nějaký vztahy kamarádský a podobný, takže za to jsem jedině rád.
6: V té poslední sezóně v Třinci před třemi roky tedy jste se zapsal nesmazatelně do hokejové historie extraligy tím gólem doma proti Spartě brankáři Kovářovi 0,2 sekundy před koncem zápasu, kdy jste tu sérii z 0-3 nakonec otočili na 4-3, tak jak často si na to vzpomenete?
7: Tak když to bylo krátce potom, tak jsem o tom moc slyšet nechtěl, protože furt byly nějaký momenty před náma, že další zápasy playoff, potom titul, oslavy, mistrovství světa, takže všechno to bylo tak krátce po sobě, že jste myslel na ten další supínek, ale teď, když to občas na mě někde vyskočí, tak je to hezký, ale pořád je to moment v historii a na ten budu vzpomínat, až skončím s tou kariérou, teďka ještě mám nějaký cíle před sebou.
6: Máte před sebou novou hokejovou sezónu, jak je na tom Třinec a stále si myslíte, že budou největší favorité ta trojice Pardubice, Sparta, Třinec?
7: Tak já si myslím, že jsme na tom dobře, samozřejmě kluci byli minulý rok ve finále, ještě jsme na to posílili, takže věřím, že navážeme na to a že si dáme tu šanci, aby jsme bojovali s těma úspěšnýma klubama. Je skvělý, že ty týmy mají ambice a že těch týmů je víc v extralize a jenom nás to žene dopředu, aby jsme se zlepšovali.
6: Tak to byl Daniel Voženílek, číslo 96, je zpátky v Třinci. Děkuju za rozhovor.
7: Děkuju, hezký den.
6: Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
1: Titul obhajují Pardubice.
8: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
9: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
0: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
1: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
10: Tak jde to nahoru, jasně, že prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská. Je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým za sebou máčkem maximum a co nejlépe si připravili, takže to vůbec nebude.
0: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
1: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na radiožurnálu Sport.

0: Pomalu se blíží zápasy evropských fotbalových pohárů i s českým zastoupením a vy o tom samozřejmě na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech uslyšíte. Teď jedna aktualizace. Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík, který vstřelil postupový gól proti Červené zvezdě Bělehrad. Západočeši naopak zařadili zraněného kapitána Matěje Vidru i trojici nejčerstvějších posil do obrany. Také pražská Sparta umístila na soupisku nejnovější akvizice. UEFA o tom informovala, tedy o složení týmu pro hlavní fázi, na svém webu.
1: Já bych si chtěl zakládat na rychlém protiútoku, na nějaké tranzici do útoku, na nějakém rychlejším stylu a agresivní obraně. Takže to je takový můj cíl, nesvazovat ty hráče nějakýma setama, spíš to postavit na nějakých principech a tranzici.
2: Popisuje trenér Olomoucka Matěj Musilek, by si ideálně představoval hru svého týmu v nové sezóně. K tomu má k dispozici výrazně obměněný kádr s trojcí nových Američanů.
1: Hodně jsme omladili, si myslím, snažil jsem se dát najevo to, že dáme prostor více českým hráčům. Chtěl jsem to od začátku udělat tak, aby tady byla většina Čechů, kteří budou doplněni o Američany, a ne, aby to bylo naopak, jak to bylo doteď. Je to o tom teďka dát šanci těm mladým hráčům a budou dělat chyby, ale je to investice do budoucna, kterou prostě jednou tady ten klub doufám zužitkuje.
2: V posledních letech totiž Olomoucko navázalo úzkou spolupráci s mládežnickými kluby v Olomouci i Prostějově. Plody této kooperace se začnou sklízet až později. A tak bylo pro kouče aktuálně důležité setrvání zkušenějších českých hráčů. Adama Gogy, Ondřeje Šišky a Dominika Žáka. Ten v klubu začne už šestou sezónu a znovu bude chtít prokázat, že v zahraniční konkurenci má své místo.
3: Takhle to zní trochu hrozně, že už to je šestá sezóna. Začínám být taky trošku starší. Těžké to je dost. Se nastavit na takové věci prostě v hlavě. Rok od roku se člověk, jak je starší, nějak na to dokáže líp psychicky připravit, líp s tím pracovat, s nějakou tou svojí rolí.
2: Jeho role je často i motivační, protože je jednoznačně nejemotivnějším hráčem na palubovce.
3: Prostě to jde ze mě samo. Já prostě chci bojovat, nesnáším prohrávat. Chci vyhrávat, samozřejmě chci dávat body, ale když to prostě nejde, tak je mi to jedno. Klidně ubráním někoho na dvou bodech, budu mít 10 skoků, nedám žádný bod, ale prostě chci vyhrát za každou cenu. Snažím se i ty spoluhráče občas prostě namotivovat, ne vždycky to jde. Snažím se zlepšovat střelbu, dribbling, všechno, abych byl tomu týmu prospěšnější, protože i ode mě se myslím očekává letos trochu víc. Chci se z té role zhostit tak, jak se sluší a patří, pokud mi Matesu šanci dá. Doufám, že ta role bude větší. Věřím tomu.
2: Rozvíjetý bude moci Dominik Žák i jeho spoluhráči v novém prostředí. Olomoucká Čajkaréna už nevyhovuje aktuálním ligovým standardům a tak se po 5 letech klub stěhuje zpět do prostějovského sportcentra.
1: Já se na to těším ohromně, protože sám jsem tady strávil asi 5 let své hráčské kariéry. Těším se hlavně na to povýšení v tom zázemí, protože to, co máme tady, tak to v Olomouci nám nenabídne vlastně žádná sportovní hala. My máme vlastní šatnu, která je vlastně skoro trojnásobně velká, než byla na Čajkárně. Máme tady regeneraci, máme tady možnost využívat venkovní hřiště. Máme tady dvě plochy vlastně, o které se dělíme sice, ale zatím nám vždycky všichni vyšli vstříc. Takže to zázemí tady je úplně, řekl bych, asi nejlepší tady na Moravě.
2: Pochvaluje si trenér Olomoucka Matěj Musil, jehož tým před startem NBL čekají ještě dva přípravné duely. Ligu načnou Hanáci 20. září domácím zápasem s Hradcem Králové. Z Prostějova Adam Kodét, Radiožurnál.
0: Řeč byla i o tom, že basketbalisté Olomoucka prohráli i druhý přípravný duel před novou sezonou. Spišským Rytířům podlehli 45-70. Víme také to, že se tým v létě rozloučil s 8 hráči a zatím přivedl jen 4 nové. Sehrávání tak bude nějakou dobu určitě trvat a náš reportér Adam Kodet vám o tom právě z tohoto regionu jistě zase někdy rád řekne.

I přesto, že zima je ještě poměrně daleko, můžeme se na Radiožurnálu Sport bavit o Jiřím Raškovi. Bývalý československý elitní skokan na lyžích zvítězil ve své kariéře na olympijských hrách. Bylo to v Grenoblu v roce 1968. O 3 roky později vyhrál také turné 4 můstků a zůstala po něm třeba také Raškovka. Kulich, ve kterém skákal, čepice v novodobém podání od Českého olympijského výboru, byla slavná zejména při zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčangu. Ale o Jiřím Raškovi se v našem vysílání bavíme i proto, že za sebou zanechal i memoriál, který nese jeho jméno, což je závod poháru FIS ve skoku na lyžích ve Frenštátě pod Radhoštěm, což je jakási letní obdoba skoku na lyžích. Z vítězství se radoval Kazach Vasiljev, druhý byl Rakušan Steinberger, třetí Polák Galica, i české zastoupení bylo samozřejmě ve 2. desítce, byli Matura s Riglem a na konci té třetí také další český závodník Janda.

České basketbalistky dnes vstupují do světového šampionátu v Berlíně. Nastoupí proti Italkám ve 20 hodin a 15 minut. Chystáme pro vás přímý přenos na Radiožurnálu Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Oni
6: prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
7: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Areny Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
9: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
10: Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotáží. Prezident Trump chce po Evropě, aby zaplatila za Bidenovu vojenskou pomoc Ukrajině. Tři čeští tenisti můžou projít do osmifinále US Open. V Praze brzdí provoz omezení na Strakonické u Lahovic. A počasí bude převážně oblačno, na jihu se přechodně vyjasní, na severu večer místy přeháňky, výjimečně i bouřky a teploty až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích, u kterých je podezření na sabotáže nebo vliv cizí moci. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo, které ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinilo Rusko. Podle mluvčího ministra vnitra Adama Rezlera Česko vývoj situace sleduje.
11: Naše bezpečnostní a zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v České republice stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní. Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat.
10: Podle deníku Právo se zvýšila ochrana třeba letišť nebo nádraží. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Pražští kriminalisti vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost a hlavně lidi, kteří obchodují se zlatem. Událost se stala 2. září na Žižkově, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
12: Případ kriminalisté 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
10: Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat, informoval o tom vlastník budovy společnost Cream. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce. Pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
2: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
10: Demolice znovu začne 7. září, hotovo by mělo být do konce týdne.
5: Sport. Tři čeští tenisté dnes zabojují na US Open o postup do osmifinále dvouhry. Jiřího Lehečku čeká souboj s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. S bývalou světovou trojkou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2. Rád by mu ale oplatil porážku ze čtvrtfinále Australian Open z roku 2023.
13: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrálním dvorci. Stefanos byl v té době podle mě třetí nebo čtvrtý na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět, ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti.
5: Kromě Lehečky budou hrát o osmifinále US Open i wimbledonské finalistky a obě čeká zápas s domácí tenistkou. Karolína Muchová se utká s Emou Navarovou a Linda Nosková nastoupí proti Ann Liové.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 u Brna a v Praze ucpaná Strakonická. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Kamiony zastavují už u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Osobním pojedete rychleji, zastavíte jen místy a zdržíte se v osobním autě asi 20 minut u Brna. Na silnici 35 hlásíte hustý provoz ve směru z Hradce Králové na Olomouc. Před Litomyšlí postojíte asi 15 minut v koloně. V Praze je ucpaná mimo jiné Strakonická směrem z centra na Zbraslav. Za Chuchelským závodištěm u Lahovic silničáři opravují vozovku a jedete se jedním pruhem. Zdržíte se od Barandovského mostu přes 20 minut. Pozor, pokud pojedete raději ulicí k Barandovu směrem z centra na okruh. V kopci je tam nehoda. V pravém pruhu dvě auta, začíná se tvořit kolona i tam. Z Prahy je výjezdy z Prahy už je silnější provoz. Krátká kolona už na D1 před Šmejkalkou, taky na silnici 3 před Benešovem. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme převážně oblačno, v jižní polovině území se přechodně vyjasní, později večer se na severu Čech objeví místy přehánky a výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
16: Dobré odpoledne, cyklista Matias Vacek vede ZLM Tour, to je závod v Nizozemsku, třetí nejvyšší kategorie Mezinárodní cyklistické federace UCI. Vyhrál první časovku na úvodní den těchto závodů, vyhrál i druhou etapu, dnes se jede třetí, závodník stáje Lidl Trek vede dohromady o 45 sekund. Dnes sám říkal, že má prý poměrně hodně foukat, tak to zásadně ovlivní cyklistický peloton, který půjde na start ještě zítra a pozítří. Dohromady má tedy závod 5 etap v Nizozemsku, Matias Vacek ho aktuálně vede.
14: Radiožurnál Sport
17: a František Kuna.

0: Blíží se to, blíží a uvidíme, kdo bude tleskat dnes večer. České basketbalistky po 12-leté pauze vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně vyzvou na úvod skupiny Italky, o 3 postupová místa do play-off pak zabojují ještě proti Číňankám a Američankám. Ani v jednom utkání ale Češky i kvůli absencím zraněných pivotek favoritkami nebudou.
1: My se všichni těšíme, že už jsme tady od pondělka. Je to tady docela dlouhý, je to moje první mistrovství.
2: Světa má na mysli zkušená křídelnice české ženské basketbalové reprezentace Veronika Voráčková.
3: Je to pro nás obrovská odměna, čest, opravdu si vážíme toho, že jsme mezi 16 nejlepšími týmy světa a ta cesta opravdu byla dlouhá. No, začala už někdy před 3 lety a jediné, co mě mrzí, je, že spousta hráček, která se to zasloužila, tak vlastně tady dneska nemůže hrát. My jsme se dostali fakt do velmi těžké situace, ale prostě musíme se s ní poprat.
2: Zmiňuje trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková a mluví hlavně o zraněných pivotkách Emě Čechové s Julií Reisingerovou. Ty budou duely s Italkami, Číňankami a Američankami a případně další pouze sledovat.
3: Budou to nesmírně těžké zápasy, byly by těžké, když jsme tady měli Emu a Julču. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat.
2: Ze současného, zase o něco mladšího výběru, jen jedna hráčka byla u poslední české účasti na světovém šampionátu před 12 lety. Byla to Alena Hanušová, která je teď v 35 nejstarší členkou národního týmu. Tou nejmladší je 19-letá světadivce pivotka Kateřina Kalná, která v roce 2014 teprve začínala s basketbalem.
4: No, chodila jsem do školy, byla jsem v první třídě, ale začínala jsem taky s atletikou. Vo basketu jsem neměla žádný velký mění zrovna.
2: Směje se Kateřina Kalná, která loni v létě hrála v Brně ještě na mistrovství světa basketbalistek do 19 let. Teď s jinými reprezentačními spoluhráčkami čeká první utkání na dospělém světovém šampionátu. Tu v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 20:15 proti Itálii. Z berlínské haly Maxe Schmelinga, Jakub Kanta, radiožurnál.

0: Zítra se v Praze poběží Grand Prix a díky silnému startovnímu poli se dají očekávat i útoky na traťové rekordy. Mužské maximum by mohl atakovat Rodrigue Quizera z Burundi. Papírově nejrychlejší ženou je zase Claire Ndivaová z Keni. Mezi české naděje v silničním závodě na 10 kilometrů budou patřit Tereza Hrochová a Damian Vích. Večerní Grand Prix tedy zítra odstartuje v 19 hodin a 30 minut od obecního domu na náměstí Míru v Praze, kde je také i cíl. Předcházet jí bude ženský 5-kilometrový běh. Celkem bude na startu přes 13 000 závodníků a závodnic. Oba závody jsou už vyprodané.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V New Yorku pokračuje tenisové US Open a bude pokračovat také v našem vysílání digitální stanice Radiožurnál Sport. Jiří Lehečka dnes večer nastoupí proti soupeři z Řecka, tím je Stefanos Tsitsipas a ve hře bude postup do osmifinále. Utkání ale nezačne dřív než ve 23 hodin. Do akce půjdou i jiné české tenistky. To Kateřina Siniaková na závěrečném Grand Slamu sezony končí ve třetím kole s Naomi Osakovou z Japonska, prohrála na kurtu Artura Eše 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku, ale zejména v druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat. Pak si spravila chuť v deblu, kde po boku Taylor Townsendové zvládla první kolo. Krátce po utkání s Osakovou mluvil se světovou jedničkou ve čtyřhře náš reportér v New Yorku David Prouza.
1: Máte za sebou zápas na centru, třísetová bitva s bývalou světovou jedničkou. Co pozitivního si vzít z toho zápasu?
2: Tak já určitě si moc vážím, jak jsem to otočila, protože určitě byl tam takový trápeníčko a vlastně hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu. Takže to je určitě velký pozitivum. Pak samozřejmě mě to mrzí, že trošku mi ten začátek utekl. Přišlo mi, že vlastně čím jsem pak líp hrála já, že konečně jsem si říkala, že to cítím, tak vlastně měla lepší odpověď na to zpátky. No.
1: Naomi Osaková je tady docela populární. Loni jsem ji viděl na billboardech i na Times Square, ale přesto, když byla ta otočka, tak docela to bouřilo. Tak to taky je příjemný pocit, ne? Že většinou takhle často se to člověku nestane na takhle velkém kurtu.
2: Určitě je. Samozřejmě bylo znát, že fandí jí. Bylo to prostě slyšet, ale ten kurt je krásný. Musím říct, že dlouho mixa jsem tam hrála, ale je to náročné, je to úplně něco jiného, když trénujete, dejme tomu, v tichosti, prostě máte úplně jiný podmínky a teď najednou prostě ten šum, furt se něco děje, furt tam někdo chodí. Bylo to náročný, musím říct. Celkově na těch stadionech prostě ta ozvěna je to o hodně víc slyšet, znát, prostě cokoliv tam slyšíte a není to prostě příjemný, když ona si nadhazuje a lidi tam procházejí a sedají si prostě ten balon, snažíte se zaostřit, ale vidíte, že se tam někdo hejbe nebo prostě pro mě to je třeba náročnější, někdo to třeba vůbec nevnímá, ale obzvlášť, když třeba někdo tam je v bílý a je to něco jiného prostě, no.
1: Vás říká debl, s Taylor můžete zautočit na ten svůj společný kariérní Grand Slam deblový, kolikrát už vám to někdo předhodil, tohle téma?
2: Párkrát to bude, myslím si, že obzvlášť Taylor to hodně vnímá, ale když se nám povedl ta Paříž, tak to tam hnedka bylo vlastně a říkali jsme, my si chceme trošku užít teďka tu Paříž a US Open bude až za ty 2-3 měsíce, takže jako ale samozřejmě já to tak nevnímám, prostě chci předvíst dobrý tenis a když ty zápasy odehrajeme super, tak určitě na to máme. Je to dlouhá cesta, zase jsme první nasazený, prostě každý proti nám nemá co ztratit, hraje se jim dobře, takže není to nic jednoduchýho. O to víc samozřejmě Taylor prostě doma, myslím si, že to tam má, prostě hrozně moc ten turnaj tady chce, takže vezmeme to prostě zápas po zápase.
1: A budeme držet palce, děkuju.
2: Děkuju moc.

0: konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V Corona Parku, nedaleko letiště LaGuardia, na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Takže to jakoby fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková.
4: Asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem obě sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy.
1: Pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů.
0: Uslyšíte od 30. srpna do 13. září.
1: Od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 1:30. Jana Kulda a aktuální zprávy.
7: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu, nakupují totiž energie s předstihem, takže současný růst cen se v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. Odborníci to považují za dostatečné množství pro podzim a zimu. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi firmám, které těží ropu u Falklandských ostrovů. Informuje o tom stanice BBC. Souostroví v jižním Atlantském oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy nárokuje a Londýn to odmítá. A Slovácké divadlo v Uherském Hradišti dnes zahájí sezonu průvodem divadelních postav městem. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehrají scénky nebo improvizovaná vystoupení. Chybět nebudou postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Vicomte Valmont z nové hry Nebezpečné vztahy. Slovácké divadlo taky zveřejní program nadcházející sezóny.
0: Sport.
7: Kanoistka Tereza Kneblová nepostoupila z kvalifikace světového poháru ve francouzském Vers-sur-Marne. Světová šampionka tak dopadla stejně jako včera další letošní mistr světa kajakář Jakub Krejčí. V soutěži kanoistek prošly dojíst o medaile vedoucí žena pohárového seriálu Martina Sadková a Václav Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna, v Praze kolony na Strakonické z centra. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se zhruba na 174. kilometru a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu je až do omezení na 196. Osobním autem počítejte u Brna asi 25 minut navíc. Silnice 35, příjezd do Litomyšle směrem od Hradce Králové. Kolona aktuálně od Cerekvice až na půl hodiny. Silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy. Dejte pozor v Doxech. Mezi Doxy a Starými Splavy kozy, stádo kos na vozovce, varují policisté. V Praze je ucpaná Strakonická na výjezdu směr Příbram. V Lahovicích před odbočkou na Radotín zabrali jeden pruh silničáři.
9: Prahy ven až k Lahovickému mostu sekají trávu uprostřed. Je to zoufalý.
8: Pojíždět budete asi 25 minut od Barandovského mostu. Kolony taky v ulici k Barandovu směrem z centra, tam je nahoře na kopci v pravém pruhu po nehodě dvě auta. A kolona opět už z myší díry. V Praze už taky regulují dost výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka směr Troja, takže třeba v Patočkově ulici už je dlouhá kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme převážně oblačno, v jižní polovině území se přechodně vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví místy přeháňky, výjimečně i bouřka. A nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je tu sportovní přehled, když Německo naposledy hostilo mistrovství světa basketbalistek, řada současných hráček ještě nebyla na světě. Turnaj se do Berlína vrací po 28 letech. V příštích dnech o něm budeme mluvit hodně často a platí to i o sportovních přehledech. Jeden takový a nejčerstvější aktuálně připravil Adam Weidenthaler. Vítej.
1: Pěkný den. Prvními soupeřkami českých basketbalistek na světovém šampionátu budou Italky. O přednostech favorizovaného soupeře, se kterým mají Češky v posledních letech vyrovnanou bilanci, mluví reprezentantka Veronika Voráčková.
2: Pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky, takže si myslím, že tam to nebude úplně tak jako ty poslední 4 zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat. Myslím si, že ty první zápasy jsou takový nepředvídatelný.
1: Zápas v skupinové fáze začne ve 20:15 v přímém přenosu na této stanici.
0: Tři české tenisty čeká na US Open zápas o osmifinále. Linda Nosková vyzve Američanku Liovou. Její krajanka Navarová nastoupí proti Karolíně Muchové. V mužské dvouhře čeká Jiřího Lehečku Řek Tsitsipas. Na turnaji dál máme reportéra a o nic podstatného samozřejmě nepřejdete.
1: Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík. Ten přitom vstřelil postupový gól v závěrečném předkole do sítě Červené zvezdy Bělehrad. Záporočeši naopak zařadili zraněného kapitána Matěje Vidru, který prodělal operaci v posledních dnech. Viktoria také počítá s novými obránci Denisem Vavrem, Adamem Gabrielem a Tobiášem Pališťákem. Sparta dala na soupisku, kterou zveřejnila Unie evropských fotbalových asociací na svém webu, také nové posily do defenzivy, tedy Kianu Hufra a Loakam Besoha.
0: Vítězem ankety o hráče měsíce v první fotbalové lize se za srpen stal Martin Schubert. Z Mladé Boleslavy mezi trenéry vyhrál Branislav Fodrek z Liberce.
1: Ve druhé fotbalové lize se večer bude hrát o první místo v tabulce. Vedoucí Ústí nad Labem přivítá B tým Slávie. Pražané mají dvoubodovou ztrátu, stejně jako Karvina a Příbram. A právě Karvina bude dnes hrát s Kladnem. Prostějov vyzve Táborsko, Jihlava nastoupí proti České Lípě a Vlašim se utká s Třincem. Všechny tyto duely druhé ligy začnou shodně v 18 hodin.
0: Kanoistka Tereza Kneblová nepostoupila z kvalifikace světového poháru ve francouzském Vers-sur-Marne. Světová šampionka tak dopadla stejně jako včera další letošní mistr světa, kajakář Jakub Krejčí. V soutěži kanoistek prošli dojíst o medaile vedoucí žena pohárového seriálu Martina Sadková a Václav Chaloupka. Neuspěli bronzový medailista z červencového mistrovství světa Lukáš Kratochvíl, olympionik Lukáš Rohan a mezi kanoistkami ani Tereza Michalová.
1: Volejbalisté mají před sebou poslední přípravné utkání před mistrovstvím Evropy. V Belgii nastoupí proti domácím, se kterými včera prohráli 0-3 na sety. Šampionát začne ve středu, Češi se v Modeně utkají s Řeckem, Švédskem, Slovenskem, domácí Itálií a Slovinskem.
0: Atletku Lourdes Glorie Manuel čeká jako jedinou Češku v finále diamantové ligy. V sobotu večer se představí v závodě na 400 metrů, ve kterém je v průběžném hodnocení série třetí.
3: Obrovská výzva, vzhledem tomu, že je to nový závod pro mě a ta konkurence je neskutečná, ale těším se na to a vzhledem tomu, že už to bude můj předposlední závod, tak samozřejmě bych se nejraději přiblížila ke svému osobnímu rekordu.
1: Cyklisté na Vuelte jedou jednu z nejdelších etap letošního ročníku. V červeném trikotu lídra závodu je Španěl Enric Mas, jediný Čech Jan Hirt za ním zaostával na začátku závodu o 42 minut a byl na 20. pozici. Aktuálně mají za sebou cyklisté nějakých 40 kilometrů, ještě jim 150, více než 150 zbývá, za nimi ale jedno stoupání nejvyšší kategorie, které trochu oddělilo zrno od plev. Jan Hirt zatím ve vedoucí skupince, ve které je ale další dobrá 30 závodníků, peloton za nimi zaostává ale jen a pouze o 20.
0: Česká šipkařská jednička Karel Sedláček vstoupí do pražského turnaje Evropské tour Czech Darts Open. Večer se v Letňanech utká se světovou 23. Australanem Hetou. Sedláček prošel na hlavní turnaj z kvalifikace a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvil o své formě.
4: Jak mentálně, tak i po ty sportovní se cítím jako dobře a za minulý týden vlastně se mě povedlo hrát fantastický výsledek, když jsem se dokázal kvalifikovat na finále světové série. Jo, forma je, ale tam samozřejmě se rozhodne až na místě a jak to tam všechno zapadá.
1: Zápas mezi Sedláčkem a Hetou začne přibližně ve 22 hodin. V akci budou celkem 4 Češi. Už v tuhle chvíli by měl hrát David Rossi proti Angličanovi Gildingovi, pak taky Jiří Brejcha proti Iru O'Connorovi a zhruba od 19:30 taky česká dvojka Adam Gavlas proti Polákovi Ratajskému.
0: Sportovní přehled připravil Adam Weidenthaler. Díky a naslyšenou.
1: Krásné odpoledne.

Jedna novinka z Formule 1. Francouzský pilot Pierre Gasly přišel o třetí místo z velké ceny Monaka. Formule 1. Odvolací soud obnovil jeho tresty za překročení rychlosti v boxech. U silných motorů ale můžeme zůstat a pozvat vás na naše další vysílání, protože v pořadu Kilometry Jiřího Ješka se objeví muž, který dlouhé roky létal v sérii Red Bull Air Race. Známé jméno je třeba mistr světa v téhle disciplíně, kde se radoval ve Fort Worth nedaleko Dallasu v americkém městě Texas Martin Šonka, a tím druhým, kdo závodil za Česko, je Petr Kopfstein, který se představí právě v jednom z dílů pořadu Kilometry Jiřího Ješka, a řeč bude nejen samozřejmě o létání, ale protože je to běžecký a cyklistický pořad, tak i o tom, že se mu povedlo absolvovat závod Ironman v rakouském Zell am See. Tak se těšte někdy zase na Kilometry Jiřího Ješka.

0: 13 hodin 50 minut a je tu naše pravidelná rubrika v tomto čase. Dokážete si představit, že by v jedné z nejprestižnějších fotbalových soutěží neopustil rozhodčí čtvrt hodiny středový kruh? Také o tom teď mluvil bývalý rozhodčí Premier League Mike Dean. S podrobnostmi je ve studiu Jakub Marek, který přidá i další zajímavosti ze světa sociálních sítí. Tak vítej.
1: Příjemné odpoledne. Na sociální síti X má na účtu Telegraf Football už úryvek z podcastu anglického fotbalisty Jamieho Vardyho skoro milion zhlédnutí, a to hlavně proto, že jde o poměrně kontroverzní obsah. 58-letý rozhodčí Mike Dean, který odpískal v Premier League víc než 500 zápasů, v něm mluvil třeba o tom, jak z legrace s některými dalšími rozhodčími přistupovali k vybraným zápasům, a to dost neprofesionálně.
2: Hráli jsme takové hry, u kterých jsme se hodně nasmáli, třeba jak dlouho to vydržíme, aniž bychom zapískali. Samozřejmě to bylo před zavedením videorozhodčího a třeba tak 25 minut jsme to vydrželi. Hráčům jsme vždycky říkali, nech to být, nech to být. A ještě jednu věc jsem dělal v Premier League. Stál jsem ve středovém kruhu a zkoušel, jak dlouho v něm zůstanu, než ho budu muset opustit. Jen jsem dělal legraci a zkoušel, kam až to dojde. Tak nějak jsem uprostřed pobíhal zhruba 15 minut.
1: To říkal v podcastu Jamie Vardy's Having Party bývalý rozhodčí z nejvyšší anglické fotbalové soutěže Mike Dean.
0: My jsme v regionální soutěži žákovské měli rozhodčího, který dokonce ten středový kruh neopustil vůbec. Ale to je trochu něco jiného.
1: Přece není to Premier League.
0: Pojďme dál. Životní výsledek vybojoval v jedné z nejtěžších etap cyklistické Vuelty 20-letý slovinský cyklista Jakob Omrzel. To samo o sobě je něco výjimečného, ale na sociálních sítích se dočteme ještě jednu výraznou souvislost. Jakou?
1: Krajan tady Pogačara, který už tedy na Vuelty po pádu nepokračuje. Jakob Omrzel totiž před skoro 2 lety spadl při junior závodě v Itálii, po kterém musel být dokonce resuscitován, poté to, co utrpěl hlubokou řeznou ránu na krku. To připomíná účet Velon CC. Teď ve 20 letech prožívá skvělou premiéru na Vueltě, když vyhrál ve Španělsku 12. horskou etapu. Mimochodem tady Pogačar se prvního úspěchu na Grand Tour dočkal také právě na španělské Vueltě. No a pětinásobný vítěz Tour de France byl tehdy navíc o půl roku starší než teď Omrzel, takže teď v Omrzelovi logicky Slovinci vidí další možnou hvězdu po tom návratu po těžkém zranění.
0: Cyklistika a Slovinsko, to je jasná souvislost, kterou třeba jsme probrali i teď v hitech sociálních sítí s Jakubem Markem. Tak hezký den.
1: Díky, hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
1: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
0: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
1: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
3: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
4: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
3: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů, tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lán? To se dozvíte z přímého přenosu Radiožurnálu Sport, který začne s výkopem utkání ve čtvrtek v 21 hodin.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
6: Ústavní soud na návrh opozice přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ropný sklad v Soči na jihu Ruska hoří po nočním ukrajinském útoku. České basketbalistky zahájí světový šampionát soubojem s Itálií. Na Strakonické směrem z Prahy popojíždí kolona před zúžením u Jíloviště. A počasí bude převážně oblačno, na jihu se přechodně vyjasní, na severu večer místy přehánky, výjimečně i bouřky a teploty až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Co se s návrhem bude dít dál, popisuje mluvčí ústavního soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková.
7: Mohu potvrdit, že ústavní soud podání obdržel, další postup je standardní, další následující pracovní den, tedy v pondělí, bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
6: Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty, prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď je za způsobení smrti, třeba pod vlivem alkoholu, hrozí 6 let vězení, nově by to mohlo být až 10. Změny by se měly týkat například taky ujíždění před policií, popisuje mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
8: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
6: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Ukrajina dnes v noci zaútočila drony na ruský ropný sklad ve městě Soči v Krasnodarském kraji. Na místě vypukl požár, informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegram jde o terminály ropných společností Rosněv a Lukoil. Ropné sklady, terminály nebo rafinérie jsou častým cílem ukrajinských úderů. Kyjev tím chce snížit ruské příjmy, aby Moskva nemohla financovat válku. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina ale důsledky těchto útoků nejsou kritické. Pražští kriminalisti ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a Rumunska objasnili květnový výbuch bankomatu v Kunraticích. Pachatelé z něj odnesli přes 300 tisíc korun a způsobili celkovou škodu přes 900 tisíc. Policie zadržela v Rumunsku 3 cizince, kteří po útěku z Česka pokračovali v trestné činnosti taky v Bratislavě, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
9: Celkem jsou tedy zadrženy 3 osoby, a to cizinci ve věku 30, 33 a 36 let, kteří jsou v současné chvíli ve vydávací vazbě v Rumunsku, odkud budou v rámci extradice převezeni na Slovensko a poté poputují po odpykání trestu do České republiky, kde jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže a poškození cizí věci.
10: Sport. Po 12 letech se české basketbalistky představí na mistrovství světa. Ve 20 hodin a 15 minut se v přímém přenosu radiožurnálu Sport střetnou s Italkami, bronzovými medailistkami z posledního evropského šampionátu. Soutěžní debut v seniorském týmu vyhlíží v Berlíně 19-letá pivotka Kateřina Kalná a věří, že by na úvod mohly Češky se spoluhráčkami favoritky zaskočit.
11: Z Itálie máme asi největší šance. Nedělám se jako nějaký velký naděje, že bych tady odehrála nějaký minuty velký. My to do teď ani moc nedocházelo, jak velký to je skok od té mládeže právě do té ženské repre, a já na sebe můžu být jedině pyšná.
10: Dalšími soupeřkami českých basketbalistek ve skupině mistrovství světa budou v neděli Číňanky a v pondělí Američanky. Do play-off se dostanou 3 nejlepší celky tabulky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D10 u Brandýsa a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 8. kilometru leží mezi jízdními pruhy kovová trubka. Hlídka jede na místo. V Praze už se rozjela kolona na Strakonické za Barandovským mostem směrem z centra. Údržba u Lahovického mostu skončila, volné opět 2 pruhy. Kolona se ale pouze přesunula teď na Strakonickou k Jíloviště k omezení. Zdržíte se ve směru z Prahy asi 25 minut od Zbraslavy. V Praze houstne provoz, musí už i regulovat vjezdy do tunelového komplexu Blanka, tak před tunely čekejte kolony. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Delší ve směru z Prahy, brzdí se už na 173. kilometru a je to až do Brna. Často se stojí i v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte u Brna přes půl hodiny. Ucpává se už i silnice 43 z Brna na Svitavy před Lipůvkou a aktuálně popojíždí od České. A ještě silnice 35, příjezd do Litomyšle ve směru z Hradce Králové. Kolona teď od Cerekvice asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně oblačno, v jižní polovině území se přechodně vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně taky bouřky. A nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
13: Hezké odpoledne. Fotbalový Liverpool bude mít posilu, ale musí si na ní ještě počkat. Z francouzského Saint-Étienne přichází fotbalový talent. Jmenuje se Julian Nguessan, je mu 18 let a natrvalo se stane hráčem anglického klubu až 1. ledna. Reds, jak si Liverpool říká, to oznámili s tím, že do té doby bude ještě ve zbytku aktuální sezony mládežnický reprezentant hostovat v Brestu. Nguessan prošel v Saint-Étienne akademii a už v loni v lednu debutoval ve francouzské lize. Tam si připsal 8 startů, na minulém světovém šampionátu 20-letých hrál za Francii, odehrál všech 7 zápasů a Francie skončila na 4. místě.
0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.

0: Na Radiožurnálu Sport teď dostává prostor atletika, protože je vše připraveno k dvoudennímu finále Diamantové ligy v Bruselu a nejen o českém zastoupení bude teď mluvit Jakub Marek, vítej.
1: Příjemné odpoledne, jediným českým zástupcem, respektive zástupkyní, bude v Bruselu Lourdes Gloria Manuel, česká sprinterka, halová mistryně světa běhu na 400 metrů, které se bohužel v srpnu nevyvedl ten venkovní vrchol, první z těch venkovních vrcholů evropský šampionát, kde ve finále nakonec byla na čtvrté pozici vlastně v čase, který je pro ní nejpomalejší v té venkovní sezóně 50,86 setin sekundy, když už předtím se v červnu ve Francii dostala dokonce na 49,37, takže o sekundu a půl ještě rychleji běžela v Paříži nežli v Birminghamu, no ale po tom zmiňovaném, nechci říct neúspěchu, ale zkrátka čekalo se víc Birminghamu, tak ukázala v Chořově na Diamantové lize, kde běžela vloženou 300, že ta forma tam je a vlastně vylepšila národní rekord na 300 metrů a tak si myslím, že skutečně ta forma tam bude i zítra. Bohužel je tedy Lourdes Gloria Manuel v 21 letech jedinou českou zástupkyní ve finále na Diamantové lize, ještě relativně blízko měl i výškař Jan Štefela o Štěpař, Jakub Padlejch také usiloval o to finále. Mluvilo se i o Amálii Švábíkové, tyčkařce, ale ta z logických důvodů, kdy přerušila kariéru kvůli těhotenství, tak samozřejmě teď neskáče, ani by nenazbírala tolik bodů, ale nakonec tedy jedna jediná česká účast na finále Diamantové ligy Bruselu.
0: Lourdes Gloria Manuel poběží svůj závod v Bruselu až zítra, tak co zajímavého je na programu dnes?
1: Rozhodně se nejen čeští, ale i mezinárodní fanoušci můžou těšit opět na to, co se bude dít v tyčkarském sektoru, v tyči mužů, protože jsme z posledních let zvyklí na to, že Armand Duplantis naprosto dominuje soutěži tyčkařů, ten jeho světový rekord už je teď 631 cm, ale na poslední Diamantové lize ve švýcarském Curychu ukázal, řekl Emmanuel Karalis, že ta dominance Duplantise zas nemusí být až tak úplná, protože Karalis se zlepšil v Curychu na 620 cm, je tak druhým nejlepším tyčkařem historie, i přesto prohrál v Curychu s Duplantisem o 5 cm, takže na neuvěřitelných výškách se teď bojuje o nejlepšího tyčkaře na světě a když jsem se díval na tabulku nejlepších výkonů historicky v tyči, tak prvních 21 výkonů mají tito dva, Duplantis a Karalis. Aby byl přesnější, Duplantis 19 výkonů, Karalis 2, ale to jen dokladuje to, jak výjimeční jsou tito dva tyčkaři a i přesto, že jejich soupeři Američan Kendricks, Australan Marshall a Nor Guttormsen se letos dostali přes 6 metrů, což byla v nedávné minulosti hranice, která vítězila na všech velkých světových akcích, tak teď to jsou spíš takový tři muži v pořadí a ještě, abych nezapomněl na jednu velmi zajímavou slovenskou účast, dnes poběží ve finále Diamantové ligy Emma Zapletalová, Slovenka, která suverénně ovládla čtvrtku překážek na evropském šampionátu v Birminghamu poté, co loni, řekl bych, až šokovala bronzem na světovém šampionátu a dnes by měla být jednou z favoritek právě ve finále Diamantové ligy Anna Kokrelová, Američanka, ta v tom posledním závodě v Curychu ukázala, že se dostává do skvělé formy, takže by to mohl být třeba souboj těchto dvou atletek.
0: Říká v našem odpoledním vysílání náš atletický expert Jakub Marek. Tak díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Diamantová liga, finále Brusel, dvoudenní finále dnes a zítra. Zítra tedy i s Lourdes Glory Manuel v závodě na 400 metrů. O tom také od nás samozřejmě uslyšíte.

0: Po velmi povedeném mistrovství světa závodí čeští vodní slalomáři znovu ve světovém poháru, tentokrát na olympijské trati ve francouzském Vers-sur-Marne, kde dnes bojovali o medaile kanoisti i kanoistky. A Jan Suchan nám už teď může říct, jak to dopadlo. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, mám nádhernou novinku, a sice, že Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru. Teď už přijímá gratulace od svých parťáků i soupeřů. Bylo to velké drama, protože poslední muž, který ho mohl ohrozit, tak ho ohrožoval do poslední branky a nakonec Slovinec Žigalin Hočevar zaostal o pouhých 16 sekundy za českým mistrem světa z roku 2020. Jedna, který tedy slaví další velký úspěch své kariéry. Jistě není to světové zlato, ale je to vítězství ve světovém poháru, které má o to větší hodnotu, že se počítá do olympijské kvalifikace na příští hry v Los Angeles, byť tedy vodní slalomáři budou závodit v Oklahoma City. Václav Chaloupka tedy teď dostává nejvyšší možný počet bodů právě do tohoto zmiňovaného žebříčku díky tomuto vítězství. Druhý tedy skončil Slovinec Hočevar, třetí Brit Wesley. Také jedno zastoupení mělo Česko mezi ženami, kanoistkami. Tam to nebylo až tak slavné. Martina Sadková obsadila šesté místo, když nakupila řadu chyb, podjela branky 4 a 6, dotkla se osmnáctky. No a proto v celkovém hodnocení světového poháru klesla z prvního na druhé místo. Bylo to opravdu hodně nesnadné pro všechny kanoistky. Každá dostala alespoň nějakou penalizaci. Vyhrála 21-letá Slovenka Zuzana Paňková před sestrou Žigy Lina Hočevara, tedy Evou Alinou Hočevarovou a Italkou Bertoncelliovou.
0: O světovém poháru ve vodním slalomu ve francouzském Vers-sur-Marne si povídáme s reportérem Janem Suchanem. Ve finále byli tedy jen dva Češi, a co zbývající reprezentanti?
1: No, trochu to vypadá, jako by se potvrzovalo to přísloví, že po posvícení přichází půst, tedy že v kvalifikaci uvízli další čeští medailisti z červencového mistrovství světa, když na včerejší neúspěch světového šampiona Jakuba Krejčího navázali další zlatá hrdinka z Oklahomy, Tereza Knéblová, i bronzový Lukáš Kratochvíl, když Knéblová brala 22. pozici, Kratochvíl 33. a do finálové dvanáctky se nevešli ani 16. Lukáš Rohan a 26. Tereza Michalová, ale díky Václavu Chaloupkovi a jeho prvnímu místu z toho přece jen je český úspěch na světovém poháru ve Vers-sur-Marne.
0: Řekni ještě, co čeká dál vodní slalomáře ve Francii.
1: Bude to kajak cross, zítra nejdříve časovka od 10:30, která zároveň slouží jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy. Ty jsou na programu od 14:00 a finále se pojede po 16:00 odpolední. Pochopitelně o tom všem uslyšíte na Radiožurnálu Sport, stejně jako o finále světového poháru, které bude příští týden od čtvrtka do neděle ve španělském Soudu Urgel.
0: Zve reportér Jan Suchan, díky, hezký den.
1: Rádo se stalo, krásný den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
3: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
2: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
4: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
3: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
2: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
3: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
2: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
3: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
2: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
3: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
2: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 14:30. Jana Gulda a zprávy.
9: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macenky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macenka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Vodohospodáři začnou poprvé v historii doplňovat Vltavskou kaskádu vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak zajistí právě voda ze Slap. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. A dnes ráno skončila v Jihomoravském kraji výstraha na nebezpečí vzniku požáru. Hasiči ale upozorňují, že je stále zakázané pálení biologického odpadu nebo vypalování trávy. Lidi by měli být i při rozdělávání rekreačního ohně opatrní.
0: Sport.
9: Kanoista Václav Chaloupka poprvé vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Mezi ženami dojela Martina Sadková ve Francii šestá a přišla tak o vedení v celkovém pořadí světového poháru. Zvítězila Slovenka Paňková a novou lídriní seriálu je Slovenka Chočevarová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na Strakonického jíloviště a překážka na D1 za Prahou. Na výjezdech z Prahy houstne provoz. Na Strakonické ve směru z Prahy na Příbram navíc brzdí provoz zúžení u jíloviště. Dnes ještě do jednoho pruhu. A kolona je na 35 minut od Zbraslavy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zpomalte u sjezdu na Starou Boleslav. Na 15. kilometru nehoda mírně zasahuje do jízdního pruhu a brzdí se prudce. Na D1 silný provoz směrem z Prahy. Teď navíc na 10.5 kilometru Pražského okruhu stojí osobní auto v levém pruhu. Zřejmě porucha a začíná se tvořit kolona. Pomalu pak pojedete i před zúžením u Šmejkalky. Ucpává se taky silnice 3 z Prahy na České Budějovice. Před Benešovem postojíte asi 15 minut. Na D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna. Delší z Prahy kamiony od 168. kilometru. Osobní zhruba od Kývalky pro osobní je to asi na 25 minut. Dost ucpaná je u Brna taky silnice 23 na příjezdu do Rosic z dálnice D1. No a páteční kolony už taky na silnici 43 z Brna na Svitavy. Před Lipůvkou aktuálně na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme převážně oblačno, v jižní polovině území se přechodně vyjasní, později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a kdo by to byl řekl, v 7. kole fotbalové šance ligy se o první místo v tabulce utkají obhájci titulu ze Slavie s nováčkem brněnskou Zbrojovkou. Je to zápas, kterému se primárně budeme věnovat i v našem pátečním magazínu s naším expertem Pavlem Horvátem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
3: Šlágr kola.
0: Zbrojovka Brno je společně s Libercem druhá po neúplných 6 odehraných kolech šance ligy s bilancí 4 výher, 1 remízy i porážky. Tak dá se říct, že bys to řekl nebo vsadil si na to před startem sezony?
1: Tak úplně takhle bych to neviděl. Samozřejmě jsem věřil tomu, že Zbrojovka je silná na to, aby rychle ztratila tu šanci v úvozovkách hrát o sestup, protože si myslím, že ty hráči jsou tam zkušený, nejsou to žádný vyukaný mladíčci, ale že bude takhle vysoko, to bych samozřejmě netypoval.
0: Řada hráčů šla do Zbrojovky už v minulé sezóně, protože třeba nedostávala tolik šancí v nejvyšší soutěži. Teď jsou ti samí fotbalisté pravidelně v základní sestavě týmu, který hraje o čelo šance ligy. Je to i ukázka kvalit kouče Martina Svědíka, že zkrátka Vachouška, Čavoše, Langra, Žitného a tak dále nějakým způsobem posunul.
1: No, jednoznačně, určitě se to takhle dá pojmenovat. Myslím si, že dalším jmenovatelem bude to, že ty kluci nějakou kvalitu měli, ale z nějakých důvodů se prostě v těch svých ligových týmech úplně neprosazovali. Když řekneme třeba Langra, Vachouška, tak je logický, že Tadeáš Vachoušek v Teplicích prostě to měl velmi těžký a musel změnit vzduch. Langer, myslím si, že je velmi dobrý hráč, který prostě pod tou tíhou tý konkurence musel opustit svoje bývalé mužstvo a teďka válejí ty kluci. Tonda Vaníček, který hrál druhou ligu za Budějovice, dokazuje, ať už v základu nebo jako střídající hráč, že prostě jsou to nadstandardní kluci a dohromady tvoří skvělý tým. Samozřejmě nahoře mají teďka Vašulina, který má, troufnu si říct, reprezentační formu.
0: Říká Pavel Horvát, proti Zbrojovce ale tentokrát bude stát mistrovská Slavia, která má za sebou vítězné derby na Letné a před sebou první utkání v Lize mistrů proti Lán. Pražané ve čtvrtek zveřejnili taky soupisku 25 hráčů pro evropskou soutěž. Chybí na ní kromě zraněného obránce Igoha Ogbua taky někdejší dlouholetá brankářská jednička sešívaných Jindřich Staněk. Myslíš, že to znamená, že má třeba zamířeno někam jinam?
1: No, dá se to z toho vytušit. Musím říct, že tu informaci nemám, že jsem se ani nepídil, ale takhle, když se to řekne, tak vlastně je to logický. Jindra Staněk, pokud je fit, tak si myslím, že má ambice chytat jako jednička v kterýmkoliv týmu a samozřejmě úplně by nebyl spokojený, pokud by nebyl na soupisce a byl zdravý a byl ve formě. Takže já si myslím, že se můžeme brzo dočkat nějakého přestupu.
2: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
3: Šlágr kola.
0: Nemůžeme ale zůstat u jediného utkání, protože se chystá derby o sever Čech. Jablonec, Liberec, po dlouhé době do něj vstupuje Slovan jako lépe postavený tým v tabulce. Jak se v tvých očích změnil Liberec pod koučem Branislavem Fodrekem?
1: No, musím říct, že je tam velká intenzita. Je tam velká intenzita. Radek Kováč chtěl hrát fotbal, chtěl hrát výstavbu. To se tady, bych řekl, malinko možná změnilo, ale je tam obrovská intenzita, důraz na osobní souboje a důraz na to, že chtějí vládnout na hřišti a tam si myslím, že je velký rozdíl.
0: Pavel Horvát zažil derby Jablonce s Libercem. Dokážeš si představit fanoušky Liberce v jabloneckých sektorech na stadionu Střelnice v té době, kdy si na severu Čech kopal, protože je o utkání opravdu velký zájem a i zvedení Slovanu zní jasně, kupujte lístky kamkoliv.
1: No tak je to zajímavý. Já si myslím, že já když jsem hrál v Jablonci a bylo derby, tak samozřejmě ty sektory byly plný. Měl jsem to štěstí, že jsem zažíval tu euforii obou týmů po postupu do ligy, takže tam bylo plno a vždycky prostě měli svoje místo soupeřovi fanoušci. Na druhou stranu teďka v Jablonci je to trošku novinka, protože na Jablonec úplně se davy nehrnuli, ale viděli jsme prostě ta forma a ty výsledky a samozřejmě i forma a výsledky Liberce prostě teďka svádějí k tomu, že ten staďák bude vyprodaný. No a já doufám, že se nestane nic jako takového nepříjemného, aby jsme to nemuseli řešit, ale samozřejmě čím víc fanoušků bude, tím líp. Vídáme to i na cizích stadionech, že vedle sebe sedí fanoušci dvou týmů, tak já doufám, že tam vyhraje to fanouškovský a ne nějaká hloupost.
0: To byla pozvánka na víkendový ligový fotbal i s Pavlem Horvátem, tak hezký pátek i víkend.
1: Hezký den.

Rádi vás v našem vysílání Radiožurnálu Sport pozveme na program ligového fotbalového víkendu. Zítra odpoledne začnou 3 zápasy ve stejný čas. V 15 hodin Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, také Slovácko Pardubice a šlágr kola mezi Slaví a Zbrojovkou Brno. Přímý souboj o první místo. Slávisté mají 14 bodů, Zbrojovka 13. Zítra večer vstoupí do tohoto programu víkendu také další nováček z Brna, a to Artis v zápase proti Viktorii Plzeň. To je tedy sobota 18 hodin a v neděli jsou na programu další 4 zápasy. Už ve 13 hodin začne duel Mladá Boleslav Baník Ostrava, odpoledne pak od 15 hodin další derby, tentokrát severočeské Jablonec Liberec. Stále se bavíme tedy o neděli a v 15 hodin také Zlín Teplice a program víkendu zakončí fotbalisté Hradce Králové, kteří v 18 hodin v neděli tedy přivítají pražskou Spartu.

0: Dobré zprávy přišly z Francie od českých sportovců a bylo to z místa, kde 2 roky nazpátek na olympijských hrách oslavili zlaté medaile čeští rychlostní kanoisté. Kanoista Martin Fuchsa na kilometru a na stejné vzdálenosti také kajakář Josef Dostál. A opravdu na dohled od toho je kanál pro vodní slalom. A tam kanoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru. Na olympijské trati ve Vers-sur-Marne zvítězil o 16 setin sekundy před lídrem seriálu Žigou Linem Čevarem ze Slovinska. 28-letý Chaloupka se prvního triumfu v pohárovém seriálu dočkal 5 let po zisku titulu mistra světa. Dosud byl nejlépe druhý v Po v roce 2020 a letos ve slovinském Tacenu. Na jiná medailová umístění doposud nedosáhl. V celkovém pořadí světového poháru se nyní posunul na 2. místo za Hočevara. Světový pohár má poslední zastávku příští týden ve Španělsku. Tam se budou rozdělovat body dvojnásobně a důležité to bude směrem tak k olympijské kvalifikaci.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
2: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
3: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slaví 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
1: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
4: To je všechno, je konec. Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
2: Na každém zápase.
1: U každého důležitého momentu.
5: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
2: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
6: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
1: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Hezké odpoledne s Radiožurnálem Sport. Fotbalista Denis Halinský po více než 2 letech se vrací do Pardubic. 23letý stoper bude na východě Čech půl roku hostovat z pražské Slávie. Součástí dohody není opce na přestup. Oba prvoligové kluby o transferu informovali na sociální síti X.

0: domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Aktuální zprávy má pro vás Jana Kulda.
2: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně pastvin, se stal kulturní památkou. Jednání o Hormuzském průlivu nepokračují, přiznali USA. České basketbalistky se na úvod světového šampionátu utkají v Berlíně s Italkami. Na Strakonické na výjezdu z Prahy směrem na Příbram popojíždí dlouhá kolona. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změnil tak rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo i z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď je vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
4: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
2: Komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Bílý dům nevede s Íránem žádná jednání. Pro jejich obnovení stanovil podmínku, že Teherán přestane střílet po civilních lodích. Konflikt přitom odmítl nazvat válkou, přestože jen tento týden si obě země vyměnily několik útoků.
5: Spojené státy teď s Íránem žádná jednání nevedou, řekl americký viceprezident Vance. Boje s Íránem přitom odmítl nazvat válkou. Aktivní operace podle něj skončily už před měsíci, přestože Spojené státy a Írán jen tento týden třikrát vyměnili palbu kolem Hormuzského průlivu. Podle Pentagonu bylo od konce února zraněno 790 amerických vojáků, 18 jich zahynulo. Vance odmítl říct, kdy konflikt skončí. To je podle něj na Íránu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského, anebo hrdličku sokorskou. A taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
6: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo Durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
7: Sport. České basketbalistky se poprvé po 12 letech představí na mistrovství světa. Od 20 hodin a 15 minut nastoupí v Berlíně proti Italkám. O postup ze skupiny pak budou bojovat ještě proti Číňankám a na závěr proti obhájkyním titulu z Ameriky. Právě úvodní dva duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude oslabený český tým konkurenceschopný.
8: Tak máme velmi těžkou skupinu. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým třeba než je Čína.
7: Utkání Česko-Itálie odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna, taky Strakonická za Prahou. Na dálnici D1 po pojíždějí kolony v Brně v obou směrech, před omezením na 196. kilometru. Ve směru z Prahy se brzdí už zhruba na 173. kilometru a nesouvislá kolona často i v levém pruhu je až k omezení. Pro osobní je to na půl hodiny. V opačném směru fronta od sjezdu na Slatinu a jede pomalu. U Brna dlouhá kolona i na silnici 43 směr Svitavy. Po pojíždí před Lipůvkou. Dost ucpaná je i silnice 23 na příjezdu z Brna do Rosic. Silný provoz hlásíte na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí kolony v součtu asi na půl hodiny. Další fronty pak čekejte i před Moravskou Třebovou, a to už od Koclířova. Na 35 se zdržíte taky v Liberci. Větší jsou tam fronty ve směru na Chrastavu asi na 15 minut. A velmi silný provoz taky v Praze. Nejdelší kolona teď určitě na Strakonické, na výjezdu z Prahy směr Příbram. Před Jílovištěm je to na 40 minut už od Pražského okruhu. Je tam zúžení aktuálně do jednoho pruhu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přehánkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přehánky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
10: Rádi v našem vysílání budeme připomínat sportovní úspěch. Kanoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Vers-sur-Marne se mu to povedlo o 16 sekundy před lídrem celého seriálu světového poháru Žigou Linem Hočevarem. A vy Václava Chaloupku uslyšíte v našem odpoledním vysílání a nemuselo by to dlouho trvat.
3: Radiožurnál Sport
0: a František Kuna.

0: Ještě 5 hodin a 5 minut a začne to. České basketbalistky čeká hned na úvod světového šampionátu zřejmě klíčové utkání v boji o postup do play-off. Od 20 hodin a 15 minut se střetnou v německém Berlíně s Italkami, které jsou ve světovém žebříčku na rozdíl od zbylých soupeřek ve skupině jen o pár příček před nimi.
1: S Itálií máme asi největší šance.
2: Víme, že hodně důležité pro nás bude hned to první utkání s Itálií. Pro nás nejsou úplně příjemným soupeřem právě svojí silovou hrou a takovým strojovým tempem a je to tým, který už spolu hraje dlouho pospolu, takže víme, že nás nečeká nic lehkého, ale jestliže nám se všechno podaří a bude se nám dařit střelba a rychlý přechod, proč bychom nemohli uspět zrovna v tomhle jednom utkání.
3: Shodují se debutující pivotka na seniorské úrovni 19-letá Kateřina Kalná a Petr Treml, asistent trenérky Romany Ptáčkové.
4: Italky jsou obrovsky zkušený tým, jsou momentálně ve věku nějakých 28 až 30 let, kdy opravdu dozráli vlastně třetí na loňské Evropě. Já je považuji opravdu, že mají i šanci hrát možná zlatou medaili na mistrovství Evropy další rok, že opravdu tenhle tým zraje a ještě pár let před sebou má, takže obrovsky kompaktní. Já považuji Itálii o něco lepší tým, třeba než Čína.
3: Možná i proto, že jeho Evropanky přivezli víc hráček ze zámořské WNBA, a i když nemají víc než 220 cm vysokou pivotku jako Číňanky, můžou se opřít třeba hvězdnou střelkyni Zandala Síniovou.
4: Tak ta ještě k tomu, no, takže oni jsou silní i bez ní, jasně, ještě mají prostě rozdílovou hráčku.
5: Italky jsou rychlí a draví, ten jejich basket je fakt takový jako agresivní, ale v každém tom konceptu jsou prostě nějaký chyby, které my prostě musíme využít.
3: Burcuje Kateřina Kalná, nejmladší členka české ženské basketbalové reprezentace. V největší šanci na úspěch hned na úvod a zisk potřebné výhry, která by na postup do play-off mohla stačit, věří i Veronika Voráčková.
6: Ty první zápasy jsou takový předvídatelný, že je tam nějaká nervozita, ty týmy úplně neví, co čekat, takže si myslím, že určitě můžeme překvapit, můžeme porazit. To určitě hratelný tým, my jsme bohužel oslabení o Emu a Julču, s tím, že Itálie pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky. Tam to nebude úplně tak, jako ty poslední 4 zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat.
3: V posledních 4 vzájemných zápasech mají totiž české basketbalistky s Italkami vyrovnanou bilanci, ale minimálně při poslední výhře měli k dispozici to nejlepší, včetně momentálně zraněných pivotek Julie Reisingerové s Emou Čechovou. Jak bez nich na hřišti vstoupí Češky do mistrovství světa, můžete poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 20.15. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.

Na Radiožurnálu Sport teď můžete v našem vysílání vyhrát dvě vstupenky na nedělní rovinový dostih St. Ledger do Prahy ve Velké Chuchli, což je tradiční místo pro dostihy, stejně tak, jako jsou tradiční Pardubice, a s tím bude souviset naše dostihová otázka. Máme pro vás tedy dvě vstupenky na neděli do Chuchle. Program začíná ve 13 hodin, celkem 8 dostihů, ten poslední začíná v 17 hodin, ve 2 hodiny se běží ten, který nese název a uděluje se za něj cena Radiožurnálu. Takže dvě vstupenky budou vaše v případě, že zavoláte na telefonní číslo 221 552 222 a správně zodpovíte soutěžní otázku, která zní: zítra se poběží v Pardubicích na závodišti poslední kvalifikace na Velkou Pardubickou a my se vás ptáme, v jakém měsíci se pravidelně koná právě nejslavnější český dostih Velká Pardubická. Otázka zní, v jakém měsíci se koná Velká Pardubická každý rok a vyhrát můžete dvě vstupenky na nedělní rovinové dostihy v Praze do Velké Chuchle. Pokud nikdo nezavolá, teď může samozřejmě v písničce, takže kdy se koná Velká Pardubická, v jakém měsíci, tak zní naše soutěžní otázka na Radiožurnálu Sport. Telefonní číslo k nám do studia je 221 552 222. Tak hodně štěstí.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a začali nám volat lidé do soutěže a je jich hodně, tak na některé se bohužel nedostane, tak to se omlouváme, ale nejde to jinak. Ale první volající se nám představí právě teď.
1: Tady Jirka, dobrý den.
0: Dobrý den, Jirko, odkud voláte?
1: Třebíč.
0: Třebíč, chtěl byste na dostihy do Prahy v neděli?
1: V neděli?
0: Ano.
1: No, v neděli asi jo, budu v Praze.
0: Dobře, no tak já pro vás mám otázku, kterou zopakuji. V kterém měsíci se pravidelně běhá Velká Pardubická?
1: V říjnu.
0: V říjnu je správná odpověď, my vám pošleme vstupenky, vy ostatní, bohužel zavězte prosím, ale tady volající Střebíče byl úspěšnější. Tak gratuluju a hezký den.
1: Děkuju.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se můžete v našem odpoledním vysílání těšit třeba na pravidelný rozhovor po 17. hodině. Hostem u mikrofonu našeho reportéra Davida Procházky byl, a vy to uslyšíte, basketbalista Matěj Svoboda. Teď je 15 hodin 26 minut, vy posloucháte Radiožurnál Sport. Blíží se zprávy a také třeba pozvánka na naše další vysílání večer ve 20 hodin a 15 minut. Vstoupí české basketbalistky do mistrovství světa. Ve skupině budou hrát s Itálií, to je ten dnešní zápas, a pak také s Číňankami a Američankami, a budou to mít poměrně těžké, byť postupují 3 ze 4 týmů, tak se nedá říct, že by Češky v libovolném zápase se jmenovanými soupeřkami byly v některém případě favoritkami.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Ve skupině jsou tedy 4 týmy na basketbalovém mistrovství světa žen. První postupuje do lepší fáze, pak ještě 2 do 8 finále a ten poslední tým nakonec skončí už po základní skupině. Hraje se v Berlíně, na místě je reportér Jakub Kanta a vy ho v našem vysílání samozřejmě uslyšíte. Posloucháte Radiožurnál Sport, jsme nejposlouchanější digitální stanice a moc nás to těší v rámci Českého rozhlasu. Tak hezký poslech.
2: Hokejová Tip Sport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
3: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
4: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
5: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
6: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá se stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
1: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější a Extraliga tak přináší další otázky.
7: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Setína.
2: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
1: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
2: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
1: V Tip Sport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
2: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
8: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
9: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
10: Ano, jsou srovnatelné.
9: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
1: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
11: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
2: I v této sezóně Tip Sport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
12: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
1: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
2: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
1: Nebo na webu irozhlas.cz.
2: A také na naší digitální stanici na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
13: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
14: Radiožurnál je půl čtvrté. Jana Gulda a aktuální zprávy.
15: Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům spojovaným s Ruskem. Na sítě X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech. Škoda Auto oznámila, že plán mateřského koncernu, včetně rušení pracovních míst, nemá na automobilku přímý dopad. A celé září se v Česku konají Dny evropského dědictví. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Veřejnosti se během nich otevírají brány různých běžně nepřístupných památek. Na některých místech pořadatelé doplňují program taky workshopy, výstavami nebo koncerty. Například Ústí nad Labem dnes v 17 hodin zahájí akci vystoupením vážné hudby v takzvaném Červeném kostele, tedy v chrámu apoštola Pavla. Sport. Francouzský pilot Formule 1 Pierre Gasly přišel o třetí místo z velké ceny Monaka. Odvolací soud Mezinárodní automobilové federace jezdci obnovil tresty, které v červnovém závodě dostal, a to za překročení rychlosti v boxech. Kvůli nim Gasly klesl na sedmou příčku. První skončil Ital Antonelli před druhým Britem Hamiltonem a třetím Francouzem Hadžarem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna a ucpaná 35 v Liberci. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Delší ve směru z Prahy. Brzdí se už zhruba na 170. kilometru a nesouvislá kolona často i v levém pruhu je až k omezení. Pro osobní je to půl hodiny navíc. U Brna dlouhá kolona i na silnici 43 směr Svitavy před Lipůvkou. A to ucpává se i silnice 23 na příjezdu z Brna do Rosic. Silný provoz čekejte na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Na příjezdu do Litomyšle fronta aktuálně asi na 15 minut. Další kolony pak čekejte i před Moravskou Třebovou už od Koclířova. Na 35 se zdržíte i v Liberci. Větší jsou fronty ve směru z Prahy na Krastavu asi na 4 hodiny. A na výjezdech z Prahy je silný provoz. Určitě dobrá zpráva ze Strakonické ve směru z Prahy na Příbram se u jíloviště u stavby mostu opět projíždí dvěma pruhy. Kolona tak od pražského okruhu se rozjíždí a nebo jede výrazně rychleji. Zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, a později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

První trénink na velkou cenu Itálie, závod mistrovství světa vozů Formule 1 v Monze, vyhrál Charles Leclerc z Ferrari, druhý byl jeho parťák Lewis Hamilton, na třetím místě dojel George Russell z Mercedesu. Druhý trénink se pojede v 16 hodin. O víkendovém programu v Monze vás samozřejmě budeme na radiožurnálu Sport informovat.

0: Dobré odpoledne s Radiožurnálem Sport. Seriál Mistrovství světa Formule 1 se o víkendu vrací na nejtradičnější místo své historie, do italské Monzy. Místnímu okruhu se přezdívá chrám rychlosti. Ze všech tratí v sezóně tam mají závodníci nejvyšší průměrnou rychlost. Letos ale hrozí, že se v tomto ohledu výsadní postavení znatelně oslabí.
1: Ve Formule 1 donedávna logicky platilo, že vozy na začátku dlouhé rovinky prudce akcelerovaly a jejich rychlost kulminovala na konci rovinky před zatáčkou. Letos je to ale jinak. Monoposty zpomalují desítky, někdy stovky metrů před tím, než pilot sešlápne brzdový pedál. Pocit, jako kdyby Formule 1 docházel dech, je daný letošní podobou technických pravidel týkajících se motorů. Ty mají zhruba půl na půl rozdělený podíl spalovacího a elektrického motoru. A ten elektrický potřebuje dobíjet bržděním nebo tak, že se elektronicky sníží výkon. Tento jev je na některých tratích k vidění míň, třeba v Monaku vůbec. Ale právě na Monze je to znát nejvíc.
2: Nevím, u těchto vozů je práce s motorem vždycky těžká. Ztrácíme výkon na konec rovinky, přijíždíme o 20, možná 30 km v hodině pomaleji než v minulosti a asi nám potrvá, než si na to zvykneme.
1: Říkal před začátkem závodního víkendu velké ceny Itálie na tiskové konferenci Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa to spojil s nostalgickou vzpomínkou.
2: Vždycky bylo úžasné sem přijet a slyšet motor křičet na konci rovinky, jak tlačí a tlačí a tlačí až do konce. Takhle to teď nebude. Budeme nejspíš podřazovat před tím, než zabrzdíme. Já z toho pořád nemám nejlepší pocit, ale musíme s tím pracovat. Vyladit, jak se šlápnout plynový pedál a najet na plný výkon. Je to hodně technicky náročné, ale je to problém, kterému čelíme všichni.
1: Není to letos poprvé, co se ukážou v plné nahotě slabiny nových pravidel v oblasti motorů, jak z diváckého hlediska, ale i z pohledu pilotů. Monza je výjimečná tím, že se na plný plyn jede i přes 80% kola. Vysokorychlostní okruhy zkrátka z pohledu kapacity dobíjení baterií současné Formule 1 nesvědčí. Další jmenoval Brit Oliver Bearman z týmu Haas.
3: Obzvlášť takovéto tratě, jako je třeba Spa, později asi taky Baku. Dostáváme se za hranici toho, kolik elektrické energie máme k dispozici v poměru s délkou rovinek. Řízení si pak užíváme o něco míň. Ve Spa jsme tím prakticky přišli o dvě zatáčky a teď na Monze pojedeme na sedmý rychlostní stupeň místo osmého na cestě do první zatáčky, taky do čtvrté zatáčky a tak dále. Pořád se tomu přizpůsobujeme. I pro nás je to stále něco nového.
1: Práce s elektrickou energií ale přinesla i častější předjíždění způsobené rozdílným dobíjením u každého pilota. Často se mění pozice tam a zpátky. A i to se očekává v Monze víc než jindy, myslí si Monačan Charles Leclerc.
4: V neděli se bude hodně předjíždět, asi uvidíme spoustu jojo závodění. Musíme se na to psychicky připravit, že o předjíždění nouze nebude. Jestli se někde možná dá trochu obětovat výsledek kvalifikace ve prospěch závodu, je to tahle trať.
1: Říká závodník domácí stáje Ferrari na startu závodního víkendu velké ceny Itálie. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického klubu West Ham United. Dočíst se o tom můžete třeba na webu BBC. Nově by měl vlastnit 46% klubu. West Ham aktuálně hraje druhou nejvyšší soutěž.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ve třetím kole anglické fotbalové Premier League se dnes bude hrát jeden zápas. Ipswich přivítá na svém stadionu fotbalisty Liverpoolu. Ti mají zatím dvě remízy a na výhru čekají. To Ipswich, ten už to jednou zvládl, tedy co se týče vítězství. Teď ale zpět do Česka, vystartovat ze startovních bloků, poměřit síly vhodu oštěpem, nebo si poprvé vyzkoušet šerm. Na atletickém stadionu Děkanka se potkali profesionální sportovci a olympionici s dětmi z dětských domovů. Cíl byl jasný, natchnout děti pro pohyb a ukázat jim, že i velcí šampioni začínali od nuly.
1: 17.30, zahajujeme štafetové běhy, bude to velký pofor, čeká velké sportovní...
2: Jsem přemýšlela, jak by profi sportovci mohli se nějakým způsobem napojit na nějakou dobročinnost a vrátit to, co vlastně od společnosti třeba jako podporu dostávají, tak vrátit to zpátky. A já vlastně s dobrýma vílama, odkud jsou tady děti, už 5 let jezdím a pak díky kamarádům sportovcům, olympijskému výboru, tak to takhle všechno nějak narostlo a můžeme to tady dělat.
3: Říká organizátorka akce a bývalá reprezentantka vhodu oštěpem Irena Gilarová. Zatímco děti soutěžily v běhu a skoku do dálky, u méně tradičních disciplín bylo neustále plno. U šermířského trenažeru předával zkušenosti olympijský medailista Jiří Beran.
4: Někdo tomu říká šmrdlání, ale to doopravdy je velice náročný technický sport i fyzicky. Říká se tomu fyzický šachy, takže to hodně náročný i na hlavu. Na vlastní kůži se vyzkoušet věci je to nejlepší, takže jsme rádi, že můžou si to děti na to vzít doopravdy kort a vyzkoušet svoji reakci.
3: Vyzkoušet si šerm přišel například i Oliver.
5: Já jsem se snažil držet rekord na stroji pro šermíře a byla to sranda.
3: Do závodu štafet i hodu oštěpem se zapojili také další profesionálové. Podle hokejistky Kristýny Kaltonkové je důležité dětem ukázat odhodlání a chuť to nevzdat.
6: Když uvidí nás, jak nám třeba hrozně nejde hod oštěpem, nebo nám třeba méně jde běhat, budou mít podle mě třeba i víc sebevědomí nebo chuť to zkusit, že vlastně tady nejsme profesionálové ve všem, ale každý máme tu slabší stránku.
3: Říká Kaltonková, která v Praze trénuje před začátkem nové hokejové sezóny. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Hřebčín nenapajedlé kulturní památkou, včetně pastvin, rozhodl nově ministr Klempíř. Vodohospodáři začnou upouštět kvůli suchu Slapskou přehradu. Vodní slalomář Chaloupka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. Na dálnici D1 před Brnem i za Prahou popojíždějí kolony. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Dnes o tom rozhodl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Jeho předchůdce Martin Baxa z ODS přitom pod památkovou ochranu zahrnul jen areál. Nezávislého starostu Napajedel Roberta Podlasa rozhodnutí překvapilo.
5: Doufám, že je to kompetentní rozhodnutí, takže k němu respekt. Na druhou stranu je s podivem, že to nejsou ani dva roky, kdy ministerstvo rozhodlo jinak, nevím. Já bych chtěl, aby to rozhodnutí jako pomohlo dobré věci, to znamená případnému obnovení činnosti a existence toho Hřebčína. Pokud by to tak bylo, tak by to byla dobrá zpráva.
4: Majitel Hřebčína, firma Signum, se vyjádří až poté, co bude mít k dispozici písemné rozhodnutí. České řeky se dál potýkají s nedostatkem vody. Povodí Vltavy pravděpodobně dnes večer začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je už 15 metrů pod běžnou úrovní. Dosáhne tak kritické hranice, pod kterou už nejde hladinu dál snižovat. Povodí musí vypouštět z přehrad víc vody pro to, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a taky dál na Labi. Ve Zlínském kraji je situace nejhorší za posledních 10 let. Voda tam chybí v řekách i půdě. Zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem je hladina Vranovské přehrady. Řeka Dyje je u přítoku do ní nejsušší za celých 40 let měření. Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům.
6: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Od 18 hodin bude v okolí náměstí Republiky v Praze platit zákaz zastavení. Přípravy na sobotní běžecký závod omezí řidiče například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana budou zákazy v centru Prahy platit i zítra.
7: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
4: Akce omezí taky tramvaje a autobusy MHD.
8: Sport. Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve francouzském Vers-sur-Marne. Zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
9: Tu Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju a tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
8: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci. Stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl.
0: Zelená vlna.
10: známe lepší cestu.
11: Ucpaná D1 u Brna, kolona v Náchodě. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále dlouhá kolona. Od 172. kilometru je to až do Brna k omezení. Osobním autem těch 25 kilometrů pojedete asi 40 minut. A dlouhá kolona u Brna i na silnici 43 směr Svitavy. Od České až do Lipůvky. Na silnici 33 na příjezdu do Náchoda z Hradce Králové čekejte kolony. Brzdí se už před Vysokovem a je to fronta asi na půl hodiny. Na silnici 35 na příjezdu z Hradce Králové do Litomyšle budete popojíždět asi 15 minut. Silný provoz je pak ještě před Moravskou Třebovou. Na silnici 35 postojíte taky na průtahu Libercem ve směru z Prahy na Chrastavu. Projíždí se omezením a zdržíte se 15 minut. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice. Na příjezdu do Benešova popojíždějí páteční kolony aktuálně asi na 20 minut. A v Praze je silný provoz, mimo jiné na D1 na výjezdu z Prahy. Od Průhonic až k mostu Šmejkalka k omezení pojedete půl hodiny. Na 20 minut je fronta na okruhu z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně a později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
12: V Berlíně začalo mistrovství světa basketbalistek a je tu výsledek, který hodně zajímá české hráčky, protože to jsou dvě soupeřky, se kterými teprve budou hrát. Reprezentantky Spojených států vykročily za obhajobou titulu jasným vítězstvím nad Čínou 94-61 a Češky se v té samé skupině večer utkají ve 20 hodin a 15 minut s Italkami. Čtyřčlenná skupina, první tým postupuje přímo do čtvrtfinále, druhý a třetí do osmifinále, pro poslední tým ve skupině šampionát končí. A známe i další výsledky. Austrálie porazila Puerto Rico a Japonky si poradili s Mali.
10: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.
10: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
13: Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Kanoista Václav Chaloupka slaví jeden z největších úspěchů kariéry. Mistr světa z roku 2021 poprvé v životě vyhrál závod světového poháru vodních slalomářů. Povedlo se mu to na olympijské trati ve francouzském Vers-sur-Marne. A teď je s námi ve vysílání, tak dobrý den a přijměte gratulaci.
1: Dobrý den, moc krát děkuju.
0: Kde jsme vás zastihli a jak to celé vstřebáváte?
1: Je to krásný, je to ještě takový hodně živý, ale už to tak jako pomalu dochází a fakt jsem to dneska strašně moc užil, takže snažím se tak jako vracet k těm emocím a celému tomu dní se tak jako znova prožít a byl to fakt velký zážitek.
0: Tak ještě jednou, kde jsme vás zastihli, už máte medaily na krku?
1: Teď už jsem zpátky na hotelu, medaily nemám na krku, mám ji teda v kapse, ale jako spácní na krku dneska to nebudu. Ale rozhodně samozřejmě je hezký, když ji vidím, si tak jako připomenout, takže mám ji u sebe teďka, jo.
0: Každopádně vzpomínky nevymizí, musely to pro vás být velké nervy, protože vás ohrožoval poslední finalista, Slovinec Hočevar, na mezičasech vedl, nakonec za vámi zaostal o 16 setin sekundy. Jak jste to prožíval v závěru?
1: Tak byl jsem nervózní, když jsem dojel tu moji jízdu, tak jsem si říkal, že by to na to vítězství mohlo stačit, ale potom Žiga Hočevar jel jako skvěle a rozhodně by to vítězství by se taky zasloužil, takže naštěstí ten závěr jsem měl teda líp já a to asi nakonec rozhodlo, takže jako byl jsem nervózní, když jel, ale samozřejmě nakonec to dopadlo dobře pro mě, ale on měl taky jako skvělou jízdu.
0: Nedaleko Paříže dnes Václav Chaloupka vyhrál mezi kanoisty poprvé závod světového poháru vodních slalomářů a teď je s námi ve vysílání. Trať vypadala poměrně obtížně, hodně se na ní chybovalo, třeba olympijský vítěz Francouz Gestin udělal v závěru eskimácký obrat. Čeští medailisti z letošního mistrovství světa Tereza Kneblová s Lukášem Kratochvílem vypadli už v kvalifikaci. Tak co jste na trať říkal vy?
1: Tak ta trať si myslím, že byla náročná určitě, ale jako mě to nějak jako nevadí, ty těžší tratě, já to mám rád, protože se tam taky víc ukáže ta fyzická připravenost, na které si myslím, že to mám dost založený, takže mi to jako nevadí, ty těžké tratě, ale byla i dost technická a myslím si, že jsem se s tím jako vypořádal dobře, tak to samozřejmě o tom svědčí ten výsledek, ale jako i to, jak jsme si to řekli s trenérem, tak si myslím, že jsem to prostě jel tak, jak jsme chtěli a z toho mám velkou radost.
0: Vám tedy eskimák ani nehrozil?
1: Prosím, pardon, ještě jednou.
0: Narážím na eskimáka Francouze Gestina a ptám se, že vám eskimák ani nehrozil.
1: Ne, to eskimáku jsem se dneska naštěstí vyvaroval. S tím si myslím, že bych rozhodně nevyhrál. Tam jako eskimáka za 15 setin, to by byl asi světový rekord. To
0: asi
1: nevím,
0: ano.
1: Kdo bych musel udělat, jak bych to musel udělat. Takže ne, eskimák nehrozil naštěstí.
0: A ani náznak. Světový pohár ve Francii je po mistrovství světa druhým závodem, který se počítá do kvalifikace na příští olympiádu. Budete teď žebříček sledovat nějak víc?
1: No právě, že si myslím, že to, že jsem do té Oklahomy jako odjížděl s tím, že se tam ta olympiáda, nebo ta nominace na olympiádu jako bude začínat, tak jsem to možná měl moc v hlavě a je možný, že to tam přidalo prostě nějaký tlak navíc, takže teďka na tenhle světě jak jsem odjížděl s tím, že prostě chci se závodit prostě s tou světovou špičkou, ukázat na co mám a nekoukat na to, že je to součástí té olympijské nominace, zvlášť když těch závodů je celkem 9, takže ono se ten tlak jako kdyby díky tomu rozprostře a minimálně dneska to teda fungovalo dobře, takže teďka prostě ale musím zůstat nohama na zemi a příští týden, kdy se jede další závod svěťáků, další nominační závod, tak k tomu přistoupit jako dneska a prostě a snažit se předvíst co nejlepší výkon a nekoukat moc na to, co je to za závod, takže to si myslím, že bude dobrá strategie.
0: No a jak těžké to bude, protože se tam uděluje dvakrát více bodů do olympijské kvalifikace? Nebo do světového poháru?
1: To vás opravím. Udělal se tam dvakrát více bodů do světového poháru celkovýho, to určitě, ale do té olympijské nominace to je stejně bodovaný jako Oklahoma i dnešní závod, takže to nehraje roli. Ale na druhou stranu určitě ten celkový světový pohár mám taky dobře rozjetý po dnešku, takže jako kdyby rozhodně tam, jako kdyby ten tlak se tam dá najít vždycky, ale prostě mě to strašně bavilo, jsem rád za to moje ježdění a to si chci přenést i příští týden do Španělska, kde to mám moc rád, takže se tam těším.
0: Čerstvý vítěz závodu světového poháru vodních slalomářů, kanoista Václav Chaloupka je s námi ve spojení na dálku nedaleko Paříže. Tak teď jste zmínil to celkové pořadí, vy jste druhý v hodnocení světového poháru. Co to pro vás znamená?
1: Tak je to ukazatel nějaké stabilní výkonnosti, což si myslím, že je určitě jedno z mých silnějších stránek a prostě musím těm mladším, rychlejším závodníkům nějak jako nadále odolávat a myslím si, že prostě ta stabilita těch výsledků je něco, na čem prostě dlouhodobě pracujeme v tréninku a jsem rád, že se teďka ukazuje, ale jako musím taky dodat, že prostě to, že jsem teď průběžně druhý, je hezký, ale ten příští týden, jak jsou tam dvojnásobný body, tak se to může úplně kompletně. Ideálně samozřejmě tak dobře jako dneska, ale prostě ty dvojnásobný body, ty tam hodně zamíchají, takže mám z toho teď radost, ale prostě příští týden bude potřeba na to navázat.
0: Omlouváme se za drobné technické potíže, na pár sekund jste nám vypadlo, ale bylo pochopitelné, co říkáte z kontextu. Teď ještě narážím na ten úplný začátek, říkal jste, že nebudete spát se zlatou medailí na krku, ale přeci jen do té doby. Stihnete nějakou drobnou oslavu nebo už míříte na letiště? Nebo jedete po zemi?
1: Letíme v neděli ráno, takže ještě nějaký čas tady bude, ale jako žádná divoká oslava. Já nevím, jestli dneska někdo z týmu připraví nějakou oslavu. Budu samozřejmě za to rád, ale myslím si, že nic divokýho na oslavy po sezóně, která byla pro celý český tým jako hodně úspěšná, tak na to bude čas na konci sezóny po mistrovství Evropy a na to se samozřejmě moc těšíme.
0: Tak ať k tomu máte co nejvíc důvodů ke slavení, třeba i za týden ve Španělsku. Aktuálně s námi byl ve vysílání kanoista Václav Chaloupáka, který dnes vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru vodních slalomářů. Bylo to ve francouzském Vers-sur-Marne. Ještě jednou gratulujeme a užijte si pocity vítěze. Naslyšenou.
1: Moc krát děkuju. Naslyšenou.

0: Tenistka Nikola Bartůňková pokračuje na grandslamových turnajích ve výborných výkonech. Ostatně o všech výsledcích uslyšíte v průběhu tohoto i příštího týdne od našeho reportéra Davida Prouzy přímo z New Yorku, ale řeč je o Bartůňkové. Ta po Wimbledonu a Australian Open se dokázala probojovat do třetího kola i v New Yorku právě na tomhle grandslamu na US Open.
1: Je to super, za mě celý rok je neskutečný, já bych to vůbec nečekala, že bych se mi takhle dařilo. Třetí kolo znovu tady, to pro mě strašně znamená moc, ale vím, že tu kvalitu musím stále zlepšovat, abych nad těma holkama měla ještě rezervy, což teď je stále furt 50-50 každý zápas a sbírám zkušenosti a vůbec od sebe nic neočekávám, každý zápas takovýma hráčkami pro mě znamená strašně moc.
2: Vyprávila v New Yorku stále teprve 20-letá Nikola Bartůňková po 30. vítězství nad Němkou Máriovou. Ta je téměř dvakrát starší než česká tenistka a vyznává specifický herní styl. Drtivou většinu míčů hraje se spodní rotací.
1: Já jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná je těžší než s nějakou, která do toho furt chodí.
2: Říkala po postupu do třetího kola US Open Nikola Bartůňková. Podobně jako minulé Grand Slamy i ten závěrečný v New Yorku si užívá. Dokonce si pro turnaj připravila speciální ozdobu nechtů.
1: Mám tam jablko jako New York, Public Apple a pak Sochu svobody. Takže jo, tak tohle je takové i můj hobby, bych řekla. Chci vlastně, kam pojedu, tak pro ty fanoušky, pro ten turnaj, jako aby si toho všimli, že si toho vážím, že tady fakt jsem. Ale spíš je to taková pro mě taková radost malá. No.
2: Radostí pro Nikolu Bartůňkovou může být i fakt, že si na US Open zahraje ve třetím kole. Do této fáze turnaje se probojovali i Jakub Menčík a Marie Bousková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. We'll be right back.

Fotbalistky pražské Sparty se ve druhém předkole evropského poháru utkají s rumunským mistrem Farulem Konstanta, hráčky Liberce, ty čeká zápas s Rosenborgem Trondheim, takže Norsko. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu. Oba české týmy odehrají úvodní zápasy 23. září doma, o týden později jsou na programu odvety. Vítěz postoupí do osmifinále.

0: 16 hodin a 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
1: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Za zapálení partnerky a další činy uložil soud Jiřímu Junkovi 21 let vězení a následnou detenci. Rozsudek je nepravomocný. 24-letý muž se přiznal, že po několika měsíčním týrání svou přítelkyni polil benzínem a zapálil v pražském bytě. Podle znalkyně je náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví podle ruské agentury TASS tento víkend Moskvu a potom i Kyjev. Washington ani Kreml zprávu nepotvrdili. Podle agentury Reuters se o datu návštěvy stále jedná. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně není možné zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Cream, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Sport. Fotbalista Denis Halinský se po více než 2 letech vrací do Pardubic. 23-letý stoper bude na východě Čech půl roku hostovat z pražské Slávie. Oba kluby o tom informovali na sociálních síti X.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na plzeňské dálnici před Mýtem. Na D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od kilometru 176 až do omezení v Brně často se zastavíte i v levém pruhu. Pro osobní je to asi na půl hodiny. Téměř půl hodiny budete popojíždět i na silnici 43 z Brna na Svitavy před Lipůvkou. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy pozor za Rokycany. Na kilometru 52 hasiči odstraňují vyvrácený strom v pravém pruhu. No a v koloně na 53. kilometru se srazila 3 auta v levém pruhu. Dojíždí se do kratší kolony, brzdí se prudce. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů čekejte komplikace u Chodíkova. Za Chodíkovem se na křižovatce srazila 3 auta. Je to se zraněním na místě záchranáři a průjezd řídí policisté. A taky v Liberci na silnici 35 ve směru z Prahy na Chrastavu, kromě omezení i nehoda. 2 auta se srazila za tunelem a je tam fronta zhruba na 10 minut. Na silnici 33 na příjezdu do Náchoda směrem z Hradce Králové postojíte asi 20 minut v koloně. Po pojíždí od Vysokova v koloně je hodně kamionů a zdržíte se asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť. Ochladí se na 16 až 11 stupňů. Na jihovýchodě bude kolem 18. Zítra pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jenom výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. A teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalisty Jablonce opustil křídelník Matej Malenšek, to je člen širšího kádru slovinské reprezentace do 21 let, a nepovedlo se mu na severu Čech se prosadit tak, aby hrál víc a za větším herním vytížením míří na hostování na rok do NK Bravo. Malenšek přišel do Jablonce před rokem ze Slovinska z Radomlie na severu Čech. Zatím zasáhl do 17 zápasů, ale většinou střídal. V této sezóně neodehrál zatím za Jablonec ani minutu, dvakrát nastoupil za třetiligovou rezervu a tak vlastně nemůže překvapit, že se nevešel ani na soupisku Jablonce pro konferenční ligu.

0: 16:40, vy posloucháte digitální stanice Radiožurnál Sport a dá se říct, že už se to blíží, protože za 11 dní odstartuje hokejová Tipsport Extraliga. Týmy jsou v závěrečné fázi přípravy a některé hrají ještě nesoutěžní zápasy mezi sebou jako přípravu. To byl případ třeba Komety Brno a Třince. Nastoupili proti sobě ve čtvrtek, ale Třinec po zranění jednoho ze svých hokejistů se rozhodl v utkání nepokračovat. To bylo na začátku druhé třetiny. Dnes byl mediální den celé soutěže v rámci té moravské části a zástupci obou klubů se tam potkali znovu. Reportér David Procházka začal tímto nedohraným utkáním svůj rozhovor s majitelem a trenérem Komety Brno Liborem Zábranským starším.
1: Libore, včera jste hráli přípravné utkání s Třincem, které se po první třetině nedokončilo kvůli nárazu ščotky do Michala Kovařčíka, ten má otřes mozku, tak bylo správné, že se ten zápas nedohrál?
2: Já bych si dovolil jenom velmi stručný komentář. Tady takový situace v hokeji patří, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Naprosto respektuji rozhodnutí hlavního trenéra Třince, rozumím tomu. Chtěl chránit hráče, nejen určitě svoje hráče, ale aby se ten zápas nevymknul na kontrole. Rozhodli se ten zápas v podstatě ukončit a my to přijímáme jako fakt a respektujeme to a naopak já jeho přístup oceňuji. Co mám informace, já bych chtěl ještě Michalovi dneska odpoledne volat, tak je snad kromě toho třesu mozku, tak by mělo být všechno v pořádku, tak já samozřejmě tímto Michalovi za celou Kometu přejeme brzké uzdravení, ale nechtěl bych se vůbec pouštět do hodnocení, jestli to faul byl nebo nebyl. Tady ty situace k hokeji patří a bohužel někdy to dopadá tak, jak to je.
1: Ano, Třinec také nějakým způsobem nejtří emoce, nechává to bez komentáře. Teď k vám, zpátky k vám, jak jsem říkal, vy jste majitel, generální manažer a teď už zase i trenér. Jak jste spokojen s pohybem v kádru? Těch změn je docela dost. Přišlo dost hokejistů, na mátko jmenuji Mikiska, Nedomlil, Čajkovič, Kunc, Kusko nebo Svozil.
2: Těch pohybů se zdá relativně dost. Na druhou stranu se spousta našich odchovanců vrátila, kteří jdou do prostředí, který znají. Milují klub, milují Brno, jsou z regionu. Spoustu z nich jsem trénoval od dětí, od mládeže, takže se známe velice dobře. Oni znají mě, ale já si myslím, že to je obrovská výhoda a taky si myslím, že to je trošku unikát, že máme tolik vlastních odchovanců v širším kádru.
1: Vy už jste nakousil tu velkou událost, která se chystá na leden, kdy se budete přesouvat do nové brněnské hokejové haly. 10. ledna budete hrát první zápas proti pražské Spartě, tak velká událost pro celý brněnský hokej.
2: Já si nemyslím, že to je velká událost jenom pro celý brněnský hokej a náš region, ale já si myslím, že to je událost pro český hokej jako takový, protože je to druhá největší arena v republice, nejmodernější. A myslím si, že to tu kulturu v tom hokejovém prostředí, každá takováto stavba, si myslím, že posouvá hodně, hodně daleko.
1: Budeme přát celému českému sportu, ať takových hal a sportovišť vyrůstá co nejvíce. Děkuji za rozhovor, to byl Libor Zábranský z Komety Brno.
2: Děkuji moc, díky.
0: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Hezké odpoledne s radiožurnálem Sport. Centrum Prahy zaplní o 5000 nadšených běžců. V sobotu večer odstartuje hlavní závod na 10 kilometrů, ve kterém se představí nejen spousta amatérů, ale také elitní vytrvalci a ti by mohli útočit na výjimečné časy. Vedle afrických atletů bude ve startovní listině i domácí Damián Vích, který by se rád přiblížil českému rekordu a bude mít proto ho i k tomu svého vodiče.
1: Je to jako pro mě, ale zároveň je tam spousta běžců na podobný čas, takže je to taky, že jsme se domluvili, že to pomůže i ostatním lidem, takže zatím detaily ještě úplně nemám o tom, jaký čas se bude cílit, ale původní nějaká ta byla 14 minut 5 kilometrů probíhat, takže uvidíme.
2: Vysvětluje Damián Vích, který loni dominoval při 28. ročníku pražské Grand Prix na 10 kilometrů, ale to do metropole nedorazili elitní vytrvalci z Afriky. Letos tomu bude jinak a tak mluví spíš o tom, že se pokusí o rychlý začátek a pak v úvozovkách uvidí, kam doběhne. Aktuální český rekord na silniční desíce drží výkonem 28 minut a 19 sekund Martin Zajíc. Osobní rekord Vícha je jen o 2 sekundy pomalejší. Vích se doteď objevoval především na dráze, na kratších distancích, ale jeho přechod na silnici není jen dočasný.
1: Hlavní cíl je určitě maraton. Je to tak, no, že ten steeple teď jde trošičku na druhou kolej, protože toho času úplně moc není, olympiáda se blíží, je to nějaký dlouhodobý cíl, který bych rád se pokusil splnit a uvidíme, jak to dopadne, ale ten cíl bude určitě na silnici, na maratonu, takže toho času tam tolik nezbývá, že příští sezóna je vlastně poslední celá na splnění rankingových bodů.
2: Popisuje Damián Vích s tím, že měl v plánu přesunout se na další tratě, ale rozhodnutí finalisty mistrovství Evropy v běhu na 3 kilometry překážek z Říma trochu urychlila neúčast na letošním kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Dlouhodobý cíl má tedy v olympijské účasti právě v maratonu a v něm by nemusela být tak těžká nominace jako na dráze.
1: Nerad bych říkal snaží s úctou ke všem těm běžcům, kteří tam chtějí startovat, i s úctou k tomu, že nevím, jestli sám dostanu, ale myslím si, že ten počet těch lidí, který tam může startovat, je vyšší, takže tam ta propustnost bude určitě na jako jiný úrovni než na tom steeplu nebo na té dráze celkově. Já si myslím, že na té silnici mám asi největší potenciál i psychický, i fyzický.
2: Věří Damián Vích, který by v sobotu večer mohl v Praze útočit na český rekord na silniční desíce při Grand Prix se startem a cílem na náměstí Republiky. Jakub Marek, Radiožurnál.

Před 17. hodinou ještě informace z fotbalového zákulisí. Majitel Sparty Daniel Křetínský by se podle britských médií měl stát největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Psalo o tom třeba BBC a podle deníku The Times uzavřel český miliardář takovou dohodu, která znamená, že z dosavadních 27% se dostane na 46%. Teď ještě informace na Radiožurnálu Sport z cyklistiky. Matyáš Vacek vede závod ZLM Tour v Nizozemí. To je třetí úroveň Mezinárodní cyklistické asociace, vede ho i po třetí etapě. První dvě vyhrál úvodní časovku a tu druhou tam uspěl a dnes vyhrál Němec Max Walscheid. Ztrátu na Vacka snížil ze 45 sekund na sekund 39. Závod se pojede ještě zítra a skončí v neděli. Má dohromady 5 etap.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lán? To se dozvíte z přímého přenosu Radiožurnálu Sport, který začne s výkopem utkání ve čtvrtek v 21 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986, aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. V kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
6: Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva zasáhl podle prezidenta Zelenského ruský dron. 3 čeští tenisté budou na US Open bojovat o 8. finále. Vážná nehoda komplikuje dopravu na silnici z Plzně do Karlových Varů u Chotíkova. A zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačností a později se bude dál vyjasňovat. Teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
7: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
6: Jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu už 5 raněných. Prezident Zelenský nařídil na ruský útok znatelnou a adekvátní odpověď. Na trať nad Pražským národním muzeem se od zítřka vrátí tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku, potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
8: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru a bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Seifertově ulici.
0: Sport. 3 čeští tenisté budou na US Open bojovat o postup do 8. finále singlistů. Jiřího Léčku čeká souboj s Řekem Tsitsipasem. S bývalou světovou trojkou a šampionem turnaje mistrů má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2. Rád by mu ale oplatil porážku z čtvrtfinále Australian Open z roku 2023.
9: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrálním dvorci. Stefano byl v té době podle mě třetí nebo čtvrtý na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět, ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo, a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti.
0: Kromě Lehečky zabojují o osmifinále US Open i wimbledonské finalistky a obě čeká zápas s domácími soupeřkami. Karolína Muchová se utká s Emou Navarovou a šampionka z Londýna Linda Nosková nastoupí proti Anne Liové.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na silnici 20 u Chotíkova. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 176. kilometru až k omezení v Brně a často se zastavíte i v levém pruhu. Osobním autem to zpoždění u Brna počítejte přes půl hodiny. A téměř půl hodiny budete popojíždět i na silnici 43 z Brna na Svitavy před Lipůvkou. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy pozor za Rokycany. Na 53. kilometru se srazila 3 auta v levém pruhu a je tam zhruba 10-minutová kolona. Velké fronty na D5 se taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru je to až na ucpaný okruh ke sjezdu na Ořech a je to asi na 40 minut, než to celé projedete. Pozor, pokud byste to chtěli objet přes Rudnou, je tam na křižovatce nehoda a kolony i tam. Dálnice D10, vjezd z Prahy směr Turnov. Na 12. kilometru stojí kamion. Řidič mění kolo směrem do vozovky a jede se jedním pruhem. Fronta z Prahy na půl hodiny od sjezdu na Radonice. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů postojíte u Chotíkova. Je tam na křižovatce nehoda, projedete k Ivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přehánky už jenom výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. A teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách naměří většinou kolem 14. Tolik zprávy.
12: 17 hodin a 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. České basketbalistky dnes vstoupí do mistrovství světa v Berlíně. První zápas rozehrají ve 20 hodin a 15 minut proti Italkám. My vám ho nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport. A o basketbalu bude i dnešní odpolední rozhovor.
10: Radiožurnál Sport
13: a Ondřej Prokop.
12: Jedním z basketbalových přestupů léta je návrat reprezentanta Matěje Svobody z Nymburku domů na Ostravsko. Odchovanec NA Ostrava bude ale od nové sezony hrát za konkurenční Opavu. A právě s Matějem Svobodou si povídal reportér David Procházka.
14: V ostravských Komenského sadech v centru města sedíme s basketbalistou Matějem Svobodou, který bude dnes hostem našeho rozhovoru. Dobrý den, Matěj.
15: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
14: Matěj Svoboda je odchovanec ostravského basketbalu, ale 14 let strávil mimo, v zámoří, v Děčíně, v Nymburce, ve Svitavách. Teď se vrací ale do Opavy. Tak jak vzniklo to rozhodnutí?
15: Tak myšlenka byla jasná, a to vrátit se domů z několika důvodů, ať už kvůli rodiny, kvůli nějakému životu a i té touze vlastně návratu domů, a Opava to byla jako spíš jako z toho pracovního jako hlediska.
14: A vy máte malé děti, už jste je vedl před rozhovorem do školy, do školky, takže to byl ten hlavní důvod.
15: Dá se říct, protože teďka si nastupoval vlastně do první třídy a dcera do školky, a vzhledem k tomu, že už mi je 30 let a jim to teďkom teprve začíná ta cesta, tak jsme jakoby s manželkou vlastně si říkali, že bychom se rádi vyhnuli tomu, aby museli měnit školy a prostředí a kolektivy, a že by prostě pro ně bylo jednodušší jít rovnou do školy, kde prostě víme, že budou moct jako trávit minimálně třeba ten první stupeň. A tím, že jsme vlastně z Ostravy a věděli jsme, že chceme žít v Ostravě, tak jsme si řekli, že bude nejlepší, když nastoupí rovnou v Ostravě. Takže to byl jeden z důvodů toho návratu.
14: Musíme samozřejmě nakousnout klub NH Ostrava. My jsme se před 3 roky bavili s vaším otcem, s vaším bratrem, který hrál za NHčko, a vámi, jestli někdy se nesejdete spolu v jednom týmu. Teď Ostrava nepřipadala v úvahu, asi Opava přece jenom kvalitnější tým, který má vyšší ambice.
15: Je to tak, i přesto vlastně, že jsem odešel z Nymburka respektive Slavie teďkom, který vlastně je jakýsi vrchol jakoby tady tuzemské ligy, tak jsem pořád si chtěl jakoby zachovat nějaké ambice a nějakou kvalitu toho týmu, ve kterém budu působit, a to si myslím, že Opava splňuje naprosto dokonale, protože ten klub je na vysoké úrovni, má skvělé zázemí, nejlepší halu v republice, lidi tam chodí na basket, což je podle mě jako obrovský bonus jakoby tady v české lize, a hlavně budeme hrát i v evropských pohárech, takže to byl taky jeden jako z těch faktorů hrajících pro tu Opavu, no, proti Ostravě třeba.
14: Povídáme si s Matějem Svourou, basketbalistou, teď už BK Opava. Vy jste získal s Nymburkem 6 titulů, 4 ještě dá se říct v takové roli mladého basketbalisty, pak jste byl ve Svitavách v Děčíně, v Zámoří a vrátil jste se na poslední dvě sezony do Nymburka, tam už jste byl oporou, tak dají se ty tituly takhle nějak ohodnotit?
15: Jo, já to sám tak vnímám a říkám, že vlastně z těch 6 titulů, kterých jsem byl, si přivlastňuju vlastně jenom 2, protože ty první 4, tak tam mě bylo nějakých 17 až 20 let a tu roli jsem v tom týmu měl minimální a vlastně do těch finálových zápasů jsem buď už nezasáhl, anebo jenom na posledních pár minutek. Takže ty úplně neberu, že bych je nějak jako vyhrál v úvozovkách, ale ty poslední 2, tak tam už jsem měl jako velkou roli a takže na ty jsem nějakým způsobem hrdý, že jsem u nich byl.
14: Když jsme se bavili o Ostravě, tak Ostrava to byla kdysi silná basketbalová značka, ale spoustu basketbalistů působilo a působí právě v Opavě po celé lize, tak čím to podle vás je, že Ostrava ty hráče neudrží?
15: To je dobrá otázka a velmi těžká otázka, protože Ostravu já osobně, a myslím si, že nejenom já, ale že vlastně celá basketbalová republika jakoby vnímá Ostravu jako líheň talentů. Myslím si, že tak bylo před mojí generací, i moje generace a i teďkom vlastně, jakoby, když to tak nějak jakoby se snažím sledovat ten mládežnický basket, tak spoustu jako talentovaných kluků je v Ostravě. Bohužel nechci jako se jako nikoho dotknout, ale podle mě prostě ty složky, ať už mládežnické nebo mužské tady v Ostravě, podle mě nefungují úplně nejlíp, jak by bylo potřeba, a je to celé takové nešikovné a pak to prostě vede k tomu, že spousta těch kluků odchází v brzkém věku, protože nevidí vlastně tady nějakou jako budoucnost v té Ostravě. A je to velká škoda, jo. Vlastně tehdy za mě, když jsem byl mladý, tak projekt BCM Ostrava dnes už nefunguje, pak se to zase rozdělilo na NHčko a Snakes. Dnes zase vznikla nějaká nová akademie, která to má spojovat tyhle ty dva kluby. Bohužel tam není úplně plynulá návaznost na mužský A tým, což je také velká škoda, ale víc už to asi komentovat nemůžu, protože do toho nevidím, a takže samozřejmě taky nevím všechny informace, ale obecně si myslím, že to je škoda, že prostě tady není to nastavené, že tady je prostě A tým a ten pod sebou by měl nějakou mládež, které by si ty talenty mohl stahovat a dávat jim šanci, jak to třeba je v Pardubicích, v Brně, a je to škoda, protože fakt myslím, že těch kluků tady šikovných je spousta.
14: S basketbalistou teď už BK Opava Matějem Svourou si budeme povídat ještě za chvíli.

0: Po velkém hitu kapely Fool's Garden Lemon Tree pokračuje odpolední rozhovor radiožurnálu Sport s opavským basketbalistou Matějem Svobodou. V ostravských Komenského sadech ho vedl reportér David Procházka. Teď se oba vrátí k finále ligové soutěže v roce 2023 mezi Opavou a Děčínem, kdy Matěj Svoboda hrál za Děčín.
1: Matěj Svoboda stále u mikrofonu radiožurnálu Sport. Matěj, teď k Opavě. Jste čerstvou posilou, budete hrát evropské poháry, budete mít ambice i na mistrovský titul?
2: Tak myslím si, že ty ambice by měly vždycky být nejvyšší, ale zároveň i reálné. Teď je asi ještě brzo vyhlašovat nějaké specifické cíle, ale věřím, že v Opavě jsme všichni tak nějak nastavení, že chceme útočit na ty nejvyšší příčky. Loni Opava skončila třetí, takže věřím, že to bude nějaký dobrý odrazový můstek pro tu nadcházející sezonu. Pro nás bude strašně důležité, jak se zvládneme popasovat s tím evropským pohárem, protože přeci jenom už teď víme, že nás tam čeká spousta zápasů, ať už v Lize mistrů nebo ve FIBA evropském poháru, takže to nebude úplně lehké to skloubit dohromady. Takže si myslím, že my půjdeme krůček od krůčku a uvidíme pak, jak na tom budou ostatní týmy, ale určitě minimálně na ty medailové pozice mířit budeme, protože jsou tam vlastně tři stupenky do Ligy mistrů pro následující ročník. Takže určitě budeme to chtít být součástí a věřím, že ten tým je dostatečně dobře poskládaný, aby jsme mohli cílit na ty nejvyšší mety.
1: Ptal jsem se na ten mistrovský titul, protože Opavě se to před třemi roky povedlo, kdy prolomila hegemonii Nymburka, vyhrála titul ve finále s Děčínem, za který jste hrál vy. Tak jak na tu sezónu vlastně vzpomínáte, byl to zázrak trošku opavský?
2: Byl to samozřejmě zázrak opavský, možná i děčínský. Jo, bylo to všechno způsobené tím, že vlastně Nymburku se extrémně nepovedl ten ročník, takže jsme tady měli finále, které jsme tady neviděli 20 let, jako finále bez Nymburku. Mělo to ten správný náboj, ty šance byly otevřené. Pořád mě to dnes trošku mrzí, že jsme to tehdy s Děčínem nevyhráli, ale Opavě to prostě tehdy sedlo lépe, to finále, a zaslouženě vyhráli a bylo by super se s tou Opavou do toho finále znovu podívat, teďka už právě na straně Opavy.
1: Já jsem tehdy reportoval to rozhodující finále v Opavě a celou poslední čtvrtinu a prodloužení, a to trvalo snad 3/4 hodiny. Bylo to velmi dramatické a měli jste šanci to urvat.
2: Měli jsme i přesto, že vlastně se nám tehdy zranili dva hráči základní sestavy, AJ Walton a Tomáš Pomykálek, tak i přesto jsme bojovali statečně, dostali jsme ten zápas až do prodloužení a myslím si, že to bylo velmi otevřené pak v tom posledním zápase, ale tam, když jakoby zpětně se na to dívám, na tu sérii, tak si myslím, že tam rozhodl ten první zápas vlastně té série, který my jsme s Děčínem doma ztratili a tím pádem vlastně nám Opava vzala tu výhodu toho domácího prostředí a pak vlastně jsme prohráli i druhý zápas pas v Opavě a už jsme vlastně otáčeli sérii 0-2 a to bylo těžké, takže tam si myslím, že to Opava jakoby si to rozhodla v tom prvním zápase.
1: Tehdy byl lídrem týmu i v tom rozhodujícím zápase Jakub Šiřina, rozehrávač, který stále působí v Opavě, se kterým budete asi hodně spolupracovat, mimochodem také ostravský odchovanec.
2: Jo, tak Šiřa je jeden z těch hráčů, na které jsem se hodně těšil, že si společně zahrajeme. Vlastně dneska už je legenda nejen Opavy, ale celé ligy, mají spoustu zápasů v reprezentaci a hrozně se těším na spolupráci s ním i na to vlastně jakoby fungování v týmu. Jsem moc zvědavý, jak vlastně funguje ve svých jako letech na té denní bázi, takže jsem na to zvědavý a těším se.
0: Říká basketbalista Matěj Svoboda o budoucí opavské spolupráci s rozehrávačem Jakubem Šiřinou. Rozhovor s ním bude ještě pokračovat po písnice Lennyho Kravice.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: V poslední části odpoledního rozhovoru reportéra Davida Procházky s basketbalovým reprezentantem Matějem Svobodou bude řeč o přeměně národního týmu, ale také ještě jednou otázkou a odpovědi se oba vrátí k finálové sérii, kterou před 3 roky Svoboda s Děčínem prohrál s Opavou.
1: Matěj Svoboda, český basketbalista, opavský a český reprezentant. Ještě jedna otázka k tomu finále. Tehdy se to povedlo Opavě pod trenérem Petrem Čutkem. Byl by ten titul s Opavou, případně s Děčínem pro vás ve vašem případě jiný než s Nymburkem? Já vím, že všechny tituly mají stejnou hodnotu asi, ale přece jenom ten by mi zaváněl trošku cennější.
2: Jo, tak tam to tehdy bylo velké téma, že ten poražený v tom finále bude hodně zklamaný, protože přece jenom asi nebudeme si nalhávat, že prohrát v finále s Nymburkem je něco jiného, než ho prohrát proti komukoliv jinému, kde prostě víte, že ta šance na ten zisk tam je, když to v těch předchozích letech, i přesto, že jste byli v finále, tak nějak se tušilo, že ten Nymburk neporazíte, takže pak proti té Opavě to prohrané finále bolí o to víc, no, asi tehdy bych ho asi mnohem radši, když to řeknu blbě, jako prohrál proti Nymburku, než právě proti Opavě, protože tam to bylo fakt specifické a věřím, že i opavští jako na něho dodnes jako vzpomínají.
1: Ještě musíme říct, že hned v prvním kole Opava v první lize nastoupí proti Ostravě, tak jak se na ten zápas těšíte nebo netěšíte?
2: Tak já se hlavně těším, že začne sezona. To čekání pro mě je vždycky hrozně dlouhé přes to léto a já se vždycky těším, až už ten kolotoč se rozjede těch zápasů a zase to všechno začne. Vyšlo to i tak dobře, že budeme hrát právě proti Ostravě to první kolo, tak zvědavý, jaký náboj tohle derby bude mít.
1: A ještě musíme na závěr nakousnout reprezentaci. Vy jste teďka vyhráli nad Norskem v kvalifikaci. První dobrý zápas pro vás pod novým trenérem Lubošem Bartoněm. Tvoří se nová reprezentace, tak jak ji vnímáte v tuto chvíli?
2: Byl jsem tam teďka vlastně po dlouhé době. Nebylo to vlastně úplně první okno s novým trenérem. Už je to nějaký půl rok, co reprezentaci převzal. A řekl bych, že momentálně celý ten národní tým je na absolutním začátku. Ten tým se pořád tak nějak teďkom vlastně skládá a prochází nějakou velkou přestavbou, protože někteří hráči už ukončili ty reprezentační kariéry z té vlastně generace, která byla úspěšná. Takže se teďkom hledají se noví lídři, kteří ten národní tým budou táhnout. Někteří si myslím, že už do té role dorostli, někteří se teprve v tom hledají, ale věřím, že ten tým je na dobré cestě a i přesto, že to asi pár let teďkom bude trvat a nemůžou lidé hnedka očekávat takové úspěchy, jako byla olympiáda a 6. místo na mistrovství světa, ale myslím si, že těch talentů tam je spousta a až dozrajou do toho správného věku, tak věřím, že se česká reprezentace zase vrátí na nějaký pomyslný vrchol.
1: Tak to byl Matěj Svoboda, ex-nymburský basketbalista, teď křídlo Opavy a také možná jeden z nových lídrů české reprezentace. Děkuju za rozhovor.
2: Taky děkuju, mějte se.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: 17 hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích, u kterých je podezření na sabotáže nebo vliv cizí moci. Informoval o tom ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinilo Rusko. Moskva to odmítá. Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Oznámil to její předseda Jindřich Reichl z SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale komise nestihne. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky, nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi třeba rané nahrávky Neplač malá anebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977. Sport. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Křetínský to potvrdil serveru E15. Svůj podíl zvýší na 46%, doteď měl 27%.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 se za Rokycany a ucpaná D10 za Prahou. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 56 zastavilo auto v levém pruhu.
4: Osobní vozidlo, porucha v levém místním pruhu. Na blikačkách. Usvodidel v levém pruhu.
3: Pohybují se tam lidé, tak pozor na to, 56. kilometr směrem na Prahu. Na D10 dlouhé kolony na výjezdu z Prahy směr Liberec. Na 12. kilometru stál kamion, projíždělo se pouze levým pruhem. Teď už to vypadá, že odjel a fronta už z Prahy se rozjíždí. Provoz váznej na dalších výjezdech z Prahy, třeba na D1 směr Brno. Pomalu pojedete od Pražského okruhu až k omezení u Špejkalky na 24. kilometru a je to asi na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice, tam je páteční kolona u Benešova zhruba na 20 minut. Na D1 fronty i na příjezdu do Brna z Prahy, aktuálně od kilometru 178. A pro osobní auta to zpoždění u Brna je asi na půl hodiny. A ještě silnice 20 z Plzně do Karlových Varů. Za Chotíkovem se na křižovatce srazila 3 auta. Je to vážná nehoda, projíždí se Kivadlově a kolony jsou tam dlouhé z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu bude postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně a později se má dál vyjasňovat. Teploty 19 až 24 stupně, na jihovýchodě až 26, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Dermot Kennedy na radiožurnálu Sport v 17 hodin a 37 minut. Příjemný podvečer. Americké basketbalistky vykročily za pátým titulem mistryň světa v řadě vysokým vítězstvím nad Čínou 94-61. Nejlepšími střelkyněmi týmu byly se 14 body Caitlin Clarková, Paige Bakersová a Ryan Howardová. Hvězdná rozehrávačka Clarková při své premiéře na velké mezinárodní akci zaznamenala navíc 11 asistencí. V pondělí budou Američanky v Berlíně hrát na závěr skupiny D s českou reprezentací. Ta vstoupí do turnaje dnes večer ve 20:15 utkáním proti Itálii. A mluvit o tom budeme podrobněji už za chvíli.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: České basketbalistky večer po 12-leté pauze vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně vyzvou na úvod skupiny Italky. O 3 postupová místa do play-off pak zabojují ještě proti Číňankám a Američankám. Ani v jednom utkání Češky i kvůli absencím zraněných pivotek favoritkami nebudou.
2: Se všichni těšíme, že už jsme tady od pondělka. Je to tady docela dlouhý, je to moje první mistrovství.
3: Světa má na mysli zkušená křídelnice české ženské basketbalové reprezentace Veronika Voráčková.
4: Je to pro nás obrovská odměna, čest, opravdu si vážíme toho, že jsme mezi 16 nejlepšími týmy světa a ta cesta opravdu byla dlouhá. No, začala už někdy před 3 lety a jediné, co mě mrzí, je, že spousta hráček, která se to zasloužila, tak vlastně tady dneska nemůže hrát. My jsme se dostali fakt do velmi těžké situace, ale prostě musíme se s ní poprat.
3: Zmiňuje trenérka český basketbalistek Romana Ptáčková a mluví hlavně o zraněných pivotkách Emě Čechové s Julií Reisingerovou. Ty budou duely s Italkami, Číňankami a Američankami a případně další pouze sledovat.
4: Budou to nesmírně těžké zápasy, byly by těžké, když jsme tady měli Emu a Julču. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat.
3: Ze současného, zase o něco mladšího výběru, jen jedna hráčka byla u poslední české účasti na světovém šampionátu před 12 lety. Byla to Alena Hanušová, která je teď v 35 nejstarší členkou národního týmu. Tou nejmladší je 19-letá světadivce pivotka Kateřina Kalná, která v roce 2014 teprve začínala s basketbalem.
5: No, chodila jsem do školy, byla jsem v první třídě, ale začínala jsem taky s atletikou. Vo basketu jsem neměla žádný velký mění zrovna.
3: Směje se Kateřina Kalná, která loni v létě hrála v Brně ještě na mistrovství světa basketbalistek do 19 let. Teď i s jinými reprezentačními spoluhráčkami čeká první utkání na dospělém světovém šampionátu. Tu v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 20.15 proti Itálii. Z berlínské haly Maxe Schmelinga, Jakub Kanta, radiožurnál.

0: Belgičan Wout van Aert se dočkal prvního etapového triumfu na letošní Vueltě. Belgický univerzál byl nejrychlejší ve 13. etapě, která měřila necelých 193 kilometrů a v závěru na posledních 3 kilometrech se mu podařilo uniknout z velké skupiny, která byla tedy v úniku spolu s Francouzem Parem Pentrem, no a v závěrečném spurtu byl podle očekávání Wout van Aert rychlejší. Jan Hirt dojel s 50-sekundovou ztrátou na 26. místě tentokrát, no a celkově se posunul až už na 19. dál vede Španěl Enric Mas.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Cyklistická Vuelta pokračuje už pár etap bez Tadeje Pogačara, který kvůli zraněním po pádu musel odstoupit, ale to nic nemění na tom, že je to absolutní cyklistická hvězda, doslova fenomén, který posunul hranice vytrvalosti. I přes své úspěchy pětinásobný šampion Tour de France nezapomíná na svou rodnou zemi Slovinsko, které zviditelňuje třeba i díky amatérským závodům, které tam už 2 roky po sobě v létě pořádá. V dnešní nesoutěžní otázce naší encyklopedie se vás ptáme, jestli víte, na jakém kopci Pogačar jako mladý cyklista trénoval a kde se dnes koná zmíněný hobby závod pojmenovaný právě po něm.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Krvavec, horské středisko v Kamnicko-Savinských Alpách, kam vede 24 km dlouhá trasa s převýšením 1177 metrů. A právě tady vrcholí Pogy Challenge, závod pro amatérské cyklisty, který startuje v Pogačarově rodné Komendě. A má jedno poměrně neobvyklé pravidlo. Samotný Pogačar dá účastníkům náskok a potom se je snaží všechny dojet. Letos se na start postavilo 953 mužů a 114 žen. A přestože jde o amatérský závod, Pogačar jim rozhodně nic nedaroval. Jenže na domácím Krvavci tentokrát nestačil. I přesto, že podobné manko dokázal letos na Tour de France v jedné z etap Pogačar smazat během pouhých 13 kilometrů, tentokrát mu v jeho rodné zemi uniklo 7 cyklistů. Nejrychlejší z nich byl Němec Frederik Niesen. Mezi amatéry, kteří se pokusili Pogačarovi ujet, byli i Češi. Na startu se letos objevil třeba olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec. A nebo bývalý Profčarovi ujet byli i Češi. Jiří Prskavec, anebo bývalý profesionální cyklista Zdeněk Štybar.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodiště-pardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Ústavní soud na návrh opozice přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Volkswagen zruší v příštích letech 100 000 pracovních míst a možná zavře několik závodů v Německu. Úsporný plán schválila dozorčí rada. České basketbalistky se na úvod světového šampionátu v Berlíně utkají s Italkami. Kolona popojíždí na D1 za Prahou směrem do Brna. A zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost a později se bude vyjasňovat. Teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Co se s návrhem bude dál dít, to popisuje mluvčí ústavního soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
3: Mohu potvrdit, že ústavní soud podání obdržel, další postup je standardní, další následující pracovní den, tedy v pondělí, bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
2: Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech.
4: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Ablín, Radiožurnál.
2: S menší produkcí bramborového škrobu letos počítají tuzemští výrobci. Kampaň už zahájili například pelhřimovské škrobárny. Zatímco v loni tam díky dobré úrodě navýšili výrobu o 35%, letos počítají s propadem. Úzce to souvisí s očekávanou malou úrodou. Na té se podepsalo hlavně sucho, vysvětluje ředitel výzkumného ústavu bramborářského Jan Čepl.
5: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
6: Sport. Už zhruba za hodinu čeká české basketbalistky první duel na mistrovství světa. V Berlíně nastoupí proti Italkám. O 3 postupová místa do play-off zabojují ještě proti 4. týmu světového žebříčku Číně a na závěr proti obhájkyním titulu ze Spojených států amerických. Právě úvodní 2 duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude oslabený český tým konkurenceschopný.
7: Tak máme velmi těžkou skupinu. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů. Ale považuji Itálii o něco lepší tým, třeba než Čína.
6: Duel Česko-Itálie začne ve 20 hodin 15 minut. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úcpa na D1 před Šmejkalkou a nehoda na silnici 3 u Budějovic. Na D1 se zkracuje kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Zdržíte se už jen asi 10 minut od 190. kilometru až k omezení u D2. Na D1 silný provoz stále na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Od 15. kilometru až na 24. k omezení u Šmejkalky pojedete pomaleji a místy zastavíte. Těch 9 kilometrů pojedete přes 20 minut. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice už je v Benešově průjezdná plynule. Kolona se rozjela. Na trojce čekejte kolony jinde, a to na výjezdu z Českých Budějovic směr Krumlov. Projíždí se omezením a před Litvínovicemi navíc likvidují následky vážnější nehody. Tam se projíždí Kyvadlově. Zdržíte se do 10 minut. Pozor dejte na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora. Mezi Kladruby a Chýnovem se u parkoviště srazila dvě auta. Silnice teď je průjezdná Kyvadlově a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11, na jihovýchodě až na 18 stupňů. Zítra pak bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách naměří většinou kolem 14. Tolik zprávy.
10: Je 19 hodin a 5 minut a vy dál posloucháte Radiožurnál Sport. I v našem vysílání, stejně jako ve sportovní části zpráv, se zaměříme na úvodní zápas českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně. Ten začne ve 20 hodin a 15 minut a my se zaměříme už za chvíli po písnice od Freddieho Mercuryho na první soupeřky českého týmu, tedy na bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu Italky.
9: Radiožurnál Sport a Ondřej Prokop.

0: České basketbalistky čeká hned na úvod světového šampionátu zřejmě klíčové utkání v boji o postup do play-off. Zhruba za hodinu se střetnou v německém Berlíně s Italkami, které jsou ve světovém žebříčku na rozdíl od zbylých soupeřek ve skupině, tedy Číňanek a Američanek, jen o pár příček před nimi.
1: S Itálií máme asi největší šance.
2: Víme, že hodně důležité pro nás bude hned to první utkání s Itálií. Pro nás nejsou úplně příjemným soupeřem právě svojí silovou hrou a takovým strojovým tempem a je to tým, který už spolu hraje dlouho pospolu, takže víme, že nás nečeká nic lehkého, ale jestliže nám se všechno podaří a bude se nám dařit střelba a rychlý přechod, proč bychom nemohli uspět zrovna v tomhle jednom utkání.
3: Shodují se debutující pivotka na seniorské úrovni 19-letá Kateřina Kalná a Petr Treml, asistent trenérky Romany Ptáčkové.
1: Italky jsou obrovsky zkušený tým, jsou momentálně ve věku nějakých 28 až 30 let, kdy opravdu dozráli vlastně třetí na loňské Evropě. Já je považuji opravdu, že mají i šanci hrát možná zlatou medaili na mistrovství Evropy další rok, že opravdu tenhle tým zraje a ještě pár let před sebou má, takže obrovsky kompaktní. Já považuji Itálii o něco lepší tým, třeba než Čína.
3: Možná i proto, že jihoevropanky přivezli víc hráček ze zámořské WNBA, a i když nemají víc než 220 cm vysokou pivotku jako Číňanky, můžou se opřít třeba hvězdnou střelkyni Zandala Síniovou.
1: Tak ta ještě k tomu, no, takže oni jsou silní i bez ní, jasný, ještě mají prostě rozdílovou hráčku.
4: Italky jsou rychlí a draví, ten jejich basket je fakt takový jako agresivní, ale v každém tom konceptu jsou prostě nějaký chyby, kterými prostě musíme využít.
3: Burcuje Kateřina Kalná, nejmladší členka české ženské basketbalové reprezentace. V největší šanci na úspěch hned na úvod a zisk potřebné výhry, která by na postup do play-off mohla stačit, věří i Veronika Voráčková.
5: Ty první zápasy jsou takový předvídatelný, že je tam nějaká nervozita, ty týmy úplně neví, co čekat, takže si myslím, že určitě můžeme překvapit, můžeme porazit. To určitě hratelný tým, my jsme bohužel oslabení o Emu a Julču, s tím, že Itálie pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky. Tam to nebude úplně tak, jako ty poslední čtyři zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat.
3: V posledních čtyřech zájemných zápasech mají totiž české basketbalistky s Italkami vyrovnanou bilanci, ale minimálně při poslední výhře měli k dispozici to nejlepší. Lepší, včetně momentálně zraněných pivotek Julie Reisingerové s Emou Čechovou. Jak bez nich na hřišti vstoupí Češky do mistrovství světa, můžete poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 20.15. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

vysílala Mighty Oaks na radiožurnálu Sport v 19 hodin a 15 minut. Britský pilot George Russell z Mercedesu ovládl trénink na velkou cenu Formule 1 v Monze, tedy velkou cenu Itálie. Nejrychlejší čas zajel ve druhém tréninku a zkazil tak radost fanouškům domácího Ferrari, které královalo dopoledním prvním jízdám. Druhým už průběžného pořadí světového šampionátu porazil Charlese Leclerca o 12 setin. Kimi Antonelli, ten, který půjde do domácí Grand Prix jako lídr seriálu, podtrhl odpolední úspěch Mercedesu třetím místem. Úřadující mistr světa Lando Norris, který má na kontě výhry v předchozích závodech v Maďarsku a v Nizozemsku, skončil v trénincích na čtvrtém místě. No a Lewis Hamilton, ten se musel spokojit s místem pátým.

0: slavné Cranberries můžete pravidelně slýchat ve vysílání radiožurnálu Sport, tak jako teď v 19 hodin a 20 minut. Světová jednička běloruská Arina Sabalenková postoupila do osmifinále tenisového US Open. Obhájkyně titulu z posledních dvou let porazila ve třetím kole Kamilu Rachimovou z Uzbekistánu. Ta je přemožitelkou Barbory Krejčíkové z úvodu turnaje, ale proti světové jedničce neměla moc šancí. Sabalenková nakonec vyhrála 6-3 a 6-4. Nezastavili ani závan marihuany, který na stadion Louise Armstronga pronikl v úvodu zápasu. Běloruská tenistka si kvůli tomu dokonce ve třetím gemu stěžovala u rozhodčí a přerušila utkání, nicméně pak tento gem v klidu dopodávala a zápas dovedla do vítězného konce. Vůně konopí patří v posledních letech k doprovodným jevům US Open, ačkoliv přímo v areálu kouření povoleno není, tak na kurty se ve slunečné dny často dostane od lidí bavících se v přilehlém parku. Dospělí od 21 let mohou v New Yorku totiž kouřit legálně marihuanu. A možná něco podobného ucítí i tři čeští tenisté, kteří půjdou do bojů ve třetím kole později během dnešního večera. Někdy po 8:30 zhruba by se mohli dostat na kurt finalistky Wimbledonu. Vítězka Linda Nosková bude hrát s Američankou Ann Leeovou a poražená finalistka Karolina Muchová s další Američankou Emou Navarovou na velkém kurtu na Grandstandu. No a potom jejich zápasu právě na stejném místě bude hrát také Jiří Lehečka, 18. nasazený, který se utká s Řekem Stefanosem Tsitsipasem, který se zase dostává do formy. Je to bývalý třetí hráč světa a také dvojnásobný grandslamový finalista. Takže na to, že to je třetí kolo, tak pro 18. nasazeného Jiřího Léčku žádný snadný soupeř. Budeme držet palce a v reportážních vstupech samozřejmě uslyšíte, jak se budou všechny tři zápasy s českou účastí vyvíjet.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Pěti zápasy se rozbíhá, sedmé kolo druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Všechny začínaly v 18 hodin, takže se hraje zhruba polovina druhých poločasů na všech stadionech. A Jihlava vede nad Českou Lípou 1-0, stejně jako Karviná nad Kladnem a Táborsko v Prostějově. Zatím 1-1 hraje Ústí s Bčkem Pražské Slávie v utkání o čelní příčky tabulky a Vlašim vede nad Třincem 2-1, tam jsou nejdále, tam se hraje 71. minuta. Začal také už dnešní první zápas ve francouzské lize, první zápas ze dvou, Lyon i s Pavlem Šulcem hraje s Auxerre po 27 minutách 0-0, ale nemuselo tak být. Během posledních pěti minut každému týmu VAR sebral jeden gól, nejprve se chvilku radovali domácí z Lyonu, než zasáhl VAR a našel offside v té jejich útočné akci. No a pak se zase trefilo Auxerre, ale zase kvůli útočnému faulu byl jejich gól zrušen. Takže v 27. minutě 0-0.

0: Co začala písnička od Banners, tak v Lyonu padl další gól v utkání francouzské ligy proti Auxerre a ten by snad už měl platit. Rakouský obránce Felix Bacher dostal domácí tým do vedení 1-0. A teď na Radiožurnálu Sport krátké zprávy.
1: 19 hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik Středočeští silničáři anebo VZP. Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, třeba vybržďování nebo ujíždění před policií by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu anebo drog. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí více než 1200 mrtvých, další tisíce lidí se pohřešují. V okolí náměstí Republiky v Praze platí od dnešní 18. hodiny zákaz zastavení. Přípravy na sobotní běžecký závod omezí řidiče třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by měli lidé se zákazy zastavení počítat i zítra. Sport. Tři Češi budou dnes bojovat o postup do osmifinále tenisového US Open. Jiří Lehečka nastoupí proti Tsitsipasovi z Řecka. Karolína Muchová se utká s Američankou Navarovou. Souboj s domácí tenistkou čeká i Lindu Noskovou, která nastoupí proti Liové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Hustopečí a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna neprůjezdná před sjezdem na Hustopeče. Na kilometru 27,5 zasahují hasiči u požáru nákladního auta a zastavili provoz směrem do Brna. Sjíždějte na Podivín kilometr 41, dá se to obět po souběžné silnici, zpět najdete u Hustopečí. Na D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna a od sjezdu na Velké Popovice až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete zhruba 15 minut. V Praze komplikace na městském okruhu, v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most, ve Strahovském tunelu havaroval motorkář, hlásí náš zpravodaj.
5: Těsně za mnou spadnul, rozletěla se mu ta motorka a ty za mnou to zašpuntovalo, bylo vidět, že prostě tam padnul.
4: Tunel je teď špatně průjezdný, musí regulovat vjezdy do Blanky ve směru na Smíchov a ve směru z Holešoviček do tunelu už popojíždí kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě bude kolem 18. Zítra má být zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přeháňky už jenom výjimečně, později se má vyjasňovat. Teploty 19 až 24 stupně, na jihovýchodě až 26, na horách většinou kolem 14. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: still gone.
1: Sheryl Crow na Radiožurnálu Sport 19 hodin a 37 minut. Celkem 4 góly padly mezi 18. a 31. minutou v utkání třetího kola nejvyšší francouzské soutěže mezi Lyonem a Ozer, ale platili jenom ty poslední dva a oba je dali domácí na Bacherovu trefu, o které jsme mluvili už před zprávami. Navázal o 2 minuty později nebo o 3 minuty později a Tekame, a tak tedy Lyon vede nad Ozer už 2-0. Český bývalý fotbalový reprezentant Antonín Barák nakonec přeci jen přestoupil z italské Fiorentiny do Apoelu Nikozie. Podle kyperských zdrojů podepsal s novým klubem 2letý kontrakt a že to tedy trvalo. Už na konci července všechno směřovalo k tomuto transferu, jenže pak zčista jasna kyperský klub oznámil, že se obě strany dohodly na ukončení jednání o přestupu, i když na základních věcech už měly být domluveny. No a teď to tedy konečně klaplo.

0: Vystartovat ze startovních bloků, poměřit síly vhodu oštěpem nebo si poprvé vyzkoušet šerm. Na atletickém stadionu Děkanka se potkali profesionální sportovci a olympionici s dětmi z dětských domovů. A cíl byl jasný, nadchnout děti pro pohyb a ukázat jim, že i velcí šampioni začínali od nuly.
1: 17.30, zahajujeme štafetové běhy, bude to velký pofor, čeká velké sportovce.
2: Jsem přemýšlela, jak by profi sportovci mohli se nějakým způsobem napojit na nějakou dobročinnost a vrátit to, co vlastně od společnosti třeba jako podporu dostávají, tak vrátit to zpátky. A já vlastně s dobrýma vílama, odkud jsou tady děti, už 5 let jezdím a pak díky kamarádům sportovcům, olympijskému výboru, tak to takhle všechno nějak narostlo a můžeme to tady dělat.
3: Říká organizátorka akce a bývalá reprezentantka vhodu oštěpem Irena Gilarová. Zatímco děti soutěžily v běhu a skoku do dálky, u méně tradičních disciplín bylo neustále plno. U šermířského trenažeru předával zkušenosti olympijský medailista Jiří Beran.
4: Někdo tomu říká šmerlání, ale to je doopravdy velice náročný technický sport i fyzicky. Říká se tomu fyzický šachy, takže to hodně náročný i na hlavu. Na vlastní kůži se vyzkoušet věci je to nejlepší, takže jsme rádi, že můžou si to děti na to vzít doopravdy kort a vyzkoušet svoji reakci.
3: Vyzkoušet si šerm přišel například i Oliver.
5: Já jsem se snažil trhnout rekord na stroji pro šermíře a byla to sranda.
3: Do závodu štafet i hodu oštěpem se zapojili také další profesionálové. Podle hokejistky Kristýny Kaltonkové je důležité dětem ukázat odhodlání a chuť to nevzdat.
6: Když uvidí nás, jak nám třeba hrozně nejde hod oštěpem, nebo nám třeba míň jde běhat, budou mít podle mě třeba i víc sebevědomí nebo chuť to zkusit, že vlastně tady nejsme profesionálové ve všem, ale každý máme tu slabší stránku.
3: Říká Kaltonková, která v Praze trénuje před začátkem nové hokejové sezóny. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Karviné před malou chvílí po druhé skórovali na utkání proti Kladnu v 7. kole druhé nejvyšší soutěže. V 88. minutě vedou 2-0 a to je výsledek, který by je posouval na první místo v průběžném pořadí tabulky. V dalších dnešních zápasech, které se také už blíží k závěru, vede Jihlava nad Českou Lípou 2-0. Prostějov prohrává s Táborskem nadále 0-1. Ústí nad Labem hraje 1-1 s Bčkem Pražské Slávě a Vlašim vede 2-1 nad Třincem. A 2-1 to je i stav v nastavení prvního poločasu utkání ve francouzské nejvyšší soutěže mezi Lyonem a Ozer. Hostům se podařilo ještě před pauzou snížit.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Kanoista Václav Chaloupka dlouho čekal na první vítězství v kariéře ve světovém poháru ve vodním slalomu. Dočkal se dnes na olympijské trati u Paříže ve Vers-sur-Marne, když zvítězil o 16 sekundy před lídrem seriálu Žigoulinem Hočevarem. Rozhodla čistá jízda českého reprezentanta, zatímco Slovinec doplatil na dvousekundovou penalizaci za jeden dotyk branky. S Václavem Chaloupkou mluvil v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport moderátor František Kuna.
1: Kanoista Václav Chaloupka slaví jeden z největších úspěchů kariéry. Mistr světa z roku 2021 poprvé v životě vyhrál závod světového poháru vodních slalomářů. Povedlo se mu to na olympijské trati ve francouzském Vers-sur-Marne. A teď je s námi ve vysílání, tak dobrý den a přijměte gratulaci.
2: Dobrý den, mockrát děkuju.
1: Kde jsme vás zastihli a jak to celé vstřebáváte?
2: Je to krásný, je to ještě takový hodně živý, ale už to tak jako pomalu dochází a fakt jsem to dneska strašně moc užil, takže snažím se tak jako vracet k těm emocím a k celému tomu dní se tak jako znova prožít a byl to fakt velký zážitek.
1: Tak ještě jednou, kde jsme vás zastihli, už máte medaily na krku?
2: Teď už jsem zpátky na hotelu, medaily nemám na krku, mám ji teda v kapse, ale jako spácní na krku dneska to nebudu. Ale rozhodně samozřejmě je hezký, když ji vidím, si to tak jako připomenout, takže mám ji u sebe teďka, jo.
1: Každopádně vzpomínky nevymizí, museli to pro vás být velké nervy, protože vás ohrožoval poslední finalista, Slovinec Hočevar, na mezičasech vedl, nakonec za vámi zaostal o 16 setin sekundy. Jak jste to prožíval v závěru?
2: Tak byl jsem nervózní, když jsem dojel tu moji jízdu, tak jsem si říkal, že by to na to vítězství mohlo stačit, ale potom Žiga Hočevar jel jako skvěle a rozhodně to vítězství by se taky zasloužil, takže naštěstí ten závěr jsem jel teda líp já a to asi nakonec rozhodlo, takže byl jsem nervózní, když jel, ale samozřejmě nakonec to dopadlo dobře pro mě, ale on měl taky jako skvělou jízdu.
1: Nedaleko Paříže dnes Václav Chaloupka vyhrál mezi kanoisty poprvé závod světového poháru vodních slalomářů a teď je s námi ve vysílání. Trať vypadala poměrně obtížně, hodně se na ní chybovalo, třeba olympijský vítěz Francouz Gestin udělal v závěru eskimácký obrat. Čeští medailisti z letošního mistrovství světa Tereza Kneblová s Lukášem Kratochvílem vypadli už v kvalifikaci. Tak co jste na trať říkal vy?
2: Tak ta trať si myslím, že byla náročná určitě, ale mě to nějak jako nevadí, ty těžší tratě, já to mám rád, protože se tam taky víc ukáže ta fyzická připravenost, na které si myslím, že to mám dost založený, takže mi to jako nevadí ty těžké tratě, ale byla i dost technická a myslím si, že jsem se s tím jako vypořádal dobře, tak to samozřejmě o tom svědčí ten výsledek, ale jako i to, jak jsme si to řekli s trenérem, tak si myslím, že jsem to prostě jel tak, jak jsme chtěli a z toho mám velkou radost.
1: Vám tedy eskimák ani nehrozil?
2: Ne, to eskimáku jsem se dneska naštěstí vyvaroval, s tím si myslím, že bych rozhodně nevyhrál. Tam jako eskimáka za 15 setin, to by byl asi světový rekord, to
1: asi
2: nevím,
1: ano.
2: Kdy bych musel udělat, jak bych to musel udělat, takže ne, eskimák nehrozil naštěstí.
1: A ani náznak. Světový pohár ve Francii je po mistrovství světa druhým závodem, který se počítá do kvalifikace na příští olympiádu. Budete teď žebříček sledovat nějak víc?
2: No právě, že si myslím, že to, že jsem do té Oklahomy jako odjížděl s tím, že se tam ta olympiáda, nebo ta nominace na olympiádu jako bude začínat, tak jsem to možná měl moc v hlavě a je možný, že to tam přidalo prostě nějaký tlak navíc, takže teďka na tenhle světák jsem odjížděl s tím, že prostě chci se závodit prostě s tou světovou špičkou, ukázat na co mám a nekoukat na to, že je to součástí té olympijské nominace, zvlášť když těch závodů je celkem 9, takže ono se ten tlak jako kdyby díky tomu rozprostře a minimálně dneska to teda fungovalo dobře, takže teďka prostě ale musím zůstat nohama na zemi a příští týden, kdy se jde další závod svěťáků, další nominační závod, tak tomu přistoupit jako dneska a prostě snažit se předvíst co nejlepší výkon a nekoukat moc na to, co je to za závod, takže to si myslím, že bude dobrá strategie. Ten celkový světový pohár mám taky dobře rozjetý po dnešku, takže jako kdyby rozhodně tam, jako kdyby ten tlak se tam dá najít vždycky, ale prostě mě to strašně bavilo, jsem rád za to moje ježdění a to si chci přenést, tam dá najít vždycky, ale prostě mě to strašně bavilo, jsem rád za to moje ježdění a to si chci přenést příští týden do Španělska, kde to mám moc rád.

0: Kvalita těch výsledků je něco, na čem prostě dlouhodobě pracujeme v tréninku a jsem rád, že se teďka ukazuje, ale jako musím taky dodat, že prostě to, že jsem teď průběžně druhý, je hezký, ale prostě ty dvojnásobné body, ty tam hodně zamíchají. Takže mám z toho teď radost, ale prostě příští týden bude potřeba na to navázat.
1: Říkal jste, že nebudete spát se zlatou medailí na krku, ale přeci jen do té doby stihnete nějakou drobnou oslavu nebo už míříte na letiště? Nebo jedete po zemi?
0: Letíme v neděli ráno, takže ještě nějaký čas tady bude, ale jako žádná divoká oslava, já nevím, jestli dneska někdo z týmu připraví nějakou oslavu, budu samozřejmě za to rád, ale myslím si, že nic divokýho na oslavy po sezóně, která byla pro celý český tým jako hodně úspěšná, tak na to bude čas na konci sezóny po mistrovství Evropy a na to se samozřejmě moc těšíme.
1: Tak ať k tomu máte co nejvíc důvodů ke slavení, třeba i za týden ve Španělsku, aktuálně s námi byl ve vysílání kanoista Václav Chaloupa, který dnes vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru vodních slalomářů, bylo to ve francouzském Ver-sur-Marne. Ještě jednou gratulujeme a užijte si pocity vítěze. Naslyšenou.
0: Moc krát děkuju. Naslyšenou.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom těším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
3: Těch

0: 80% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěknejch, bolavejch, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
1: Já chci kamna,
0: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
2: Tam mám hodně co zlepšovat.
3: Jako fakt hodně, jako jo?
2: Jako hodně.
3: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
2: Ještě asi ne.
1: Vy jste tam zlobili?
4: No my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
1: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
4: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
1: Jo, takhle.
5: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
1: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
5: Takže mě pak přivázali ke stromu, já si srandu.
1: No jasně.
5: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svou partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
1: A musel zjít Pepičku.
5: Musel.
6: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má pro vás Ondřej Látal.
9: Žalobci neposkytli sněmovní vyšetřovací komisi spisy ke kauze Dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. Muž z Německa se přihlásil k sérii sabotáží na elektrickém vedení, policie po něm pátrá. Vodní slalomář Chaloupka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. A zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně čekáme proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Oznámil to její předseda Jindřich Reichl z SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Podle schváleného mandátu by své závěry měla komise předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
10: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
9: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože kauza je ještě živá, uvedlo to vedení komise. Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to dnes ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
11: Muss man hier von Klimaextremismus ausgehen.
12: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrinta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrinta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Trojl doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala taky jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Ukrajina zajistí bezpečnost ruského vzdušného prostoru při návštěvě amerických vyjednavačů v Moskvě. Uvedl to prezident Volodymyr Zelenský. Moskvu také vyzval k přerušení útoků. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se podle agentury AFP do Moskvy a Kyjeva chystají už tento víkend. Zelenský potvrdil, že do Kyjeva oba dorazí v neděli. Poslední dny Rusko v Kyjevě své vzdušné údery stupňuje. Dnešní dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU zranil v metropoli nejméně 12 lidí. Ostravská zoologická zahrada pomohla zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského anebo hrdličku sokorskou a taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
13: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo Durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
14: Sport. Kanoista Václav Chaloupka ovládl závod světového poháru vodních slalomářů ve francouzském Vers-sur-Marne. Pro Chaloupku jde o první vítězství ve světovém poháru v kariéře a zároveň získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
15: Tu Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju a tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
14: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci, stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Otevřená D2 u Hustopečí a nehoda na D5 u Nířan. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je před sjezdem na Hustopeče opět průjezdná. Na 27,5 kilometru ještě zasahují hasiči u požáru. Už se okolo ale dá projet levým pruhem. Kolona má teď asi 4 kilometry. Zdržení z Bratislavy do Brna 20 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova pozor za Nířany. Na kilometru 103 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, zpomaluje se bez kolon. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se pomalej jede z kilometru 21. Čekejte asi 10 minut navíc. V Praze jsou stále komplikace ve Strahovském tunelu směrem z Troje na Smíchov. Na začátku tunelu tam havaroval motorkář, průjezd tunely tak musí regulovat. Menší kolonu tak čekejte v Povltavské ulici v Troji od mostu Barikádníků. A na silnici 38 z Jihlavy do Znojma kousek za Hladovem se srazilo osobní auto s obytným vozem. Provoz okolo řídí policisté, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra má být zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přeháňky se objeví už jenom výjimečně, později se má vyjasňovat a teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. To byly zprávy.
17: 20 hodin 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Americká koulařka Chase Jacksonová vyhrála finále diamantové ligy v Bruselu v rekordu tohoto prestižního seriálu 21 metrů a 14 cm. Hlavní program úvodního dne finále diamantové ligy právě začíná dnes bez českého zastoupení. Z českých atletů se do Bruselu kvalifikovala jen halová mistryně světa na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel a ta poběží až zítra. Mnohem dřív, už ve 20:15 rozehrají české basketbalistky svůj první zápas na mistrovství světa v Berlíně. Jejich soupeřkami budou Italky a my vám zápas nabídneme v přímém přenosu. Do té doby třeba písnička od kapely Kabát.
7: Radiožurnál Sport
6: a Ondřej Prokop.

0: Fotbalisté Karviné se dostali na první místo tabulky druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Mají o jeden gól lepší skóre než druhé Ústí nad Labem. Karviná dnes v sedmém kole porazila Kladno 2-0 a Ústí doma remizovalo s Bčkem Pražské Slávie 1-1. V dalších dnešních zápasech Jihlava porazila Českou Lípu nakonec 2-0, Prostějov remizoval s Táborskem 1-1 a Vlašim porazila Třinec 2-1. A už za chvíli vyrazíme do Berlína na mistrovství světa basketbalistek. Čeká nás totiž přímý přenos úvodního utkání českého týmu proti Italkám.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: České basketbalistky nastupují k prvnímu utkání na mistrovství světa basketbalistek, tedy proti Italkám. Hraje se v Berlíně v hale pojmenované po boxerské legendě Maxi Schmelingovi, tak věřme, že komentátor Jakub Kanta nebude svědkem KO českého týmu.
1: Samozřejmě ten vstup do tohohle turnaje pro Češky je vele důležitý. Snad to nebude KO, tak jak se o tom mluvil Ondřej Prokop ve studiu. Ovšem i české basketbalistky moc dobře ví, o co jde. Ze tříčlenných skupin, se čtyřčlenných skupin postupují dál sice tři týmy, první přímo do čtvrtfinále a další dva do osmifinále, nicméně ta česká skupina D je opravdu ta nejtěžší na celém šampionátu, protože kromě českých basketbalistek a Italek, které se už za malou chvíli utkají v tom svém úvodním zápase tady na mistrovství světa v německém Berlíně, tak pak budou bojovat o postup, o ty tři postupová místa, ještě s čínskými basketbalistkami, které jsou ve světovém žebříčku FIBA na čtvrtém místě. A tím posledním účastníkem té české skupiny jsou Američanky. Ty úplně netřeba představovat, jsou to úřadující olympijské vítězky, několikanásobné světové šampionky. A dnes to potvrdili v tom úvodním zápase, kdy porazili o 33 bodů Čínu. Češky těm patří v pořadí světového žebříčku 17. pozice. Italkám 14. ale zatímco české basketbalistky na posledním mistrovství Evropy obsadili 6. místo, což byl nejlepší výsledek za poslední léta, tak Italky ty brali dokonce bronzové medaile. A i proto je i tenhle výběr dnes favorizovaný. Už je připravený úvodní rozkok tady v hale Maxe Schmelinga, která je naplněná nepříliš, řekl bych možná 2000 diváků. Rozkok jde do rukou Italek, které už si přihrávají balón na útočné polovině. Teď je to s pětkou hrající Matilda Vilová, kdo zkouší své štěstí z pravého rohu za dva body a mířila naprosto přesně, takže po 21 sekundách Italky vedou 2-1. Českou útočnou akci dovezla na útočnou polovinu Eliška Joklová, hrající dříve pod dívčím jménem Hamzová, bych někoho nezmátl, ale teď moc pěkná kombinace mezi kapitánkou Stoupalovou a skórující právě Julii Pospíšilovou, která si krásně naběhla za záda a bránící hráčky dostala přihrávku o zem do vymezeného území a sama si věděla rady v podkošovém prostoru, míč dostala do obroučky a protože české basketbalistky teď dobře ubránili italský útok, tak můžou postupovat směrem dopředu. Ovšem Joklová si neporadila s driblinkem. Japonský rozhodčí Takaki Kato si toho všiml a odpískal tedy prohřešek proti pravidlům Italky, tak vyhazují spod vlastního koše. A je to ta největší hvězda z jejich středu, Cecilia Zandalasini, kdo uvádí míč do hry. Po ní hraje třeba Jasmine Kýsová už na útočné polovině, ale italská pivotka Kubajová neudržela balón proti Stoupalové, ta jí ho vypíchla, tak Češky můžou rychle vyrazit do protiútoku, ten už je ale zastavený a tak Voráčková dribluje za trojkou. Teď už vjela do vymezeného území z pravé strany a věděla si rady, takže po minutě a 25 sekundách Češky se dostávají poprvé v utkání do vedení. Z jejich pohledu je to 4-2, protože na dva body Pospíšilové dokázala navázat Voráčková a teď je potřeba velice pevně bránit. V polovině druhé minuty je to Zandalasíniová, kdo zaměstnává teď Veroniku Voráčkovou, ale ta se obejít nenechala. Zandalasíniovou donutila těžké střele, ta do koše nespadla, ale bohužel tohle bude alfa omega toho, jestli české basketbalistky budou pomýšlet na úspěch nebo ne. Mluvím o doskocích, protože při neúčasti těch ústředních pivotek zraněných Julie Reisingerové a Emy Čechové, když k tomu připočtete třeba i Anešku Kopeckou nebo další podkošovou hráčku Dominiku Paurovou, tak těch absencí je prostě hodně a teď toho dokázala využít urostlá pivotka Italek Kubajová, která první trestný hod po faulu na svou osobu proměnila, ten druhý ale nikoli a tohle se na nejvyšší úrovni opravdu příliš nevidí, protože Lorela Kubajová použila příliš málo síly a ten míč o možná půl metru vůbec netrefil ani obroučku, bylo tolik kratší. Kubajová se hned omlouvala svým spoluhráčkám, ale teď už na útočné polovině brání Stoupalovou. Na útočné polovině českých basketbalistek Stoupalová si počkala, až proti ní Kubajová vystoupí a pak se snažila lobovanou přihrávkou najít ve vymezeném území Joklovou, ale tu dobře odtlačila Veronová. A Joklová se k tomu míči nemohla dostat, ten skončil v zámezí a tak už zase Italky pílí směrem kupředu, teď kombinují na pravé straně Češky. Volí zónovou obranu na začátku třetí minuty, vedou 4-3 nad Italkami. Teď je to Kubajová v podkošovém prostoru, kdo si pod českým košem snaží udělat trochu prostoru, vyhazuje ven na Veronovou, ta přihrávkou doprava vybízí ke skorování, Zandala Sínovou, ta ale netrefuje. Pouze od přední části obroučky se míč odrazil, bere si ho Joklová, přechází přes celé hřiště a dává dva body. 6-3 vedou české basketbalistky po 2,5 minutách první čtvrtiny úvodního zápasu na mistrovství světa pro české basketbalistky. Je tahle účast po 12 letech. Teď Jasmine Kýsová si zběhla pro přihrávku z levé strany, ale nedokázala jí zužitkovat italské body a tak je tady rychlý přechod na útočnou polovinu a blok Stoupalové za trojkou na pravé straně hřiště Kubajové nakonec končí italským ziskem. Veronová se dostala k tomu míči, sice tam o něj bojovali hned tři Češky, kromě Stoupalové. Ještě Pospíšilová s Holešínskou, ale žádná z nich se k tomu míči nedostala rychleji než italská rozehrávačka Veronová, která už teď s míčem míří za pravou postranní čáru, odtamtud bude vyhazovat nad obranou polovinu, ještě vyhazuje na Vilovou, ta už na útočnou, na střed hřiště na Zandala Sínovou, ta začíná driblovat a přehazuje celé hřiště do levého rohu, tady je nájezd Veronové, podběh pod košem, končí českým inkasovaným košem 5-6 prohrávají Italky na začátku čtvrté minuty a teď o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Šest minut a 33 sekund se ještě bude hrát úvodní čtvrtina prvního zápasu českých basketbalistek na mistrovství světa po 12 letech a české basketbalistky vstoupily do toho zápasu o něco lépe než jejich favorizované soupeřky, protože v polovině čtvrté minuty vedou nad Italkami 6-5, no ale teď se musí honem zvrátit rychle zpátky, protože Vilová se tam chvíli ocitla sama v podkošovém prostoru. Eliška Joklová vybojovala balón, míří kupředu a je faulovaná už na útočné polovině. Tohle byl hodně, řekl bych, tvrdý zákrok od Jasmine Kýsové, podkošové hráčky Itálie, která teď ještě ukazuje, že také inkasovala ránu, ale samozřejmě české basketbalistky budou pokračovat s míčem ve své moci na útočné polovině až poté, co rozehraje Holešínská. První střídání v českém dresu střídá česká kapitánka Stoupalová, místo ní vele zkušená 35-letá Alena Hanušová, jediná hráčka z těch 12 českých, která zažila to poslední mistrovství světa před 12 lety. Teď bude předávat zkušenosti a pomáhat svým spoluhráčkám také na palubovce, může zkusit střelu za tři body a Alena Hanušová na začátku páté minuty trefuje naprosto přesně. První dotek s míčem, první body a hned trojka. 9-5 vedou české basketbalistky. Joklová teď se snaží znepříjemnit přechod na útočnou polovinu Veronové, to se jí povedlo, zastavila jí v postupu za trojkovou čárou, tam jí donutila k driblinku a přihrávce, po ní hraje Kýsová na vrcholu tříbodového území, přihrává doleva na Kubajovou, ta kombinuje se Zandala Sínovou. To by měla být spasitelka tohohle neurovnaného italského útoku, který ale končí na české obroučce. Nicméně i tenhle doskok zebrali Italky a proto pět minut před koncem první čtvrtiny prohrávají stále, ale jsou v útoku a prohrávají 5-9 s českými basketbalistkami. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, protože trenérka českých basketbalistek dnes nastupujících v bílých dresech v červené košili, tedy Romana Ptáčková, teď celkem nervózně pochodovala před českou střídačkou a udílí pokyny Cajdhamrové, která půjde do hry, ale až poté, co Veronová vyzkouší dlouhou dvojku, nedává doskok, ale zase sbírají Italky. Jasmine Kýsová se dere do koše, ale nedává, nicméně Kubajová další sbírá doskok a vyhazuje za trojku na Čečíliu Zandala Síny a ta se tentokrát nemýlí. 8-9 snižuje s italským českého pohledu na začátku 6. minuty. Teď je to zase na Češkách, které v posledních sekundách tahají za trochu a kratší konec, ale stále vedou o jediný bod. Tentokrát se Holešínská prosadit bodově nedokázala, tak je to zase Zandala Síniová na druhé straně. Teď už dribluje za clonou, kterou jí postavila Kýsová na pravém křídle, teď ale už nadriblovala směrem na čáru trestného hodu a tam vyzkoušela svůj za dva body, ale tentokrát jako se jí nedařilo jako předtím, nicméně ani Veronice Voráčkové teď tahle individuální akce příliš nevyšla. Zamotala se v tom driblinku a Kýsová jí dokázala vypíchnout míč a běžela už směrem kupředu, no a tak nemohlo následovat nic jiného než faul českých basketbalistek na konci 6. minuty úvodního zápasu na mistrovství světa v Berlíně. České basketbalistky vedou 9-8, mají ale víc faulů než jejich soupeřky. Za dosavadních necelých 6 minut nazbírali 4, to Italky jen jeden jediný. Teď je to Vilová, kdo delší dobu dribluje na útočné polovině a čeká, až se jí uvolní některá z jejich spoluhráček. Nakonec Santucciová dostává balon na levé křídlo, přihrává Kýsové do vymezeného území. Tam ale Hanušové pomohla se svojím, Voráčková vypíchla míč, přihrává Andělové do rychlého breaku a to tohle je koš s faulem. Dva body pro Gabrielu Andělovou, jisto jistě, takže minimálně 3 minuty a 43 sekund. Před koncem úvodní desetiminutovky je z toho momentálně vedení pro české basketbalistky 11-8, ale může to být ještě o něco lepší, protože střídající hráčka Gabriela Andělová bude ještě střílet jednu šestku. Spolu s ní na palubovce už také Cajthamrová. Voráčková ta nechyběla v základní sestavě, stejně jako Julie Pospíšilová, takže tyhle dvě hráčky tam zůstávají. Z té úvodní pětice k ním Cajthamrová, Andělová a Hanušová, ale teď je právě tahle pětice. Bude se muset hlavně zpevnit v defenzivě. Vytažená česká obrana Cajthamrová s Andělovou napadají rozehrávku až pod italským košem. Santucciová ale ve spolupráci s Veronovou dokázala tuhle ošemetnou situaci vyřešit. Na útočné polovině přihrává na pravou stranu nad Zandala Síniovou. Zandala Síniová přenáší hru na levou stranu na Santucciovou. To dobře brání Andělová. Těžká střela za tři body, tak italským úspěchem nekončí. Doskok sbírají české basketbalistky. Julie Pospíšilová už pospíchá směrem k italskému koši, ale za trojkou proti ní vystoupila Zandala Síniová, proto přihrála Andělové, ta jí míč vrací, teď přenesení hry na levou stranu, Cajthamrová ale kombinuje za tříbodovým územím na jeho vrcholu ještě zpátky s Cajthamrovou, zapojuje se také Andělová, která v podkošovém prostoru našla chvíli volnou Hanušovou, ta se otočila za levým ramenem v těsné blízkosti obroučky a snažila se zakončit pravou rukou, což o to k zakončení došlo, ale přesné nebylo, takže na začátku 8. minuty první čtvrtiny české basketbalistky vedou 12-8 a je tady další české střídání, poprvé v utkání a poprvé na mistrovství světa nastupuje Petra Malíková, která vystřídala Julii Pospíšilovou a vrací se také kapitánka Stoupalová do podkošového prostoru. Andělová teď je problémy s driblinkem, kdy si po zásahu jedné z italských hráček do toho míče kopla, dokázala ho sebrat, ale pak o něj přišla, protože Pasová tam byla hodně blízko. Ta vypíchla balón a přihrála na podkošovou hráčku Panovou, stojící na levém křídle za trojkou. No a tahle urostlá Italka dává za tři, takže Italky snižují 2,5 minuty před koncem úvodní části na 11-12, ale české basketbalistky bojují příkladně v tom úvodním zápase zatím a teď to byla Alena Hanušová, kdo to sice, omluvte mi to spojení, ale rvala do podkoše celkem na sílu, prostě tlačila se tam přes svoji bránící hráčku, ale vykoledovala si nedovolený zákrok. Takže následují dva trestné hody, no a ten první z pravačky 35-leté hráčky momentálně DSK basketbal Aleny Hanušové končí v obroučce, takže Češky vedou 13-11 a teď už je to 14-11. Protože Hanušová dává i druhou šestku a odchází si odpočinout. Julie Pospíšilová ta příliš času na lavičce nestrávila a už je zase zpátky na hřišti. Teď stíhá Cajthamrová pasovou, ale zatím marně. Ta přenáší hru z levé strany na pravou. Santucciová, ale dobře bráněná Andělovou a vytločená až k půlící čáře. Z těch problémů se ale dostala. Teď už je zase vydriblovala do podkošového prostoru. Přichází na pomoc Malíková, tedy Andělové. A proto uvolnění hráčky v levém rohu. Ta si rozmyslela, tahle Italka, ještě tu tříborovou střelu. Udělala jeden krok do dvoubodového území a nedala, takže Češky tentokrát zase sebrali doskok a už je to Pospíšilová, kdo je připravená za trojkou na přesnou střelu a dává. Takže 17-11, dosud nejvyšší náskok, minutu a tři čtvrtě, ještě se bude hrát ta úvodní desetiminutovka. České basketbalistky, zatím jim to opravdu to úvodní utkání vychází. Věřme tomu, že to bude v přímém přenosu Radiožurnálu Sport pokračovat i nadále, protože připomínám, že i jedna jediná výhra by velmi pravděpodobně měla stačit na postup, samozřejmě v případě, že se nestane to, že by ve chvíli, kdy Češky porazí Italky, tak Italky, pokud bychom předpokládali, že Američanky potvrdí roli naprostých favoritek a všechno vyhrají, tak by se mohlo stát, že tam budou tři týmy s jednou výhrou a pak by se samozřejmě počítalo skóre, takže pochopitelně i české basketbalistky, stejně tak italské, budou myslet na to, buď neprohrát příliš vysokým rozdílem, prostě vypustit závěr se určitě na mistrovství světa nehodí a v této situaci ve skupině smrti dvojnásob. Minutu a 21 sekund zbývá odehrát z úvodní čtvrtiny. České basketbalistky vedou 17-11 a teď už jsou rozestavené na útočné polovině. Malíková ale zastavila dribling a snažila se přihrát Pospíšilové, toho využila Blasigová, míč si vzala a už přenáší hru na pravou stranu na pasovou. Ta ukazuje, že chce postavit od pivotek dvě clony. Andělová jí to ale vůbec neulehčuje a ta clona přišla pozdě. Vyhození ven na Panovou. Ta si rozmyslela střelu za tři body, jenom ji nafintovala a do koše. Už to měla úplně volné a snižuje na 13-17. Ještě 45 sekund zbývá odehrát z úvodního dějství a po rychlém českém přechodu na útočnou polovinu trochu, řekl bych, nepřehledná situace, které ale vyšly lépe české basketbalistky, vyhazují spod vlastního koše. Je to Andělová, kdo hledá Malíkovou, ta přenáší hru na pravou stranu na Cajdhamrovou. 33 sekund před koncem první čtvrtiny. Natálie Stouplová musí vystřelit těžkou trojku a nedává, ale úplně jí to mrzet nemusí, protože před časovým limitem stále Češky vedou, a to nad favorizovanými Italkami. 17-13, přímý přenos. Poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Berlína Kup Kanta Radiožurnál. Santucciová teď táhne už zřejmě poslední italský útok. Zbývá na něj 10 sekund. 14 do konce první čtvrtiny. Teď to zkoušely české basketbalistky trošku přiriskovat v obraně. Cajdhamrová tam vystoupila na levé straně na pomoc Stoupalové proti Blasigové. Ta zastavila dribling a už to vypadalo, že by se české reprezentantky mohly dostat k míči. Tak pardon, nebyla to Blasigová, byla to Santucciová, která ale nakonec byla 12,6 sekundy před koncem první čtvrtiny faulovaná. První trestný hod proměnila, snižuje tak z pohledu Italek na 14-17, ale ještě má jednu šestku ve své pravačce. Ta už ale v obroučce nekončí. Češky si pohlídali rozkok, Julie Pospíšilová vyrazila rychle směrem kupředu a právě Santucciová, která v tu chvíli byla poslední Italkou, jí zastavila nedovoleně, velmi dobře zvolený taktický faul, 9 sekund před koncem úvodního dějství. Češky vedou stále o 3 body, 17-14, a bude to Petra Malíková, jedna z 11 českých debitantek na světovém šampionátu. Připomínám, že na soupisce je 12 basketbalistek. Pouze 35-letá Alena Hanušová zažila ten světový šampionát pro Češky poslední před 12 lety. 3 sekundy na zakončení. Malíková volná za trojkou střílí, ale tohle je příliš krátký pokus, který českými body na konci úvodní čtvrtiny nekončí. Češky tak po 10 minutách vedou nad Italkami 17-14.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
2: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
3: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
2: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
4: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
5: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: České basketbalistky tedy vedou v úvodním utkání na mistrovství světa nad Italkami po první čtvrtině o 3 body 17-14. Než se vrátíme do berlínské haly Maxe Schmelinga na pokračování zápasu a našeho přímého přenosu, tak se ještě vypravíme na fotbalové trávníky. Lyon v 74. minutě v utkání francouzské nejvyšší soutěže vede nad Ozer už 3-1. Ten jediný gól ve druhé půli tedy přinesl dvoubrankový náskok a přihrávkou se na něm podílel český záložník Pavel Schulz. Ještě později po 21. minutě bude hrát Paris Saint-Germain s Monakem v italské sérii a FC Janov Como zápas. V Bundeslize už se začalo hrát ve Stuttgartu, kam přijel Kolín nad Rýnem. Ve španělské lalize v 21 hodin nastoupí Betis Sevilla proti Realu Madrid a konečně v 21 hodin v Premier League Ipswich Liverpool. I o průběhu těchto zápasů vás budeme informovat, ale teď tedy se vracíme zase do Berlína na první zápas českých basketbalistek na světovém šampionátu proti Italkám. I u druhé čtvrtiny bude Jakub Kanta.
1: 4 sekundy z ní už jsou za námi v hale Maxe Schmelinga. České basketbalistky v útoku po Voráčkové na pravém křídle Joklová, ale hodně zatlačená, zdvojená, tak musí vracet balon zpátky přihrávkou na Voráčkovou. Ta si to ale namířila přes dvě bránící Italky do vymezeného prostoru a dokázala se prosadit. A jestli jsem si dobře všiml a jestli jsem dobře slyšel, tak byla faulovaná. Přesně tak, je to dvoubodový pokus úspěšný a může z toho být 3bodová zkompletovaná akce, pokud Veronika Voráčková, basketbalistka španělské Zaragozy, promění nařízený trestný hod. Ten se ale od zadní části obroučky odráží do rukou Italky Kýsové, která ho předává Pasové. Ta už na útočné polovině, bráněná Joklovou za trojkou, přihrává snilem doleva na Santučiovou. Ta ale blesku rychle vrací a tak je tady nájezd Pasové na levou ruku. Byla to hodně těžká donáška do obroučky, ale skončila italskými body 16-19 z pohledu Italek. Rychlá kombinace českých basketbalistek. Joklová jen blesku rychle přebdriblovala na útočnou polovinu, tam přihrála do pravého křídla, kde byla chvíli volná Julie Pospíšilová, no a je z ní nejlepší střelkyně dosavadního průběhu. 8 bodů po další trefené trojce na začátku 12. minuty 22-16 vedou české basketbalistky nad favorizovanými Italkami a Jasmine Kýsová na pravé straně hřiště teď v problémech s driblinkem dokázala vyřešit přihrávkou zpátky na Pasovou, ta ale musela střílet, těžkou trojku nedává. Češky sbírají ten odražený míč, to je opravdu hodně důležité. Sbírat do skoky, když nemáte centimetry, musíte odstavovat ho z soupeřky a věřit tomu, že i hráčky menšího zrůstu dokážou tam být rychleji než italské, opravdu někdy o hlavu větší hráčky. To se ale teď daří a to je ten hlavní důvod, proč české basketbalistky v úvodu druhé čtvrtiny drží dosud nejvyšší náskok v utkání. Je tedy vyrovnaný z té úvodní čtvrtiny 6bodový náskok momentálně 22-16. Holešínská na útočné polovině vyhazuje od pravé postraní čáry na střed hřiště na Voráčkovou. Ta si míč ale dlouho nenechá. Zkouší štěstí znovu Pospíšilová. Ta měla hodně dobře namířeno, ale trochu smolný obraz od obroučky. Odražený míč si pohlídali Italky. Pasová po pravé straně míří směrem ku předu. Schovala se chvíli za clonu Kýsové. Nadriblovala do vymezeného území, vyhazuje zpátky za trojku na Kýsovou. Ta ale nedává. A už je to zase Eliška Joklová, která po levé postraní čáře pílí ku předu. Přechází na útočnou polovinu. Nikomu míč nepůjčuje, ale nedává. Najela do bezprostřední blízkosti obroučky, byla k ní rukou opravdu velmi blízko, ale ten míč se potom cylindru vykroutil ven. Italky už zase teď oni na útočné polovině 4 z 5 rozmístěné za trojkou. Pasová teď najíždí do vymezeného území, snažila se schodit na nabíhající Kýsovou, která byla prakticky pod obroučkou, ale tam zabojovali české basketbalistky, které se tam zhlukly kolem vyšší protihráčky, dostali čistě na palubovku a tak Italkám 7 minut a 27 sekund před koncem úvodní 20 minutovky vedou nad Italkami 22-16 a Italky už mají jen 3,7 desetin sekundy na zakončení. Rychlý výhoz a trojka neúspěšná, kapitánka Andrejová nedává. A tak jsou to opět české basketbalistky, konkrétně Voráčková, která předriblovala na útočnou polovinu, vyměnila si balón s Pospíšilovou, tají nabíjí, ale Voráčková se tentokrát trefit nedokázala, takže na konci 13. minuty stále Češky vedou 22-16. Teď je to Veronová, italská rozehrávačka, která zrychlila hru a snaží se víc distribuovat míč mezi své spoluhráčky. Teď ale moje slova úplně nepotvrdila, sice si třikrát přihrála, pak si ale míč nechala, najela do koše a udělala velmi dobře, snižuje na 18-22. To se tedy týká italského pohledu. Voráčková individuálně se snaží s tím něco udělat a nejen, že si vykoledovala po rychlém breaku faul od Jasmine Kýsové, ale podle mě tahle hodně šťastná střela, která propadla obroučkou, by měla platit. Je to tak 24-18 a šance pro Veroniku Voráčkovou poslat české basketbalistky do dosud nejvyššího náskoku, a to 7-bodového. Přichází poprvé v utakání na palubovku také nepříliš zkušená česká pivotka z USK Praha, Natálie Kautská, ale je to prostě realita. Podkošové hráčky, ty jsou teď v Česku nedostatkovým zbožím při mnoha zraněních. Voráčková ale teď přesnou ruku z čáry trestného hodu neměla a tak je to stále 6,5 minuty před koncem druhé čtvrtiny o 6 bodů. Italky také trochu občerstvily svou sestavu. Urostlá Maderová pivotka se dostala do hry, spolu s ní je tam také Kubajová, takže teď to Italky zkouší přes těžkotonážní pivotky, jestli to tak můžu říct. Kila jsou určitě v těch podkošových soubojích na jejich straně, stejně tak centimetry, ale zatím to české nadšení platí na favorizované Italky a platí to i tentokrát, protože další zdvojení donutilo Vilovou k těžké střele z odskoku za 2 body, která body nekončí. Joklová pohlídala tenhle doskok, na útočné polovině přihrává Pospíšilové. Ta vystřelila za 2 body z poměrně dobré pozice, ale nedala. A tak jsou to zas Italky, které tentokrát se taky snaží rychle přejít do útoku. Čečília Zandalasíny to vzala na sebe, ale neskórovala. Tak je tady zase rychlý přechod českých basketbalistek na druhou stranu, zakončený nepřesnou střelou Julie Pospíšilové v začínající 15. minutě. Tak Češky stále drží vedení 24-18. A je to další český zisk Voráčkové. A jednoduché 2 body, 20. 6-18 pro české basketbalistky. 5,5 minuty zbývá odehrát ze druhé čtvrtiny. Italky teď tahají jednoznačně za kratší konec a řekl bych, že to cítí jejich příznivci, kterých sem do haly bohužel dorazilo víc než těch českých. Hala Maxe Šmelinga není nikterak výrazně zaplněná. Z té více než 8000 kapacity bych odhadoval možná 1500, možná 2000 diváků, že sem dnes dorazilo, a teď bude sledovat, jak se bude dařit Italkám v další útočné snaze, protože rozehrávají pod českým košem. Byla to Kubajová na Maderovou, do kombinace se za vrcholem tříbodové území taky zapojila Veronová, přenáší hru na levou stranu přihrávkou o zem na Zandala Sýnovou, ta nadriblovala někam směrem do středu hřiště na osutu, přeběhla tak o jeden krok a vystřelila z výskoku od přední části obroučky, se sice míč odrazil zpátky do hřiště, ale rozhodčí viděli nedovolený zákrok, řekl bych, že Julie Pospíšilové, ne, to je určitě ne. Každopádně byla to Natálie Koucká, které tam přiskočila dvojka už, takže první hráčka v české sestavě, která má víc jak jeden faul, Natálie Koucká, jeden má na svém kontě také Holešínská, Voráčková, Stoupalová a Pospíšilová. Teď ale přesnou ruku ukázala také Zandala Sýnová a snižuje z italského pohledu na 19:26, 5 minut a 5 sekund před koncem druhé desetiminutovky. Gabriela Andělová u pulící čáry těsně před přechodem na útočnou polovinu připravila míč pro Joklovou, ta přihrává za vrchol tříbodového území takovou lubovanou přihrávkou na Hanušovou, ta se ho rychle zbavuje na pravé křídlo Voráčkovou, na Voráčkovou, Voráčkovou, Voráčková našla uprostřed hřiště nabíhající Elišku Joklovou, jedinou českou basketbalistku, která český národní tým posílila z WNBA, a to z Minnesoty. Je velká škoda, že se zranila Emma Čechová po dvou zápasech v nejlepší basketbalové soutěži světa při své premiérové sezóně. Joklová teď ale celkem nevybíravě, zdá se, loktem trefila jednu sitelek, která se až před malou chvílí pustila za svůj nos. A řekl bych, že rozhodčí to vyhodnotili jako No ještě to půjdou kontrolovat, přece jenom ke stolku časoměřičů. Takže na ukazateli skóre stále svítí stav Česko-Itálie 26-19. Ale teď hned dvojice rozhodčích, a to Japonec Kato a Američanka Burnsová, u stolku časoměřičů koukají na monitory a snaží se rozklíčovat, co se tam přesně stalo. Já se teď koukám na kostku pod stropem haly, ale není mi úplně jasné, co se tam vlastně řeší. Eliška Joklová se natahovala svojí pravačkou k zakončení. Ona skočila z levé nohy hodně, řekl bych, až skoro z čáry trestného hodu, hodně dopředu, aby se dostala co nejblíž koši, a jak se pravačkou natahovala, tak levá ruka za ní vlála a loktem trefila svoji protihráčku. Tohle si myslím, že nemůže být ohodnoceno jako nesportovní chyba, jako úmyslný faul, a dvojice rozhodčích mi dává za pravdu, protože Zandala Sýnová teď už dostává balón pod vlastním košem a vyhazuje ho na Vilovou. V začínající 16. minutě Italky prohrávají 19-26 s Češkami a Andělová u pulící čáry se snažila vybojovat míč na Vilové. To se jí ale nepodařilo, protože přišla přihrávka na Zandala Sýnovou. Teď uvolnění v pravém rohu od Zandala Sýnové Maderové a tahle pivotka ukazuje, že střílet za tři body také umí. Dává druhá asistence pro Zandala Sýnovou a první tři body pro Saru Maderovou a je tu snížení Italek na 22-26. Na konci teď už 16. minuty dribluje Voráčková, najíždí od pravé postraní čáry směrem do vymezeného území. Zandala Sýnová jí to ale nedala zadarmo. Voráčková tak trochu jen odhodila pravačkou míč na koš a tak se nemůže divit, že nepřidala další dva české body, a tak české basketbalistky musí zase honem rychle zpátky, což se sice povedlo, ale individuálně Vilová to zvládla také na jedničku, zády ke koši totiž odstavila o něco menší, 163 cm vysokou českou rozehrávačku Kateřinu Cajthamrovou, a poté, co jí zády trochu odstrčila a dostala jí ze souboje pryč, tak už to pro ní bylo celkem snadné, aby skórovalo, a snižuje tak na 24. 26, ten osmibodový český náskok během několika minut je ten tam, Italky jsou zpátky v zápase a není se tak čemu divit, že česká trenérka Romana Ptáčková na to reaguje za stavu 26-24, 3 minuty a 48 sekund před odchodem do kabin na poločasovou přestávku oddechovým časem.
0: No a ten vyplníme z pražského studia informacemi z US Open. Nebude to dlouho trvat a na kurt by se mohla ve třetím kole už dostat Karolína Muchová na grandstandu proti domácí Emě Navarové, Američance. A to proto, že Daniil Medvěděv před pár okamžiky porazil Francouze Rinderkneše 3x6-4 a právě Karolína Muchová s Emou Navarovou půjdou po nich na kurt a ještě po nich potom také na stejné místě Jiří Lehečka se Stefanosem Tsitsipasem. Linda Rosková, vítězka Wimbledonu, ta stále čeká spolu s Američankou Liovou, až se uvolní kurt číslo 17, kde zatím je Američanka Taylor Townsendová a 15. nasazená Ruska Schneiderová. Překvapivý výsledek prvního setu 6-2. V tom druhém se hraje tiebreak, ve kterém má teď 3 setboly favorizovaná Schneiderová, takže to vypadá, že se nejspíš bude tenhle zápas ještě prodlužovat a rozhodovat až ve třetím setu. Samozřejmě ve vstupech na Radiožurnálu vám budeme přibližovat, jak se budou vyvíjet ty 3 duely českých tenistů ve třetím kole US Open. Ale teď zpátky na basketbal za Jakubem Kantou, který komentuje úvodní duel českých hráček proti Italkám.
1: V 17. minutě české basketbalistky předvedly ne vůbec hezkou ztrátu i hned po návratu po timeoutu. To je přesně to, co nechcete. Cajda Hamrová nepřihrála vůbec přesně. Italky vystihly ten moment přihrávky na Voráčkovou naprosto přesně a dostali se k dalším jednoduchým bodům. Je to tedy italská série, konkrétně 8-0, která smazala ten dosud nejvyšší český náskok v posledních minutách a z toho vyrovnání na 26-26, 3 minuty a 10 sekund před odchodem do kabin v poločasové přestávce. Češky znovu zastavit tu šňůru bodovou svých soupeřek nedokázali, nedali 2 body a teď budou mít problémy s tím ubránit své soupeřky, ale chtěl jsem říct, že to nezvládnou, ale to jsem nevěděl, jaký bude verdikt rozhodčích, protože já myslel, že Alena Hanušová nedovoleně zastavila jednu z protivnic, ale nakonec rozhodčí usoudili, že ta clona byla postavená včas a tak z toho bylo prorážení. Jenomže ani tenhle český přechod do útoku postupný neskončil ničím dobrým pro české basketbalistky. Je to další ztráta, další italská trojka Maderové. Z vrcholu tříbodového území teď měly české basketbalistky trochu štěstí v začínající 18. minutě. Je to stále 26-26, Andělová napichuje nájezdem do vymezeného území italskou obranu, vyhazuje ven na Joklovou, teď ona najíždí z levé strany na levou ruku a podařilo se jí přerušit tu šňůru Italek. 8-2 je to momentálně v posledních minutách a 28-26 v končící 18. minutě tohohle úvodního zápasu nejen pro české basketbalistky, ale pro ty italské, které se můžou spolehnout na Cecíliu Zandalasini, která sice v úvodu pár volných pokusů neproměnila, v posledních minutách ale strojově posílá balón do obroučky, vyrovnáno 28-28. Teď už začíná 19. minuta, Češky si hezky pučují balón po vrcholu tříbodového území, až Hanušová z levého rohu najela do vymezeného území, ale její zakončení levou rukou bohužel úspěšné nebylo. Rychlý přechod Italek do útoku táhne Zandalasínová, zakombinovala se svojí spoluhráčkou, a to konkrétně Veronovou, která jí míč vrátila, ale Zandalasínová ukazuje, že je také jenom člověk. Tuhle těžkou tříbodovou střelu nedokázala zacílit. Minutu a 29 sekund před koncem druhé čtvrtiny vůbec přesně. A tak dostane možnost chvíli se pomazlit s balónem, i když ne ve hře. Petra Malíková vyhazuje spod vlastního českého koše na Elišku Joklovou, která je bráněna Veronovou při přechodu, nebo spíš přeběhu na útočnou polovinu. Až tam Joklová přihrává Pospíšilové, ale Natálie Koucká byla usvědčena z pohybu ve cloně, když se snažila uvolnit za trojkou právě Pospíšilovou, na kterou ten míč jednoznačně směřoval, ale nedoputoval, protože se ozval hvist rozhodčích a tak za stavu 28-28 zase dostávají možnost postupného útoku Italky. Po Viové, která vyhazovala z pravé strany, si zahraje také Veronová. Přihrává Viové na útočné, Vilové na útočné polovině do levého rohu. Ta si všimla pěkného náběhu Zandala Síniové do bedny, jak říkají basketbalistky, tedy do vymezeného území. Bezprostřední střela, ale body italskými i hned nekončí, takže 68 sekund před odchodem do kabiny na poločasovou přestávku má právě Cecilia Zandala Síniová. Tedy hráčka v WNBA Golden State Valkyries. Dva trestné hody. Ten

0: Češky zabrali. Joklová přihrává na pravou stranu, už na útočné polovině na Holešínskou, tady přihrávku z první vrací a tak přichází přenesení hry na levou stranu, kde Malíková posunula balón blíž ke koncové čáře na nabíhající Pospíšilovou a Julie Pospíšilová se dokázala prosadit a ještě byla faulovaná. Takže 8:40 sekund před koncem první půle za vyrovnaného stavu 30-30. Nejlepší česká střelkyně, desetibodová Julie Pospíšilová, může přidat svůj ještě 11. v úvodním poločase, protože už je připravená na čáře trestného hodu. Teď ještě její tradiční rituál na špičkách si, jak bych to tak řekl, trochu prošlápla kotníky, párkrát zadriblovala a dává. 31-30 vedou české basketbalistky těsně před koncem druhé čtvrtiny. Jsou tak na řadě zase Italky a není se čemu divit, že je to Zandala Síniová, kdo z pravého rohu, když dostala trochu prostoru, tak se nerozpakovala a běžela směrem k obroučce, ale tam přišlo české zdvojení právě včas. A pak pomohl také odraz obroučky. Takže Italky sice se před své soupeřky, tedy české basketbalistky, v tuhle chvíli dostat nedokázaly, ale protože neskušená Natálie Koucká, pivotka USK Praha, si připisuje už svoji čtvrtou osobní chybu, posílá na čáru trestného hodu Lorelu Kubajovou, tak si musí také odpočinout, protože už jenom jeden faul, jedna osobní chyba jí dělí od toho, aby nedobrovolně opustila tohle utkání. Pátá chyba je diskvalifikační. Kubajová první trestný hod proměnila, ten druhý z její pravačky už tak přesný nebyl. A to je dobře, protože ještě půl minuty se bude hrát v úvodní polovině a teď je to zase Eliška Joklová na levé straně, přihrává na vrchol tříbodového území na Holešínskou. Ta přihrávkou o zem zase vyzvala k driblinku právě Joklovou. Ta se nerozpakovala a i hned se snažila postupovat směrem ke koncové čáře, tedy ke koši, a udělala velmi dobře, protože si vykoledovala další faul na svoji osobu, takže každý další, ať už českých basketbalistek nebo těch italských, bude trestaný trestnými hody. Eliška Joklová, křídelnice Minnesoty v WNBA, ale první šestku do obroučky nedostala. Má k dispozici ale ještě jednu, no to byly nervy. Od zadní části obroučky se ten míč odrazil do přední, s ní ještě taky trochu zalaškoval, ale pak se nakonec překulil zpátky do té síťky a propadl. 32-31 vedou Češky. Ještě 16 sekund se bude hrát původní poločas. Veronová už je na útočné polovině, vystupuje proti ní Cajthamrová. Přihrávka na levou stranu na Kubajovou. Ta předává hned z ruky do ruky na Zandala Sínovou na levé křídle. Přenesení hry na pravou stranu je kořistí českého týmu. Italky zakončit nestihly, stejně jako už to ale nestihly Češky. Toho času bylo už opravdu hodně málo. Nicméně po úvodní 20 minutovce mají české basketbalistky proti favoritkám drobný náskok, a to ten nejtěsnější. Vedou totiž nad Italkami 32-31.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 32-31 tedy vedou české basketbalistky po první půli v úvodním utkání na mistrovství světa nad Italkami. Druhý poločas vám také nabídneme a jako teď třeba zprávy.
1: Radiožurnál posloucháte v 21 hodin. Se zprávami ve studiu Ondřej Látal.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Budovu ukrajinské tajné služby v centru Kyjeva zasáhl ruský dron. České basketbalistky hrají na mistrovství světa proti Itálii. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
4: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
5: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
4: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
6: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
4: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ve středu tento týden překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Pokud ale vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká to ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gabor.
7: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
2: Radiožurnál oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
8: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Oleksandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky na Liku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Sport.
9: České basketbalistky hrají úvodní zápas ve skupině na mistrovství světa. Jejich duel proti Itálii sleduje v Berlíně reportér Jakub Kanta.
10: České basketbalistky v úvodní 20-minutovce možná svojí aktivitou a týmovou hrou trochu zaskočily favoritky. Po úvodních 20 minutách totiž vedou nad Italkami 32-31 a to hlavně také proto, že mají o něco přesnější ruku při střelbě nejen z dálky, ale i z dvoubodového území. Nejlepší střelkyní na české straně z 11 body Julie Pospíšilová, Italky táhne tradičně Zandala Síniová. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
9: A české tenistky bojují na US Open o postup do osmifinále a je u toho David Prouza.
11: Utkání Karolíny Muchové s Američankou Navarovou začne za několik málo okamžiků. Právě končí jejich rozehrávka na stejném dvorci, tedy Grandstandu. Se pak utká také Jiří Lehečka s Řekem Tsitsipasem. Na svůj zápas zatím čeká Linda Nosková proti Američance Liové. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Komplikace na D2 u Hustopečí a nehoda na tahu Jihlava Znojmo. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně před sjezdem na Hustopeče na 27,5 km ještě překáží auto po dřívějším požáru. Hasiči a policisté zůstávají na místě, je to označeno světelnou šipkou, projíždí se pouze levým pruhem, ale plynule bez kolon. Na silnici 38 z Jihlavy směrem do Znojma kousek za Hladovem, tam řeší nehodu osobního auta s obytným vozem, projíždí se Kyvadlově, menší kolony čekejte v obou směrech, brzdí se v nepřehledném úseku. Na silnici 10 na tahu z Turnova a Prahy do Hrachova čekejte komplikace za Malou Skálou. U odbočky na obec Líšný havarovalo osobní auto. Podle policistů je to těžší nehoda se zraněním, takže jsou na místě záchranáři, projíždí se pomaleji. A v Ostravě pozor, v Martinovské ulici směrem z Martinova do centra města v křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma u Hřiště vjelo auto do tramvajového pásu, vyprošťují ho hasiči a provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, přeháňky už jenom výjimečně a teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
0: I po zprávách v 21 hodin a 6 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Čekáme na start druhého poločasu úvodního utkání českých basketbalistek na mistrovství světa proti Italkám. Hrají zatím velmi vyrovnaný zápas a vedou po první půli 32-31, tedy o jeden bodík. No a ještě než půjdeme na ten basketbal, tak stihneme také návštěvu tenisového US Open, protože jak jste slyšeli od Davida Prouzy ve zprávách, za chvíli začne svůj zápas ve třetím kole dvouhry Karolína Muchová proti Emě Navarové. Teď ale ještě Clash.
3: Radiožurnál Sport
13: a Ondřej Prokop.

0: Fotbalisté Lyonu i díky jedné gólové asistenci Pavla Šulce porazili ve třetím kole francouzské ligy Ozer 3-1 a v tuto chvíli vedou tabulku o gól lepší skóre než Lille mají lyonští fotbalisté, ale většina týmu ještě třetí kolo nehrála, takže je to opravdu jenom dílčí stav ta tabulka. Pojďme na chvíli ještě také na US Open před druhým poločasem basketbalového zápasu na mistrovství světa mezi Češkami a Italkami, protože David Prouza, náš reportér v New Yorku, už vidí na kurtu Karolínu Muchovou, proti ní stojí ve třetím kole dvou hry Emma Navarová.
1: Přesně tak, rozehrávka skončila na dvorci s názvem Grandstand na třetím největším v areálu ve Flushing Meadows. Už se rozehrálo tohle utkání, které zahájila Američanka zatím velmi úspěšně a dost možná si dojde pro první game tohoto zápasu. Ještě ne, teď chyba z backhandu od Navarové, znamená 40-15. Je to souboj dvou tenistek, které se ještě nepotkali na okruhu WTA, ale obě mají jedno společné, obě byly v semifinále US Open dokonce ve stejném roce 2024. Karolína Muchová, tenistka, která zatím na dvorci nestrávila příliš času, v prvních dvou kolech vždy za 58 minut deklasovala své soupeřky, k tomu oběma nadělila Kanára, má tady solidní formu, věřme, že to bude pokračovat, no a věřme, že po tomhle zápase to opět bude zajímavé a vítězné z české strany. Jiří Lehečka se po páté v kariéře utká s Řekem Stefanosem Tsitsipasem v pozici aktuálně možná mírného favorita, ale zároveň je potřeba říct, že Stefanos Tsitsipas je veleskušený tenista s grandslamovými finálovými účastmi a také vítězným turnajem mistrů. To jsou dva zápasy s českou účastí a ten třetí přidám, ten bude ten Lindy Noskové a Američanky Iliové. Na ten ale čekáme, protože je potřeba, aby se dohrál zápas mezi Townsendovou Američankou a Ruskou Schneiderovou.
0: Tolik tedy David Prouza a měníme prostředí, jdeme do Berlína na druhý poločas úvodního zápasu českých basketbalistek na mistrovství světa proti Italkám. Zápas komentuje Jakub Kanta.
2: A po tom prvním Češky mají nejtěsnější možný náskok. A to proto, že úvodní část vyhráli 17-14 nad Italkami. V té druhé s nimi ale prohráli 15-17. A tak teď 20 sekund před začátkem třetí čtvrtiny svítí pod stropem haly na kostce skóre Česko-Itálie 32-31. Romana Ptáčková posílá od úvodních minut do druhého poločasu. Nejlepší českou střelkyni dosavadního průběhu Julii Pospíšilovou, ta se za 15 minut hry zapsala hned 11 body, 8 má Veronika Voráčková, která na palubovce také nechybí, stejně jako Joklová, Holešínská a pivotka Hanušová. Právě Voráčková bude tou, kdo uvede míč a odstartuje tak druhou polovinu toho úvodního zápasu českých basketbalistek po 12 letech startujících na mistrovstvích světa v Berlíně. Ale nezačíná to vůbec šťastně, protože Eliška Joklová, než stihla přihrát z pravého rohu zpátky za trojku Vícké středu hřiště Aleně Hanušové, tak zadrobila a rozhodčí americká, tedy Burnsová, si toho všimla, odpískala tedy naprosto správně kroky a Italky tak budou moct se jako první zapsat do skóre ve třetí čtvrtině, ale zatím si hází míč podél trojky, až objevili úplně volnou Zandala Siniovou, ta ale nedává úplně volnou pozici, takže po půl minutě stále Češky vedou ve třetí čtvrtině 32-31. Petra Holešínská to teď udělala v kombinaci s Alenou Hanušovou docela šikovně, protože si nechala od ní na pravém křídle postavit clonu, pak ji oběhla směrem do středu hřiště a když si všimla, že její bránící hráčka k ní tak úplně nedostupuje, tak vyrazila rychlým krokem do obroučky směrem ke koši. Sice nedokázala bezprostředně dát dva body, ale teď už stojí na čáře trestného hodu, posílá míč na koš a úspěšně 33-31 vedou po úspěšné šestce Petry Holešínské. Po 43 sekundách ve třetí čtvrtině přichází druhý úspěšný trestný hod z pravačky Holešínské a je to vedení Češek 34-31. Právě Holešínská, tak ta pokračuje v Turecku, ale zamířila do Botas sporu. Teď ale právě ona, tak byla to Voráčková, kdo se celkem šikovně, řekl bych, postavila do cesty, a to Zandala Síniové. Ta do ní vrazila docela nešetrně a teď nechápavě kroutí hlavou a snaží si to vysvětlit s japonským rozhodčím Katem Voráčková. Chtěla si vykoledovat faul na svoji osobu, místo toho si připisuje osobní chybu právě ona a pro ní je to druhá. Takže Italky pokračují s míčem na útočné polovině. Santucciová vyhazuje za trojku do levého rohu na Vilovou, ta nedává, ale Italky doskakují a snižují na 33-34 ve 22. minutě. Hanušová už na vrcholu tříbodového území hledá na pravé straně Holešínskou, ta nadriblovala směrem na osu hřiště a přihrála doleva. Další česká ztráta, no tak to snad ne. Právě tahle činnost zatím české basketbalistky v tom úvodním duelu světového šampionátu hodně sráží. Je to už 13. oproti 8 italským a když k tomu připočtete také dominanci Italek na útočném doskoku. 7 míčů tam sebrali oproti 2 českým a teď už mají i o jeden doskok v globálu. Víc než ne tak urostlé české basketbalistky, ale vyhradizují pohybem, jako třeba v tuhle chvíli, kdy zvojili v rohu Panovou a ta nedokázala skórovat. Ovšem to platí i na druhé straně po trojce Holešínské, která musí onem rychle zpátky, protože právě její konkurentka Zandala Síniová jí frnkla a Holešínská už tu metrovou mezeru nedokázala zalepit. Lehké 2 body pro Zandala Sinovou znamenají, že už je na 12 bodech a Italky vedou 35-34 ve 23. minutě. Je to Eliška Joklová, kdo teď ve spolupráci s Pospíšilovou snaží se na útočné polovině něco vymyslet. Teď tam přiběhla také Holešínská a vzala si balón na vrcholu tříbodového území, jenomže kapitánka Andreová, tedy italská pivotka, si dobře všimla toho, že Holešínská bude zkoušet si prohodit míč mezi nohama na levou ruku, aby se tak trochu vyosila oproti své soupeřce, ale to tušila Andreová rukou, tam sáhla naprosto nekompromisně, zastavila jí. A sice Petra Holešínská si pro ten míč stihla doběhnout zpátky dřív, ale už ho nestihla na útočné polovině, takže pravidlo přes půl. A míč tak dostávají do své moci. Italské basketbalistky v polovině 23. minuty vedou 35-34 a vyhazují spod koše. Santucciová, italská rozehrávačka, kouká, kdo se bude chvíli volný. Nakonec to byla za trojkou Panová. Ta se svou pravačkou tentokrát úspěch neslavila. Češky sbírají doskok. Voráčková táhne rychlý protiútok, přihrává už před vymezeným územím doleva na Pospíšilovou. Ta tam byla chvíli sama, ale byla trochu dál od koše. Natahovala se pravačkou tak ze 2 metrů, aby poslala míč nevysokým obloukem do obroučky. To se jí ale bohužel nepodařilo. Takže na konci 23. minuty stále Češky prohrávají 34-35. Ale teď Joklová vystihla rozehrávku Itálek pod jejich košem a dostává tak zase Češky tak trochu víc do hry. Tahle ztráta Italek přišla výběru trenérky Ptáčkové vhod a Joklová teď individuálně pěkně vyškolila driblinkem Santucciovou, dostala se za její záda, ale kapitánka Andreová přišla včas na výpomoc. Lehké 2 body z toho pro českou basketbalistku ještě v minulé sezóně Žabin Brno Elišku Joklovou nebyly, ale vykoledovala si nedovolený zákrok. Takže na konci 23. minuty může s tím stavem z pohledu Češek 34-35 něco udělat. Ale teď jsem si všiml a řekl bych, že v prvním poločase tahle ozdoba na levém rameni Elišky Joklové nebyla. Eliška Joklová má několik tejpů, tak snad to není nikterak vážné. Není to střelecká ruka, což teď Joklová potvrzuje, protože dává obě šestky. A české basketbalistky tak vstupují do 24. minuty zavedení 36-35. Jenomže Panová teď ukázala obrovský přehled. Tak pardon, ne Panová, ale Vilová, protože naznačila někde u čáry trestného hodu, že půjde dopředu, pak si to rozmyslela, ruku natáhla směrem dozadu a teď o tom budeme 36-37 prohrávají české basketbalistky, a to po 24 minutách. A to proto, že ve druhé čtvrtině přišli už o 8-bodový náskok a ten vstup do druhé půle. Italky pokračují v náporu a proto vedou, i když ne nikterak výrazným rozdílem. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport z Berlína, Kupkanta Radiožurnál. 6:32 zbývá odehrát ze třetí čtvrtiny a české basketbalistky, konkrétně Voráčková, teď přihrává na útočné polovině na osu hřiště na Joklovou, zhruba 2 metry za trojku. Ta hledá na levé straně Pospíšilovou, ta ozem dává Holešínské, její přihrávka vzduchem, ale přes Andrejovou neprošla a tak je tady rychlý přechod Italek na druhou stranu, ale Češky se dokázaly rychle sformovat a vrátit, takže na konci 24. minuty to nebudou jednoduché body pro Italky a to se teď potvrdilo, protože Pasová to měla hodně těžké v tomhle nájezdu a nedala. Češky, konkrétně Joklová, pílí směrem kupředu, pěkně si pučili balón, Voráčková s Holešínskou a posunuli míč až do levého rohu na Julii Pospíšilovou. A ta se nemýlí, dává další trojku, 39-37 v 25. minutě a Julie Pospíšilová už je na 14 bodech. 8 bodů má na české straně Voráčková, 7 Joklová, 5 Hanušová, teď je další, ale řekl bych zbrklá trojka Zandala Sýnyové. Ještě nebyla v žádné časové tísni, ale možná si natolik věřila, tentokrát to vhod ani jejím spoluhráčkám nepřišlo. Italky prohrávají 37-39, ale budou moct znovu v postupném útoku dostat českou obranu pod tlak, protože spod koše vyhazuje Kubajová a to na pravou stranu na Panovou. Ta už na vrcholu tříbrového území hledá Vilovou. Ta si míč dlouho nenechává a přihrává do pravého křídla na Zandala Sýnyovou. Ta ho je na chvíli půjčila Panové, teď už s ním dribluje mezi nohama. A protože Julie Pospíšilová ní nechala trochu prostoru, tak Zandala Sýnyová tentokrát už se nemýlí a skóruje. Italky se tak dostávají zase do vedení. Na konci 25. minuty je to z jejich pohledu 40-39. Eliška Joklová neohroženě přes trojici Italek Panovou, Vilovou a také Pasovou si to namířila do vymezeného území a byla faulovaná. Tohle nemělo příliš šancí na úspěch, ale je potřeba se k těm jednoduchým bodům dostat aspoň třeba z čáry trestného hodu. Těch trestných hodů není dnes zatím úplně málo. 12 na české straně, z toho 9 proměněných na italské 10 a 6 úspěšných. Takže i tady to procento střelby jednoznačně na české straně a to platí i spoza trojky, protože Češky proměnili 4 z 10 pokusů, zatímco Italky 4 z 15. A ani jeden trestný hod Italky Kubajové v obroučce neskončil, pokračuje se tak za stavu 40-39. Z pohledu Italek Zandala Sýnyová teď má možnost přihrát do podkošového prostoru právě na Kubajovou. Ta se prosadit nedokázala, z bezprostřední blízkosti koše Voráčková pohlídala ten doskok a na útočné polovině si všimla rozeběhnuté Julie Pospíšilové, zadovkou jí míč poslala do vymezeného území a Pospíšilová dává na 41-46. Polovina 26. minuty, takže ještě něco přes 4 minuty se bude hrát třetí čtvrtina. Teď Češky zase na levé straně hřiště na obrané polovině zdvojují italskou rozehrávačku Vilovou, míč tak putoval až k Zandala Sýnyové, která byla za trojkou sice volná, ale až tak metr. Použila příliš mnoho síly, od zadní části obroučky se míč odráží do rukou českých basketbalistek. Eliška Joklová teď nikam nespěchá. Přihrává na pravou stranu Malíkové za trojku, ta ji hned vrací na vrchol tříborového území. Joklová nadriblovala na pravou stranu, tam se ale dostala do potíží a Panová divže se k tomu míči v té přetahované nedostala. No a teď přichází italský oddechový čas, 3:48 před třetí sirénou. Češky vedou 41-40. A to hlavně proto, že...
0: No a my ten oddechový čas strávíme v New Yorku. Krátké informace o tom, jak se vyvíjí utkání třetího kola na US Open Karolíny Muchové proti domácí Emě Navarovové, nám dá David Prouza.
1: No vypadá to, že by to mohla být pořádná bitva, protože stále jsou odehrané pouze dva gemy. Teď má Karolina Muchová break ball při servisu Emy Navarové, ale je to zatím 1-1 v tomhle souboji, který už trvá určitě minimálně 15 minut, ne-li dokonce 16. Čekáme stále také na zápas Lindy Noskové s Američankou Leovou. Ten začne ale až v momentě, co skončí bitva Townsendové a Schneiderové, tedy americko-ruský souboj. Tam zatím Američanka Townsendová vede 4-3. No a po zápase Karolíny Muchové s Emou Navarovou nastoupí Jiří Lehečka, jeho soupeřem bude Řek Stefanos Tsitsipas.
0: Říká David Prouza, my se vracíme zase do Berlína na basketbal. Zápas, kde vládnou obrany a skóre je nízké, ale je to o to větší drama. Česko-Itálie na úvod mistrovství světa basketbalistek a Jakub Kanta.
2: Češky už se vrací na palubovku a to 3 minuty a 48 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Zavedení 41-40 po italském oddechovém čase. Už i Italky v modrém se trousí na hřiště. Míč dostane na pravé straně hřiště za postraní čárou Kateřina Zeithamrová. Rozehrávačka Žabin Brno celkem napínala rozhočí, ale nakonec to stihla v limitu s přihrávkou na Pospíšilovou. Ta zkouší přes obránkyni vystřelit za dva body. Tentokrát štěstí neměla. Češky stále vedou 41-40, ale tentokrát je to zase Veronová, kdo se po levé straně nerozpakuje s tím, aby ztrácel čas. V jejím podání tedy Veronová ztrácela čas a udělala dobře, protože po rychlém přechodu do útoku přišel celkem zbytečný český faul. Nicméně Veronová znovu teď u míče, po ní Zandala Síniová, která byla faulovaná Malíkovou. Její levačka tam spoza zad Kubajové se snažila vypíchnout ten balon při driblinku Zandala Síniové, což od toho ono se to povedlo, ale rozehrávačka pražského USK trefila i ruku křídelnice z WNBA Zandala Síniové, nejlepší střelkyně dosavadního průběhu na italské straně s 15 body. Připomínám, že 16 má Julie Pospíšilová, která teď sbírá obraný doskok po neúspěšné trojce Veronové. Češky tak stále vedou 41-40. Petra Malíková teď na levé straně hřiště zaměstnává hned dvě bránící Italky a přihrává na vrchol tříbrového území na Zeithamrovou. Ta si pomáhá přihrávkou na levou ruku na Pospíšilovou. Ta přenáší hru na pravou stranu Andělová za tři body, ale nedává. 41-40 z pohledu českých basketbalistů. Ale Italky už zase na útočné polovině. S míčem v ruce dribluje Veronová na pravé straně hřiště. Přihrává blíž směrem ke koši na Kýsovou. Ta se ale přes Toupalovou prosadit nedokázala. Tak hledá některou ze spoluhráček za trojkou. Vybírá si Veronovou. Ta nedává. 40-41 prohrávají Italky 2 minuty a 30 sekund před koncem třetí čtvrtiny a je to Kateřina Zeithamrová, která teď řídí ten postupný český útok. Přihrává Pospíšilové na pravou stranu hřiště. Ta se snažila zakombinovat s Andělovou, k tomu ale vlastně ani nedošlo, protože přišel italský faul. A tak Gabriela Andělová už si stoupá na čáru trestného hodu, protože oba týmy už mají zase 5 faulů v součtu, takže každý další se trestá šestkami. Gabriela Andělová je tou, která bude moct ten jednobodový český náskok v tuhle chvíli navýšit. No a udělala radost českým fanouškům tady v Max Schmeling hale v Berlíně, protože zvyšuje na 42-40 a ještě teď vysílá balón na koš po druhé a ani tentokrát se nemýlí, takže dvě přesné šestky znamenají vedení českých basketbalistek na konci 28. minuty 43-40. Veronová, kdo jiný, táhne tenhle útok, po ní hraje s míčem Vilová, zapojuje se do kombinace také Zandala Síniová na vrcholu tříbodového území Kýsová, přihrávka na pravou stranu, kam si naběhla Veronová, ale míč si nenechala dlouho, protože po jednom kroku spoza trojky směrem za dvojku vyslala střelu dlouhou za dva body, ale úspěšnou 42-40. 33 prohrávají italské basketbalistky s těmi českými. Malíková teď si vyměnila dvakrát míč na pravém křídle s Hanušovou a právě druhá jmenovaná nejzkušenější česká basketbalistka štěstí tentokrát střelecké neměla. To procento padá s přibývajícími minutami tohohle zápasu v podání českých basketbalistek, ale stále nejtěsnějším rozdílem vedou. Ještě minutu a 20 zbývá odehrát ze třetí čtvrtiny. Italky v problémech, už mají jen 2 sekundy na zakončení, ale Veronová, další hráčka z WNBA a ta poslední v italském dresu, to zvládla naprosto parádně. Tísovou vybídla takovou lobovou přihrávkou ke skórování. Nicméně to vedení Italek 44-43 nevydrželo dlouho, protože Natália Stoupalová se ukázala jako výborná kapitánka, vzala na sebe zodpovědnost dlouhou dvojkou, jen prakticky přešlápla trojku a nebyla to vůbec jednoduchá střela a proměnila a teď si ještě vykoledovala faul, nebo ne? Ne. Tak bohužel Natálie Stoupalová se tam postavila do cesty Loretě Kubajové, urostlé italské pivotce, která ji při otočce za levým ramenem ve vymezeném území, ale ještě před tím kruhem vymezeným pro prorážení, poslala k zemi. Stoupalová s Hanušovou ještě teď orodují u japonského rozhodčího Takaki Kata, že tohle byl italský faul. Ten je ale neoblomný ve spolupráci s Američankou Burnsovou a Lotyšem Salinšem. Poslali na čáru trestného hodu Kubajovou. A bohužel tahle italská pivotka zvyšuje náskok svého týmu 47 sekund před koncem třetí desetiminutovky na 47-45. Natália Stoupalová uvádí míč do hry pod českým košem na 2 metry. Našla Joklovou, ta na levé straně hřiště už předriblová z obrané na útočnou polovinu. Přihrává na osu na Andělovou. Ta si vybrala po pravé ruce stojící Stoupalovou, ta ještě víc v pravém rohu stojící Pospíšilovou, ta přenáší hru delového rohu na Joklovou, ta se ale prosadit nedokázala. Ještě 22 sekund zbývá odehrát ze třetí čtvrtiny, ve které české basketbalistky přišly o vedení. Momentálně Italky mají možnost posledního útoku a vedou 47-45 v tom třetím dějství, ale čekají na konec limitu. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál. Vilová to vzala na sebe a na konci toho časového limitu proměňuje opravdu těžkou trojku. A na konci třetí desetiminutovky posílá Italky do dosud nejvyššího náskoku. Italské basketbalistky totiž vedou po 30 minutách nad těmi českými už o 5 bodů, 50-45.
0: Následuje krátká pauza před čtvrtou čtvrtinou a tu strávíme také částečně v New Yorku, protože tam probíhá poslední Grand Slam tenisové sezóny US Open a právě teď bojuje Karolína Muchová ve třetím kole dvouhry s Emou Navarovou, domácí americkou hráčkou. Sleduje to David Prouza.
1: Zatím stále platí to, že to je dlouhý zápas. 2-1 vede Ema Navarová za zhruba nějakých 20 minut, ale teď má 2 breakové příležitosti v souboji s Karolínou Muchovou. To znamená, že teď Češka v ohrožení, už v této situaci byla v tom předcházejícím servisovém gemu, tam se jí podařilo ještě průběh toho gemu otočit. Věřme, že se to Češce povede znovu, ale zatím velmi náročný zápas s Američankou, která má pěknou rytmiku úderů, moc nekazí a Karolína Muchová musí hodně makat, hodně dřít na své body. Teď snižuje na aktuálních 30-40 ze svého pohledu. Sledujeme dál také zápas Američanky Townsendové, která bojuje s přemožitelkou Karolíny Plíškové, ruskou Schneiderovou, protože po tomhle utkání se představí Linda Nosková s Američankou Liovou, ale stále ještě není ten souboj hotový. Taylor Townsendová, domácí populární tenistka, vede nad Schneiderovou aktuálně 5-3 v rozhodujícím třetím setu a může to dokončit všechno na svém podání. No a doplním ten zbývající třetí zápas. Jiří Lehečka, toho čeká souboj se Stefanosem Tsitsipasem, ale až v momentě, kdy dohraje Karolína Muchová.
0: Tolik zatím David Prouza z New Yorku, z US Open, z tenisového Grand Slamu a teď zpátky na basketbalové mistrovství světa. Poslední desetiminutovka té základní části čeká české hráčky proti Italkám v dramatickém zápasu na úvod skupiny D v Berlíně na světovém šampionátu. Je u toho Jakub Kanta.
2: Poslední čtvrtina, možná poslední desetiminutovka tohohle zápasu začala při vedení Italek 50-45. Většina haly žene právě české soupeřky za vítězstvím. Teď Kýsové trojka nepropadla obroučkou, takže Veronika Voráčková mohla celkem v poklidu sebrat tenhle doskok. Nikdo kolem ní nebyl, přeběhla rychle na útočnou polovinu, tam našla v levém rohu Joklovou, ta jí vrací, pod košem se uvolnila Pospíšilová, také tam ten míč dostala od Voráčkové, ale prosadit bodově se nedokázala. 45-50, stav z českého pohledu tak stále zůstává i po 40 sekundách poslední čtvrtiny. Kýsová v útoku teď udržela balón pro Italky, po Vilové nadriblovává Veronová, ale ještě by si všimla lépe postavené a najíždějící kamarádky z perimetru Vilové a právě tahle italská rozehrávačka teď zvyšuje už na 52-45. Začala 31. tedy druhá minuta a začala italským faulem. Takže teď je chvíli přerušení hry, po kterém bude od levé postraní čáry vhazovat do hřiště Voráčková. V levém rohu se uvolnila Joklová, teď už jí ale velice těsně brání Pasová a tak přihrála Joklová na Hanušovou zpátky do rohu. Ta si míč ale dlouho neužila, a to proto, že si velice dobře všimla nabíhající Voráčkové. Přihrávka byla naprosto přesná, dobře načasovaná, přichází snížení na 47-52 v polovině 32. minuty. Alena Hanušová zakročila velmi dobře, tentokrát i v obraně vybojovala balón pro Julii Pospíšilovou, která nestrácela čas, rychle upalovala směrem kupředu. Italky ji zastavili taktickým faulem. Mají už druhý, a to po minutě a 33 sekundách odehraných ve čtvrté čtvrtině. Holešínská teď musí chvíli čekat, protože Joklová velice těsně bráněná Konstancou Veronovou, tedy dvě basketbalistky z nejlepší soutěže světa, i když ani jedna z nich tam toho zatím příliš neodehrála. Tříbodový pokus Holešínské, bych řekl, že byl trochu zbrklý, možná i proto se odrazil od přední části obroučky. Neměla tolik času na tu střelu, protože proti ní vystupovala vysoká pivotka Kubajová. Nepřesná střela body ve prospěch českého týmu nekončí. A tak je to zase Konstanca Veronová, která se snaží hodně zkomplikovat situaci při přechodu na útočnou polovinu Joklová. Jenomže přiběhla vypomoci také Kubajová a spolu s ní další pivotka Kýsová. A právě ta dostala pak balón do dolního postavení, ale faulovala. Já jsem měl za to, že byla faulovaná, ale naštěstí ne. Z komentátorské pozice radiožurnálu Sport jsem to neviděl úplně dobře, i když to bylo pod tím košem, který je v tuhle chvíli teď blíž, ale měl jsem tam hned několik hráček stojících na pravém křídle z pohledu Italek a další nevynucená ztráta českých basketbalistek. V útoku postarala se o ní Veronika Voráčková. Kroky odpískány Japoncem Katem a tentokrát se Voráčková ale vůbec nediví. Není proč. Italky teď v celkem pohodovém rytmu v té čtvrté čtvrtině za dosavadní 2,5 minuty drží ten svůj náskok, který si vypracovali už ve třetí čtvrtině na jejím konci. Je to 52-47 z pohledu Italek, ale může být pro Češky ještě o něco hůř, protože musí bránit. Ale zatím to dělají velice dobře kombinovanou obranou. Zatímco podkošové hráčky brání osobně, tak na perimetru to zkouší Češky zónově, ale nepohlídali si po neúspěšné střele doskok a to je obrovská bolest, která přichází při zónové obraně. A je tady další útočný doskok Italek, naštěstí nakonec ne, protože se tam obětovala, padla na palubovku Pospíšilová a ten míč nakonec dokázala uzmout svým soupeřkám. Voráčková si všimla, že právě Julie Pospíšilová rychle také mířila směrem kupředu a mířila směrem do vymezeného území, přihrávala jí, byla faulovaná, ale tohle při střelbě nebylo Třetí italský faul přesně po třech minutách hry ve čtvrté čtvrtině za stavu 52-47 pro Italky. Češky ale budou moci pokračovat v útoku, až si půjde na chvíli odpočinout Alena Hanušová, 35-letá veteránka, přepouští místo na hřišti daleko mladší Natálii Koucké, která teď staví několik clon, má na svém kontě už 4 fauly, takže každý další jí pošle zase honem rychle zpátky na střídačku a už se do zápasu nevrátí. Teď přihrávka Joklové na levé křídlo a rychlá střela Holešínské za 3 body. Bohužel byla neúspěšná. Teď je to procento střelby v podání českých basketbalistek z trojky už daleko horší, než mají Italky. Ale teď je naštěstí i Vilová vystřelila spoza trojky hodně nepřesně, nicméně Italky si prostě doskočily v útoku a to je obrovský problém. Další druhou šanci už ale Češky Italkám nedali a rychle si to namířili směrem kupředu. Joklová opravdu dlouhou přihrávkou přes 3/4 hřiště vybídla ke skórování Veroniku Voráčkovou, ale ta se provinila proti pravidlům. Oh, zase další kroky, ale naprosto jasné. No, ani tentokrát se Voráčková nediví. Nezahájila dribling a prostě si udělala 2 kroky. No, tak tohle to jsou opravdu zbytečné ztráty, které stojí české basketbalistky šanci. No, stojí to, že zatím nemůžou příliš pomýšlet na to, že by v těch zbylých 6 minutách mohli pomýšlet na to ten zatím nepříznivý vývoj ve čtvrté čtvrtině otočit. Prohrávají 47-52, navíc musí bránit Cecília Zandala Síniová. Od levé postraní čáry doběhla až do vymezeného území, tam přihrála na pravou stranu, ale Vilová věděla, že nemusí střílet s blkou trojku, zbavila se Cajdhamrové, zkusila to spod koše, ale také neúspěšně. Češky si doskočili, Pospíšilová už na útočné polovině našla v levém rohu Voráčkovou, ta použila trochu příliš síly, obraný doskok si pohlídala Panová ve spolupráci s kapitánkou Andreovou. A tak zase Italky v modrém teď už se snaží něco vymyslet v postupném útoku. Zandala Síniová se snažila tělem odstavit Voráčkovou, to se jí ale nepovedlo. Nepřesný pokus. Nejlepší italské střelkyně znamená český rychlý přechod do útoku. Voráčková ho zastavuje až u čáry trestného hodu, vyhazuje za trojku na Pospíšilovou. Tato zkusila přes vysokou pivotku Panovou, ale ani tahle střela neměla příliš velkou šanci na úspěch a tak se není čemu divit, že skóre zůstává stejné. 47-52 z českého pohledu, 5 minut a 1 sekundu před koncem třetí čtvrtiny, ale tentokrát rozhodčí potrestali také české soupeřky, protože si všimli faulu při cloně, kterou stavěla, jestli jsem se dobře koukal, Francesca Panová, ano, ta tam ještě teď diskutuje s japonským rozhodčím, zatímco česká trenérka Romana Ptáčková si bere za stavu 47-52 svůj první oddechový čas po změně stran, chce si promluvit.
0: No a my toho využijeme, půjdeme zase na chvilku na tenis, zajímá nás, jak se dál vyvíjí utkání Karoliny Muchové ve třetím kole US Open s Emou Navarovou a jestli třeba také už nepůjde na kurt Linda Nosková proti další Američance Ann Leeové. Všechno nám to zodpoví David Prouza.
1: Pojďme začít u toho zápasu, co se stále hraje jako jediný s českou účastí. Karolína Muchová bojuje s Emou Navarovou a zdůrazňuje slovo bojuje, protože už se hraje více než půl hodiny a aktuálně skóre 3-2 pro Američanku na servisu Karolína Muchová. Už ztrácela 1-3, ale před malou chvílí prolomila servis své americké soupeřky, takže je to zpátky, řekněme, v tom tradičním pojetí tenisového zápasu. Pokud si teď Muchová udrží servis, tak to bude opět vyrovnané. No a mezi tím už na kurtu číslo 17, který je také docela, řekněme, kapacitou pro diváky veliký, tak dohrála Taylor Townsendová, překvapivě porazila Rusku Schneiderovou nakonec ve 3 setech a po tomhle utkání, takže zhruba za nějakých 10-15 minut už by se měla představit Linda Nosková a také domácí Ann Leeová. Takže i tenhle zápas samozřejmě budeme na radiožurnálu Sport sledovat, stejně jako souboj Jiřího Lehečky se Stefanosem Tsitsipasem, to ale až potom, co Karolína Muchová dohraje svůj zápas s Emou Navarovou, aktuálně prohrává 2-3 a při svém podání vede 30-15.
0: Davida Prouzu ve 21:44 vystřídá zase Jakub Kanta, který sleduje dramatický zápas českých basketbalistek na úvod mistrovství světa proti Italkám.
2: Nicméně 18. ztráta v pořadí českých basketbalistek tu koncovku zase o něco víc zkomplikovala, protože Zanda Lasíňová si došla pro jednoduché rychlé dva body po breaku a zisku 54-47, 4 minuty a 20 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny přichází nepřesná trojka Julie Pospíšilové a to znamená, že českým basketbalistkám ten nadějně rozehraný zápas začíná protékat mezi prsty a teď už je to ještě o něco horší, protože Matilda Vilová hraje opravdu velmi dobrý zápas, druhá dvouciferná střelkyně na straně Italek už se dostává na 13 bodů. Tahle nevysoká italská rozehrávačka to totiž udělala velice chytře, zbavila se své bránící hráčky, podběhla pod košem a nedovolila tak třeba Natálii Koucké pokusit se jí zablokovat a nejen, že zvyšuje na 56-47, opravdu hodně těžký nájezd dokázala Vilová proměnit, ale teď může ještě zkompletovat tříbodovou akci a to se jí daří. Takže Italky 4 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny a řekl bych, že už i zápasu odskakují na 10-bodové vedení 57-47 a Češky už musí jenom rychle a pálit z dálky. To potvrzuje teď Malíková, ovšem od obroučky se míč odrazil na horní hranu desky, od ní zpátky do hřiště. Tam se snažila vybojovat ten odražený míč Eliška Joklová, ale nestačilo to nebo stačilo? Nakonec ano. Eliška Joklová se sice k míči tak úplně nedostala, ale byla faulovaná a protože pro Italky je to pátá osobní chyba ve čtvrté čtvrtině, tak Eliška Joklová může znovu na čáru trestného hodu. Ale znovu jako před několika minutami ukazuje, že ty šestky v dnešním zápase jí zrovna dvakrát dobře nejdou, tu úvodní neproměňuje a ani tu druhou. A bohužel ta druhá byla s nadějí na proměnění ještě dál než ta první, ale útočný doskok sbírá kapitánka Natálie Stoupalová, vyhazuje za trojku, míč se k ní od Pospíšilové do pravého rohu vrací. Rozmyslela si Stoupalová střelu za tři body a udělala dobře, protože adresátka toho míče od ní Julie Pospíšilová, ta je dnes opravdu ve velice dobré střelecké formě. Dostává se další úspěšnou proměněnou trojkou na 19 nastřílených bodů a snižuje z českého pohledu na 50-57 ve 37. minutě. Na jejím konci už Italky nikam spěchat nemusí. Vedou o 7 bodů a moc dobře ví, pokud budou tahat čas a sem tam něco promění, tak už to budou mít české basketbalistky těžké. A to se děje i v tuhle chvíli, protože Italky vlastně spolkli prakticky celý ten časový limit na útok, 23 sekund a jednu desetinu, takže 9 desetin jim zbývá na střelu. Zanda Lasíňová po výběhu a přihrávce Veronové, ale ukazuje, jak velkou je hráčkou. Dává na 59-50 pro Italky, dostává se na 19 bodů. Konstanca Veronová zapisuje třetí asistenci a Češky prohrávají o 9 bodů. Malíková z levého křídla po přihrávce Voráčkové, tam byla chvíli sama a tak vyslala další těžkou střelu na obroučku, od ní se míč odrazil do rukou Vilové, která je jednoznačně jednou z nejlepších italských hráček v dnešním utkání, jenže má 14 bodů za 29 minut, ale k tomu jeden doskok a třeba jednu asistenci víc dala jen Zanda Lasíňová, která teď nesobecky si všimla pod košem volné kapitánky Andrejové. No a s českými nadějemi na vítězství už to není moc dobré, protože Italky odskakují na 61-50, 2 minuty a 26 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny. Se ještě pokusí české basketbalistky o nemožné, protože trenérka Romana Ptáčková si bere svůj druhý oddechový čas, 11-bodová ztráta za 2,5 minuty. To by se mohlo zřejmě stát.
0: Tak ještě krátce zase na tenis během oddechového času. David Prouza, US Open a dvě české tenistky snad už na kurtu.
1: A pokračujeme dramatickým zápasem Karolíny Muchové a Emy Navarové. Nic se nemění, je to stále vyrovnané, je to stále dlouhé, je to aktuálně 3-3. Karolína Muchová vede 15-0 při servisu své americké soupeřky. No a pokud jde o Lindu Noskovou a Američanku Liovou, tedy další zápas, na který se hodně těšíme, tak ten by měl začít zhruba za nějakých 5 až 8 minut. Ten rozhovor s Taylor Townsendovou byl opravdu docela dlouhý. Domácí teniska po porážce nebo výhře nad ruskou Schneiderovou mluvila možná 10 minut, dokonce užívala si ovace diváků, takže a proto takové malé zdržení, ale v tuhle chvíli už by nic nemělo bránit tomu, aby Linda Nosková s Američankou Liovou přišli na kurt a pomaličku, ale jistě se pustili do svého zápasu, ve kterém Nosková určitě bude favoritkou, ale zároveň nelze podceňovat Američanky na domácí půdě. To je vidět teď i v souboji Muchové s Navarovou. Emma Navarová zatím důstojnou nebo možná stejně dobrou soupeřkou nebo tenistkou, jako je Karolína Muchová. I proto skóre zatím aktuálně 3-3. Navarová servíruje, vede 30-15. Opět připomínám i to, že po tomhle utkání se ještě představí Jiří Lehečka proti Stefanosi Tsitsipasovi, ale to klidně může být až po půlnoci.
0: Říká David Prouza ve vysílání radiožurnálu Sport. 21 hodin a 49 minut, teď už 50. Ještě než se vrátíme na basketbalový zápas, který vrcholí, tak rychlý pohled třeba také na fotbalové trávníky. V Bundeslize v 60. minutě Stuttgart vede nad Kolínem nad Rýnem 1-0. No a teď se tedy připojíme k basketbalu, kde teď Jakub Kanta mluví také pro posluchače radiožurnálu. Žurnálu, takže my na radiožurnálu Sport se připojíme na závěr zápasu mezi Českem a Itálií na mistrovství světa basketbalistek.
2: Tak to první neplatí, protože Eliška Joklová už úplně nikam nespěchá. Takže minutu a 40 sekund před koncem zřejmě zápasu. České basketbalistky prohrávají s Italkami 52-61. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál. Veronika Voráčková to teď zase zkoušela individuálně, to týmové pojetí z první půle je to tam, teď ale zabojování v obraně, hned strojení na útočné polovině, slaví úspěch, budou to snadné dva body pro Holešínskou, nakonec ne, Andrejová se stihla vrátit a tenhle balón snad dokonce i zablokovat, no tak to se zas tak často v ženském basketbale nevidí. Každopádně Italky vedou o 9 bodů, už jen 60 sekund dělí je od úvodního vítězství. Fanoušci českých soupeřek to cítí a skandují, jak můžete zřejmě pod mým hlasem slyšet, teď už tedy ne Itália, Itália, to proto, že přišlo krátké přerušení hry, které využívá česká trenérka Romana Ptáčková, aby nechala oddychnout Elišku Joklovou, řekl bych. Ano, Eliška Joklová teď vystoupila směrem k lavičce, je vidět, že jí chytají křeče. Ano, hned tam přiběhl Ladislav Burian Masér a zatímco Joklová leží a už se zase hraje, tak Italky střílí dlouhou trojku. Veronová z pravého křídla úspěšná nebyla, je z toho ale italský doskok po Andreové, drží míč u půlící čáry Zandala Síňová a čeká, až uběhne zase nějaký čas, ještě 30 sekund se bude hrát Zandala Síňová spektakulárně na svoji spoluhráčku. No a tohle nemohlo skončit po zadovce jinak než dalšími snadnými dvěma body. 63-52 vedou Italky, no a ten závěr se ještě bude trochu protahovat, protože poslední oddechový čas si bere česká trenérka Romana Ptáčková a svolává si svoje svěřenkyně 27 sekund a 3 desetiny před koncem na lavičku, aby se pokusila ještě minimálně smrsknout ten náskok Italek, který narostl už na 11 bodů, protože pokud by došlo znovu, jak jsem o tom mluvil v úvodu utkání, třeba na minitabulku tří týmů s jednou výhrou, tak je potřeba neprohrát to utkání o moc a naopak v tom druhém se snažit co nejvíc vyhrát. Takže to je asi úkol pro české basketbalistky, které dvě čtvrtiny byly naprosto rovnocennými soupeřkami favorizované Itálii. Po 20 minutách vedly 32-31, ale ve druhém dějství prohospodařili nadějný osmibodový náskok, no a ve třetí čtvrtině, nevím, jestli českým basketbalistkám došlo, nebo prostě Italky jim nedovolovali už tak jednoduché střely za tři body, nebo třeba už i trochu českým basketbalistkám došla energie a ty střely jsou čím dál tím nepřesnější z velmi dobré úspěšnosti. Za tři body už je rázem 21% úspěšnost, 5 z 24. Trojek proměnili Italky, to Češky 5 z 19, 26%. Jsou sice s tomhle teď zase o něco lepší než Italky, ale v úvodu zápasu to bylo opravdu mnohem lepší. České basketbalistky v tom prvním zápasu, na mistrovství světa v německém Berlíně.

0: snížila na 54-63, ale už jen 15 sekund Italky na útočné polovině a udělala to Vilová velice chytře, vyhodila za trojku na Zandala Siniovou, ta chvíli driblovala a vybrala si Panovou, tu už ale zdvojila Pospíšilová s Holešínskou a přišla nepřesná přihrávka u půlící čáry na Veronovou, takže ještě česká šance na snížení, stav z pohledu českých basketbalistek 6,5 sekundy před koncem čtvrté čtvrtiny je 54-63. Holešínská rychle na Voráčkovou, ta dribluje až do vymezeného území, ale nakonec vyhazuje za trojku na nejzkušenější českou hráčku Alenu Hanušovou. Ta ale mířila moc vlevo a nedává. České basketbalistky prohrávají s Italkami 54-63. Favoritky se jim tak zaskočit nepodařilo. Z vítězství se radují bronzové medailistky z posledního mistrovství Evropy. A pokud české basketbalistky opravdu chtějí postoupit do play-off, nevěřím tomu, že by v pondělí večer porazili Spojené státy americké, které opravdu v ženském basketbale dominují, ale budou prostě muset zaskočit světové čtyřky Číňanky v tom zápase nedělním o 14.30, který také nabídneme na jediné české sportovní rozhlasové stanici, tedy na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Z Berlína přeji hezký večer.
1: Hezký večer i do Berlína. Nakonec to tedy českým basketbalistkám nevyšlo. Snad to bude lepší na tenisovém US Open. Pojďme zase pro čerstvé informace ještě teď před 10. hodinou za Davidem Prouzou.
2: Vyrovnaný zápas Karolíny Muchové se mnou Navarovou se stává stále méně vyrovnaným. Nema Navarová v tuhle chvíli velmi blízko zisku první sady 5-3 a 40-0 po tom, co prolomila dvakrát v tomhle setu servis Karolíny Muchové. Mezitím se rozehrává už také Linda Nosková, její soupeřkou bude Američanka Liová. Tohle utkání začne za několik málo okamžiků. V tuhle chvíli Emma Navarová získává první set díky bodu z podání nad Karolínu Muchovou 6-3 a ujímá se vedení 1-0.
1: No a Davida Prouzu budeme vyzývat k tomu, aby nás informoval i dál během tohoto večera o tom, jak se budou vyvíjet zápasy českých tenistů ve třetím kole US Open.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Cokoliv.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 22 hodin. Se zprávami Ondřej Látal.
3: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Nizozemská centrální banka stáhla desítky tun zlata z amerických trezorů kvůli obavám schování americké vlády. České tenistky hrají na US Open o postup do čtvrtfinále a zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačností a později bude dál se vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Dnes přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
4: Žádáme Ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
5: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
6: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
5: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
7: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce Ústavního soudu.
5: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
3: Téměř 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů. Po repatriaci zlata kvůli nepředvídatelnosti Trumpovy administrativy volají i ekonomové v Německu a Itálii.
8: Nizozemsko drželo v Severní Americe, v New Yorku a kanadské Otavě celkem 345 tun zlata. Mezi březnem a srpnem z toho přesunulo do Londýna víc než čtvrtinu. Většinu nizozemská centrální banka v New Yorku prodala a za stejnou hodnotu koupila zlato rovnou v Londýně, takže se transakce obešla bez fyzického převozu. Necelých 30 tun se ale skutečně fyzicky přepravilo, a to nejdřív ze Spojených států a Kanady do vlastního nizozemského trezoru v Zeistu a teprve poté do Londýna. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Medvědici s dvěma mláďaty zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhocko u Vizovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vizovická radnice na sociálních sítích. Občany požádala, aby nevenčili psy na volno a aby byli opatrní při pohybu v přírodě. Událost potvrdil i policejní mluvčí krajské policie Zlínského kraje Petr Jaroš.
9: Možný výskyt medvěda či medvědů hlásil policistům starosta obce Lhocko, který tímto zároveň požádal o to, abychom vyrozuměli měli představitele města Vizovice, aby si případně přijali vlastní opatření.
0: Sport.
3: České tenistky bojují na US Open o postup do osmifinále. Jejich zápasy vidí reportér David Prouza.
10: Karolína Muchová před malou chvílí ztratila první set proti Američance Navarové, nebo v utkání s Američankou Navarovou 3-6, v tom druhém vede 1-0. Venda Nosková zahájila svůj souboj s další domácí tenistkou Ann Leeovou, prohrává v první sadě 0-1, ale podává z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: České basketbalistky prohrály v úvodním duelu na mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. O postup ze skupiny pak budou Češky bojovat ještě proti Číňankám a na závěr proti obhájkyním titulu z Ameriky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Vlaším a nehody na tahu z Turnova do Hrachova.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pozor za sjezdem na Kolín a Vlašim. Na kilometru 43 je zastavilo nepojízdné auto. Nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Pozor také na D1 z Brna směrem do Prahy, a to kousek za Brnem za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 170 také tam stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu. Také tam nepřekáží, ale přesto pozor. Na silnici číslo 10 z Turnova a Prahy do Hrachová komplikace na dvou místech. Za Malou Skálou u odbočky na Obezlíční řeší nehodu osobního auta, je to větší nehoda, projíždí se pomaleji a nehoda je pak na desítce také rovnou na příjezdu do Hrachova v části Janov, tam se srazila dvě osobní auta, projíždí se plynule. A v Ostravě stále opatrně v Martinovské ulici směrem z Martinova do centra Ostravy v křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma u Hřiště vyprošťují auto po nehodě do tramvajového kolejiště, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, přeháňky už jenom výjimečně, později se má dál vyjasňovat. A teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: 22 hodin 6 minut, posloucháte dál Radiožurnál Sport. Zatím nejgólovější z večerních zápasů v evropských ligových soutěžích je ten hraný v Janově, domácí FC v sérii A prohrává doma 1-3 s Komem. Domácí se sice dočkali tedy prvního gólu v sezóně ve třetím duelu, ale nadšení rozhodně nejsou. Komo naopak míří za druhou výhrou, k tomu má jednu remízu, takže dobrý start pro tento tým do sezóny. V německé Bundeslize právě Stuttgart zvyšuje na 3-0 v utkání s Kolínem nad Rýnem. Betis Sevilla, Real Madrid po první půli zatím bez gólů. To Liverpool je na tom lépe. V Ipswichi v anglické Premier League na začátku druhého poločasu stav 2-0. Ty dva góly padly už v prvních 10 minutách zápasu. No a Paris Saint-Germain to vede momentálně nad Monakem po první půli 1-0. Paris Saint-Germain zatím bez výhry po dvou kolech, dvě remízy na začátku sezony, takže Pařížané, kteří vládnou francouzskému fotbalu v posledních letech, už potřebují zabrat naplno. Zatím tedy vedou o gól nad Monakem po první půli. Na Radiožurnálu Sport budeme dál sledovat dění na tenisovém US Open, ale také si třeba řekneme něco o Formuli 1. Tak hezký večer.
0: Radiožurnál Sport
12: a Ondřej Prokop.

0: kapela The Killers na radiožurnálu Sport, 22 hodin a 11 minut. V těchto chvílích obě finalistky letošního Wimbledonu bojují na US Open v New Yorku na posledním Grand Slamu sezóny o postup do čtvrtého kola. Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou tedy sleduje na místě David Prouza.
1: A Karolína Muchová má odehráno zatím více nežli její krajanka a přemožitelka z finále z Londýna, ale s Američankou Navarovou zatím ztrácí 3-6, 1-2, navíc je to opět s breakem. Karolína Muchová přišla o své podání na začátku druhé sady a tak v tuhle chvíli ve velice nekomfortní pozici, kdy opravdu potřebuje něco změnit nebo případně drobnou pomoc od soupeřky, protože aktuálně, jak se Karolína Muchová prezentuje na kurtu s názvem Grandstand, tak by to na postup rozhodně nestačilo. Pokud jde o souboj Noskové, tak to se hraje na kurtu číslo 17, její soupeřkou je Američanka Leeová. Linda Nosková vede 2-1, podává a k tomu má také skóre 30-15 ke své dispozici. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Manic Street Preachers na radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 16 minut. Seriál mistrovství světa vozů Formule 1 se vrátil v tomto týdnu na možná nejtradičnější místo své historie do italské Monzy. Už dnes se jeli tréninky, vůbec nejrychlejší kolo dne předvedl britský pilot George Russell s Mercedesem. Místnímu okruhu se přezdívá chrám rychlosti. Ze všech tratí v sezóně má totiž nejvyšší průměrnou rychlost. V letošní sezóně ale tedy hrozí, že se jeho výsadní postavení znatelně oslabí.
1: Ve Formule 1 donedávna logicky platilo, že vozy na začátku dlouhé rovinky prudce akcelerovaly a jejich rychlost kulminovala na konci rovinky před zatáčkou. Letos je to ale jinak. Monoposty zpomalují desítky, někdy stovky metrů před tím, než pilot sešlápne brzdový pedál. Pocit, jako kdyby Formule 1 docházel dech, je daný letošní podobou technických pravidel týkajících se motorů. Ty mají zhruba půl na půl rozdělený podíl spalovacího a elektrického motoru. A ten elektrický potřebuje dobíjet bržděním nebo tak, že se elektronicky sníží výkon. Tento jev je na některých tratích k vidění míň, třeba v Monaku vůbec. Ale právě na Monze je to znát nejvíc.
2: Nevím, u těchto vozů je práce s motorem vždycky těžká. Ztrácíme výkon na konec rovinky, přijíždíme o 20, možná 30 km v hodině pomaleji než v minulosti a asi nám potrvá, než si na to zvykneme.
1: Říkal před začátkem závodního víkendu Velké ceny Itálie na tiskové konferenci Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa to spojil s nostalgickou vzpomínkou.
2: Vždycky bylo úžasné sem přijet a slyšet motor křičet na konci rovinky, jak tlačí a tlačí a tlačí až do konce. Takhle to teď nebude. Budeme nejspíš podřazovat před tím, než zabrzdíme. Já z toho pořád nemám nejlepší pocit, ale musíme s tím pracovat. Vyladit, jak sešlápnout plynový pedál a najet na plný výkon. Je to hodně technicky náročné, ale je to problém, kterému čelíme všichni.
1: Není to letos poprvé, co se ukážou v plné nahotě slabiny nových pravidel v oblasti motorů, jak z diváckého hlediska, ale i z pohledu pilotů. Monza je výjimečná tím, že se na plný plyn jede i přes 80% kola. Vysokorychlostní okruhy zkrátka z pohledu kapacity dobíjení baterií současné Formule 1 nesvědčí. Další jmenoval Brit Oliver Bearman z týmu Haas.
3: Obzvlášť takovéto tratě, jako je třeba Spa, později asi taky Baku. Dostáváme se za hranici toho, kolik elektrické energie máme k dispozici v poměru s délkou rovinek. Řízení si pak užíváme o něco míň. Ve Spa jsme tím prakticky přišli o dvě zatáčky a teď na Monze pojedeme na sedmý rychlostní stupeň místo osmého na cestě do první zatáčky, taky do čtvrté zatáčky a tak dále. Pořád se tomu přizpůsobujeme. I pro nás je to stále něco nového.
1: Práce s elektrickou energií ale přinesla i častější předjíždění způsobené rozdílným dobíjením u každého pilota. Často se mění pozice tam a zpátky. A i to se očekává v Monze víc než jindy, myslí si Monačan Charles Leclerc.
4: V neděli se bude hodně předjíždět, asi uvidíme spoustu jojo závodění. Musíme se na to psychicky připravit, že o předjíždění nouze nebude. Jestli se někde možná dá trochu obětovat výsledek kvalifikace ve prospěch závodu, je to tahle trať.
1: Říká závodník domácí stáje Ferrari na startu závodního víkendu Velké ceny Itálie. Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin a 25 minut se znovu vypravíme na tenisové US Open, kde právě teď Karolína Muchová a Linda Nosková, finalistky Wimbledonu, bojují ve třetím kole posledního Grand Slamu sezóny, tedy US Open, proti domácím tenistkám Emě Navarové, respektive N. Liové. A jejich zápasy sleduje David Prouza.
1: Zatím jsou to zcela odlišné průběhy obou duelů. Pojďme tentokrát začít u souboje Lindy Noskové s Američankou N. Liovou. Tam totiž česká reprezentantka a wimbledonská šampionka vede 5-1, zatím celkem bez potíží proplouvá tímhle utkáním. Teď aktuálně přijímá servis své americké soupeřky a je to teď gambol pro Liovou, nicméně i kdyby to teď zvládla Američanka s čínskými kořeny, tak pak to bude 5-2 pro Noskovou a ta bude na servisu a tam je zatím jistá. O poznání méně jistá je Karolína Muchová v souboji s Emou Navarovou na svém servisu a celkově i, řekl bych, v mezihře to zatím není úplně ono od Karolíny Muchové, která ztratila první set 3-6, v tom druhém je to aktuálně 3-3, už několikrát si obě hráčky přišly o servis, to 15-15 při podání Muchové a také, jak slyšíte, informace podle hlasů o fanoušku nebo většího hlavování se fanoušku Líová snížila v souboji s Noskovou na 2-5. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin a 30 minut. Další zprávy má pro vás Martin Matějka.
1: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na účty v aplikaci Signál. Podle úřadu za nimi stojí hlavně aktéři napojení na Rusko a cílí především na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. A podvodníci se snaží uživatele přidnět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení PIN kódu. A používají třeba falešné zprávy technické podpory, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Inflace v Česku a v srpnu meziročně zrychlila na skoro 2%, vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák, zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance, informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dřív návštěvy informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný. K tomu samému vyzval i Rusko. A podezřelým ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. A policie po 48letém muži z Německa pátrá. Ve čtvrtek našla u elektrické stanice v Dormagenu na západě země podezřelý předmět. A podobné incidenty se staly i u jiných stanic v předchozích dnech. Ministr zahraničí je označil za klimatický extremismus. Sport. O postupu do osmifinále na US Open bojují Karolína Muchová a Linda Nosková. Jejich zápasy vidí v Americe i reportér David Prouza.
2: Linda Nosková před pár okamžiky získala první set v souboji s domácí Liovou, konkrétně 6-2. Karolína Muchová ztrácí 2-1 na sety s Emou Navarovou, rovněž tenistkou ze Spojených států, v tom druhém ale vede 4-3. Po tomhle duelu, tedy Karolíny Muchové, nastoupí také Jiří Lehečka proti Stefanosi Tsitsipasovi z Řecka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u Koberovic a také za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 77,5 stojí nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu a lehce se vybočuje. Nepojízdné auto pak nepřehlédněte na D1 i z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 170 tam zastavilo osobní auto. Posádka se může pohybovat okolo. A v Ostravě stále ještě pozor. V Martinovské ulici směrem do centra města křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma u hřiště. Tam vyprošťují auto, které najelo do tramvajového kolejiště. Na místě jsou hasiči, policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Kapela Keane dohrála ve 22 hodin a 36 minut na Radiožurnálu Sport. Česko-Švédsko 0-4 a je jedno, jestli jde o zápasy florbalistů nebo florbalistek. Obě české reprezentace vstoupily čtyřgólovými prohrami se Švédy a respektive se Švédkami do turnajů Euro Florbal Tour. Nejprve Češky odpoledne ve švýcarském Gimlingenu a pak i čeští reprezentanti na domácím turnaji Euro Florbal Tour v Chomutově prohráli 0-4 se Švédy. Zítra se cesty českých reprezentací už přeci jen rozejdou. Nejprve budou hrát odpoledne Češky s Finkami, no a na muže čekají odpoledne v Chomutově Švýcaři.

0: Centrum Prahy zaplní opět tisíce nadšených běžců. V sobotu večer od 19.30 se poběží hlavní závod na 10 kilometrů, ve kterém se představí nejen spousta amatérů, ale také elitní vytrvalci. A ti by mohli útočit na výjimečné časy. Vedle afrických atletů bude ve startovní listině i domácí Damian Vích, který by se rád přiblížil českému rekordu a bude mít proto i svého vodiče.
1: Je to jako pro mě, ale zároveň je tam spousta běžců na podobný čas, takže je to taky, že jsme se domluvili, že to pomůže i ostatním lidem, takže zatím detaily ještě úplně nemám o tom, jaký čas se bude cílit, ale původní nějaká ta byla 14 minut 5 kilometrů probíhat, takže uvidíme.
2: Vysvětluje Damian Vích, který loni dominoval při 28. ročníku pražské Grand Prix na 10 kilometrů, ale to do metropole nedorazili elitní vytrvalci z Afriky. Letos tomu bude jinak a tak mluví spíš o tom, že se pokusí o rychlý začátek a pak v úvozovkách uvidí, kam doběhne. Aktuální český rekord na silniční desíce drží výkonem 28 minut a 19 sekund Martin Zajíc. Osobní rekord Vícha je jen o 2 sekundy pomalejší. Vích se doteď objevoval především na dráze, na kratších distancích, ale jeho přechod na silnici není jen dočasný.
1: Hlavní cíl je určitě maraton. Je to tak, no, že ten steeple teď jde trošičku na druhou kolej, protože toho času úplně moc není. Olympiáda se blíží. Je to nějaký dlouhodobý cíl, který bych rád se pokusil splnit a uvidíme, jak to dopadne, ale ten cíl bude určitě na silnici, na maratonu, takže toho času tam tolik nezbývá, že příští sezóna je vlastně poslední celá na splnění rankingových bodů.
2: Popisuje Damian Vích s tím, že měl v plánu přesunout se na další tratě, ale rozhodnutí finalisty mistrovství Evropy v běhu na 3 kilometry překážek z Říma trochu urychlila neúčast na letošním kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Dlouhodobý cíl má tedy v olympijské účasti právě v maratonu a v něm by nemusela být tak těžká nominace jako na dráze.
1: Nerad bych říkal snaží s úctou ke všem těm běžcům, kteří tam chtějí startovat, i s úctou k tomu, že nevím, jestli sám dostanu, ale myslím si, že ten počet těch lidí, který tam může startovat, je vyšší, takže tam ta propustnost bude určitě na jako jiný úrovni než na tom steeplu nebo na té dráze celkově. Já si myslím, že na té silnici mám asi největší potenciál i psychický, i fyzický.
2: Věří Damian Vích, který by v sobotu večer mohl v Praze útočit na český rekord na silniční desíce při Grand Prix se startem a cílem na náměstí Republiky. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: No a ve 22 hodin 43 minut znovu zamíříme ve vysílání Radiožurnálu Sport do New Yorku na poslední Grand Slam tenisové sezóny, tedy na US Open, protože Karolína Muchová bojuje s Emou Navarovou o postup do čtvrtého kola, stejně jako Linda Nosková s Anne Leovou, jak se jim momentálně daří, ví David Prouza.
3: Stále ve velkém stylu pokračuje Linda Nosková, šestá nasazená tenistka tady na US Open a také wimbledonská šampionka. 6-2 a 2-0 v souboji s Američankou Anne Leovou a ta teď servíruje 40-40, teď odvrátila nedávno před chviličkou breakball Lindy Noskové. Mohlo to být ještě zajímavější, ale celkově zatím Linda Nosková proplouvá tímhle zápasem naprosto bez větších obtíží. Karolína Muchová se dokázala vrátit do utkání v souboji s Emou Navarovou. První set ztratila 3-6, ztrácela s breakem i v tom druhém, ale aktuálně je to 5-5. Na servis se chystá česká tenistka. Tenhle zápas možná sleduje kdesi v šatně i Jiří Lehečka, protože až skončí, tak právě tam, kde hraje Karolína Muchová, nastoupí on proti Stefanosi Tsitsipasovi. To bude jejich pátý vzájemný zápas tady o postup do osmi finále US Open z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.

Jenny Gray.

0: Zápasy fotbalistů Stuttgartu na začátku bundesligové sezóny rozhodně nenudí. V úvodním kole Stuttgart prohrál 1-5 na hřišti mistrovského Bayernu Mnichov. No a dnes v předehrávce druhého kola pro změnu 4-1 Stuttgart porazil doma Kolín nad Rýnem. 4-1 vyhrálo i Como v italské sérii A na hřišti FC Janov. A rozehrané jsou dál zápasy třeba ve Španělsku, kde před malou chvílí Betis Sevilla dal jediný zatím gól v utkání s Realem Madrid, takže jde do vedení 1-0. Liverpool i v nastavení druhého poločasu stále vede v Ipswichi v Premier League 2-0. Ty góly padly už v úvodní 10 minutovce a od té doby tedy platí stav 2-0 pro hostující Liverpool. No a konečně Paris Saint-Germain po dvou remízách ani ve třetím kole francouzské ligy na tom není úplně nejlépe. Ztratil vedení 1-0 a teď Monaco vede právě v Paříži v 86. minutě 2-1. No a zajímá nás také samozřejmě, jak se dál vyvíjí zápasy českých tenistek na US Open ve třetím kole. Karolína Muchová a Linda Nosková. Sleduje je David Prouza.
1: Obě tenistky před malou chvílí ztratili gem. V případě Lindy Noskové to není taková tragédie, protože aktuálně vede 6-2 a 3-0 nad Američankou Liovou. V případě Karolíny Muchové už to je trochu bití na poplach, protože prohrává 3-6 a 5-6 s Emou Navarovou a co víc, americká domácí tenistka se po přestávce bude chystat na své podání a všechno to může dorazit právě na svém servisovém gemu, tak věřme, že Karolína Muchová ještě něco vymyslí v tomhle utkání, ve kterém si myslím na jeho začátku byla i favoritkou, ale aktuální skóre hovoří 6-3 a 6-5 ve prospěch Emy Navarové. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: No a na nejposlouchanější digitální stanici, tedy na Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 50 téměř 4 minuty, můžeme přidat další konečný fotbalový výsledek z dnešního večera. Liverpool porazil Ipswich 2-0 v předehrávce třetího kola Premier League. A pojďme tedy zase rychle zpátky na tenis. Karolina Muchová se snaží zachránit ve třetím kole US Open v utkání s Američankou Navarovou. Jak to tedy vypadá, ví David Prouza?
4: Je to špatné s šancemi Karolíny Muchové, která teď odvrací matchboly své soupeřky. Možná to ještě zvládne minimálně v tomhle případě, je to tak. Jeden matchball je pryč, ale celkově Karolíně Muchová ztrácí 3-6 a 5-6 v zápase s Emou Navarovou, která ještě víc servíruje. Takže je to opravdu velmi, velmi blízko ten konec české tenistky na US Open. Pokud se podíváme na Lindu Noskovou, tak ta hraje také s Američankou. Její soupeřkou je Anne Leeová a Linda Nosková vyhrála první set 6-2 bez větších problémů. V tom druhém vede 3-1 a aktuálně skóre 40-40 při podání Leeové. Takže Linda Nosková blízko, blizoučko postupu do osmifinále US Open závěrečného Grand Slamu při podání Leeové. Takže Linda Nosková blízko, blizoučko postupu do osmifinále US Open závěrečného Grand Slamu tenisové sezóny v roce 2020.

0: No a před zprávami ve 23 hodin ještě rychlý pohled a aktuální informace z tenisového US Open od Davida Prouzy.
1: Karolína Muchová končí na US Open, na to ve třetím kole prohrála s Emou Navarovou ze Spojených států po setech 3-6 a 5-7. Nebyl to určitě její povedený nebo jeden z nejpovedenějších zápasů, ale je třeba říci, že i když nehrála úplně dobře, tak šance měla, ale bohužel Emma Navarová dnes konzistentnější a přesnější, lepší tenistkou po zásluze postupuje do osmi finále US Open. Linda Nosková vede nad Američankou Ann Leeovou 6-3, 3-2 a je na servisu, takže může zase odskočit do dvougameového náskoku. Po zápase tenistky Karolíny Muchové nastoupí Jiří Lehečka. Jeho soupeřem bude Stefanos Tsitsipas z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
0: No a informace z US Open dál budeme nabízet ve zpravodajství a pak také po půlnoci ve společném vysílání s Radiožurnálem, protože bude hrát, jak bylo řečeno, také ještě Jiří Lehečka a pokračovat zápas Lindy Noskové. Po 23. hodině po zprávách repríza kilometrů Jiřího Ješka. Hezký večer.
2: Radiožurnál je 23 hodin a zprávy má pro vás Martin Matějka.
3: Ukrajina pozastaví kvůli cestě amerických vyjednavačů do Moskvy nálety na ruské cíle. A zmocněnec pro Green Deal Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. Tenistka Karolína Muchová na US Open končí s Američankou Emou Navarro, prohrála 0-2 na sety. A zítra čekáme zataženou až oblačnost deštěm, postupně proměnlivou oblačnost.

0: 6 a bude se dál vyjasňovat. Teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovoru Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva.
2: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Rusko ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, dnes to uvedl ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. A právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
3: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
0: Jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem a ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejméně naplněna.
4: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
4: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová na US Open dohrála s Američankou Emou Navarro, prohrála ve třetím kole 0-2 na sety. O postup do osmifinále dál bojuje Linda Nosková. Dění v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
6: Linda Nosková je relativně blízko postupu do osmifinále US Open. První set vyhrála 6-2 nad Američankou Andyovou, v tom druhém vede 4-2 na servisu Američanka a stav 40-40. Na svůj zápas se chystá Jiří Lehečka, toho čeká souboj se Stefanocem Tsitsipasem z Řecka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: České basketbalistky prohrály v úvodním utkání mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli Češky čeká Čína a v pondělí obhájkyně titulu ze Spojených států.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 za chodce Rady a nehoda na Klatovsku. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor na odstavená auta. Nejprve opatrně za sjezdem na chodce Rady na 30. kilometru. Tam stojí v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo a vybočuje se. A opatrně na D1 směr Brno i o kus dál za sjezdem na Koberovice na kilometru 77,5. Také stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu. Posádka se může pohybovat okolo. Stejný problém je i na dálnici D3 z Prahy směrem do Českých Budějovic a na Dolní Dvořiště na obchvatu Budějovic stojí nepojízdné vozidlo na kilometru 143. A na Klatovsku pozor na silnici 187 mezi obcemi Plánice a Číháně. Na průtahu Plánicemi se tam srazilo osobní auto se sanitkou. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 0800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severu západu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně a později se bude dál vyjasňovat a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
9: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport, krásný den všem posluchačům kilometrů. Jiřího Ješka ve studiu vítá Martina Charváta. Martine, krásný den, jsem rád, že jsem tě pobavil hned na úvod.
10: Hezký den.
9: Vítám taky Jiřího Ješka, Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
11: Mě si taky pobavil, krásný den.
9: Jako vždycky začínáme s dobrou náladou. Docela dost se toho stalo v cyklistickém světě od minulého týdne, když jsme si tady povídali posledně, tak tě čekala cesta do Itálie, tak pojďme začít tím. Pojď připomenout vlastně nějakou velkou cyklistickou akci se sjel podívat na vlastní oči, jaké to tam bylo?
11: No, ve Val di Sole bylo letos mistrovství světa na horských kolech a bylo trošku výjimečné tím, že tam byly jak ty gravity disciplíny, to znamená hlavně sjezd, tak klasické olympijské cross country, takže to byl dlouhý šampionát. Já jsem teda viděl pouze finále sjezdu mužů a potom ten den olympijského cross country, elitní závod žen a elitní závod mužů. Ale byla to pro mě zajímavá zkušenost, protože vlastně poprvé v životě jsem byl na mistrovství světa na bajkách. Díky tomu, že sice můj trenér Viktor Zapletal, se kterým jsem strávil podstatnou část mý kariéry, byl paralelně i trenérem Jardy Kulhavého a později se stal i šéftrenérem celé reprezentace. Takže mě vždycky lákal se tam jet podívat, ale mě to vždycky s něčím kolidovalo. A letos jsem teda využil pozvání jednoho z hlavních sponzorů toho šampionátu, takže jsem tam vlastně ani nepracoval, spíš jsem si to jako užil oproti té Tour de France, kde to byla spíš práce, ale bylo to fakt jako jiná atmosféra, ale jako strašně podobně emotivní, stejně jako třeba, když je člověk na tom Alpe d'Huez mezi těmi 100 tisíci diváků, tak tady fakt jako báječná atmosféra. Zase jiná skupina lidí, jiná skupina fanoušků. Třeba mě překvapilo, že tam je jako hlavní jako takový fanouškovský, já nevím, jak to říct, no, teď jsme se o tom bavili, že mi občas vypadává slovo, ale chtěl jsem říct, že prostě tam je specifické to, že fanoušci tam pobíhají s motorovými pilami, bez těch listů, teda jenom s tím motorem. A každý druhý má v ruce motorovku a pořád jí túruje. A to je jako to vytváří tu atmosféru. Smrdí to tam, jak když člověk přijede na závody třeba v enduro na motorkách nebo na motocross, ale jako tohle mě trošku zaskočilo.
9: A co třeba, Jirko, ten sjezd, ten si říkal, že si viděl, ten mi přijde od silniční cyklistiky docela hodně vzdálený a týden před mistrovstvím světa byl svěťák a myslím, že vlastně obrázky z tohohle, když tam na závěr prostě jel ten Francouz, který vyhrál, to bylo ve Francii a tam vlastně ti fanoušci běželi tak nějak jako hned za ním a do cíle se prostě přiřítila několika tisícová masa lidí, tak tady to bylo trošku civilizovanější.
11: No, bylo to trošičku civilizovanější, protože přece jenom na mistrovství světa panují asi nějaké bezpečnostní ty opatření, ale jinak jako tahle ta fanouškovská základna, která prostě je úplně jiná než na ty výkonnostní sporty, jako je třeba to cross country nebo silniční cyklistika, dráha, cyklokros, tak tady to je opravdu takový ten punk, jo. Tyhle ty disciplíny, to je úplně jiný sport. Je to třeba jako srovnávat sjezdový lyžování a snowboard v té klasické, jako v těch pionýrských dobách. Ale jako zajímavý to bylo pro mě. Co bylo teda hodně blízko tomu sportu, který znám já, tak byla ta příprava těch závodníků. Ono sice asi každý musí být trošku šílený, když se jako spustí tady tou rychlostí mezi těma stromama, kořenama a kamenama po černý sjezdovce, kde já jsem sotva jako šel a oni tam letí prostě třicítkou na tom bajku. Ale takže tam asi člověk potřebuje i trošku jiný dovednosti, než jenom ten výkon. Ale zase třeba ta příprava těch závodníků nahoře na té horní stanici lanovky, protože já jsem se byl podívat i do té startovní budky, ze který oni potom se spouštějí do toho závodu. Tak mně to přišlo jak třeba před kilometrem na dráze. Fakt jako soustředěnost, sluchátka, rozjíždění buď na válcích, nebo prostě nějakým způsobem se tam připravit. připravují, zahřívají svaly těmi gumami cvičícími. Fakt jako hrozně zajímavý. A myslel jsem si, že to jsou jako nařachaný borci, ale jako nejsou to úplně jako osvalený. Jako tam spíš podle mě jako hraje obrovskou roli to, aby byli šikovní, a i ten start je podle mě podobný hodně BMX, jakože to fakt musí být intenzivní výkon.
10: No, je to nesmírně zajímavé, jak vlastně tohle je sport, kde tu jednu chybu už prostě nezachráníš povětšinou. No,
11: pak tam už možná ani život.
10: No,
11: jako
10: právě, tak jsem to myslel. No. Ale každopádně dobře, že to bylo civilizovanější, protože jak si Karle naznačoval, jak běželi za ní do cíle, teď si představ, že bys jel na kole a za to 1000 lidí s tou motorovkou.
11: Možná je proto jezdí tak rychle.
9: To jsou fanoušci, možná proto jezdí právě tak rychle. No a to cross country samozřejmě jeden jediný titul s tím krásným duhovým dresem, který Matěj van der Poel nemá, a ani letos to neprolomil, a tak nějak chce se mi říct, že to ani jako nevypadalo. Nebylo to zrovna, že by byl těsně od vítěze.
11: No, bavili jsme se o tom tady před vysíláním, že vlastně podle mě Matthew van der Poel si, pokud bude chtít vyhrát olympijský cross country, ať na olympiádě nebo třeba mistrovství světa, tak se té disciplíně bude muset víc věnovat. Že bohužel prostě bude muset třeba obětovat jeden rok, jednu sezónu té silnice, nebo tu silnici mít fakt jenom jako doplněk, protože jemu tam něco chybí. Já nevím, jak to pojmenovat, ani on sám nebyl schopný vlastně říct, co mu nešlo, ale bylo to vidět od startu, že se trápí. Oni startovali, myslím, že v 6. lajně nebo v 5. lajně, to znamená jako hodně zezadu, díky tomu, že nejezdí světový pohár ani on, ani Tom Pidcock. A vlastně startovali ze stejné pozice, ale na tom Pidcockovi, který nakonec teda jako neskutečnou stíhací jízdou ten závod vyhrál, tak ten Matthew van der Poel prostě mě přišel, se nedostal jako do těch čísel, kam by potřeboval do toho výkonu, prostě chyběla tam tomu šťáva. Jel dobře, jel tak jako furt stejně, ale na tom krátkým hodinu a půl dlouhém závodu to prostě tam potřebuješ tu výbušnost. Tom Pidcock měl a bylo na něm strašně vidět, jak chce, jak jede dopředu. Sice jako z začátku rozumně, protože třeba kdybych odstartoval já ze zadu, tak se snažím co nejrychleji se dostat dopředu. On jel Tom Pidcock tak jako zadrženě, podle mě to měl pod kontrolou, věděl, že se pořád maličko přibližuje, ale vlastně zabral až v momentu, kdy ta špice, ty Švýcaři a Francouzi plus Chilan, teď mi vypadlo jeho jméno, najdu ho, tak když už oni byli unavení, tak on teprve jako pustil to turbo a neskutečnou jízdou ten závod ovládnul.
10: No, u Matěje van der Poela, ono je to vlastně pro tu samotnou disciplínu dobře, že? Že někdo, kdo tam jen tak přijede, tak ji nevyhraje, což kdyby to tak bylo, tak to působí něco jako alpský snowboarding v dobách Ester Ledecké a jejich vítězství, jo? Že vlastně to působí tak, oni se tady snaží, ale přijede někdo, kdo to ani nejezdí a stejně je lepší. Takže
9: no, tak to stejně je, akorát se jmenuje jinak. Ne? Jako Tom Pidcock to nejezdí přeci.
10: No, nejezdí tolik.
11: No.
10: Ale
11: no, jasně,
10: tak jako no. Nové město má za sebou, jo. A tak, jakože aspoň něco.
9: Mně přišlo zvláštní, že vlastně van der Poel i sám říkal, že neví, proč to jako takhle vůbec nešlo, protože na tom svěťáku, který jsme zmínili, dojel prostě druhý, ne?
11: No,
9: jakože tam, ano, on se musí prokousávat zezadu, to je jasné, protože nemá ty body, protože startuje zezadu, což v téhle disciplíně je prostě opravdu šílená nevýhoda, ale jak říká Martin, je to vlastně zaslouženě, protože když to nejezdíte, tak nemůžete odstartovat prostě z první řady jenom protože se jmenujete, jak se jmenujete. To si myslím, že je v pořádku a s tím Matěj van der Poel ostatně problém nemá. Ale zatímco tedy o týden dřív vlastně je dokázal všechny kromě jednoho dojet, tak teď tedy někde na jako kolem 30. místa, že jo, se strašnou ztrátou.
11: No, určitě no. Dokonce i třeba Ondra Cink, který jako jel takový svůj standard, ale nebylo to jako bohvěčo, jak se říká, tak nakonec jako ho začal dojíždět a samozřejmě, když viděl oranžový dres jako a vysokou postavu, tak podle mě každý závodník by jako přidal, když má šanci tenhle ten skalp si připsat. Takže Ondra Cink skončil před Matthew van der Poelem. Ale co je fakt zajímavý, že přesně jak si říkal, že jako neměl hned tu odpověď na otázku, proč to nešlo. Ale zase na druhou stranu mohl to být jenom špatný den, protože týden předtím vleže na světovém poháru druhé místo ze stejné pozice, neměl to o nic lehčí. A Tom Pidcock vlastně, jak jsem říkal, startoval ze stejného místa, takže vlastně jakože to jde se tím prokousat. Jo. A ten závod byl jako extrémně náročný, co se týče jako převýšení i technických pasáží, že já když jsem se procházel tu trať, tak mně přišlo, že do kopce prostě extrém, horko, ale z kopce jako tak jako náročný, jako že tam si neodpočineš. Buď na tom kole musíš stát kvůli nějakému nerovnému terénu. A nebo jsou tam prudký sjezdy, kde člověk fakt musí řídit a ta tepovka neklesne. Takže jsem si říkal, že tím, že je to takhle fyzicky náročný, že ten Matthew Van Der Poel bude dominovat, ale prostě se nestalo. Podle mě mu to jenom nesedlo a teď je jenom na nich, na jeho jako realizačním týmu, aby odhalili proč.
9: No. To si právě říkám, ty už jsi na to částečně odpověděl, ale si myslíš, že to je vůbec reálné, protože samozřejmě ta stáj, která ho platí, je prostě silniční stáj. Je jasné, že on má jednu značku kol, tak tam je to asi všechno v pořádku, to je stejně jako hlavní sponzor, s kterou on je spjatý určitě už na doživotí, tam je to jasné. Ale říkám si, jestli prostě je to jako hratelné, no jestli mu dovolí třeba jet to na jaře, já nevím, po Rubé a pak prostě od té doby silničku pověsit, ať už tedy v bytě v Livinu ve Španělsku nebo kdekoliv Finde, kde Matěje van der Poel zrovna bydlí a jako opravdu několik měsíců tomu dát, pokud chce se stát mistrem světa i v téhle disciplíně, ve které není, anebo ta olympiáda, no ale bez toho to asi fakt nejde.
11: Podle mě by mu strašně pomohlo, kdyby nějakým systémem a teď jenom třeba tím, že objíždí ty světové poháry, kdyby startoval víc vepředu. Že by byl v tom závodě hned a pak podle mě Matthew Van Der Poel, když v tom závodě je, tak už nepustí. Prostě jak Pitbull zacítí krev, tak prostě už by to nepustil. Ale ono je to taky trošku frustrující, když jste takový šampion, máte tu auru kolem sebe, teď nechci říct, že je nafoukaný, vůbec ne, ale jako prostě člověk, který je zvyklý jezdit vepředu, bejt vždycky tam, kde chci být a najednou se musím prokousávat přes závodníky, teď jako s veškerou úctou, jejich jméno vlastně ani neznám a třeba i nejsou na tom technicky tak dobře a chvilku mi trvá, než ho někde na vhodném místě můžu předjet, že to ty závodníky může trošku frustrovat nebo zlomit. A když se ti ještě do toho nejede úplně dobře, tak to tím vlastně jenom podpoříš tenhle ten pocit a divil jsem se, že to nezabalil, což jsem byl rád, protože jako furt jel, bylo vidět, jak se trápí, jak je mu to líto, jak vlastně jako si říká člověk, tyjo, tak půlka lidí přišla na mě, na souboj, jako na můj souboj s Tomem Pidcockem a Tom Pidcock už teďko jako jede sám na špici a já se tady trápím na 30. místě, tak jako samozřejmě možná, kdyby neměl to srdce toho závodníka, který on furt má a je to neskutečný, jakože si drží tu radost z té cyklistiky, tak jako jiný člověk s takovýmhle jménem by to radši zabalil a řekl třeba, že ho bolej záda nebo prostě nějakým způsobem našel nějakou takovou lehkou výmluvu, proč to nešlo. Ale on se s tím prostě jako chlapsky porval, pak přiznal, že neví, což je taky jako hrozně jako otevřená vlastně zpověď. A trošku mi to jako nahrává celý té atmosféře na těch horských kolech, že to je takový víc jako přátelský, víc free, víc jako otevřený a jenom mi to bylo líto, no. Ale zase, jako když pominu Matthew Van Der Poela, tak ten závod sám o sobě byl neskutečný. Už jenom tou stíhací jízdou právě Toma Pidcocka.
10: Souhlasím naprosto. U Matěje van der Poela vlastně ten moment, kdy on se musí prokousávat, tak bylo vidět ta frustrace poměrně dost velká vlastně loni na závodě v Novém Městě na Moravě, kdy on tam vlastně jednoho závodníka, když se snažil přejíždět zleva, tak sundal už v možná i zaváděcím okruhu, nebo tom prvním, ale zaváděcím to spíše bylo. Takže já tomu vlastně taky rozumím, přesně jak říkáš. A říkám si, jestli bude pořád trpělivost, jak jeho, tak toho týmu, že to bude zkoušet a že opravdu tohle bude ten jeho cíl a nesoustředit se na navyšování počtu vítězství, například na Rubé, byť samozřejmě ta sezóna jako se v tomhle tom úplně nekryje, ale že by zkrátka se soustředil na něco jiného a pustil touhu po tomhle jednom dresu po tomhle jednom konkrétním závodě.
9: Mně přijde, že je to o Tour de France a že tam on to bude se snažit uhádat, protože on na ní prostě nechce jezdit. To, jako to si myslím, že taky není vlastně žádné tajemství. On na Tour de France etapu vyhrál, etapy můžeme říct, vozil tam žlutý dres, on ví, že celou Tour de France vyhrát nemůže, on je prostě jiný druh závodníka a já myslím, že to říkal opakovaně, že kdyby bylo na něm, tak se tam taky nenominuje, ale prostě protože silniční cyklistika je to, co ho živí, on jako ten tým je založený na dvou lidech a z toho ten jeden potřebuje Matěje van der Poela k tomu, aby byl úspěšný prostě s ním. Mám na mysli Jaspera Philipsena, tak mu to zatím vlastně tak jako nějak nedovolili tam nejet a taky víme, že v minulých letech prostě Matěje van der Poel občas na té Tour de France je hodně neviditelný. Prostě pro něj podle mě to osobní cíl vlastně není vůbec žádný. On tam opravdu nemá co si dokazovat, jeho baví samozřejmě, protože je to závodník. Jak říkal Jirka, tak jsou tam ty etapy, kdy prostě může proti Pogačarovi, proti Woutu van Aertovi, to je určitě zábava. Ale tomu prostě vyjde na 2-3 dny z těch 3 týdnů. A myslím si, že tohle je prostě pro něj zase nějaká výzva. No. On už taky jako není nejmladší, je to to jediné, co mu chybí. Příští výzva, když můžu zkusit udělat oslý můstek, už byl samozřejmě nominován za Holandsko, na silniční mistrovství světa, které se koná na konci měsíce a taky to už je věc, kterou vyhrál v roce 2023 v Glasgow, ale zase teď můžeme si zaspekulovat, jestli obhájce vůbec bude schopný postavit se na start, asi spíš ne, tak i tohle možná tu současnou silniční cyklistiku výrazným způsobem Jirko ovlivňuje. Mats Pedersen odstoupil z Vuelty, vypadalo to, že není 100% zdravotně v pořádku, ale zase už to všichni dávají do kontextu toho, že Mats Pedersen se prostě jel připravovat na Montreal, protože když tady Pogačar skončil po minulých kilometrech Jiřího Ješka tak, jak skončil, tak vlastně najednou ta dynamika nejenom tohohle závodu o mistra světa je úplně prostě jiná. Celý ten svět silniční cyklistiky vypadá jinak.
11: Rozhodně, já když ještě se vrátím k tomu Matthew van der Poelovi, tak mně přijde, že tahle ta generace těch největších šampionů, ať je to Matthew, ať je to tady Pogačar, oni jsou pořád na jednu stranu mladí kluci, který jako baví jezdit na kole a musí je to chytnout ten závod za srdce, aby byli schopni podat maximální výkon. Že ta emoce k tomu závodu je jako strašně silný motor pro to, aby mohli ze sebe vymačkat maximum. Ono samozřejmě jsou unavený psychicky, protože být šampion na každém závodě obnáší hrozný tlak. Ty lidi přijdou na tebe, organizátoři tě tam zvou, tým tě tam vysílá s tím, že ten závod vyhraješ a ty vlastně všude obhajuješ to svoje jméno. Už jenom tím, jak se chováš k fanouškům, jak seš vstřícnej před startem, v cíli k novinářům a tak dále, tak to všecko na jednu stranu bere energii, na druhou stranu to z tebe dělá toho šampiona. A pokud ten Matthew van der Poel chce ty bajky vyhrát a má to prostě jako svoji nějakou radost, tak podle mě to bude zkoušet, dokovať bude moct, protože to je prostě pro něj z nějakého důvodu důležitý.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, ty si, Karle, předtím naznačil řadu témat, můžeme skočit ať už na Vueltu, anebo na blížící se mistrovství světa, možná bych to vzal po pořadě, protože dění na Vueltě ovlivňuje vlastně dění na mistrovství světa.
11: To bylo takový to, jak jsou ty lokomotivy v tom depu, nastřádaný do toho kruhu a tam jsou ty kole a těch oslých můstků si tam nastřel během té jedné věty asi 12.
10: Právě, tak jsem vybíral celou tu dobu nějaký ten mostek a vybral jsem si jeden, který mi vlastně seděl do toho, nad čím jsem přemýšlel minulé dny, a sice jak vám položit otázku a zároveň neříct rovnou svůj názor. Jak vidíte to, kam se ubírá zájem o Vueltu a to, co vlastně je akcentované z Vuelty po té, co Slovinec Tadej Pogačar na ní skončil?
9: No Jirko.
11: No mně přijde, že jako naopak, že třeba asi musíme to rozdělit na obecně sportovní fanoušky a na cyklistický fanoušky. Podle mě cyklistický fanoušek bude sledovat tu Vueltu až do konce, protože ho bude zajímat, kdo z těch překvapivých favoritů najednou, překvapivých, protože jako nikdo nečekal, že budou bojovat o vítězství, tak najednou prostě se ta možnost tady otevřela a teď prostě kdo z těch lidí bude mít šanci tu Vueltu opravdu vyhrát. A je tam i ve hře to, jestli Primož Roglič vyhraje po pátý a jako první člověk v historii, první závodník v historii, že by vyhrál Vueltu 5x, tak to tam je samozřejmě ve hře, takže to už samo o sobě jako dává aspoň minimálně cyklistickým fanouškům důvod se dívat do konce. U těch obecně sportovních to možná třeba jako kleslo, protože jako každý chtěl vidět, jestli dokáže vyhrát tady Pogačar i Vueltu, a potom, co odstoupil, tak třeba ten zájem klesnul, ale já si myslím, že jako i naši fanoušci jsou jistě fanoušci cyklistiky, takže to budou sledovat do konce.
9: Já k tomu moc nemám co dodat, zajímá mě, jak to vidíš ty. Mně přijde, že sport je do velké míry o emocích. Tady Pogačar ty emoce vyvolává extrémně silné, ať už teda negativní v tom, že lidi říkají, že ne, proč bych jako na tohle se měl koukat, když on pořád vyhrává, a když vyhrává solo a s velkým náskokem. Je strašně důležité to, co Jirka naznačil, kde prostě máme tu hranici toho fanouška, který jak moc sleduje tu cyklistiku. Protože já si nejsem úplně jistý, že pro člověka, který se cyklistice věnuje o hodně méně než my tři, tak vlastně, že je schopný najít si tam nějaký příběh, prostě proč by měl držet palce Felixu Gallovi, proč by měl držet palce Primožu Rogličovi. Si myslím, že možná jako už do toho světa mimo cyklistického trošku proniklo Enriku Masovi. Já prostě nevím, nevím, kolik toho o něm lidé, kteří cyklistiku i docela dost sledují, vědí. A proč by jako Enriku Masovi měli držet palce, proč by jim měli být sympatický. A tohle je to, co Jirka vlastně naznačil, ten celkový zájem asi o ten závod docela logicky, když na něm chybí nejlepší sportovec v tom sportu v té dané chvíli, prostě klesne. Pak můžeme si říkat, že jsme fančmekři a že jakoby ty etapy, které končí na kopci, teď jako konečně vidíme ten skutečný souboj muže proti muži, no ale jakoby nejsou tam ti nejlepší, že jo? A my tři to víme, tak je otázka, jestli když to někdo neví, že tam ti nejlepší a nejenom tady Pogačar nejsou, tak jestli v tom dokážou najít to, co tam hledají. Já nevím, já na tu tvoji otázku vlastně neznám odpověď. Mě asi Vuelta zajímá míň od té doby, co tam není tady Pogačar.
10: Já to mám podobně a myslím si, že odstoupení tady Pogačara podle mě dalo odpověď na otázku, kterou ty si říkal několikrát, a sice jestli už to není nuda, že tady Pogačar vítězí. A odpověď u běžného fanouška podle mě zjevně je, že to rozhodně nuda není, protože jakmile tam tady Pogačar už v tom závodě není, tak ten zájem drasticky opadl a běžní lidé podle mě do té doby, dokud tam byl, tak byli víc motivovaní koukat třeba i na souboj o druhé místo, než když teď se bojuje o místo první, ale je to bez toho Pogačara. Vlastně Pogačar byl magnetem a lidé, kteří pravda budou nejspíš těmi, kteří mají menší nebo až minoritní zájem o cyklistiku, ale obecně nějak sport zajímá, tak až tím odstoupením Pogačara vlastně ztratili velkou část toho zájmu o ten závod a Pogačar, i když se předpokládalo, že vyhraje, i když na to jel, i když to tak všechno k tomu směřovalo, tak vlastně pořád byl dostatečně velkým magnetem pro ten závod, který teď podle mě tím jeho odstoupením docela utrpěl.
11: Jo, já tomu vlastně rozumím, jak když to takhle říkáte, tak já když se podívám třeba na sebe jako fanouška třeba jiného sportu, třeba fotbalového fanouška, tak samozřejmě tím, že jsem fanoušek Sparty, tak jsem sledoval kromě ligy i pohár. A když ta Sparta najednou v semifinále vypadne, tak já už jsem vlastně jako přestal sledovat, kdo pak ten pohár vyhrál, protože jako vlastně ten můj favorit vypad a to, co mě na tom zajímalo, tak vlastně opadlo. Na druhou stranu zase, když jako teď chci být vstřícný k těm, kteří tam teďko na té Vueltě bojujou, tak teď je to jako strašně zajímavý. Jako jak oni se vyrovnají s tím pocitem, že najednou ten závod můžou vyhrát. Mě by fakt zajímalo, co se dělo druhý den ráno v těch autobusech. Ať to byl Movistar tým, ať to byl Red Bull Bora Hansgrohe, ať to bylo třeba EF Education, Ineos, prostě Bahrain, Lidl Trek, jo. Prostě všechny ty týmy, kde najednou jako se říkalo dobře, tak budeme si hlídat tady toho a budeme se snažit dostat na stupně vítězů, tak najednou my můžeme tu Vueltu vyhrát. Jo. A teď jako ty musíš být připravený tu Vueltu vyhrát v hlavě. A já si myslím, že polovina těch, kteří dneska jsou v první desíce, vůbec na to nebyli připraveni.
9: Já s tebou úplně souhlasím a zkusím to doložit příkladem z jiného závodu z téhle sezóny, na kterém chci ukázat, jak tady Pogačar prostě ovlivňuje současnou podobu silniční cyklistiky, a to je Milano Sanremo, kde on spadl v okamžiku, kdy už se myslelo, že není možné, aby on se dotáhl dopředu, tak on nejen, že se tam dotáhl, ale ten závod potom vyhrál. Ale já to teď nemyslím z jeho pohledu, já se na to chci podívat z pohledu všech těch ostatních, kteří ten první kopec, tu čipresu, jeli prostě částečně tak, že na něj čekali, protože oni vůbec nevěděli, co mají dělat. Oni prostě v hlavě měli, že je všichni věděli, jak se ten závod bude odvíjet. Oni věděli, že čipresa se pojede na rekord, naplno, nejrychleji, co se kdy v historii cyklistiky jela, že to tam tým tady je Pogačara napálí na 100%. A teď tady Pogačar 5 kilometrů před tím kopcem spadl. Všichni na ten kopec přijeli a prostě se na sebe dívali. Prostě nikdo nevěděl, co má dělat, a čekali na něj. A až když on, prostě když ho tam ten McNulty dovezl dopředu a začali to tam prostě rubat, a on pak nastoupil, tak se všichni uklidnili a řekli si, jo, jo, tohle jsme věděli. A já si myslím, Mirko, abych částečně odpověděl na tuto otázku, já si myslím, že tam zavládla panika, no, protože ono je to opravdu úplně něco jiného. Jet na vítězství na Grand Tour, anebo jet na to, že bychom rádi, abychom byli na bedně. A to se teď právě změnilo. A mimochodem je to podle mě dost vidět i na tom, jak jsou ty týmy složené a jak jsou jako extrémně slabé v těch horách. Protože vlastně vždycky, když se dojíždí na vrchol, tak tam ti lídři jsou strašně brzo sami. Vlastně jediný tým, který tam má nějakou podporu, je Decathlon. Ale Felix Gall toho zatím jako není schopen využít. A vlastně jako přijde první kopec a jede nám vepředu 7 lidí. A potom se může stát, že nastoupí jeden, druhý, třetí. A to vypadá jako extrémně zábavně a je to moc hezká cyklistika. Ale vlastně ty týmy tam přijeli prostě s tím, že úplně, jak jsme se o tom taky bavili, že vlastně to vítězství vůbec s tím nikdo nepočítal. To prostě bylo odevzdané. To, my jsme sem přijeli a jedeme o druhý, o třetí flag. Možná Primož Roglič si říkal, že třeba kdyby se něco stalo, ale nevím.
10: No, ten podle mě v sobě jediný bude mít tu mentalitu toho vítěze, protože ví, jak na to, ale myslím si, že u něj jakoby prostě ta kondice už nebude taková jako u těch dalších, ale on to právě jako může dohnat právě tím, že ví, jak. A zmíněný Felix Gall je podle mě ukázkou právě toho, že ježíš, ono by to tady jako mohlo vyjít, a co budu dělat, a co teďko, a co s tím týmem, a jak vlastně ten tým mám ideálně využít, a co ten tým pro mě všechno může udělat a kde já můžu ušetřit. A že Felix Gall je v tom trošku ztracený právě v tom závodě, přesně tím, jak jsi říkal. Ale to je podle mě přesně ten moment, kdy se má ukázat ta mentalita toho vítěze, toho budoucího člověka, který tam jednou má být, ať už to bude nový mladý Slovinec, anebo někdo další, kdo do té desítky třeba teprve nakukuje.
9: Třeba to bude někdo, komu jsme se smáli, že zatím byl jenom párkrát druhý a vypadalo to, že nikdy nic víc ze sebe nedokáže dostat. A teď opravdu myslím nás všechny.
11: No, já to nechci kritizovat ty týmy, že na to nejsou připraveny, že jdou do toho závodu už jakoby s tím, že jako o vítězství bude bojovat tady Pogačar sám se sebou, jo. Ale jsou to přesně ty týmy, které kritizovaly UAE Emirates za to, že to je velká dominance a že mají velký budget a že prostě v téhleté éře cyklistiky nelze vyhrávat a pojďme s tím něco dělat. Tak mě to připomíná jak tu scénu ze Simpsonu, kdy Bartův dědeček je v tom důchodňáku a teď ty důchodci se tam bouří, že chtějí ven, že chtějí do světa, že chtějí do města a dělají tam prostě represe, a pak teda ten ředitel řekne, no tak dobře, odemkne jim ty dveře, řekne, můžete jít, a teď oni se vyhrnou, hurá, jsme svobodní, vyhrnou se na ty schody. A teď na sebe koukají a ale kam půjdem? Je mi zima a bojím se, jo, mám hlad, pojďme zpátky, jo. Tak to je úplně to samý, jo, že najednou teďko, tyva, my musíme vyhrávat, co s tím budeme dělat? A nejsou na to jako mentálně nastavený. Ten tým třeba Decathlon, který je podle mě v těch horách, jak jsme říkali, nebo ty jsi to říkal teďko, Karle, že jsou ty týmy jako slabý v těch horách, tak tenhle ten tým má jako ambici s tím něco dělat, ale jako takticky to je strašný, oni prostě rozjedou tempo v momentě, kdy je to zbytečný, Felix Gall najednou nastoupí v momentě, kdy ještě by měl čekat, pak mu samozřejmě dojde, vrátí se zpátky, ale už tu ten druhý náboj nemá, protože většinou v takhle těžkém závodě máte jeden výstřel, někdo možná dva, ale ten Felix Gall prostě když se pak vrátí, tak je jasný, že už pak už čeká jenom Enric Mas, který mu odjede, jako to bylo v té včerejší etapě, a bylo to krásně vidět, že i sám závodník jako může ten dres si hlídat. Jemu samozřejmě Enriku Másovi pomohlo, že byl vepředu ještě Garcia Pierna, který mu aspoň na chvíli pomohl. Ale tady se nedá říct, že by byl jeden tým slabší nebo silnější, ty týmy jsou na tom podobně. A je to fakt jako zajímavá cyklistika v tom, že přesně na už v patě toho posledního kopce jsou tam lídři sami a je to normálně boj proti muže proti muži. A v tom momentu jako mě to třeba strašně baví.
9: Pojďme chviličku zůstat u Enrika Mase, protože to je 31letý Španěl, jezdí za stáj Movistar, aktuálně lídr Vuelty, byl už třikrát na tomhle závodě druhý. Poprvé už před mnoha lety, byl to velký talent španělské cyklistiky, světové cyklistiky. Možná, že se asi shodneme na tom, že to tak úplně nenaplnil ta očekávání. On opravdu toho ve svém životě zas tak moc nevyhrál. On prostě nemá třeba ten sprint, takže když přijede skupinka, tak jeho dokáže v tom závěru porazit skoro kdokoliv jiný, kdo v tom světovém pelotonu je. A už se mu úplně nevěřilo. Má za sebou zdravotní problémy prostě a chtěl jsi něco říct pro mě?
11: No, že časovku nemá třeba.
9: Přesně, časovku nemá vůbec a jedna dlouhá nás čeká. Ale teď se mi zdá, že to celé od okamžiku, kdy vlastně si na sebe odmítl vzít ten červený dres v okamžiku, kdy mu ho předali, když tady Pogačar spadl v té osmé etapě, takže to opravdu chytil za ten jako nejlepší možný konec. A že jestliže zrovna tady vy jste krásně rozebrali téma, kdo je nebo otevřeli téma, kdo je vítěz a kdo není vítěz, tak prostě Enric Mas, a to se na mě nikdo nemůže zlobit, jednoznačně byl v té kategorii lidí, kteří prostě nejsou vítěz. On prostě nevyhrává závody. Tak jako musím říct, že teď na mě zatím působí velmi dobře. V těch horách zdá se být nejsilnější, což není všechno, ale je to dost. A sám jsem zvědavý, jak se s tím jako dokáže vypořádat dál, ale mě teda hodně příjemně překvapuje. A když jsme se bavili o tom, kdo to jak sleduje, tak mě vlastně donutil, abych mu fandil, protože se mi zdá, že jezdí velmi sympaticky a vlastně mu to přeju. I se mi zdá, že je pěkné, že je to Španěl ve Španělsku, no to vždycky hodně pomůže.
10: To, jak si na sebe nevzal ten červený dres, je podle mě takovým tím důkazem, jak si zmínil ty mýmy, jak tam je ten člověk, jak na sebe lije to šampaňské a stojí na třetím místě, jo. A kdyby si ho vzal, tak je to vlastně tahle ta situace, protože on si jako naopak dobře uvědomuje, že tam je jako někdo, kdo byl výrazně lepší, na koho prostě neměl ve všech těch ohledech, které jste zmiňovali, ale ten tam prostě není. A že tohleto uvědomění celé té situace ho vlastně podle mě dostane víc do hry, že si právě může jako dovolit se dostat do toho, že mu musí dojít, že on musí bojovat. Teďko nedokážu přesně najít ta slova, jakými to vyjádřit, ale to, jak to gesto provedl vůči Pogačarovi a v zápětí jako začal opravdu bojovat o to, aby si ten dres sám zasloužil, tak to bylo podle mě to, čím on se vlastně dostal velmi dobře do té role lídra nejen podle čísel.
11: A co tu jeho roli toho lídra jako podtrhuje, je to, že on si za tím trikotem fakt jde, že to není, že by vyčekával ty situace, jo, že by prostě řekl, hele, tak teď mám náskok a budu si jenom hlídat Felixe Gála a Primože Rogliče, ty nejbližší soupeře, ale on v každém momentu, kdy má možnost najet pár vteřin, tak to zkusí. Zkusí to v tom kopci, v tomhle se mi strašně líbí.
10: Je to takový pogačarismus v tomhle tom.
11: Ano.
10: Musím to prostě kdekoliv. To
11: evidentně jako se nakazil. A je to dobře, stejně tak přesně, jak si říkal, Karle, je to Španěl, na španělské Vueltě to tady taky dlouho nebylo. A pro ty fanoušky je to prostě nějaký důvod k té silnici přijít. Navíc jako dobře se na to dívá, ne ten na jeho styl teda šlapání a vůbec na to, jak na tom kole sedí.
9: Lepší než Gál teda.
11: Je trošku lepší než Gál, no. Ale to rozhodně. Jako Felix Gál si podle mě jako moc cyklistických fanoušků nenakloní tímhletím stylem, ale Enric Mas jako útočí, to se mi líbí, hlídá si ten trikot tím nejlepším možným defenzivním způsobem, že nejlepší obrana je útok. A kdyby tam nebyl on a Richard Carapaz, tak je to nudná podívaná, jo. Protože Primož Roglič, přesně jak si říkal, Martine, že už třeba ta kondice tam není, tak on si toho je dobře vědomý a šetří každý šlápnutí. Je na něm vidět, že prostě když nemusí, tak prostě neútočí. Není to ten blázen typu tady Pogačara, který by za každou cenu musel dokazovat, já jsem tady nejlepší. Ale on se touhletou defenzivní taktikou může dostat až k té časovce a pokud bude mít dobrý den, tak on může na toho Enrika Mase na těch víc než 30 kilometrech najet klidně minutu. A pak už bude zase blízko a když už ucítí v tom posledním týdnu Primož Roglič krev, tak prostě podle mě navíc tím, že jako taky už není nejmladší a ta výkonnost většinou roste v těch etapových závodech, tak on v tom třetím týdnu konečně třeba si řekne, tak teď už nebudu šetřit a teď do toho dám všechno a risknu to a ten souboj o ten červený trikot bude ještě jako hodně, hodně výrazný.
9: Ještě připomeňme, že Primož Roglič je vlastně po té srážce s autem, která ho taky ovlivnila vlastně těsně před Vueltou, takže je třeba možné, že by se mohl zlepšovat. A jak ty říkáš, on je opravdu nesmírně zkušený a taky mi přijde, že opravdu přemýšlí nad každým šlápnutím, že tu energii prostě spoří na časovku, která hraje v jeho prospěch výrazným způsobem a pak je tam ještě 20. etapa, která je neuvěřitelně těžká, skoro 5000 metrů stoupání a tam si taky myslím, že by se případně jako dal udělat rozdíl, který by ten závod mohl rozhodnout a třeba zase na ten jeden den úplně v závěru čeká Primož Roglič, ono jednou se mu to stalo v negativním, to je Tour de France 2020, ale zase jindy třeba takhle na Monte Lusari dokázal Grand tu Tomasovi sebrat Giro, tak Primože Rogliče bych určitě neodepisoval, tak Roglič versus Mas, Martine, vy, tak jsme tady pro smích, no, prostě tyhle dva, myslím, explicitně jsme říkali, že už s nimi nemůžeme počítat.
10: Otázka do placu, byla by podle vás staj Spojených arabských emirátů na tom v současnosti v celkovém pořadí lépe, kdyby Pogačar neřekl, že pojede Vueltu, že by zkrátka jeli na Almeidu a on by, nebo samozřejmě, že by to byli lépe vzhledem tomu, že tam vůbec není, ale že by nějakým způsobem promlouval do tohoto souboje?
11: No, já jsem zklamaný teda jako z těch závodníků, kteří tam jsou. Samozřejmě není to ten A tým UAE Emirates. Oni je tam poslali na Vueltu právě proto, že ani jeden z nich nejel ani Giro, ani Tour de France a neměli žádný třítýdenní etapák v nohách. Takže je tam ten tým poslal a takhle, upřímně řečeno, tady Pogačar jako potřebuje maximálně dva lidi, víc asi ne, jo. Ale tady je vidět, že jako když tam ten Tadej není, tak já jsem čekal, že třeba Sivakov okamžitě skočí do té role a bude chtít vyhrávat jednu etapu za druhou, aby ten tým nějakým způsobem zvedl hlavu a jako byl pořád vidět a byl na těch pozicích, kde by asi měl být. Ale oni z toho úplně vycouvali. A teď je to otázka, jestli to je jako nějaký mentální blok nebo mentální nastavení, že najednou prostě nám tady zmizel lídr, je nám to líto, nejsme schopni zvednout hlavu. A nebo jestli to je tou výkonností, ale v tom případě je to trošku ostuda jako takhle velkýho týmu, že tam prostě nemá nikoho, kdo by aspoň trošku byl vidět. No.
9: Tam jsou určitě jako velké zdravotní problémy už Almeidy, vlastně celý rok se tak nějak řeší, že se neví, proč mu to nejede, protože zase jako připomeň, že doufám, že se teď nepletu, on vlastně loni na Vueltě, tam byl on tím, kdo jediný jel s Jonasem Vingegaardem aspoň trošičku, jako že byl vlastně jediný, kdo tam s ním dokázal jet a myslím, že jedno to stoupání tam dokonce vyhrál. A prostě od té doby Almeida nejezdí v žádném případě to, na co jsme o něj zvyklí. Teď asi nejsilnější v těch kopcích tam měl být Jay Vine. Já jsem ho viděl v nějaké etapě, jak vlastně si z toho všeho vystoupil. Tak jsem si říkal, že to dělá chytře, že chce, jako, jak se říká, nabrat ten odstup, aby ho pak pustili do úniku v nějaké následující etapě. No a v té následující etapě on dostal dalších 20 minut. Jo. Takže tohle není, že bychom od nich chtěli, aby vyhráli etapu a oni v té etapě byli třetí nebo pátí, kam by třeba i jako výkonnostně patřili, ale oni tam prostě nejsou vůbec. Takže ta otázka, tak jak si ji položil, jo, kdyby třeba tam tady vůbec nejel, tak by to celé možná poskládali jinak, ale takhle vlastně ti, co měli teď jakoby a čekali bychom to od nich. A viděli jsme to v minulosti, že prostě když se jelo na lídra, tak jasně tady si vyhraje pár etap. A myslím, že jsem to i já zrovna říkal 2-3 týdny zpátky, že třeba když pak tady Pogačar v závěru případně té Vuelty by šel jako do pozadí, tak já jsem přesně čekal, že půjdou po těch etapách, že jako Sivakov, Vaj, na tihle ti další lidé tam prostě dokážou vyhrávat etapu, tak jako to dokážou i tým Emirates na Tour de France, jo, prostě oni už mají vyhráno, tak pošlou Valence do úniku a on vyhraje etapu, že jo. Letos to tak úplně nebylo, protože chtěli i základ Deltora mít ještě na pódiu, ale oni jsou opravdu tak silní, že jsou schopní mít prostě těch cílů víc. A tady se to vůbec nedaří. Vůbec. Jsou úplně mimo, tak jak říká Jirka, a nemyslím si, že se vlastně na tom dokonce VLT něco stihne změnit. A možná můžu přejít k druhému týmu, který tady svoji strategii má jasnou, a to trio Wout van Aert, Christophe Laporte a tedy Matthew Brennan, což je, myslím, druhé jméno, které určitě stojí za zmínku zatím na cyklistické VLT. To ukazuje, že když se končí čímkoliv, co připomíná aspoň zdánlivě rovinu, tak prostě proti ním nikdo absolutně nemá šanci. A Matthew Brennan, Jirko, to je velké jméno, taky tam byl nástup, pak trošičku nějaké zdravotní problémy, ale teď to vypadá, že je prostě tam, kde jsme ho asi čekali.
11: Jako tohle se mi líbí právě na týmu Visma Lease Bike, že dobře, máme tady Sepa Kuse, který už má v nohách Tour de France a jako potřebujeme někoho do první desítky, už jenom kvůli tomu, aby jsme měli to auto někde vepředu v té koloně, ale aby sportovní ředitel dobře viděl. Ale jinak oni to vsadili přesně na ty sprinterské a klasikářské etapy a přesně to trio Wout van Aert, Chris Laporte a Matthew Brennan, to je jako smrtelná kombinace. Mně se to strašně líbí, že se takhle poskládali a vlastně jsou schopní vyhrát jakoukoliv etapu, která nekončí na 10-kilometrovém kopci. A to, že Wout van Aert jako v tomhletom závodě veze ten zelený trikot a bude ho podle mě chtít dovést do konce a tímhletím závodem trénuje na mistrovství světa, tak já věřím, že je to všecko jako na dobré cestě k tomu, aby on na té bedně, minimálně na bedně, na mistrovství světa byl. A kdyby se mu podařilo v letošním roce, a teď fakt jenom spekuluju, a je to takový to kdyby, a možná víc přání než realita, tak kdyby vyhrál Rubé a mistrovství světa, tak podle mě může úplně spokojeně skončit. Jo. I když on má tu smlouvu doživotní, takže já bejt jim, tak jezdím, dokovať to půjde, protože ty cyklisti to milujou, to závodní nasazení, a málo komu se chce končit z důvodu, kdyby třeba nemusel a už jako, že už se mu vlastně nechce závodit. Takovýho závodníka si nedokážu představit.
10: Mistrovství světa, zmínili jste, pojďme k němu. Bude s Tadejem Pogačarem nebo bude bez něj? Hele, nebo kdyby ty jsi byl v té situaci, jakože jsi byl dost blízko té situace, tak ty bys tam jel nebo nejel?
11: Já bych tam jel, kdyby to jenom trošku zdravotně šlo, protože já si myslím, že ten jeho výkon tímhletím zraněním není nějakým způsobem jako ovlivněný. On si ofrkne, jako teď to myslím fakt jako v dobrým.
9: Cyklisti jsou šílenci.
11: On si odpočine. To, že mu spravili klíční kost, nevím, jestli mu tam, já jsem teda nekoukal do těch lékařských záznamů nebo zpráv, jako který kolem toho jsou, ono jich právě moc není, ne? Nevím, jestli mu dávali nějakou destičku na tu klíční kost, asi jo, mu to zafixovali, tím pádem on už podle mě tenhle týden bude moc klidně zasednout na trenažér. A jenom tak jako to tělo udržovat, ale ta kondice, kterou měl na té Vueltě i po Tour de France, tak jako není důvod, aby se nevrátil. Já tam vidím jediný limit, a to je to, že má prasklý ten obratel. A jestli je jeho medicínský tým trošku rozumný, tak a jestli ten obratel je opravdu jako fakt prasklý nebezpečně, tak ho na to kolo nikdo nepustí, protože jeden pád by mohl znamenat třeba ochrnutí, jo. Mohl by ten obratel opravdu úplně se rozpadnout, a to je na uvážení lékařů, jak moc ta zlomenina je vlasová nebo prostě jenom nepatrná. Samozřejmě, že i ty kosti se dneska hojí daleko rychleji než tou konzervativní metodou, jsou různý, já nevím, magnetický přístroje, různé jako nejmodernější technologické postupy, jak třeba urychlit i ten růst a to hojení té kosti. Tak tohle to všecko pomůže, ale jinak jemu se zase nic moc nestalo, jo.
9: Já jsem s nadsázkou, když jsme se o tom bavili s kamarády, říkal, že rozhodne takzvaně třetí fotka, protože první byla z nemocnice, tu posílal Tadej, druhou teď poslala Urška Žigertová, jak už ho z nemocnice propustili, a já teď opravdu netrpělivě čekám na tu třetí, a já doufám, že přijde co nejpozději, protože ta třetí bude, že na něčem sedí, to je úplně jasné. To kolo buď bude stát doma v trenažeru, anebo nedej bože bude venku, já doufám, že ne. A prostě to se stane, že jo? Jako to je jenom vlastně otázka času. A jak říkal Jirka, my nevíme vlastně, co přesně se mu stalo. Ani to vědět nemůžeme, protože do té lékařské zprávy nevidíme, ale Jirka řekl vlastně ta zranění, já bych k tomu jenom ještě přidal otřes mozku, protože to je vlastně to, co je asi nejmíň změřitelné, to, co je možná nejvíc individuální. My prostě nevíme, jak moc se do té hlavy praštil, jako jsou tady případy lidí, kteří potom prostě měsíce vlastně nemohli pořádně trénovat, protože prostě měli migrény. Jo, asi to není případ tady Pogačara, když jsme ho viděli, jak vychází z nemocnice, ale prostě tohle není jako, že úplně, že bychom to odepsali. Ta operace klíční kosti jenom ukazuje, že to nebylo úplně jakoby bezproblémově zlomené, že se to muselo fixovat a ten obratel vlastně jediné z lékařské komunity, co jsem k tomu slyšel, bylo, že na té nemocniční posteli měl takový ten límec, který možná posluchači znají a ten límec byl prostě takový ten měkký, že údajně, kdyby to bylo něco víc problematického s tou páteří, tak by měl prostě takový ten pevný, ten, aby se opravdu nemohl hýbat a na to to teda nevypadá, ale jako nic víc nevíme, v hlavě tady je Pogačara, já nepochybuju, že on jede, to je jako jasné a teď si myslím, že je přesně otázka, jestli mu to někdo vymluví anebo zakáže a myslím si, že jestli je to potřeba, tak já strašně doufám, že mu to někdo zakáže.
10: No napíše Carlos Sainz a už jedou v Monaku.
9: No už jedou, no. Tak s Carlosem Sainzem, ať se jezdí klidně po Monaku projíždět, jo, třeba za 2-3 týdny, ale jak říkal Jirka, no, a myslím, že vlastně v tomhle směru se vyjádřil lékař slovenského národního týmu, který řekl, že je přesvědčený o tom, že nepojede ani světový šampionát, ani mistrovství Evropy ve Slovinsku. A ten jeho argument, i když taky si myslím, že do té lékařské zprávy neviděl, byl prostě jako tady Pogačarovi, teď doufám, že to nespletu, pořád ještě je 27 let. On má před sebou roky kariéry a pak desetiletí života. Vyhrál toho moc, když to dobře půjde, tak toho ještě moc vyhraje, tak by asi opravdu bylo jako strašně, strašně, strašně zbytečné, kdyby cokoliv z toho měl teď ovlivnit prostě jeden závod, který se koná za 3 týdny, tak pro boha živého věřme, že tam nejde všem jenom jako o peníze a že třeba snad se rozhodnou prostě tak, aby zdraví bylo na prvním místě. No,
11: no já to vidím zase z toho závodnického pohledu, že prostě ono mu otrne za týden, jo, a řekne si hele, tak jako dobrý, tak dobře, mám tady 4 stehy na obočí, jak jsi mluvil o tom límci, tak já jsem si myslel, že myslíš takový ten límec, jak mají psy, aby si nešahal na ty stehy na tom obočí. Jo. To ne, jako takový ten gramofonek. To ne,
9: propojský,
11: jak ten límec. No. Ale jako on bude chtít jet, pokud jenom trošku ucejtí, že to půjde. A fakt podle mě strašně záleží. Zaprvé na tom, na té míře toho otřesu mozku, to je fakt jako věc, kterou jsem jako nezmínil, ale jako může to tam hrát roli, ale nemyslím si, že to byl nějaký ten vyšší stupeň. A bude záležet na tom, co mu řeknou doktoři a jestli je bude chtít poslechnout, co je, jak je zlomený ten obratel, protože to je fakt jediný risk. Ono totiž po tom zranění, po jakýmkoliv takovýmhle pádu, ty když nastoupíš do závodu, do dalšího, tak jedeš trošku jinak. Jedeš opatrnějc, což je nebezpečný, protože to smrdí hned dalším pádem. A mně se to vždycky stalo. Vždycky, když jsem se smotal někde na závodech s někým, pak jsem to jako těžce hojil, těžce léčil, slíbil jsem doktorům, že nebudu závodit, dokud nebudu úplně uzdravený. Samozřejmě, že hned třetí den jsem jel na trénink a jel jsem tak opatrně, že jsem lehnul na prvních kolejích, protože jsem je přejel jako opatrnějc, než jsem byl zvyklý. A samozřejmě to znamenalo, že jsem na ty zranění okamžitě spadnul a rozerval jsem si to, co mi ty doktoři těžce zašili. Jo. A tohle to si myslím, že je jediný riziko, ale pokud ten tady jako zjistí, že je v pořádku, tak si myslím, že tam pojede a že ho nikdo nezastaví. Ale je to fakt zbytečný přesně z toho důvodu, co jsi říkal, že má před sebou ještě roky, kdy ten šampionát může vyhrát.
10: No, ono se taky říká, že po nějakém pádu je co nejlepší vlastně tu činnost, kterou děláš, ať už to je ježdění na lyžích nebo na kole, tak na to znovu nasednout, abys vlastně se nedostal do toho je, tak co kdyby náhodou a musím opatrně a dávat na sebe pozor.
11: Takže měl vyrazit hned druhý den.
9: No, mě vlastně k tomu jenom jako napadá, že on takhle nikdy nespadl. On vlastně padá docela dost, nebo docela dost, jako vybavíme si ho na zemi, ať už tehdy na Tour de France, jak na něj potom Jonas Vingegaard počkal, pamatujeme si ho na Stráde, jak spadl, jo, spadl
10: na... Pangeitu povětšinou.
9: Ano, ano, ale
11: jsou to... On už tomu šel trošku naproti v té etapě, kdy byl odjetý s tím Enrikem Masem.
9: Tak, přesně tak, ale vlastně vždycky to prostě byly takové pády, které on dokázal do nějaké míry kontrolovat a vždycky, tak jak já to říkám, říkám, to končilo tím, že někde tady Pogačar klouže po povrchu. Hmm. A to jsou ty pády, které sice vypadají strašně, člověk se šíleně přitom sedře, ale přece jenom tenhle pád byl prostě úplně jiný. Tohle vlastně bylo ve vysoké rychlosti, on to evidentně vůbec nečekal, když najel na ten kámen. A tak nějak i z těch záběrů, které byly vidět, tak on prostě přeletěl to kolo vlastně jako dopředu, jako šipka a dopadl prostě částečně na rameno, částečně na hlavu. A takhle těžký pád on opravdu neměl. Tenkrát na Lutychu, když si zlomil ruku, tak měl prostě zlomenou nějakou zápěstní kůstku. Takže i na to jsem zvědavý, protože ani tuhle zkušenost Tadej Pogačar prostě ve své kariéře nemá. Naopak donedávna jsme mohli říct, že neexistuje etapový závod, který Tadej Pogačar ve své kariéře nedojel, což prostě sama o sobě je statistika jako absolutně ustřelená.
10: Ještě tehdy před Tour de France ten pád, který skončil prý jenom naraženým zápěstím, ale z toho nejsou žádné záběry, protože to bylo z tréninku, tuším, že?
11: No, ale tak jde o to, že on v tom závodě samozřejmě, jako tam je, teď se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili před Tour de France i před tou Vueltou, že jako ten Tadej může prohrát nebo nevyhrát jenom nějakou nešťastnou událostí. A tyhle ty závody, ať je to Tour de France nebo Vuelta, mají prostě přes 3000 kilometrů. A ty musíš udržet koncentraci každý kilometr. A to je prostě, to není v lidských silách, ani v nadlidských silách Tadeje Pogačara. A bylo přesně vidět, že tenhle ten moment, který mu tu Vueltu ukončil, tak to byl jeden ten blikanec, který jako člověk prostě v každý, já nevím, když se podíváme do svých minulosti, vždycky jsme měli nějakou blbost, jak prostě v každý, já nevím, když se podíváme do svých minulosti, vždycky jsme měli nějakou blbost, někdo třeba naboural auto, nebo prostě, já nevím, já jsem měl

0: to bude. A pak přijde právě takovýhle jako znamení osudu. Byla to nešťastná událost. Podle mě tomu ještě jako předcházelo to, že buď měl ruku na vysílačce, nebo pil, nebo něco. Jako to není jen tak, kdyby ten kámen viděl, tak ho přeskočí, že mu ho neukázali ty kluci jeho, což jako já bejt jima, tak jedu rovnou pryč, protože s tímhletím se vrátí do autobusu, že bylo vidět, že mu nikdo ten kámen neukázal, tak to je na velký pohlavkování. Ale prostě se sešlo jako 10 věcí najednou. A jako takhle to skončilo. Takže jako nikdo nejsme nesmrtelný a udržet tu koncentraci v tom etapáku je strašně těžký.
1: Bude mistrovství světa bez tady je Pogačara horší než s ním, lepší než s ním? Bude vůbec bez něj? Co ty myslíš, Martin?
2: Bude vyrovnanější podle mě a podle mě to ukazuje, že by ten závod vlastně mohl být poměrně výrazně jiný tím, jak bude probíhat, protože jinak by všichni čekali, kdy zaútočí Pogačar a vlastně se ho drželi a doufali, že to tak nějak jako se pochytá a podle mě teďko každý má prostor pro vlastní taktiku, což jak jsme teďko viděli na Vueltě, ne vždycky naznačuje, že to je dobré.
0: No a ten závod bude boží v tom, že to je na neskutečně jako atraktivním okruhu. Pokud tam bude Matthew Vanderpool, pokud tam bude, já nevím, Mats Pedersen, pokud tam bude v této formě Wout van Aert, tak to bude neskutečná podívaná.
1: Remco Pilně trénuje,
0: Remco přes 5000 metrů
1: někde kolem Livigna, ten se taky hlásí o slovo, takže určitě spousta favoritů.
0: Remka jsem viděl odjet 150 kilometrů v dešti, už jako někde prostě příprava, protože samozřejmě v tom Montrealu může být už špatný počasí a to je jako ta dřina, kterou tomu ty závodníci dávají, tak jako nikdo tam nebude chtít jet pro druhý místo. Všichni, který jsme jmenovali, tak ty budou chtít si přijet pro tu duhu a pro ten duhový trikot a v tom to bude prostě skvělá podívaná.
1: Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já moc děkuju Martinu Charvátovi.
2: Díky, hezký den.
1: A Jiřímu Ježkovi.
0: Krásný víkend.
3: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
4: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4.

0: Je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
10: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy 2 amerických vyjednavačů v Moskvě. Tenisté Nosková a Lehečka bojují na US Open o postup do 8. finále. Dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů. Je sobota 5. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
10: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO tím reaguje na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci.
11: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
12: S ohledem na

0: mezinárodní situaci, máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
1: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
2: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
1: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
4: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrindta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrindta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole o tomto víkendu, poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. V pátek přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
5: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
6: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
7: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
6: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
8: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
6: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
3: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po pátečním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
9: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Reichla obrátí se žádostí o spis na soudy.
10: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
9: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
11: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
9: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
12: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
13: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
14: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
13: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování standardů požadovaných 27. Unijní exekutiva proto dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Týká se to i brazilských vajec a medu.
15: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Dopravu v Praze dnes ovlivní běžecký závod, který omezí provoz tramvají i autobusů centru. V okolí náměstí Republiky, třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě, platí taky zastavení pro auta. Další lokality popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
16: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
3: Sport. Tenistka Karolína Muchová na US Open skončila ve třetím kole. Domácí Emě Navarové podlehla 3-6 a 5-7. O postup do osmifinále teď hrají Linda Nosková a Jiří Lehečka. Přímo v New Yorku je u toho David Prouza.
17: Linda Nosková měla skvěle rozehraný zápas s Američankou Liovou, vedla 6-2 a 5-3, pak při stavu 5-4 podávala, ale nakonec prohrála druhou sadu v tiebreaku, v té třetí ovšem vede 4-2 a servíruje. Jiří Lehečka získal v souboji se Stefanosem Tsitsipasem první set 6-2, v tom druhém ztrácí 1-2. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou s Itálií 54-63. Ve skupině D je ještě čekají zápasy s Čínou a obhájkyněmi titulu ze Spojených států.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Dálnice bez kolon a nehoda na Kladensku. Na dálnicích je teď klidný provoz, projíždí se bez hlášených komplikací. Opatrně ale na silnici 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně za Dolním Žďárem srazilo osobní auto zvěř. Projíždí se pomalej, ale bez kolon. A pozor také na Kladensku. Na silnici 118 mezi Kladnem a Berounem asi na půli cesty u Malé Kyšice v odbočce na Dětkův mlýn. Tam stojí osobní auto po požáru. Na místě jsou hasiči, provoz řídí policisté, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18 stupňů. A přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se může vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Povedou koaliční jednání k výraznějšímu snížení schodku státního rozpočtu na příští rok? Kolik a na čem se dá reálně ušetřit? A jaké dopady bude mít, pokud schodek zůstane na úrovni 389 miliard? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: V pondělí mají pokračovat koaliční jednání k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé sobě už včera na schůzce s premiérem a ministryní financí předložili návrhy, které by podle nich snížily deficit rozpočtu o 20 miliard. Další návrhy na snížení deficitu slibuje také další koaliční subjekt, tedy SPD. Vy samozřejmě máte bohaté zkušenosti se skládáním státního rozpočtu a s různými politickými vyjednáváními okolo toho. Očekáváte, že koalice ten deficit sníží?
21: Nevím, ale mohu si jenom povzdechnout, no to si vzpomněli brzo. Rozpočet se přece netvoří tehdy, když se píše nebo projednává, on se tvoří během celého roku. Je dominantně určen zákony, zákony, které nařizují ty výdaje, a, nebo smlouvami, které nařizují ty výdaje a zákony, které nařizují platit daně. A 8 měsíců vlády všichni vládní poslanci bez protestu zvedali ruce pro rozhodnutí, která nařizovaly zvýšit ty výdaje. O desítky miliard. Neudělali nic pro to, aby byly zákony, které by nařizovaly nižší výdaje. Takže když si celý večer bezstarostně objednávám, tak bych se neměl divit, že mi přinesli účet. Takže já moc nechápu tu pozici, kdy 8 měsíců usilovně zvyšovali výdaje a teď je chtějí snižovat. To je pro mě není úplně srozumitelné, ale samozřejmě tlak na snížení toho deficitu vítám, jak moc bude úspěšný, nevím.
0: Když říkáte, že to není výsledek nějakých prázdninových jednání, ale toho, co je v zákonech, tak jaký vlastně je prostor v tom návrhu státního rozpočtu ještě ten deficit snížit?
21: No, bavíme-li se o příštím roce, tak se bavíme také o zákonech, které sice ta vláda schválila, všechny 3 koaliční strany s nimi souhlasily, ale ještě nebyly schváleny parlamentem. Takže bez problému nemusíte schválit zákon o financování veřejnoprávních médií, máte 8 miliard doma. Nemusíte schválit mimořádné navýšení plateb za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny, to opravdu není nezbytné. No a ušetříte 21 miliard. Nemusíte schválit zákon, který plošně podporuje spotřebu v elektřině, máte doma 17 miliard. No a to by vyžadovalo, aby...
0: To jsou ty obnovitelné zdroje.
21: Ano, to jsou ty obnovitelné zdroje. No to podporujete spotřebu. Čím víc někdo spotřebovává, tím víc ho podporujete. A což si nemyslím, že je dobře v tomto případě. A to by ovšem ta vláda musela říct, to ano, my jsme to neměli schvalovat, tak ty zákony stahujeme ze sněmovny a nechceme, aby to ta vláda schválila. No už jenom tohle by stačilo k tomu, aby se dostali pod hranicí 3%, kterou slibovali ve svém programovém prohlášení. Ty oni jinak si se svým slibem z programového prohlášení nedělali starosti a ten deficit vysoko překročili.
0: Tohle očekává. Že se stane?
21: Ne, to neočekávám. To odpovídám na vaši otázku, co by se dalo dělat.
0: Tak a pokud zástupci motoristů včera mluvili o tom, že přišli s konkrétními návrhy, kde by ten rozpočet mohl klesnout o 20 miliard, tak co to může být?
21: Já nevím, já opravdu nevím, s čím tam přišli, takže to se musíte zeptat jejich.
0: Pardon, to jsme chtěli dokonce hostem dnešních 20 minut měl být pan Pikora, šéf rozpočtového výboru, ale bohužel to rozhodnutí.
21: No, nelze vyloučit, že třeba berou zpátečku u nějakého tohle zákona, který už podpořili. Nelze jako určitě se dá diskutovat o tom, kolik se má přidat ve veřejné sféře. Na to je 36 miliard v tom rozpočtu. V situaci, v které jsme, kdyby se přidalo jenom na inflaci, tak by se také ušetřilo hodně, pochopitelně v provozních výdajích můžete vždycky jednotky miliard někde proškrtat. Můžete odložit i nějaké investice. Prostě těch možností, jak se dostat pod 3%, vzhledem k tomu, jak je ten rozpočet obludný, jak je přefouknutý, tak těch možností, jak se i na poslední chvíli dostat pod 3% HDP, těch je poměrně dost. Záleží na politické vůli.
0: Vy jste ten navrhovaný deficit a ten navrhovaný rozpočet před několika desítkami sekund označil za obludný. V bezprostřední reakci jste použil přívlastek strašný. Platily by tyhle ty přívlastky, i kdyby ten deficit byl o 20 nebo 30 miliard nižší?
21: Stále, samozřejmě. Platí cokoliv, co je výš nad letošní rok, tak si ty přívlastky zaslouží. To jsou deficity vyšší než letos. Jsou deficity, které by odpovídaly nějaké krizové situaci. Ale my máme hospodářský růst, máme nízkou nezaměstnanost. Ten hospodářský růst přinese tomu příštímu rozpočtu bezbolestně 70 miliard příjmů navíc, které by se daly používat ke snižování toho deficitu. Ale vláda sice bude mít 70 miliard příjmů navíc, ale naplánovala si 150 miliard výdajů navíc. To naprosto neodpovídá makroekonomickému prostředí, v kterému jsme. A bohužel to není kvůli investicím. Investovat se bude ve vztahu k HDP zhruba stejně jako letos. To, co je nejvíc znepokojující na tom rozpočtu, že prudce rostou pro naše provozní výdaje, které každodenně skonzumujeme a nejsou kryty příjmy. Musíme si na ně půjčovat. Letos je to 47 miliard, kdybychom neinvestovali ani korunu, pořád si musíme půjčit 47 miliard na svůj každodenní konzum. Příští rok to bude 99 miliard. A to není budování budoucnosti, to je projídání budoucnosti. I ta budoucnost bude mít své provozní výdaje každodenní, ale vedle toho bude muset platit to, co my jsme skonzumovali, ale nezaplatili, a bude to muset platit i s velmi tučnými úroky. A to už je projídající dluhová spirála, která ohrožuje každého z nás.
20: Já se k těm dopadům na každého z nás určitě ještě dostanu, ale ještě k tomu politickému vyjednávání. My zatím mluvíme o těch debatách, jak snížit deficit. Na druhé straně třeba ministr školství už v pondělí v našem vysílání říkal, že chce ještě jednat o tom, aby dostal víc, než v tom návrhu na školství má zamířit. Tak nepůjdou proti tomu ještě snahy některé kapitoly navýšit a bylo by rozumné některé kapitoly navýšit?
21: No, vždycky záleží na prioritách té, jaké vlády. Vláda zvyšuje, jak už jsem řekl, o těch obludných 150 miliard, což je o 6,2% víc než v letošním roce. A když zvyšuje celé všechny výdaje o víc než 6%, tak kapitolu školství zvyšuje o 1,5%. Což nám říká, jakou prioritu tato vláda přikládá vzdělávání. Kdyby šetřila všude, tak to chápu. Ale jestliže takhle způsobem přidává všude a na školství přidává 1,5%, tak bych se jako ministr školství cítil velmi frustrován, protože vzdělání by mělo mít trochu jinou prioritu.
20: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Představitelé hnutí ANO mluví o tom, že v tom rozpočtu na příští rok musí napravovat škody po minulé vládě a proto nemůže být deficit nižší. Ministryně financí Alena Schillerová v pondělní tiskové zprávě uvedla, že se současná vláda musela vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů nebo účetními podvody za více než 50 miliard korun. To je doslovná citace z tiskové zprávy ministerstva financí. Není na tom něco?
21: To jsou absurdní argumenty pro rozpočet roku 2027. Říkali totéž, když sestavovali rozpočet pro rok 2026 a tam na tom něco bylo. Rozpočet, který odevzdávala Fialova vláda, tak měl řadu hrubých nedostatků, kterých bych se poctivý rozpočtář dopustit neměl. Ne všechno tam bylo v pořádku, ne všechno tam bylo pravda.
20: Ne všechno tam bylo, dokonce můžeme říct.
21: Ne všechno tam byla pravda, ne všechno tam bylo. A je, když v tom rozpočtovém provizoriu sestavovali rozpočet, tak se s tím nějak vyrovnat museli. A jak už jsme si řekli, rozpočet je dominantně určen zákony. Když ho chcete opravdu měnit, musíte měnit ty zákony. Což taky za 14 dní nezvládnete. Takže tam na tom bylo hodně pravdy. Ne, že by se nevešli do toho deficitu 286, kdyby chtěli, vešli by se. Ale řada těch argumentů musela být akceptována objektivně. To ale už neplatí pro rok 27. Jako už vládnou 8 měsíců, tohle je rozpočet, který mají plně ve svých rukou. Hospodářský růst jim přináší 70 miliard navíc. Tohle teď už prostě nenapravují žádné chyby. Teď prostě jenom se snaží naplnit své naprosto nereálné sliby, které rozdali, a ty nejsou ufinancovatelné.
20: Vy jste před chvílí kritizoval ten návrh rozpočtu, který připravila minulá vláda. To, jak minulá vláda přistupovala k rozpočtům, jste kritizoval i během té doby, kdy vládla. Když se na to díváte zpětně, nevydláždila vláda Petra Fialy a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura cestu k tomu, co teď vidíme?
21: No, jistě, že tomu trochu načechrala půdu. To jaksi ne, že ne, protože když přestanete brát vážně některá pravidla, neděláte si s nimi starosti, a to opravdu jako Fialová vláda si někdy ty starosti nedělala. Dokonce některá pravidla změnila k horšímu, například, že všichni víme, známe deficit až na konci srpna, což pokládám za strašně škodlivou praxi. No tak tu půdu připravila, nicméně na druhou stranu tato vláda to ostře kritizovala. A takže by to spíš měla, jak si se toho vystříhat, měla by to napravit. Ona to napravila jediným způsobem. Fialová vláda měla často problémy s pravidly. A Babišová vláda, místo aby se do těch pravidel vešla, no tak ta pravidla změnila tak, že může vlastně úplně všechno. A Fialovu vládu nikdy ani nenapadly některé věci, které páchá Babišova vláda teď. Takže prostě Babišova vláda místo, aby to spravovala, jak si tu praxi významně zhoršila.
20: Alena Schillerová argumentuje tím, že ten rozpočet je prorůstový, že tam jsou rekordní investice, což v absolutních číslech je pravda. Vy už jste říkal, že v relativních číslech v poměru k HDP je to podobné, jako je to v letošním roce. Ale když se podíváte na ty investice, vidíte tam prostor pro nějaké škrtání, nebo opravdu všechny jsou prorůstové?
21: Tak co je to prorůstové? Jestli
20: předpokládám, že něco, co nám zajistí v budoucnu jako, ekonomický růst.
21: Jako nějakým způsobem je prorůstový každý výdaj, ale on je nějakým způsobem také proinflační. Že? Vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde sama přiznává, že neexistuje výdaj v tom státním rozpočtu, který by měl multiplikátor větší než jedna. Ty nejefektivnější investice označuje multiplikátorem 0,7. To znamená, že jejich návratnost do státního rozpočtu je asi taková, jako kdybyste si koupil lahev piva a pak se radoval z těch 3 korun za tu vratnou lahev. Asi takový poměr tam je. Návratná není žádná. Tím samozřejmě nechci říct, že ty investice jsou zbytečné. Ale znovu opakuji, návratné do státního rozpočtu nejsou a především problém toho rozpočtu netkví v investicích. Ten tkví v tom obrovském strukturálním deficitu, v tom, že své pravidelné každodenní příjmy, které konzumujeme, nejsme schopni pokrýt ze svých pravidelných příjmů, i kdybychom neinvestovali ani korunu. A ty nůžky se rozevírají. To je ten zásadní problém, ne ve výši investic. Samozřejmě můžete odložíte investice za 10-20 miliard, nic se nestane. Doma také, jako si řeknete, že si to koupíte, to auto třeba až za rok. Jo. Ale tam není ten zásadní problém. O tom ta diskuze není. Kdybychom vyřešili ten strukturální problém mezi našimi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji, tak by mě vůbec nevadilo, že tam bude o 20 miliard na investice víc nebo míň. To není ten problém. Ten problém je ta neschopnost pokrýt svůj každodenní provoz ze svých příjmů.
20: Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že by ten deficit měl být pod 3% a není pod 3%. Na druhé straně, když se podíváme do argumentace vládní koalice, do podílní tiskové zprávy ministerstva financí, tak ta tvrdí, že ten deficit je pod 3%, 2,8%, a to proto, že tam počítá takzvanou únikovou doložku. Je tohleto korektní a správné?
21: Ne, to je hrubá manipulace. To je hrubá mediální manipulace, která míchá dohromady termíny výdajový limit a deficit. Skutečně evropská pravidla povolují nějaké, máte výdaje do nějakého limitu, když ty jsou legální. Přes ten limit jsou nelegální, pokud se netýkají té únikové doložky, že cokoliv vůči referenčnímu roku z roku 2021, kde jsme na obranu dávali jenom málo přes procento, tak cokoliv nad ten rok 2021 na obranu není nelegální výdaj, i když je přes ten limit. Ale to se týká toho výdajového limitu, co je legální nebo není nelegální výdaj, ale samozřejmě se to počítá do deficitu. Taky ten deficit je 289. Když k tomu připočteme ještě půjčku na Dukovany, tak 419.
20: Ale, 389.
21: Ale, 389. Ale je to 389, což je přes 4% hrubého domácího produktu jenom u státního rozpočtu a vůči veřejným financím je to 3,5, žádných 2,8. To jediné, co je na tom pravda, je, že to není nelegální výdaj. Podle evropských pravidel to je legální, ale je to 3,5.
20: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy dlouhodobě varujete před následky zadlužování státu. Pokud by deficit zůstal na úrovni 389 miliard, jaké důsledky to bude mít? Kdy? Jak se to projeví?
21: No tak už jsme si řekli, že ta budoucnost bude mít také své každodenní provozní výdaje. A vedle toho bude muset platit i s tučnými úroky to, co my jsme snědli, ale nezaplatili. A to už jsou prostě obrovské peníze jenom na úrocích z těch dluhů. Jestliže letos budeme platit 110 miliard, příští rok to bude 130, ke konci volebního období se budeme blížit 200 miliardám jenom na úroky. Odpovědný hospodář v dobrých časech, a my ty dobré časy máme, si tvoří polštář pro budoucí krize. Jak by se pro boha ta vláda chtěla chovat, když tohle páchá v době krize? To znamená za prvé, ona tu zemi oslabuje vůči jakékoliv krizi, která může kdykoliv přijít. Protože kam potom šáhnete, když jste si vyčerpal polštář v době krize. A oslabuje ji zejména vůči té krizi, která přijde 100%. A to je demografická krize, až začnou odcházet silné ročníky, takzvané Husákovy děti, tak dramaticky přibyde důchodců, těch, kteří budou potřebovat čerpat a přestanou platit. A za nimi mnohem slabší ročníky by měli obrovský problém uplatit, ufinancovat jejich péči a jejich důchody, i kdyby nebyly zatíženy těmi strašnými úroky, které my jim tady jako necháme. To znamená, to ohrožuje jednak ty, kteří to budou platit, protože se nedoplatí. Jednak to ohrožuje ty, kteří tu péči budou potřebovat, protože na ní nebude dost peněz. A ta péče nemusí být dostupná ani kvalitní. Prostě to ohrožuje všechny. Vyčerpal jste si polštář, zadlužil jste se v dobrých časech a ve špatných časech nebudete mít.
20: Ono se v těch debatách a v té kritice návrhu státního rozpočtu opakuje, že to budou splácet naše děti a jejich děti, ale tím, co říkáte, tak ta první generace, která to pocítí, tak to jsou ti, kteří teď vstupují do důchodu?
21: No pocítí to úplně všechny. Samozřejmě oběti jsou ti, kteří to budou muset platit. To jsou ty naše děti. Ale obětí může být snadno i moje generace, mě je 65. Prostě ten problém začne kulminovat, až mě bude 80, to bych chtěl být ještě naživu. A ty moji vnuci budou muset si platit také svůj každodenní provoz. A vedle toho budou muset platit ty úroky za to, co nám zanechali a už jim nemusí zbýt na péči pro nás. Jaksi věčně nám prostě nikdo půjčovat nebude. Konec konců půjčujeme si stále dráž. Ty peníze mají také svoji cenu. On byl rozdíl, když si ten stát půjčoval za procento, nebo si půjčuje za 5 jako teď. Při téhle situaci se nám snadno může stát, že se ty peníze budou ještě zdražovat. To znamená, ty úroky budou akcelerovat. A to je výdaj, který musíte zaplatit. Můžete si odhlasovat, že snížíte důchody, ale nemůžete si odhlasovat, že snížíte úroky. To je částka, která z toho rozpočtu potom začne vytlačovat ty nezbytné výdaje na to, co opravdu nezbytně potřebujete, protože jste předtím vyhazoval za něco, co jste nezbytně nepotřeboval.
20: Pořád se bavíme o horizontu za 15 let, tak jak jste teď říkal. Může to mít i krátkodobější ekonomické dopady třeba na inflaci?
21: Může to mít. Tak samozřejmě, že ekonomika takovýhle fiskální impuls nepotřebuje. Prostě to jako konejšit se tím, že díky tomu nastartuje hospodářský růst, který ten dluh umoří, je nesmysl. Produkční potenciál české ekonomiky, jeho kapacity jsou někde kolem 3%. Příští rok se předpokládá růst zhruba 2,5%, takže můžete tam nasypat peněz, kolik chcete, to auto stejně rychleji nepojede. Takže ten přebytek těch peněz, který tam nemusí být, se bude tlačit buď do cen nebo do dovozů. Ale velmi málo do hospodářského růstu, protože prostě tam ty kapacity jsou limitované. Mě by jenom zajímalo, jestli ti, kteří tuto politiku teď praktikují a mají často plná ústa vlastenectví a suverenity státu, jestli si uvědomují, že to je politika, která vede ke ztrátě suverenity. Protože když o vás začnou rozhodovat vaši věřitelé, tak ztrácíte významnou část suverenity. Mnohem větší, než když se musíte dohodnout u jednoho spojeneckého stolu se svými spojenci.
20: Současná koalice slibuje, že v příštích letech už ty deficity budou nižší. Co je potřeba udělat pro to, aby byly výrazně nižší? Je potřeba zvýšit daně?
21: Je potřeba změnit ty zákony, které vám nařizují ty výdaje. Po případě změnit ty zákony, které určují výši daní. Ten problém už je dneska tak veliký, že já si myslím, že bude nezbytné obojí. Že bude nezbytný mix obojího, ale současně zdůrazňuji, že musíme začít u výdajů. My musíme zabrzdit ty výdaje, ten nesmyslný tlak na výdaje, na které nemáme. Podívejte se, ta vláda přidává těch obludných, jak jsem řekl, 150 miliard. A pořád mají všichni málo. Pořád jsou podfinancovaný. Vždycky říkám, a vůči čemu? Jestli vůči tomu, kolik máte peněz, no tak jste všichni přefinancovaný. Takže vy musíte upravit ty zákony, které vám nařizují výdaje, musíte udělat reformu veřejné správy, reformu systému zdravotního pojištění, celou řadu strukturálních reform, aby se ten tlak na ty výdaje snížil. No a pak vám pravděpodobně ještě něco bude zbývat. Tam se nedá dělat nic jiného, teda než o něco málo navýšit daně, alespoň do té úrovni, která byla před covidem. Ale musí se začít u těch výdajů. Když se začne u daní, tak se nestane nic jiného, než že sice rychleji potečou ty peníze do rozpočtu, ale ještě rychleji bude vytékat, všichni budeme víc platit a ten problém se nevyřeší.
20: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
21: Já děkuji za pozvání a přeji hezký víkend.
20: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: A publicistické pořady najdete taky v aplikaci Můj rozhlas CZ. 3,5 minuty po půl jedné, sobota 5. září. Přejeme klidnou noc. Martin Matějka a zprávy.
3: Vodohospodáři začali kvůli suchu snižovat odtok z Orlické přehrady. Hladina v ní doteď klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž vypouští stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál teče tolik vody jako předtím. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využívá zásoby ze Slapské přehrady, které vodu v řekách doplňuje. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody třeba na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Celý areál Hřebčína v napajedlých, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, a podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. A americký soudce rozhodl o neplatnosti soudu s Lindsay Clancyovou obviněnou z vraždy svých tří dětí. A porota se totiž neshodla na verdiktu. A prokuratura teď může soud zahájit znovu. Proces s bývalou porodní sestrou a matkou tří dětí je zejména ve Spojených státech ostře sledovaný a televizní stanice ho přenášely živě. Obhajoba tvrdí, že žena své děti zabila v porodní psychóze. A případ rozvířil debatu o přístupu amerického systému k duševnímu zdraví žen po porodu. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Američanku Liovou 2-1 na sety a je v osmifinále. A Karolína Muchová naopak ve třetím kole skončila, domácí Navarové podlehla 0-2 na sety. O postup ze třetího kola teď hraje Jiří Lehečka, zápas sleduje David Prouza.
17: Jednoznačně vyrovnaný zápas, Lehečka vyhrál první set 6-2, ale ten druhý podobně jednoznačně ztratil. 1-6, aktuálně se hraje sada třetí, ta je to 1-1 na podání Jiří Lehečka a stav 0-15 z pohledu českého tenisty z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nebezpečí na D8 za sjezdem na Roudnici a nehoda na Novýčínsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 20,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je na krajnici, nepřekáží, ale přesto opatrně. Na Kladensku stále pozor na silnici 118 mezi Kladnem a Berounem. U Malé Kyšice v odbočce na osadu Dětků v Mlín stojí osobní auto po požáru. Provoz tam řídí policisté, ale bez kolon. A pozor také na Novojičínsku, na silnici ze Sudlu nad Odrou do Fulneku. Kousek za obcí Kletné zasahují záchranáři u sraženého chodce, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď noci se od severu zatáhuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přehánky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
1: A taky začíná sobota 5. září.
18: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
1: Eva Farna, Brian Adams a skupina Linkin Park na úvod dnešní noci. 7 minut po půl jedné, ať se vám dobře poslouchá. Přeju vám klidnou, teď už taky víkendovou noc.

mi dít i to, co ani nečekám.

0: Eva Farna, neříkej, co má se stát ve vysílání nočního radiožurnálu, teď už taky toho víkendového, je sobota 5. září. Dnešní noc začneme sportem. Seriál Mistrovství světa Formule 1 se o tomhle víkendu vrací na nejtradičnější místo své historie, do italské Monzy. Místnímu okruhu se přezdívá chrám rychlosti. Ze všech tratí v sezóně má totiž nejvyšší průměrnou rychlost. V letošním závodě ale hrozí, že jeho výsadní postavení znatelně oslabí.
1: Pocit, jako kdyby Formule 1 docházel dech, je daný letošní podobou technických pravidel týkajících se motorů. Ty mají zhruba půl na půl rozdělený podíl spalovacího a elektrického motoru. A ten elektrický potřebuje dobíjet bržděním nebo tak, že se elektronicky sníží výkon. Tento jev je na některých tratích k vidění míň, třeba v Monaku vůbec. Ale právě na Monze je to znát nejvíc.
2: Nevím, u těchto vozů je práce s motorem vždycky těžká. Ztrácíme výkon, nakonec rovinky, přijíždíme o 20, možná 30 km v hodině pomaleji než v minulosti a asi nám potrvá, než si na to zvykneme.
1: Říkal před začátkem závodního víkendu velké ceny Itálie na tiskové konferenci Lewis Hamilton. Není to letos poprvé, co se ukážou v plné nahotě slabiny nových pravidel v oblasti motorů. Monza je výjimečná tím, že se na plný plyn jede i přes 80% kola. Vysokorychlostní okruhy zkrátka z pohledu kapacity dobíjení baterií současné Formule 1 nesvědčí. Další jmenoval Brit Oliver Bearman z týmu Haas.
3: Obzvlášť takovéto tratě, jako je třeba Spa, později asi taky Baku. Dostáváme se za hranici toho, kolik elektrické energie máme k dispozici v poměru s délkou rovinek. Teď na Monze pojedeme na 7. rychlostní stupeň místo 8. na cestě do první zatáčky, taky do 4. zatáčky a tak dále. Pořád se tomu přizpůsobujeme. I pro nás je to stále něco nového.
1: Práce s elektrickou energií ale přinesla i častější předjíždění, způsobené rozdílným dobíjením u každého pilota. Často se mění pozice tam a zpátky. A i to se očekává v Monze víc než jindy, myslí si Monačan Charles Leclerc.
4: V neděli se bude hodně předjíždět, asi uvidíme spoustu jojo závodění. Musíme se na to psychicky připravit, že o předjíždění nouze nebude. Jestli se někde možná dá trochu obětovat výsledek kvalifikace ve prospěch závodu, je to tahle trať.
1: Říká závodník domácí stáje Ferrari na startu závodního víkendu velké ceny Itálie. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: 8 minut a bude 1 hodina v noci. I dneska v noci z Radiožurnálu zdravíme posluchače naší digitální stanice Radiožurnál Sport. Vydáváme se na tenisový kurt. Jiří Lehečka nastoupil do třetího kola US Open a v New Yorku je u toho reportér David Prouza.
1: A zatím je to celkem vyrovnaný zápas Jiřího Lehečky se Stefanosem Tsitsipasem. Jakoby se soupeři trochu očekávali navzájem. Nejprve Lehečka vyhrál první set 6-2 bez výraznějších potíží, pak víceméně úplně to samé v bledě modrém předvedl Stefanos Tsitsipas, druhou sadu získal 6-1, dokonce pokaždé to bylo s dvěma prolomenými servisy. No a teď ta třetí sada už je nejvyrovnanější, v tuhle chvíli Jiří Lehečka vede 4-3, po přestávce ale půjde podávat Stefanos Tsitsipas. V New Yorku jsou trochu jinačí podmínky než v dnech minulých, je velké teplo a také opravdu hodně fouká, což je kombinace, která nebývá úplně obvyklá, ale musí se s tím všichni hráči vypořádat. No a kdo se s tím úplně dobře nevypořádal, to byla Karolína Muchová, která podlehla ve dvou setech Američance Emě Navarové a víceméně, byť měla nějaké příležitosti k obratu, tak neměla reálné šance na postup a mluvila i o tom, že se jí prostě tenhle zápas nepovedl, že měla moc myšlenek v hlavě a že se zkrátka nedokázala přizpůsobit těm podmínkám tak dobře jako její soupeřka. Kdo naopak postoupil dál, to je Linda Nosková, Američanku Leovou po velké bitvě, nakonec 6-2 ve třetím setu dokázala vyprovodit, takže alespoň Linda Nosková tedy drží ten český prapor, pokud jde o postupy do osmifinále. Věřme, že se tam dostane i Jiří Lehečka, aktuálně 1-1 na sety se Stefanosem Tsitsipasem a skóre 4-3 pro českého hráče ve třetí sadě. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Svižně do nového dne skupina AHA Take On Me ve vysílání víkendového radiožurnálu. Začínáte s námi sobotu 5. září. Máme pro vás další aktuální zprávy a Lukáš Miller přidá do 5 minut aktualizaci zelené vlny. 1 hodina. A u mikrofonu je taky Martin Matějka.
1: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signál. Nizozemská centrální banka stáhla desítky tun zlata z amerických trezorů kvůli obavám schování americké vlády, uložila je raději v Londýně. Tenistka Linda Nosková je na US Open v 8. finále, Američanku Liovou porazila 2-1 na sety. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na některé účty v aplikaci Signál útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko a cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatele se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu třeba falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě, říkám dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů a průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder. A mluvčí povodní Moravy Jana Kučerová situace označila za nejhorší za zhruba 10 let.
3: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové

0: Velké sucho jsme zažili ve čtyřletém období mezi lety 2015 až 2018.
1: Téměř 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů a po repatriaci zlata kvůli nepředvídatelnosti Trumpovy administrativy volají i ekonomové v Německu a Itálii.
2: Nizozemsko drželo v Severní Americe, v New Yorku a kanadské Otavě celkem 345 tun zlata. Mezi březnem a srpnem z toho přesunulo do Londýna víc než čtvrtinu. Většinu nizozemská centrální banka v New Yorku prodala a za stejnou hodnotu koupila zlato rovnou v Londýně, takže se transakce obešla bez fyzického převozu. Necelých 30 tun se ale skutečně fyzicky přepravilo, a to nejdřív ze Spojených států a Kanady do vlastního nizozemského trezoru v Zeistu a teprve poté do Londýna. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Brno chce společně s policií a dalšími úřady z ulic odstranit automaty s omamnými látkami. V některých si mohly nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti. Několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici. Magistrát eviduje na území města 8 takových automatů. Některé už policie odstranila nebo z nich zabavila zboží. Pokračuje vedoucí pracovního toxitýmu jihomoravské policie Martina Čermáková.
3: V rámci zpracovávání těch případů jsme vyslýchali několik osob, které si zakupovali výrobky tady v těchto automatech. Byly to převážně osoby pod 18 let. Některé automaty jsou opatřeny čtečkou občanských průkazů. Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
1: Policie provozovatele automatů podezírá z neoprávněné výroby a nakládání s psychotropními látkami. Sport. Tenistka Linda Nosková zvládla třetí kolo US Open a po výhře 2-1 nad Američankou Liovou postoupila mezi 16 nejlepších. Karolína Muchová naopak na turnaji skončila po porážce 0-2 s domácí Navarovou. O osmifinále teď bojuje Jiří Lehečka s Řekem Tsitsipasem. Přímo v New Yorku zápas sleduje reportér David Prouza.
4: A stále je to velká bitva mezi Jiřím Lehečkou a Stefanosem Tsitsipasem. Čech vyhrál první set 6-2, druhý ztratil 1-6. V tom třetím aktuálně vede 5-4. Na podání se ale chystá jeho řecký soupeř. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D8 za sjezdem na Roudnici a překážka na D5 u Berouna. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor za sjezdem na Roudnici na 20,5 kilometru. Stojí tam nepojízdné auto, je na krajnici, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně pozor v nájezdu od Berouna na 18. kilometru, tam hasiči odklízí spadlý strom. Spadlý strom blokuje provoz i na silnici 198 od dálnice D5 směrem do Tachova. Je těsně za sjezdem z dálnice, hasiči už jsou na místě, provoz řídí policisté. A pozor stále na Novojičínsku, na silnici ze Suchdolu nad Odrou směrem do Fulneku. Kousek za výjezdem z obce Kletné zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
7: V 1:06 vodohospodáři musí každé léto dodržovat pravidla pro odtok vody z vodních nádrží, tak aby v přilehlých tocích fungoval správně ekosystém. Letos ale kvůli suchu v některých místech téměř není už co odpouštět. Hodně se to řeší na Vltavské estakádě, kde tedy ještě stále voda je, ale ne na mnoha místech, ale je to téma i na západě Čech. Třeba v nádrži Březová u Karlových Varů už rybáři požádali o omezení odtoku. Reportáž z místa za pár minut.
8: Noční Radiožurnál
5: a Jiří Štefl.

0: Do přehrady Březová přitéká méně vody, než z ní musí povodí Ohře vypouštět. Hladina proto klesá a na některých místech zůstává místo vody bahno a obnažené břehy. Rybáři chtějí, aby vodohospodáři odtok omezili a v nádrži udrželi víc vody, i když to může omezit život pod přehradou. V zimě tam podle rybářů část rybí obsádky zlikvidovali kormoráni. Kvůli suchu ji ale nebylo možné doplnit.
1: Mně to tak přijde, že se asi ani pomalu nic nepřitejká.
2: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
1: Na té hrázi to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
2: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme, kolik tady chybí vody.
1: Půl kilometru až kilometr odhadem.
2: Jak to tu bývá hluboké?
1: 2 metry. Může dojít díky tomu, jak je tak jo, ta přehrada takhle málo nadržená, tak k nějakému kyslíkovému deficitu.
2: Povodí Ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
1: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
2: Co se tady v přehradě dá chytit?
1: Trofejní úlovky tady určitě žijou. Vím minimálně o velkých kaprech, který se pohybují, já nevím, v rozmezí 15-20 kilo. Sumci, který mají kolem 2 metrů, a určitě tady budou i trofejní candáky.
2: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce. Je to množství, které nemůžeme podkročit.
2: Hladina vodní nádrže Březová už klesla pod takzvanou hladinu stálého nadržení. Jde o nejnižší provozní úroveň, pod kterou se voda z nádrže za běžných podmínek nevypouští.
3: Ve chvíli, kdy se situace zhorší, jako je v současné době, tak žádáme o mimořádnou manipulaci.
2: To znamená vypouštět méně vody, než je minimální zůstatkový průtok. Ten určuje vodoprávní úřad, v tomto případě Karlovarský kraj.
3: Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu k mimořádné manipulaci a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže. O mimořádnou manipulaci jsme žádali i minulý rok. Naštěstí jsme ke snížení odtoku nepřistoupili, protože se situace zlepšila, nastaly deště, takže hladina byla stabilní a pak už jsme začali nádrž zase zásobovat vodou.
2: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města Karlovy Vary. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.

0: Zpěvačka Daša v 1:16. Teď pro vás mám jeden příběh, který přinesl nový školní rok. 30 dětí z Blatničky na Hodonínsku dojíždí do školky a základní školy v sousední Blatnici pod svatým Antonínkem. Místo rodičů s nimi ale každý den jezdí bývalá učitelka a ředitelka Zdislava Kuřinová.
1: Loučí se v Blatnici rodiče s dětmi, které nastupují do autobusu.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: Děti občas po cestě i zaspívají, dodává Zdislava Kuřinová, která děti každý den doprovází.
4: Nějakou krásnou písničku, co jsme se naučili. Pozor teď.
5: Zpívejme si, zpívejme.
1: Paní Kuřinová ale děti nedoprovází jen v autobuse. Od zastávky jdou ještě několik minut ke škole a cestou přecházejí 3 přechody. 77letá bývalá učitelka má proto na sobě reflexní vestu a v ruce plácačku, kterou zastavuje provoz.
4: Tady jezdí ty auta, takže člověk má strach, aby náhodou jako se něco nestalo. Jako jo? Tak jdeme, pojďme.
1: Na cestě si navíc pomáhají děti i vzájemně, starší těm mladším.
6: Vezmu vlastně jedno malé školčátko a jdu s ním.
1: Popisuje 13letá Dominika Chovancová. Její 11letá sestra Kristýna pomáhá taky.
6: Já chodím vzadu a popoháňám, já by si pohla na tom přechodě.
1: Nejvíc si pomoc pochvalují sami rodiče.
7: Je to pro mě hrozně výhodné, protože jsem včera poprvé nastoupila do práce, takže mě to ušetří spoustu času, takže je to úžasná paní pro nás nezaplacení.
1: Popisuje maminka Denisa Němečková, která má dítě ve škole. Jana Nedomová zase posílá svého školkáčka.
8: Je to daleko od zastávky v Blatnici a měla bych strach, že by spadl třeba pod auto nebo cokoliv.
1: Právě obava z aut byla před 15 lety důvodem, proč obec doprovod dětí zavedla. Z Blatničky Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Za 9 minut bude půl druhé, ideál posloucháte víkendový radiožurnál Teď sport. Lehečka versus Tsitsipas, to je aktuální zápas na tenisovém US Open. Kdo má blíž na postup ze třetího kola, to už z New Yorku řekne reportér David Prouza. Davide.
1: A bohužel je to Stefanos Tsitsipas, který vyhrál tiebreak třetího setu, celkem jednoznačně 7-3. První set vyhrál Lehečka 6-2, druhý ztratil 1-6. Je to zápas, který je vyrovnaný, ale zdá se, že Stefanos Tsitsipas je možná o chloupek lepším tenistou v tomhle utkání, ve kterém se snaží o postup do čtvrtého kola, nebo chcete-li osmi finále US Open. Tam už je Linda Nosková, naopak nepostoupila tam Karolína Muchová, která vypadla s Američankou Emou Navarovou ve dvou setech. Linda Nosková naopak ve třech jinou Američanku Leovou dokázala porazit. Jiří Lehečka aktuálně o set dole, tedy 1-2. Za malou chvíli začne set číslo 4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu z hudby taky Sweetbox, za chvíli Depeche Mode, James Blunt a nebo zpěvák Sombr. Jedna hodina 30 minut. A Martin Matějka.
1: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. A tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Mezi zeměmi navíc roste napětí kvůli ruskému útoku na budovu ukrajinské tajné služby SBU. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí, řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. A právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí. Jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. A Česko posiluje bezpečnostní opatření kvůli hrozbě sabotáží nebo působení cizí moci. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích, především v Německu. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se opatření týkají třeba kritické infrastruktury. Vyšší zabezpečení platí taky na pražském letišti a podle deníku Právo Česko posílilo i ochranu nádraží. Bezpečnostní situace v Česku je podle Metnara stabilní a dál platí mírný stupeň ohrožení terorismem. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do osmifinále, ve třetím kole porazila Američanku Liovou 2-1 na sety. Karolína Muchová naopak ve třetím kole skončila po porážce 0-2 s Američankou Emou Navarovou. O postup do osmifinále teď hraje Jiří Lehečka proti Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi. Aktuálně Lehečka s Tsitsipasem prohrává 1-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u Kroměříže a také na D5 u Plzně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy pozor u Kroměříže. Na kilometru 250 se po dálnici pohybuje neosvětlený chodec. Na místo jedou policisté, tak velký pozor. D1 směr Ostrava, kilometr 250, neoznačený chodec na vozovce. Pozor také na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy, a to na obchvatu Plzně. Za sjezdem na most na kilometru 85, tam zasahují hasiči u spadlého stromu. Místo je označeno majáky a průjezdné bez držení. A na silnici 27 z Teplic směrem do mostu na příjezdu do obce Košťany také spadl na vozovku strom. Projíždí se pomalej, tak pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů. Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severu západu postupně proměnlivou oblačnost. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefem.
0: Je sobota 5. září, od Vánoc nás dělí necelé 4 měsíce, ale stejně se k ním vrátíme. Konkrétně k těm v roce 1994, kdy Václava Havla a jeho ženu Olgu zpovídala naše moderátorka Zuzana Burešová. Za pár minut si poslechněte další díl seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Teď je další díl našeho týdenního seriálu. Vánoce s Václavem a Olgou Havlovými i poslední hovory v Lánech. U obojího byla rozhlasová moderátorka Radiožurnálu Zuzana Burešová. V posledním díle našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů vzpomínala na to, co si z natáčení s prvním porevolučním prezidentem odnesla a jak se Václav Havel s moderátory hovoru po letech spolupráce rozloučil.
1: On nedával najevo, že je něco víc, že je prostě ten politik s velkým P, ale prostě je člověk. A to se vlastně ukázalo i u toho vánočního rozhovoru, protože u těch Havlů to vlastně vůbec nebylo o nějakých dárcích, ale vlastně to bylo o těch lidech.
2: K podstatě Vánoc patří nejen, že to jsou svátky rodiny, svátky klidu, míru, pohody, ale že to jsou i svátky lásky člověka k člověku, k bližnímu, k rodině, k sousedovi. Vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, nebo mým zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého.
3: Tento záznam pochází z Vánoc 1994.
2: Jsem naopak ten, který zápasí vždy znovu s naprostým nedostatkem fantazie, co komu dát. Není pro mě problém něco koupit, problém je vymyslet, co mám koupit. Proto jsem delegoval tuto pravomoc na Olgu.
4: Skoro už 30 let nakupuji dárky, takže hlavně tíha kupování dárku a vymýšlení, protože to není jenom jít a něco koupit.
3: Tyto civilní projevy nepochybně Havla zlišťovaly a bylo to osvěžení i pro moderátorku Zuzanu Burešovou.
1: Protože když byl člověk v jeho přítomnosti, tak necítil, že je vedle něj někdo, kdo se nad ním povyšuje. Tam nikdy se nestalo nic, že bych prostě odjížděla zlá nebo z Pražského hradu nějak rozladěná nebo vystresovaná. Opravdu nikdy. A mám tu zkušenost, že jsem točila ještě s jedním významným politikem a ten rozdíl byl prostě obrovský. Na to nikdy nezapomenu, na ten obrovský kontrast. Tam jsem prostě pochopila, jak někdo dokáže se v té funkci chovat k těm druhým.
3: Poslední hovory v Lánech natočil Český rozhlas s Václavem Havlem 29. ledna 1998 a vysílali se 2. února.
2: Chtěl bych být prezidentem méně kmitajícím z místa na místo, méně viditelným, méně všudy přítomným, ale prezidentem, který když po dlouhé době občas něco udělá či něco řekne, tak to bude mít váhu, bude to mít sílu a posune to vývoj této zemi kupředu.
3: Při posledních rozhovorech v Lánech se s Havlem u mikrofonu sešli 3 moderátoři, včetně Zuzany Burešové.
1: Tam se s námi Václav Havel symbolicky rozloučil a každý z nás od něj dostal, byl to ručně dělaný papír a tam bylo osobní věnování. Každý tam máme něco jiného.
2: Děkuji vám všem a shledanou.
3: Václav Havel byl prezidentem ještě dalších 5 let, do 2. února 2003. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: zažívá obrovský kariérní vzestup a příští rok se vrátí do Česka. Tohle byl zpěvák Sombr, příští rok tedy vystoupí v pražské O2 aréně. 8 minut a budou 2 hodiny v noci. Teď Jiří Lehečka, zápas třetího kola na US Open. V New Yorku ho vidí reportér David Prouza.
1: Bohužel zápas Jiřího Lehečky se právě teď stal minulostí. Český reprezentant prohrál se Stefanosem Tsitsipasem, který si tedy užívá obrovskou podporu. 1-3 na sety. První se vyhrál 6-2, ale další tři už ne. 1-6, 6-7 a 1-6. Stefanos Tsitsipas revitalizuje svoji kariéru. Tady na US Open se předvádí nebo prezentuje naprosto fenomenálním soustředěným tenisem. Je agresivní, málo chybuje, perfektně servíruje. A tahle kombinace se stala smrtelnou Jiřímu Lehečkovi, který to vykončí ve třetím kole na US Open, stejně jako Karolína Muchová, která vypadla už zhruba před hodinou a půl s Američankou Navarovou. No a z dnešního programu tedy jediný český úspěch, a to v podobě Lindy Noskové, ta vyřadila Američankou Liovou 3-2-1 na sety a zahraje si tedy jak zatím jako jediná v osmifinále. Další tři Češi půjdou do akce českého času odpoledne až večer v dnešním dni. Z New Yorku David Krouza, Radiožurnál.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v

Děda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: výborný hudební výběr pro tu dnešní noc. Tohle byly Depeche Mode. Po zprávách ve 2 hodiny pro vás máme třeba taky Crash Test Dummies, Lady Gaga nebo Bruce Springsteen, přidáme i Coldplay. No a už se taky můžete připravovat na telefonickou soutěž. Tenhle týden soutěžíte o audioknihu Tragédie Liblice. Radiožurnál 2 hodiny. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Žalobci neposkytli sněmovní komisi spisy ke kauze Dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. A budovu ukrajinské tajné služby v centru Kyjeva zasáhl ruský dron. Tenista Jiří Lehečka vypadl ve 3. kole US Open po porážce 1-3 s Řekem Tsitsipasem. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr, oznámil to jí předseda Jindřich Reichl za SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. A podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku, a podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
3: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
1: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože podle ní je kauza ještě živá, uvedlo to vedení komise. Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
4: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Olexandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky na Liku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.